slavného Jošafata a soud národů nám také popisuje kniha Zjevení. Najdeme tu srp, sklizeň, hrozny i lis. A hle, spatřil jsem bílý oblak a na tom oblaku seděl jakoby syn člověka. Na hlavě měl zlatou korunu a v ruce ostrý srp. Mrštil svůj srp na zem a země byla sklizena. Napřáhni svůj ostrý srp a skliď hrozny vinice země, neboť její hrozny dozrály. Tehdy sklidil víno země a vhodil je do velikého lisu božího hněvu a z lisu tekla krev. Dál pak v Joelovi čteme. Davy a davy jsou v údolí rozsudku. Hospodinův den blízko je, v údolí rozsudku. Slunce a měsíc zatmí se a zmizí záře hvězd. Hospodin bude ze Sionu řvát, burácet bude z Jeruzaléma, nebe i země se budou třást. Hospodin bude útočištěm pro svůj lid, pro syny Izraele bude pevností. Toto místo cituje Ježíš, když mluví o konci světa a svém příchodu. Hned po soužení o něch dnů slunce se zatmí a měsíc nevydá světlo, hvězdy budou padat z nebe a nebeské mocnosti se zachvějí. Při čtení této boží záchrany Izraele si můžeme vzpomenout také na Pavlův popis spasení Izraele. Část Izraele se zatvrdila, ale jen dokud se nenaplní počet pohanů. Nakonec však bude spasen celý Izrael, jak je psáno, vysvoboditel přijde ze Sionu, aby od Jákoba odňal bezbožnost. Toto pak bude má smlouva s nimi, jakmile odstraním jejich hřích. Také Joel popisuje smíření Izraele s Bohem. A tehdy poznáte, že já jsem Hospodin váš Bůh, jenž bydlí na své svaté hoře Sionu. Jeruzalém pak znovu bude svatý a nevpadnou už do něj cizáci. V ten den budou hory oplývat vínem, kopce přetékat budou mlékem a každou judskou roklí voda poteče. Z Hospodinova domu pramen vyrazí a zavlaží akátové údolí. Juda bude trvat na věky a Jeruzalém po všechna pokolení. To zní jako naplnění smlouvy mezi Bohem a Izraelem. Zmínka o pramenu vytékajícím z Hospodinova domu nám také tento obraz spojuje s Ezechielovým viděním řeky, která vytéká z božího chrámu a oživí mrtvé moře. Akátové údolí zde symbolizuje pustinu nebo poušť, kterou pramen vyvěrající z chrámu oživí. Tak jako v Ezechielovi řeka oživuje mrtvé moře. Kniha Joel tedy předpovídá záchranu Izraele, ke které dojde za těžkých podmínek. Vrací nám tak do božích plánů opět fyzické potomky Abrahama. Apoštol Pavel nás učí, že Bůh na ně ani po odmítnutí Krista nezapomněl. Vrátí se k nim, aby splnil svůj slib, kdysi daný Abrahamovi. Budou ve své zemi, Bůh bude jejich Bohem a oni budou jeho lidem. Pavel o tom napsal. Jak nevyspytatelné jsou jeho soudy, jak nepopsatelné jsou jeho cesty.

Poznávat Bibli a její poselství s pastorem Jiřím Zdráhalem můžete v pořadu Bible Guide na Rádiu 7 každý všední den v 8 a v 18 hodin.

Každý člověk, který přijal Ježíše do svého srdce, může ve své víře čelit různým zkouškám, třeba odmítnutí, tlaku nebo pronásledování. A právě pronásledovaným křesťanům se věnuje organizace Open Doors. Součástí jejího týmu je i Jana Trávníčková, která v dalším dílu Hlásky na Rádiu 7 přibližuje jejich situaci a příběhy. Poslouchejte od 14:30.

Blahoslavení ti, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebes. Verš z Matoušova evangelia otevírá téma pronásledování, kterému se věnuje následující pořad.

0: Ahoj, vítám tě u poslechu pořadu Hláska. Pořadu, který chce lidem přiblížit evangelium, tedy dobrou zprávu o Ježíši Kristu. V dnešním díle otevřeme téma pronásledování, které by nám jako křesťanům nemělo být lhostejné. Žijeme v zemi, kde máme svobodu otevřeně mluvit o své víře a hlásat evangelium. Ne všude je ale situace stejná. V některých částech světa jsou křesťané pronásledováni právě kvůli své víře v Ježíše Krista. A pokud jsme součástí Boží rodiny, nemělo by nám být jedno, co prožívají naši bratři a sestry ve víře. Bible nás vede k tomu, abychom nesli břemena jedni druhých a měli o sebe zájem. O pronásledovaných křesťanech si dnes budeme povídat s Janou Trávničkovou, studentkou sociálního managementu, členkou sboru Církve bratrské ve Frýdlantě nad Ostravicí a zástupkyní organizace Open Doors v Česku. Ahoj Jani.
1: Ahoj Anetko, děkuji za pozvání.
2: Hláskou provází Aneta Lofítková.
0: Prosím, prozraď nám hned na úvod, jak dnes pronásledování křesťanů ve světě vypadá a kolika lidí se podle dostupných statistik týká.
1: Zažíváme největší pronásledování křesťanů všech dob, takže to znamená, že vlastně v celé historii nebylo pronásledování křesťanů tak velké, jako je dnes. A to myslím počtem pronásledovaných křesťanů, také rozšíření po světě a řekla bych, že i intenzitou. Co se týče nějakých čísel, tak podle odhadu Open Doors zažívá vysokou míru pronásledování a diskriminace přes 388 milionů křesťanů. To znamená, že každý sedmý z nás je pronásledován a to číslo každým rokem roste. Ale zároveň církev taky roste. To je povzbuzující, že právě v zemích, kde je pronásledování největší, tak tam lidé přicházejí k Pánu Ježíši. Co se týče toho geografického rozšíření, tak podle OSN máme na světě přibližně 200 států, záleží na tom, jaké jsou uznávány nebo nejsou, ale řekněme, že máme 200 států a zhruba v 70 z nich zažívají křesťané vysokou míru pronásledování.
0: Mnozí z nás si možná nedokážou představit, co takové pronásledování znamená, tak jaké může mít podoby, dá se rozdělit do různých kategorií.
1: Myslím, že to, co si lidé představí pod pojmem pronásledování křesťanů, je často nějaké zatčení, zabití křesťanů, možná nějaké útoky na kostely. A toto násilí je samozřejmě součástí pronásledování křesťanů, ale není to jenom o tom. Do pronásledování řadíme i nátlak, který se často může zdát takový neviditelný, to je to, co se často nedozvíme. A může se odehrávat v 5 oblastech života, o kterých bych vám mohla říct trošku něco více. Může se to odehrávat v soukromém životě. Tam patří to, jestli mají křesťané svobodu k vlastnění a čtení náboženských materiálů a k vyznávání své víry. Také tam patří to, jestli mohou konvertovat ke křesťanství, což je v některých zemích zakázáno. Tam, když se třeba narodíte jako muslim, tak musíte i zemřít jako muslim. A když konvertujete, tak jednáte proti zákonům své vlastní země. Dále se ten nátlak na křesťany může odehrávat v oblasti rodinného života. A to znamená, jestli můžete žít jako křesťan ve své rodině a vychovávat tak své děti. Což například v Severní Koreji není možné. Tam děti často neví o víře svých rodičů, protože je to tak nebezpečné, mohli by je udat, takže se to dozvídají třeba až v dospělosti, jestli vůbec. Tam vlastně ani manželé neví o víře toho druhého, třeba po 20 letech se dozví, že jsi taky křesťan. A může tam patřit i to, jestli mohou křesťané slavit křesťanskou svatbu nebo pohřeb. A také tam patří pronásledování křesťanů jejich rodinami, když uvěří, to se týká právě těch konvertitů. A o tom si ještě řekneme více později. Další oblastí života je život komunity a tam patří to, jestli křesťané mohou žít ve svých místních komunitách bez obtěžování a diskriminace. Patří tam třeba diskriminace v zaměstnání a vzdělávání, což se týká především muslimských zemí, kde křesťanští studenti se často nedostanou na prestižní univerzity a to ne kvůli jejich studijním výsledkům, ale kvůli jejich víře. Možná něco podobného jsme zažili i u nás v Československu, kdy křesťané se nemohli dostat na různé vysoké školy. Další oblastí života je národní život nebo takový společenský život. Tam patří například národní ideologie. V Severní Koreji mají svoji vlastní národní ideologii Čučchem, uctívají tam vůdce jako boha a kdo právě se nepodřizuje tady tomuto, nebo by se nechtěl podřídit, tak je považován za nepřítele státu a vlastně nebezpečí pro režim. A také tam patří případy, kdy je náboženství spjato s národností. Například v Indii převládá názor, že být Indem znamená být hinduistou, že to k tomu patří. A když už lidé potom nejsou tím hinduistou, tak jednají možná tak nějak vlastizrádně v očích té společnosti. A právě proto jsou křesťané pod velkým tlakem, aby se navrátili ke svému původnímu náboženství. Co se týče křesťanů, tak samozřejmě velkou částí života zabírá církevní život. A do tohoto tlaku na církevní život patří to, jestli mají křesťané možnost otevřeně pořádat bohoslužby a scházet se, což v mnohých zemích není možné. No ale tam patří i to, jestli mohou být církve spravedlivě a svobodně vládou zaregistrovány a tak fungovat legálně. Takže vidíme, že to jsou různé způsoby a různé oblasti života, ve kterých jsou křesťané diskriminováni nebo pronásledováni. Ale zároveň je to i o tom násilí, které může mít podobu například nějakého fyzického napadení nebo i závažného psychického násilí vůči křesťanům. Tam by zapadaly nějaké výhrušky, vydírání a podobně. Nebo i poškození majetku křesťanů nebo církevních budov. Také nespravedlivá zatčení nebo uvěznění bez soudu. Často jsou i únosy a patří k tomu i mučení a zabití, anebo znásilnění a sexuální napadení a obtěžování. Takže to je několik příkladů toho, co se může dít.
3: Zajímá mě, jak pronásledování ovlivňuje běžný život tady těch lidí. Co všechno kvůli své víře mohou ztratit?
1: Záleží na to, o jaké zemi se bavíme. V některých zemích křesťané nemůžou otevřeně vyznávat svou víru, takže vlastně svou víru žijí tajně. Takže jejich běžný život vypadá jako život všech ostatních lidí a potom v soukromí si třeba čtou Bibli nebo se modlí. A otázka byla i na to, co všechno můžou ztratit, tak můžou ztratit například práci nebo možnost studia, když se zjistí, že jsou křesťany, anebo ji často ani nedostanou, když se ví, že to jsou křesťané. Například v Pákistánu jsou lepší pracovní pozice přímo vyhrazeny pro muslimy a jako křesťan tam nedostanete lepší práci, než je třeba popelář, zametač silnic nebo pracovníci v kanalizacích, což je nebezpečné kvůli hygieně, málo placené, to potom vede k chudobě tamnějších křesťanů a dalším problémům. Co se týče toho, co ještě můžou křesťané ztratit, tak to může být i jejich vlastní rodina, protože v muslimských zemích je konverze od islámu považována za odpadlictví od té jediné pravé víry v očích muslimů. Je to taková obrovská zrada a ostuda pro celou rodinu a ti noví křesťané jsou proto často pronásledováni svými rodinami, když se to dozví. A v islámské kultuře ještě k tomu rodina hraje velkou roli, takže noví křesťané můžou být vyhozeni z domu nebo zabiti svými vlastními příbuznými, kteří se snaží očistit svou čest. Pamatuji si na jeden příběh, kdy právě nějaký člen rodiny

0: Sedíš. On není muslim, je to křesťan. A taky ten chlapeček říká, že někdy sedí na okraji hřiště a pozoruje ostatní děti, jak si hrají. A říkal, já bych si rád hrál s nimi, ale oni mě nepozvou a nepřijímají. Takže to je to, jak to může zasahovat i děti.
1: Organizace Open Doors každým rokem vydává seznam zemí, kde je pronásledování nejhorší. A podle Světového indexu pronásledování jsou na prvních místech dlouhodobě Severní Korea, Somálsko nebo Jemen. V první padesátce ale najdeme i země jako Mexiko, Kolumbie nebo Turecko. Jak vypadá pronásledování křesťanů právě v těchto zemích?
0: Do Mexiko a Kolumbie na světovém indexu pronásledování může být pro některé lidi překvapivé, protože přes 90% obyvatel v těchto zemích se považuje za křesťany. Problémem pro křesťany v některých částech těchto zemí je korupce a zločinnost, protože některé oblasti právě v Mexiku a Kolumbii ovládají zločinecké gengy a vláda tam nemá skoro žádnou moc, tam zákony úplně nelze prosazovat. A když se křesťané nechtějí zapojovat do těch zločineckých činností, například pašování drog nebo dokonce proti tomuto vystupují, tak jsou pro ty zločince nepohodlní. A to právě vede k nátlaku, častým únosům, ale i vraždám křesťanů. Potom tam máme i oblasti, kde ještě žijí domorodé kmeny a pokud křesťané z těchto domorodých kmenů potom už se neúčastní těch jejich tradic a obřadů, tak ti ostatní vesničané například je obvinují z toho, že rozněvali jejich bohy, protože se neúčastnili těch obřadů a potom přišla nějaká přírodní katastrofa právě kvůli tomu, že ti křesťané odpadli od té víry. Takže tam můžeme vidět více zdrojů pro následování. Je to taková komplexní situace, o které by se dalo mluvit ještě podrobněji. A co se týče Turecka, tak je zajímavé, že právě na území Turecka byly první křesťanské sbory a první křesťané v prvním století, kromě teda jiných oblastí. A vlastně apoštol Pavel pocházel z města, které leží v dnešním Turecku. A tam ta situace je taková, že v Turecku převládá názor, že být Turkem znamená být muslimem. To patří tak nějak k té národní identitě. A když někdo otevřeně vyznává jinou víru, hlavně teda když opustil islám, tak je často považován za zrádce a hanbu celé té rodiny i národa. A to právě vede k rozsáhlé diskriminaci. Takže ti noví křesťané jsou často šikanováni a mohou i čelit násilí ze strany právě rodiny anebo i radikálních islámských skupin. Takže to je vlastně velmi podobné jako i v jiných muslimských zemích.
1: Pokud bych byla křesťankou v zemi, kde je křesťanství pronásledované, může se stát, že samotné vyznávání víry je proti zákonu. Jsou tedy tito křesťané vlastně považováni za ilegální?
0: Ano, může to tak být. Příkladem jsou Maledivy. Ty jsou oficiálně 100% muslimské. A ve třetí větě ústavy mají napsáno, že Maledivy jsou republikou založenou na principech islámu a nemuslimové se nemůžou stát občany Malediv. Také státním náboženstvím Malediv je islám a ten je také jedním ze základů veškeré jejich legislativy, což teda pro muslimské země není nic zvláštního. A dále to funguje tak, že nemuslimům, kteří v zemi žijí nebo ji navštěvují, je zakázáno otevřeně projevovat své náboženské přesvědčení nebo pořádat veřejná shromáždění za účelem provádění náboženských aktivit nebo do těchto aktivit zapojovat Maledivce, takže je to přímo zakázáno, nemůžeš tam projevovat otevřeně svou víru. Také tam neexistuje žádná oficiální církev a přesto se odhaduje, že na Maledivách žije asi 300 křesťanů, obyvatel je tam 500 000. Dalším z příkladů je Afghánistán, kde je konverze nezákonná. To znamená, když se narodíte do muslimské rodiny a uvěříte v Pána Ježíše a chtěli byste to vyznat veřejně, tak byste porušovali zákon. A ještě co se týče těch nelegálních věcí, tak například v Severní Koreji je nelegální vlastnit Bibli. To je závažný zločin, pokud vlastníte Bibli. Kdyby v Severní Koreji bylo odhaleno, že jste křesťany, severokorejskými, tak byste šli automaticky nejenom vy, ale pravděpodobně i celá vaše rodina do vězení nebo do pracovních táborů, ze kterých se lidé už většinou nevrací, pokud by vás teda nezabili na místě.
1: Které změny ve světě jsou za poslední roky nejvýraznější? Přibyly i některé země mezi ty, kde se situace křesťanů výrazně zhoršila?
0: Nejvýraznější zvýšení pronásledování křesťanů zaznamenala minulý rok Sýrie. Právě v minulém světovém indexu pronásledování byla na 18. místě a teď je na 6. A tenhle prudký vzestup je důsledkem pádu Asadova režimu a převzetí moci v zemi hnutím HTS. A velmi tam vzrostlo násilí, to znamená útoky na kostely. Bylo tam 27 zabitých křesťanů během jednoho roku. A právě kvůli tomu rostoucímu extremismu tam křesťané hromadně opouštějí zemi. Co se týče nováčka na světovém indexu pro následování, tak to byl Nepál. Ten minulý rok nebyl v té první padesátce, ale teď už do

0: překročil. No a další zemí, která hodně vzrostla, je Tádžikistán, který byl na 39. místě a nyní je 27. Co se týče nějakého dlouhodobého vývoje, tak tam je jedna z největších krizí v subsaharské Africe, to znamená v zemích na jih od pouště Sahara. V Africe máme jednu z nejrychleji rostoucích církví na světě, že je tam více křesťanů než na kterémkoliv jiném světadílu. A v posledních letech tam šíření islámského extremismu vedlo k extrémnímu násilí proti křesťanům. 9 z 10 křesťanů, kteří jsou zabíjeni kvůli své víře, jsou Afričané, takže 90% ze všech zabitých křesťanů po celém světě jsou Afričané. A přes 16 milionů křesťanů v subsaharské Africe je na útěku před násilím a často žijí v uprchlických táborech. A právě tím důvodem, proč to pronásledování a hlavně i násilí tam vzrostlo, jsou slabé vlády, protože několik z těch zemí v subsaharské Africe zažilo v posledních 5 letech svržení vlády, což znamená, že se rozmohly boje, korupce a terčí těch útoků jsou tedy především křesťané. A kvůli té nestabilitě tam roste vliv islamistických skupin a ty se také právě zaměřují na křesťany.
1: A jak v takových zemích, kde je to pronásledování nejhorší, funguje církev?
0: Záleží na tom, o jakých zemích se bavíme. V některých zemích se křesťané mohou scházet, ale jsou nějakým způsobem omezení. Třeba jsou považováni za občany druhé kategorie, mají méně práv, anebo jsou jenom některé konkrétní denominace povoleny a ty jiné jsou nelegální. Fungování církve může stěžovat i to, že je často těžké sehnat oficiální vládní registraci. To je příklad Kyrgyzstánu, kde podle nového zákona můžou registraci získat pouze ta společenství, která mají minimálně 500 členů, což je pro mnohé sbory nesplnitelná podmínka. Ta registrace platí jenom na 10 let a pak musí být znovu obnovena. To je vlastně příklad více zemí, kde je velice náročné sehnat tu registraci, že třeba už podají tu registraci na nějaký úřad, ale ten to protahuje a tím pádem fungují tak nějak nelegálně, dokud nejsou oficiálně uznáni. No a v některých zemích se křesťané nesmí scházet nebo nemůžou kvůli tomu nebezpečí, které jim hrozí. Takže se scházejí tajně. Většinou po domech jsou to takzvané domácí církve, například v Iránu. A křesťané to dělají tak, aby nebylo nápadné, aby vlastně nešlo vidět, že je to vlastně shromáždění křesťanů, kdyby tam třeba byla nějaká razie, tak aby měli nějaké odůvodnění. Takže například předstírají oslavu narozenin nebo třeba nějaký zápas v televizi, tak se sejdou a vypadá to jako, že se dívají na nějaký fotbalový zápas společně, ale přitom je to setkání křesťanů. Nebo na venkově se můžou scházet někde v džungli na odlehlé

0: Ty už si tady pár příběhů naznačila, ale můžeš říct ještě nějaký příběh člověka nebo třeba rodiny, se kterými jste se setkali?
1: Můžu říct příběh jednoho člověka, se kterým jsem se setkala já osobně. Jmenuje se John a je z Jemenu. On uprchl z té země a potom v nějakém uprchlickém táboře v Řecku se setkal s křesťany a uvěřil v Pána Ježíše, původně byl muslimem, a potom přišel k víře. A to mělo nedost jiné následky na jeho život, protože imám z jeho mešity ho rozvedl s jeho manželkou, takže už nemůže vidět své dvě malé dcery. Nemůže vstoupit na území žádné arabské země, takže už se ani nemůže vrátit a v podstatě ztratil kvůli své víře všechno. A sám říkal, ztratil jsem svou rodinu, svou zemi, svou kulturu a našel jsem Ježíše, krále nebes. A John je jeden z mála lidí, které znám, kteří jsou úplně tak nadšení pro Pána Ježíše a úplně pro něho hoří, bych řekla. A tak jsem se ho potom ptala, John, děje se ti někdy, že se ti tak vrací ty těžké věci, které jsi zažil, že se ti vrací tak nějak do mysli a že jsi znovu z toho smutný? A on mi řekl větu, moje zaměření je teď Pán Ježíš. A tady úplně vidět, že Pán Ježíš je mu tím nejdůležitějším. Možná je to něco podobného, jako psal apoštol Pavel, že vlastně všechno pokládám za nic, protože to, že jsem poznal Pána Ježíše, je mi nade všechno.
0: Wow, to je hodně silný příběh a tak nás to vede i k takové pokoře. A zajímá mě, v čem nám tihle lidé mohou být příkladem? Nám, kteří žijeme tady na svobodě, v klidu, v míru.
1: Následovaní křesťané nejsou vlažní. Není to tak, že nějak věřím v Boha, občas se objevím v církvi, ale vlastně to pro mě není tak moc důležité. Nebo možná i u křesťanů některý je Pán Bůh důležitý a myslí to s ním vážně, ale není pro ně úplně na tom prvním místě. Pronásledované křesťany právě pronásledování nutí se rozhodnout, stojí mi moje víra za to, abych tohle všechno snášel? A pokud ano, tak se jí drží opravdu pevně, protože už za to něco zaplatili a je jim to tak cenné. A fascinuje mě příběh jednoho bratra z Jemenu, jiného, než o kterém jsem mluvila. Ten každý den čeká na své zatčení, protože všichni z jeho okolí už byli zatčeni. Říkal, mohl bych utéci, ale ostatní to udělat nemohou. Mým cílem je změnit Jemen a to ze zahraničí udělat nemohu. Když všichni odejdeme, kdo zůstane a bude pokračovat? Lidi, které miluji, nemůžu a nechci opustit. A tak se připravoval na den, kdy bude zatčen. A říkal, pokouším se naučit nazpaměť co nejvíce biblických pasáží a veršů. Chci být chodící Biblí, abych kdekoliv, kam se dostanu, mohl vyprávět o Ježíši. A tak jsem si říkala, wow, ty tady čekáš na svoje zatčení, budeš ve vězení a to, co tě nejvíce zajímá, je to, abys mohl říkat lidem o Ježíši. A dále říkal, Bůh nás povolal, abychom byli světlem a solí a já se modlím za to, abych jimi mohl být. Tak jako byl Bůh s Pavlem a Silasem ve vězení ve Filipech, vím, že bude i se mnou. A když on je se mnou, kdo může být proti mně? To je radikální víra. A potom jsme dostali zprávu o tom, že doopravdy byl zatčen. A já věřím, že i ve vězení si ho Pán Bůh může použít. A já tak si říkám, kolik biblických pasáží znám já z paměti. Kdyby Bible začala být nelegální, tak co bych si z toho pamatovala. A to mě taky vede k tomu, že pro pronásledované křesťany je jejich víra opravdu velice, velice, velice důležitá. A také snášejí kvůli Pánu Ježíši těžké věci a umírají pro něj, že opravdu je pro ně tím nejdůležitějším. A tak si občas říkám i já sama, co jsem já ochotna udělat nebo podstoupit pro Pána Boha, že nemusím pro něj zemřít a přesto doufám, že bych k tomu byla ochotná, že opravdu bych zemřela pro Pána Boha, ale zároveň číst si trošku déle z Bible dneska, no nevím, anebo jo, dám ti všechno, Pane Bože, úplně budu tě následovat, ale modlit se trošku déle než obvykle, no taky nevím. A tak si říkám, co jsem ochotná dát, že oni dávají doopravdy všechno a mi je občas zatěžko si číst trošku déle v Bibli nebo trávit čas s Bohem trošku déle. A myslím, že to není úplně o výkonu, že musíme si něco dokazovat, ale spíš o těch prioritách a tím jsou pro mě osobně pro následování křesťané velkou inspirací, že to myslí doopravdy vážně. A myslím, že my tady na západě nebo ve svobodných zemích často máme tolik možností, co dělat a takové to pohodlí, že vlastně nás nikdo k tomu nenutí trávit čas s Bohem a proto možná to tak nějak zapomínáme a právě v tom nám může být pro následování křesťané příkladem.
0: S tím určitě souhlasím a oba ty příběhy těch bratrů z Jemenu jsou velmi inspirativní, velmi silné, ale zajímá mě, jestli se setkáváte i s příběhy, kdy lidé ten tlak nakonec nezvládnou a svou víru třeba opustí.
1: Bohužel i to se děje a my v Open Doors často sdílíme pozbuzující příběhy pro nasledovaných křesťanů, kteří jdou za Pánem Ježíšem bez ohledu na překážky, ale právě i příběhy lidí, kteří pro nasledování nezvládnou, mají své místo. A ty sdílíme též. Pamatuji si na dva příběhy. Jeden z nich byl příběh z Afriky, myslím. A tam nějaký člen jedné muslimské rodiny byl velmi nemocný a nikdo mu nedokázal pomoci. A poslední možnost, kterou ta rodina měla, bylo, že šli za nějakým pastorem, aby se za něho modlil. A ten člověk se uzdravil a na základě tohoto zázraku celá rodina přešla ke křesťanství. Ale ten nátlak na ně byl tak obrovský, že po nějaké době se zase vrátili zpátky k islámu. A druhý příběh, který je ještě těžší, je o jednom chlapci, tuším, že byl z jihovýchodní Asie. A to byl mladý chlapec, který uvěřil v Pána Ježíše, ale ten tlak na něho byl tak velký, že si vzal život. A to jsou tak těžké příběhy a právě v tom vidíme tu závažnost pro nasledování křesťanů a mělo by nás to možná i tak vyburcovat k tomu, abychom se modlili za pronásledované křesťany, aby právě zůstali Pánu Ježíši věrní a zvládli to všechno těžké, co na ně přichází.
0: Ty jsi součástí organizace Open Doors, která aktivně pomáhá pronásledovaným křesťanům a zároveň o jejich situaci informuje prostřednictvím webu opendoors.cz. Můžeš říct, jak konkrétně pomáháte?
1: Tak ta naše pomoc zahrnuje distribuci Biblií a křesťanských materiálů, protože Boží slovo je tím nejdůležitějším a tím základem, na kterém stavíme svou víru. Také tam patří kurzy pro vedoucí církví a programy učednictví, aby lidé mohli růst ve víře, aby vedoucí církvi byli vybavováni k tomu, jak vést své sbory. Také tam patří péče o lidi po traumatu, protože to pronásledování zanechává i stopy na duši, takže je tam vlastně psychologická pomoc. A také semináře přípravy na pronásledování, kde například se křesťané učí, jaká práva mají, pokud žijí v zemi, kde oficiálně je náboženská svoboda, tak aby věděli, na co se můžou odvolávat. Patří tam také podpora obětí násilí a katastrof, třeba nějaké ekonomické projekty, že křesťané dostanou to, co potřebují, co se týče i jejich fyzického zaopatření. A je to vždycky tak, že se nejdříve ptáme pro následovaných křesťanů, co potřebujete, že to není tak, že bychom v Evropě u stolu si sedli a řekli, tak co jim tam nabídneme, ale ptáme se, co doopravdy potřebují. A také je to často pomoc ke své pomoci, že potom ti křesťané už sami jsou schopni se o sebe postarat. Příkladem je jeden příběh vdovy, myslím, že v Nigérii nebo v Africe, jejíhož manžela zabili, protože byl křesťan a ona se najednou sama musela starat o své děti a Open Doors si koupilo šicí stroj a ona potom si mohla vybudovat obchůdek s oblečením a potom už nepotřebovala další podporu, protože díky té první investici se mohla sama už potom o sebe a své děti postarat. Potom dalším způsobem, jak pomáháme pronásledovaným křesťanům, je i zvyšování povědomí o nich a pozbuzování k modlitbě. To děláme právě v Česku a dalších zemích, například Evropy. Takže tam je to o tom informování o aktuálních zprávách a patří tam i advokační činnost.
0: A co pro ně můžeme udělat my tady v Česku?
1: Můžeme toho udělat mnoho. To první, o co nás pronásledovaní křesťané prosí, není jídlo, nejsou to finance, ale je to modlitba. Tají se nás, budete se za nás modlit, prosím. A věřím, že modlitba má obrovskou moc, že to není jenom tak, že si něco řeknu, ale že mluvíme s Pánem celého vesmíru, který nás vždycky velmi dobře slyší. Zároveň se nemusíme modlit za to, aby pronásledování skončilo, protože bylo předpovězeno v Bibli a víme, že žijeme v padlém světě, kde se dějí těžké věci a že nejsme z tohoto světa a právě proto zažíváme těžké věci i kvůli naší víře. Takže proto je důležité, aby křesťané v pronásledování obstáli a oni sami říkají, nemodlete se za ukončení pronásledování, ale abychom v něm obstáli. To je velmi důležité. Zároveň, když se modlíme za pronásledované křesťany, tak nesmíme zapomínat ani na jejich pronásledovatele. A je to výzva modlit se za Kim Jong-una a teroristy, ale věřím, že to je to, čemu nás Pán Ježíš volá, protože on sám se modlil za své vrahy. Dalším ze způsobů je napsaní pozbuzující zprávy pronásledovaným křesťanům. To jde digitálně přes web Open Doors, kde můžete křesťanům do nějaké země nebo i konkrétním křesťanům napsat nějakou pozbuzující zprávu a to je pro ně opravdu pozbuzující, protože vidí, že křesťané z celého světa si udělají čas a věnují energii tomu, aby jim něco napsali a tak vidí, že nejsou sami a to je veliké, veliké pozbuzení a i důkaz toho, že jako jedna církev jsme jedna rodina. Další možností je podepsat petici. Aktuálně máme petici za konec násilí v subsaharské Africe, o kterém jsem mluvila. Je možné do listopadu ji podepsat online, to znamená, že na webu stačí zadat jenom jméno, příjmení a e-mail a můžete se přidat. Také máme možnost finanční pomoci a také šíření informací, aby se více lidí modlilo za pronásledované křesťany a věděli, co se děje. Takže můžete třeba uspořádat nějaké modlitební setkání nebo modlitební večer. Plánujeme mít i videa, prezentaci a modlitební kartičky, které by byly k dispozici pro sbory, které by chtěli uspořádat nějaké modlitební setkání, abyste nemuseli nic chystat, jenom pustit video, kde bude všechno řečeno a můžete si vzít pak i domů modlitební kartičky. A poslední možností, jak pomoct pronásledovaným křesťanům, která mě teďka napadá, je zařazení pravidelných modliteb do vašeho života. To je tak cenné, když někdo pravidelně se přimlouvá za pronásledované křesťany.
0: Já věřím tomu, že po tomhle díle, až skončí, tak většina z nás si pronásledované křesťany zapíše na svůj modlitební seznam. A tak mě závěrem ještě zajímá, pokud se chceme o pronásledovaných křesťanech dozvědět více a sledovat třeba aktuální situaci ve světě, kde můžeme hledat ty ověřené informace?
1: Tak mým doporučením je web Open Doors, opendoors.cz, píše se to opendoors.cz. Je tam třeba interaktivní mapa všech těch 50 zemí světového indexu pro následování, se nějakou popis situace pro křesťany v těch zemích, můžete tam mnoho toho prozkoumat. A najdete tam i možnost přihlásit se k zasílání těch aktuálních modlitebních námětů a zpráv na e-mail, že to potom nebudete muset vždycky otvírat, ale samo vám to přijde. A zároveň máme i Instagramový profil a Facebookový profil jako Open Doors Česko. A vím, že není vždycky jednoduché slyšet nebo číst o tom, co se děje pro následovaným křesťanům, protože je to často velice těžké a může to bolet i nás. A proto je možná jednoduché předtím tak nějak zavřít oči a nezabývat se tím, proč by se člověk rozrušoval, ale nemyslím si, že je to to, k čemu nás Pán Ježíš volá. A zároveň je v pořádku být smutný a tak soucítit s pronásledovanými křesťany je v pořádku, když nás to zasáhne, ale zároveň můžeme pamatovat na to, že to nemusíme nést sami, že to můžeme svěřit Pánu Ježíši a odevzdat mu to, takže nechce, abyste nějak dneska byli deprimovaní tím, co se děje. A můžeme soucítit, ale zároveň můžeme věřit Pánu Ježíši, že on má všechno pod kontrolou a on je Pánem nade vším.
0: Je ještě něco, co bys na závěr chtěla říct nebo dodat?
1: Jo, na závěr bych chtěla každého z nás povzbudit, abychom následovali Pána Ježíše bez ohledu na překážky, tak jako většina pronásledovaných křesťanů, nekompromisně, protože to stojí za to.
0: Moc děkuji za tenhle rozhovor, který alespoň mě osobně vede k takové vděčnosti za zemi, kde můžu žít, že tady je svoboda slova a můžeme svobodně šířit evangelium. A děkuji za veškeré informace, které si nám podala. A moc přeju tobě i organizaci Open Doors, ať vás Pán Bůh vede a provází ve vaší službě.
1: Taky moc děkuji.
2: Hláska. Dobrá zpráva tady a teď.
3: Ať je pro nás dnešní díl Hlásky výzvou i povzbuzením k modlitbě za pronásledované křesťany. Do příští premiéry na středeční 11. hodinu a 15. minutu si Jakub Lofítek pozval Petra Dvořáčka. Budou spolu mluvit o evangelizaci jako sdílení života. Minula třetí hodina úterý 13. října. Posloucháte Rádio 7, od jehož mikrofonu vás zdraví Daniel Zeman. A ve čtení na pokračování nás dnes čeká závěr první části knihy Evy a Pavla Dolejších Plavčík Žán. Plavba lodí Jitřenka končí tragicky. Poslouchejte od čtvrt na čtyři.

15. kapitola s názvem Pobřeží uzavírá první část knihy Plavčík Žán, kterou otevíráme ve čtení na pokračování na Rádiu 7 a líčí tragické ztroskotání lodí Jitřenka. Přes veškeré úsilí Jitřenka v plné rychlosti naráží na podmořské skalisko. Padající stěžeň zasáhne kapitána a způsobí mu smrtelné zranění. Umírající kapitán v hlubokém rozhovoru s Žánem přiznává, že je s osudem smířen. Děkuje Žánovi za to, že mu pomohl najít cestu k Bohu a vyjadřuje úlevu, že loď se zbraněmi pro piráty skončí na dně moře.

0: 1:30, oznámil Mario věcně prvnímu důstojníkovi. A to samozřejmě nepočítám ty, co spadli přes palubu. Živejch nás zbylo 27, ale Felipe tvrdí, že nejméně 4 se dnešního večera nedočkají. Co s nimi uděláme? Přelétl de la Salle nejistým pohledem řadu ležících těl s přikrytými obličeji. Bejt váma, pokrčil Mario rameny. Poslechnu Bikarata. Přece je tady nenecháme jen tak. Jordan tvrdí, že nebude trvat dlouho a loď se rozpůlí, podotkl uvážlivě Jean. Ta zdvižená, ve vzduchu trčící příď vypadá skutečně hrůzostrašně. Dalším důvodem k co nejrychlejšímu odplutí jsou ranění, kteří potřebují dostatek sladké vody. Popoháněl prvního důstojníka Mario. Ta, kterou máme v sudech, už není k použití. Stejně bych nejradši. Můžeme nechat odplout člun s raněnými a sami se postarat o ostatní. Pokusil se navrhnout Jean, ale přerušil jej řezavý mužský hlas.
1: Víte, co bych vám poradil, pane de Conti? Nechte mrtvé, ať pohřbívají mrtvé své. Nebo snad cituji písmo špatně?
0: Flaubert, otočil se překvapeně de la Salle. Nebudete mi to věřit, ale úplně jsem na vás zapomněl.
1: Neměl jsem to štěstí, aby mi spadl na hlavu stožár.
0: Ušklíbl se na šlechtice bývalý důstojník. A pokud se jedná o váš problém, měl byste dát na neboštíka Bikarata. Kdyby už ničemu jinému, svému řemeslu rozuměl dobře. Pochopitelně nechci rušivě zasahovat do vaší kompetence. Zvedl proti La Sallemu své dlaně. Přišel jsem pouze požádat, abyste mi jako současný velitel lodi dovolil prohodit pár slov s hrabětem de Contim mezi čtyřma očima. Pokud o to bude stát, je to velice důležité. Obrátil se Flaubert na Jeana.
2: Skutečně, pane?
1: Ano, alespoň pro mne.
0: Dobrá, ale opravdu jen na chvíli, rozhodl Jean váhavě. Ve Flaubertově kajutě vládl tak jako všude na lodi nepopsatelný nepořádek a chaos. Snad žádná z věcí nezůstala na svém místě. Po zemi se mezi rozházenými listinami válelo rozbité nádobí i jednotlivé kusy oblečení.
1: Omlouvám se za ten nepořádek, vzal Flaubert do ruky tlustou zapečetěnou obálku. Upřímně řečeno, myslel jsem, že udeřila moje poslední hodinka. Ale teď k věci, protože čas spěchá. Zanedlouho budeme oba na pevné zemi a naše cesty se rozdělí. Vy, jak usuzuji, zůstanete, zatímco já budu deportován do Quebecu. Dlouho jsem přemýšlel o tom, jak se ze své strany vypořádat s minulostí. Nakonec mě napadlo, že nejjednodušším řešením by mohl být dopis.
0: Jenomže já o žádné připomínání minulosti už nestojím. Nesouhlasně a zbytečně hlasitě reagoval Jean. Tu jsem již jednou provždy vyřešil a nemám chuť se k ní vracet.
1: V té obálce jsou informace, které by vás mohly zajímat a možná vám i určitým způsobem pomoci. Popsal jsem v něm podrobně a pravdivě všechny události.
0: Děkuji, odtušil Jean chladně.
1: Takže vy si ten dopis nevezmete?
0: Uhodl jste.
1: Myslel jsem.
0: V té chvíli ale Jeana zaskočila bleskurychlá proměna Flaubertova kamenného výrazu. V jeho tváři se zračilo zklamání, hraničící až s určitým zármutkem. Byla to pouze vteřina, ale stačila k tomu, aby mladík natáhl ruku. Vlastně, proč ne? Vzal dopis
1: a strčil jej za košili. Možná je v tom z mé strany i kus zvědavosti. Takže tím je vše vyřízeno. Povolilo ve Flaubertově tváři napětí. Myslím, že vás pan de la Salle bude naléhavě potřebovat při naloďování.
2: Mladík se bez pozdravu otočil k odchodu, zatímco ve svých zádech cítil upřený pohled muže, který tolik ovlivnil jeho život.

Žán se ještě jednou a naposledy rozhlédl po tom, co zbylo z paluby lodi, nesoucí jméno po hvězdě, která od nepaměti ukazovala směr všem odvážným plavcům mířícím přes oceán. Jitřenka, teď už na ní nebylo zhola nic hezkého. Stal se z ní politování hodný vrak, trčící naprosto bezmocně na samém vrcholku, kdo ví jak vysoké podmořské skály. Ještě před několika okamžiky se Žán nemohl dočkat, až tuhle k ničemu se už nehodící změť dřeva a třísek opustí. Ale teď, když ta chvíle přišla, stáhlo se mu hrdlo prudkým dojetím. Nezapomene. Vlastně, jak by mohl? Hlavou mu prolétla vzpomínka na jeho první výstup ke strážnímu koši za hlučného plácání větrem se nadouvajících plachet. Několikrát zamrkal, aby se zbavil nepříjemného vlhka a otočil se. Pod ním se pohupovaly tři čluny. V jednom z nich seděla dívka se záplavou mahagonově hnědých vlasů kolem hlavy a držela mu vedle sebe volné místo. S Bohem. Stiskl zuby a začal sestupovat dolů do bezpečí, odkud lehký vánek přinášel příjemně zemitou vůni. Vůni nového světa. A teď vy, Flaubere, pokynul bývalému důstojníkovi de La Salle, který jako Bikaratův nástupce měl povinnost opustit loď až poslední. Promiňte, pane, omluvil se Flaubert. Zapomněl jsem si v kajutě ještě jedno zavazadlo, které bych zde velice nerad nechával. Mrzí mě, že zdržuji. Na nějaké té sekundě už nesejde, svolil šlechtic. Ale pospěšte si. Když se Flaubert během několika vteřin objevil znovu na palubě, nesl v ruce černý kufřík, jaký se obvykle používá na ceniny a dokumenty. Mám v něm nějaké osobní věci, vysvětloval čekajícímu La Sallemu a přitom kontroloval rukou obsah zavazadla. Jsem zvědav, jestli najdu to, co hledám. Mám takový pocit, že mi právě to nejdůležitější chybí, ale ne, tady je. Flaubert vytáhl ruku a de La Salle zjistil, že se dívá přímo do černého ústí dvouhlavňové pistole. Je nabitá, upozornil voják překvapením stuhlého šlechtice svým obvyklým studeným hlasem. To víte, člověk by měl vždycky myslet na otevřená zadní vrátka. A byla by neodpustitelná nedbalost nevyužít k jejich otevření ten blázinec minulých hodin. Usmíval se ironicky. Vy jste se zřejmě pomátl. Vzpamatoval se konečně de La Salle s překvapení. To je ovšem pouze váš názor, pane. Flaubert měl opět ve tváři svůj starý neproniknutelný výraz a jeho chvilková zdvořilost byla ta tam. La Salle pochopil. Stačí, když je donutí, aby odpluli bez něho. Pak si vezme jeden ze zbývajících malých člunů a zmizí beze stopy. Nesmírně jednoduché, a šlechtic nepochyboval, že tatáž finta by se stejným úspěchem zabrala i tehdy, kdyby se měl nalodit mezi prvními. Prostě se nechali ukolébat jeho zdánlivou flegmatičností.

Vy jste vlastně geniální, Flaubere. Rozesmál se de la Salle a jakoby mimochodem přitom zajel rukou do kapsy. Ven s tou rukou, napřáhl Flaubert zbraň a slabě se pousmál, když viděl, jak šlechtic odtáhl polekaně ruce od těla. Nepleťte si mě laskavě s pitomcem Laprém. Domníváte se, že vám tohle všechno bude něco platné? Král na vás vydá zatykač. Celý život budete žít ve strachu, že vás někdo pozná. Opravdu vám tolik záleží na tom, abych zemřel? Vlastně máte pravdu, pokrčil de la Salle rameny. Jste mi dokonale lhostejný. V tom případě se rychle otočte a spěchejte za ostatními. Jistě, jste mi lhostejný, pokračoval de la Salle. Ale do každého z nás byl vložen určitý smysl pro povinnost. Někdo ho vlastní méně, jiný více. Pak vás tento smysl bude stát život. Uvědomte si, že nežertuji, a jestli ihned nezmizíte, prostřelím vám hlavu. Asi bych měl říct něco jako do horoucích pekel s vámi, ale jsem potomkem starého šlechtického rodu, který po generace sloužil králům na vojenském poli. Z tohoto důvodu dovedu lecos ocenit a tak vám místo proklínání patří můj upřímný obdiv. Jsem si dokonce jist, že bych se od vás mohl v bojové taktice leda s čemu přiučit. Věřte ostatním, že nestojím o žádné prolévání krve. Pokud se však pokusíte dostat mě z lodi, budu se bránit. Sledoval Flaubert napřaženou pistolí de la Salleho, který překročil palubní zábradlí. Sotva první důstojník pustil z ruky poslední příčku, přiskočil Flaubert k žebříku a vytáhl jej několika prudkými pohyby k sobě nahoru. Ten mizera, pochopil jeden z námořníků a sáhl po mušketě. Hned na to se mu však zařízl do uší Flaubertův posměšný hlas. Právě se mi podařilo nabít dělo a připravuji další. Radím vám dobře. Nechte si zajít chuť, pánové. Máš u mě vroubek, zamával námořník mušketou. Kvůli Claudemu. Nejradši bych tě odstřelil, jako ty jeho. Posluš si, třeskl výstřel a těsně vedle člunu, kde námořník seděl, vyrazila kulka gejzír vody. Nezahrávejte si s ním, je schopnej všeho, vyskočil nervózně muž na přídi jednoho z člunů. Mám všeho pokrk a nezůstanu tady ani o vteřinu díl. Jeho nůž se několikrát zaleskl a lana, jimiž byly čluny připoutány k boku jitřenky, povolila. Osvobozené čluny se rázem ocitly několik desítek metrů od lodního trupu, jak je prudce uchopil proud směřující k pobřeží. Pak už o lehce zvlněnou hladinu začala v pravidelném rytmu pleskat vesla. Flaubert stál opřený o zbytky zdemolovaného zábradlí a sledoval rychle se vzdalující plavidla, na nichž byly dosud patrné jednotlivé postavy. Obklopilo jej náhlé ticho, rušené pouze křikem stále drzejších racků, tušících bohatou hostinu. Bývalý důstojník však, jak se zdálo, své okolí vůbec nevnímal. Jeho oči se upíraly do místa, kde v jednom ze člunů seděl muž v bílé košili. Zbohem, pane de Conti, pronesl nahlas. Pak otevřel ústa, jako by měl v úmyslu ještě něco dodat, ale místo toho mávl pouze rukou. Ať mrtví pochovávají své mrtvé. Pomalu se otočil a se dvěma nabitými pistolemi v rukou začal sestupovat do černého podpalubí.

Od okamžiku, kdy Flaubert odmítl nastoupit do člunu, cítil Jean určitou stísněnost. Takže vy si ten dopis ode mne nevezmete. Hlas tohoto muže jakoby vůbec nepatřil onomu, který stál ve vysokých botách na zámeckém nádvoří. Teď ho viděl na palubě lodi, která momentálně připomínala spíš zhluk naplaveného dřeva než někdejší honosné plavidlo. Flaubertova postava se vypínala proti modrému nebi a i když se o to Jean snažil, nemohl od ní odtrhnout oči. Proč má takový divný pocit? Jeho srdce prudce tlouklo a jednu chvíli měl dokonce chuť zakřičet vraťme se. Já jsem podle vás také člověk? Jsem člověk, Conti? Tak odpovězte ano nebo ne. Křik šíleného se postupně měnil v prosbu zoufalého. Jean cítil, jak mu na čele vyvstávají krůpěje potu, hledající si v malých pramencích cestičku po tváři. Teď jeho postava zmizela. Několikrát těžce polkl a dál upřeně sledoval nezadržitelně se vzdalující vrak. Je pozdě. Na všechno. A v tom to přišlo. Náhle se celá ta nevzhledná hromada dřeva otřásla a v zápětí na to k nebi vyrazil vysoký sloup ohně a dýmu. O chvíli později jej do uší uhodila mohutná detonace následovaná tlakovou vlnou. Vzal si ho ďábel, pronesl kdosi otřeseně. Ne, vzpomněl si de La Salle na Flaubertova slova. Mrtvý pohřbil své mrtvé, vyhodil do povětří prachárnu. Krátce na to narazili tupé přídě člunů na písčitý břeh malé pláže, ohraničené vysokými skalisky.

Žán přeřízl nedočkavě konopný motous, jímž byla plochá obálka převázána, a rozlomil tři velké pečetě. Z balíčku vypadl do teplého písku další, pečlivě zapečetěný svazek listů. Sklonil se, aby jej zdvihl, a přitom si všiml několika řádků napsaných na růbu obalu, který držel v ruce. Posadil se a četl. Vážený pane, dopis, který jste otevřel, je určen především pro vás. Nechávám zcela na vašem uvážení, zda jej dáte k nahlédnutí ještě někomu jinému. Pod tímto věcným sdělením bylo drobným písmem připsáno. Okolnosti, za nichž jsme se my dva poznali, mne k tomu sice neopravňují, ale přesto se odvažuji napsat, buďte s Bohem, příteli. Žán držel papír v ruce a pohled upíral do prázdna. Jeho nitro se zmítalo spoustou nejrůznějších protichůdných pocitů, z nichž asi nejsilnějším byla lítost. Lítost, jakou prožíváme ve chvíli, kdy se dozvíme, že navždy odešel někdo, komu jsme zůstali cosi dlužni. Byl to také člověk. Splynulo tiše z jeho rtů. Nepohnul se až do chvíle, kdy na svém rameni ucítil dotek čísi ruky. Zvedl hlavu a setkal se se soucitným pohledem lorda Gosnoulda. Už na to nemyslete, žádné. Angličan se odmlčel, usmál a pak se před mladíkem lehce uklonil. Jako vyslanec anglického krále vás, pane hrabě de Conti, vítám jménem Karla II. Co nejsrdečněji na území Nové Anglie. Udělám vše, co bude v mých silách, abyste se zde cítil co nejlépe.

0: Líbí se vám tu, Žáne?
1: Patricie obtočila ruku kolem hrubého kmene zakrslé borovice a pokukovala přitom po svém ohromeně mlčícím společníkovi. Téměř 2 hodiny se spolu škrábali strmými, sotva znatelnými stezkami, vyšlapanými stepními zajíci a svišti na vrcholek kopce, zdvíhajícího se nad samou hladinou moře. Z jedné strany spadaly příkré srázy skalní stěny hlubokou propastí až k vodám Atlantiku, zatímco druhá strana nabízela široký rozhled do okolní krajiny. Pod nohama jim ležely střechy Salemu a dál se táhly již jen nekonečné lesy až někam k Apalačskému pohoří, které se slabě rýsovalo v modravém oparu.
2: Měla jste pravdu, rozhlížel se okouzleně Žán. Je tady nádherně. Když jsem zde stála před lety sama, měla jsem trochu strach. Měřila očima Patricie hloubku skalní strže pod svýma nohama. To mě doopravdy těší, posadil se chlapec do spousty drobně kvetoucího vřesu. Na lodi jsem totiž nabyl dojmu, že se nebojíte ničeho.
1: Vadilo by vám to hodně?
2: Ovšem. Takže můžete být klidný.
1: Vážně?
2: Bojím se třeba, vzpomínala dívka, třeba pavouků.

rukama upřenýma před sebe a tváří plnou očekávání. Patricie, vyslovil opět něžně její jméno a sáhl přitom do kapsy. Není toho mnoho, co vám mohu dát, ale otevřel dlaň, na níž se blištěl prsten s nádherně vybroušeným diamantem. Neviděla ho od chvíle, kdy jej Flaubert stáhl ze svého prstu. Ozdobil tímto skvostným šperkem její prostředník. Je to pro mě příliš velký dar, zavřela oči. Tak jako ty pro mě. Uslyšela zašeptání a pak něco měkkého a teplého přikrylo její rty.

Knihu Plavčík Žán napsali Eva a Pavel Dolejší. Vydalo nakladatelství Daniel knihy roku 2024. Četl Pavel Hromádka. Hudební doprovod obstaral Tomáš Najbrt. Zítra na Rádiu 7 otevřeme druhý díl s názvem Sůl země, a to ve 12 hodin a 15 minut popoledni.

Večery pod lampou na Rádiu 7 jsou pozvánkou ke čtení ne snad zrovna jednoduchých, za to důležitých knih. V současné době se postupně probíráme titulem Davida Nováka Víra ve vírech otazníků. Dnes jste zváni k poslechu části s názvem Proč zrovna křesťanství, když je tolik jiných náboženství? Poslouchejte už za chvilku po čtvrté hodině.

0: Minula čtvrtá hodina úterý 13. října. Od mikrofonu Rádia 7 vás zdraví Daniel Zeman. Proč zrovna křesťanství, když je tolik jiných náboženství? Tahle důležitá otázka je v nadpisu další kapitoly knihy Davida Nováka Víra ve vírech otazníků, kterou postupně pročítáme ve večerech pod lampou na Rádiu 7. Přeju dobrý poslech.
1: Večer pod lampou. Čas pro čtení zajímavých a důležitých knih.
2: Problémem křesťanství není to, že bylo vyzkoušeno a zhledáno neuspokojivým, ale to, že bylo zhledáno obtížným a ponecháno nevyzkoušeným. Gilbert Chesterton. Proč zrovna křesťanství, když je tolik jiných náboženství? Pro mnoho lidí je těžko stravitelné, že křesťanská víra staví člověka před volbu, před rozhodnutí, které by se dalo shrnout slovy buď a nebo. Není to fanatismus? Mám za to, že pokud se chci pro cosi, co za něco stojí, rozhodnout, potom to znamená i rozhodnutí proti, ve smyslu něčeho nechat. Často kolem sebe slýchávám obdivné povzdychnutí nad tím, kolik toho jistí lidé stíhají. Nechci zpochybňovat jejich schopnosti, nicméně si kladu u některých z nich otázku, zda se v jejich případě nejedná pouze o nabírání dalších aktivit do vlastního života. Někdy to může být proto, že se bojím volby. Raději, než abych určité věci nedělal, jisté oblasti odmítl, přibírám si další. Pochopitelně jako člověk mám omezenou kapacitu, která může být více či méně menší než rozsah toho, co chci stíhat. Výsledek je, že dělám tak trochu ode všeho kousek. Jsem tak trochu rodič, tak trochu partner, tak trochu pracující, tak trochu člen různých představenstev, boardů, tak trochu student, tak trochu křesťan, tak trochu pohan a tak dále. Do jisté míry to není špatné. Lidé mě obdivují, kolik toho stíhám, já sám nemusím volit mezi možnostmi, svoje selhávání nebo polovičatost v jednotlivých oblastech mohu celkem snadno svést na množství věcí, které musím stíhat. Sice působím uštvaně, není na mě moc spolehnutí, ale co má být? To je nakonec problém těch okolo mě. Je tragédií s tak trochu lidmi pracovat. Nejvíc totiž trpí jejich okolí. Pochopitelně se nelze vyhnout tomu, že budeme dělat více věcí naraz. Nicméně existuje hranice a tu musíme poznat. Každý věk má určitá specifika, možnosti, a je dobré tyto možnosti využít s tím, že jiným možnostem dokáži říci ne. Jak to, co popisuji, souvisí s nadpisem této kapitoly? Ptal jsem se, zda není fanatismus stavět člověka před volbu. Moje otázka zní, zda volba není mnohem čestnější způsob vyrovnávání se s životem než způsob tak trochu. Zda ono dnes tolik populární od každého náboženství kousek není pouze poplatnost době, strach před volbou. Křesťanství, respektive Kristus, skutečně staví člověka před volbu. Zároveň musím dodat, že s fanatismem to nemá nic společného. Je to pouze odmítnutí tak trochu života. V naší švejkovské kultuře to je trochu nepochopitelné. Naučili jsme se nic nebrat moc vážně, možná abychom se vyhnuli zklamáním, možná z jiných důvodů. Pokud člověk nebere nic moc vážně, není mu zatěžko nikdy nevolit, pouze nabalovat další oblasti. Vždyť si z nich zas tak moc nic nedělá. Nebolí ho, když nefungují tak, jak by měli. Jenže podobný přístup v křesťanství není možný. Kristus nás staví před volbu, buď a nebo. Je tady ale i druhá možnost. Josef Švejk, tedy to chce klid. Volba ale nevylučuje toleranci nebo dialog a učení se naslouchat i jiným hlasům. Zároveň zmiňovaný nárok nebere člověku možnost, aby se nakonec sám rozhodl. Bible se ale staví striktně proti výroku, že všechny cesty vedou k Bohu. Pokud tento názor zastáváme, pak musíme ze slova všechny vyloučit křesťanství. V následujících řádcích bych se rád dotkl několika hlavních světových náboženství a učinil jejich srovnání s křesťanstvím. Činím to s vědomím, že se o některých náboženstvích nezmíním, nicméně smyslem této knihy není výklad všech náboženských směrů. Přední světový religionista Hans King hovoří o čtyřech přístupech vztahu k jiným náboženstvím. První je strategie opevňování, podle které je pouze vlastní náboženství pravdivé, ostatní ne. Druhou představuje strategie zlehčování, jež všechna náboženství považuje za stejně pravdivá a ignoruje jejich vzájemné rozdíly. Třetí možností je strategie objímání, podle níž je jediné náboženství pravdivé, ale ostatní mají na této pravdě účast. Čtvrtou strategií je ekuména, která předpokládá jednak náboženskou sebekritiku, jednak respekt a kritiku ostatních náboženství. Ponechám na vašem zvážení, pro který přístup jsem se rozhodl.

0: Islám. Zakladatelem islámu je Muhammad. Narodil se kolem roku 570 a patřil k arabskému kmeni Kurajšovců, kteří v té době ovládali karavaní cesty vedoucí do Sýrie. V 6 letech, když osiřel, se ho ujal nejdříve jeho dědeček a pak jeho strýc Abu Tálib. V mládeneckém věku ho podporovala bohatá vdova Chadíja, která se stala jeho první manželkou. Budoucí rok byl jejím zástupcem při obchodech se Sýrií. Na svých cestách a při pobytu v Mece se setkával mimo jiné s Židy a křesťany a jejich myšlenkami o jediném Bohu. Muhammadovi se dostalo prvního zjevení kolem roku 610 v době, kdy podle svého zvyku trávil jeden měsíc nahoře Hirá. Podle tradice se mu zde jednou ve spánku zjevil anděl Džibrýl s nařízením, aby přednášel. Muhammad byl zpočátku velice zmaten a znepokojen, protože se domníval, že jej posedl zlý duch. Ale našel podporu u své manželky. Raduj se, drahý, a buď pevného ducha, neboť při tom, kdo má Chadíjin osud ve svých rukou, věřím, že jsi prorokem tohoto národa. Zpočátku Muhammad nevzbuzoval příliš velkou pozornost, ale poté, kdy začal veřejně hanobit pohanské bohy a prosazovat přísný monoteismus, vyvolal vlnu nevole v řadách vládnoucích Kurajšovců. On a jeho následovníci byli vystaveni pronásledování v Mece, které vyvrcholilo roku 622 Muhammadovým odchodem do Yathribu, to jest Mediny. Tento odchod, hijra, se stal počátkem muslimského letopočtu. Odchod do Medíny znamenal zásadní změnu situace a zároveň s ní odklon od důrazu na zjevení k otázkám organizace nově vznikající náboženské komunity. Z dříve pronásledovaného Muhammada se stal politický vůdce, který měl, mimo jiné, urovnat vztahy mezi znepřátelenými arabskými i židovskými kmeny v Medíně. Muhammad doufal, že Židé potvrdí jeho zjevení a uznají jej za proroka, ale Židé nemohli brát vážně proroka, který jim předkládal vytržené a zkomolené jednotlivosti z jejich svatých knih. Po definitivním rozchodu s Židy vytvořil prorok novou koncepci Abrahamova náboženství. Po vytvoření a posílení Umy, náboženské obce, začal Muhammad sjednocovat arabský poloostrov. Roku 624 zvítězil v bitvě u Badru nad Mekánci, samotnou Meku si podrobil roku 629. Mezitím si výboji či jednáními podroboval pohanské arabské kmeny a podnikal výboje až k hranicím s Byzancí. Zemřel roku 632 v Medíně, kde je pochován. Protože se chci vyhnout zkreslení a zaujatosti, v následujících řádcích nechám promlouvat o svém náboženství přímo muslimy. Nabízím základní články víry v islámu. Vybral jsem z nich jen několik. Opravdový věřící muslim věří v následující základní články víry. Věří v jediného Boha, nejvyššího a věčného, nekonečného a mocného, milosrdného a laskavého, stvořitele a živitele. Tato víra zaručuje člověku důstojnost a chrání ho před strachem a zoufáním, vinou a nejasnostmi. Věří ve všechny proroky Boží, bez jakéhokoliv rozlišování mezi nimi. Všichni poslové bez výjimky byli smrtelníci, lidské bytosti, nadané božským zjevením a seslané Bohem, aby vykonali určité úkoly. Muhammad je z nich poslední a je korunou slávy proroctví. Opravdový muslim věří v den posledního soudu. Tento svět jednoho dne skončí a mrtví povstanou, aby stanuli před posledním a spravedlivým soudem. Všechno, co na tomto světě děláme, každý úmysl, který máme, každý pohyb, který učiníme, každá myšlenka, kterou máme a každé slovo, které řekneme, se sčítají a přesně zaznamenávají. V den posledního soudu budou všechny záznamy otevřeny. Lidé s dobrými záznamy budou štědře odměněni a Bůh je vřele přivítá v nebi. Lidé se špatnými skutky budou potrestáni a uvrženi do pekla. Skutečnou povahu nebe a pekla a jejich přesný popis zná jen Bůh. Každému se dostane absolutní spravedlnosti. Víra v den posledního soudu je konečnou útěšnou odpovědí na mnohé složité otázky našeho světa. Opravdový muslim věří, že každý člověk se rodí jako muslim. Znamená to, že každý člověk je obdařen duchovními schopnostmi a intelektuálními sklony a že z něj může být dobrý muslim, jestliže má k islámu správný postoj a že může rozvíjet svou vrozenou přirozenost. Opravdový muslim věří, že člověk se rodí bez hříchů a nemá žádné vrozené ctnosti. Člověk je jako nepopsaná kniha. Když dosáhne zralosti, stane se odpovědným za své činy a úmysly, pokud byl jeho vývoj normální a za předpokladu, že je duševně zdravý. Muslimové nemohou přijmout příběh Ježíšovy smrti na kříži jako konečné odčinění všech lidských hříchů. Muslimové nevěří v ukřižování Ježíše jeho nepřáteli, protože základ učení o ukřižování protiřečí Božímu milosrdenství a spravedlnosti a protiví se také lidské logice a důstojnosti. Opravdový muslim věří, že pro své spasení musí člověk pracovat pod vedením Boha. Znamená to, že chce-li být člověk spasen, musí skloubit víru a činy a náboženství s praktickým životem. Opravdový muslim věří, že Korán je slovo Boží zjevené Muhammadovi prostřednictvím anděla Džibríla. Každé písmeno v Koránu je slovem Božím, každý jeho zvuk je opravdovou ozvěnou Božího hlasu. Korán je prvním a nejopravdovějším zdrojem islámu. Byl zjeven v arabštině. Uchovává se a zůstane v původní a úplné arabské verzi, protože Bůh chtěl, aby byl Korán uchován, aby byl vždy nejlepším průvodcem člověka a aby jej uchránil před zkreslením. Články víry v islámu. Víra v jediného Boha. Víra v anděli. Víra ve všechna písma svatá, víra v posly Boží, víra v soudný den, víra v osud, dobrý či špatný. Základní povinnosti muslimů. Víra v jednotnost Boží a božské poslání Mohameda. Modlitba, která se koná pětkrát denně v určených časech, kdy se provádí určený sled pohybů, včetně známého dotýkání se čela země a pronáší se jednak již Mohamedem určená slova a jednak volitelná slova. Většinou jde o chválu Boha a děkování. Není tolik zvykem Boha o něco prosit jako u křesťanů. K modlitbě je potřeba přistupovat rituálně očištěný, v zásadě omytí vodou obličeje, rukou a nohou, kde je to možné, a vhodně oblečený. Dar almužny představuje určenou část majetku a je možné odevzdat ji libovolné muslimské organizaci či nadaci, anebo rovnou odevzdat potřebným chudým lidem. Původně má tedy vysloveně charitativní smysl. V historii se často plně přeměnila v obyčejnou daň. Půst. Jedná se o 30denní půst od jídla, pití a pohlavního styku a platí jen pro denní dobu. Drží se v měsíci Ramadánu, který se díky islámskému lunárnímu kalendáři postupně stěhuje přes různá roční období. Staří, děti a nemocní jsou omluveni. Pouť do Mekky je uložena v Koránu. Platí ovšem jen pro tělesně i duševně zdravé, kteří mají dostatečné prostředky k cestě. Kdo vykonal pouť do Mekky, těší se ve svém okolí velké úctě. Postoj věřícího. Aby se člověk stal muslimem, tedy tím, kdo se poddal Bohu, je nezbytné, aby uvěřil v jedinost Boha, v tom smyslu, že je jediným stvořitelem, uchovatelem, živitelem a tak dále. Jenže tato víra nestačí. K této víře musí člověk přidat uznání faktu, že pouze jediný Bůh si zasluhuje uctívání a opouští tak uctívání jakékoliv jiné věci nebo bytosti. Když do srdce člověka vstoupí víra, zapříčiní jisté mentální stavy, které mají za následek určité činy. Tyto mentální stavy a činy se dohromady považují za důkaz pravé víry. Prorok řekl, víra je to, co pevně sídlí v srdci a co dokazují skutky. Nejvýznamnějším z těchto stavů je pocit vděčnosti vůči Bohu, což je podstata íbada, zbožnosti. Pocit vděčnosti je tak důležitý, že nevěřící se nazývají káfir, což znamená ten, kdo popírá pravdu, a také ten, kdo je nevděčný. Věřící miluje Boha a je mu vděčný za jeho štědrost. Poddává se Bohu a slouží mu s velkou pokorou. Člověk se nemůže nacházet v takovém mentálním stavu bez toho, že by nebyl celou dobu naplněn Bohem. Bůh je proto životní silou víry, bez které víra mizí a vadne. Korán se snaží vzbudit tento pocit vděčnosti velmi častým opakováním božích atributů. Většinu těchto atributů nacházíme ve zmínkách v následujících verších Koránu. On je Bůh a není božstva kromě něho, jenž zná nepoznatelné i všeobecně známé. On milosrdný je i slitovný. On je Bůh a není božstva kromě něho, vládce, přesvatý, mír, věrný, ochránce bezpečný, mocný, samovládný, velmožný. Oč slavnější je Bůh než vše to, co k němu přidružují. On je Bůh, stvořitel, tvůrce i utvářející. Jemu přísluší jména překrásná a jeho slaví vše, co na nebesích je i na zemi. On mocný je i moudrý. To byla citace z 59. kapitoly veršů 22 až 24. Vzhledem k útokům na World Trade Center v roce 2001 proběhla v masmédiích řada diskuzí na téma míru milovnost islámu. Nicméně každý, kdo se trochu zajímá o historii a seznámil se i s počátky islámského hnutí, ví, že islám byl již od svého počátku koncipován jako státní ideologie. Sjednocování arabských kmenů rozhodně neprobíhalo míru milovnou cestou. Nešlo tedy, jako v křesťanství, až o pozdější zneužití původně menšinového a pokojného náboženství k mocenským účelům, ale o programovou státní ideologii. Ostatně všichni první chalifové, tedy nejvyšší představitelé islámu, zahynuli násilnou smrtí ve vzájemných rozporech mezi samotnými muslimy a ne z rukou pohanských vládců, jak tomu bylo u prvních křesťanů. Ani způsob, jakým sám Mohamed odstraňoval své kritiky, rozhodně nekvalifikuje islám na míru milovné náboženství. Svou míru milovnost a toleranci by islám měl dokazovat na jiných frontách, například tím, že by se oficiálně vzdal trestat smrtí ty, kdo odpadnou od islámské víry.
1: Posloucháte Večer pod lampou. Čas pro čtení dobrých knih.
0: Hinduismus. Hinduismus se liší od jiných světových náboženství hned v několika směrech. Především nemá žádného zakladatele a dokonce není možno ani zjistit, kdy přesně vznikl. Vyvinul se poznenáhlu někdy v průběhu druhé poloviny prvního tisíciletí před Kristem. Slovo hinduismus je arabského původu a jeho původním smyslem bylo odlišit na území, která v Indii opanoval islám, místní nevěřící od muslimů. V hinduismu neexistuje žádná církev nebo nějaká jí podobná organizace. Hinduismus dokonce ani nekanonizoval žádný soubor svatých písem. Někdy slyšíme hovořit například o Bhagavad Gítě jako o hinduistické Bibli, ale to je jen metafora. Nejvýraznější je odlišnost hinduismu od jiných světových náboženství po společenské stránce. je založen na přesvědčení o základní nerovnosti lidí. Podle nich stvořil stvořitel Brahma hned 4 lidské bytosti, představitele 4 společenských stavů, varn neboli kast, s navzájem zcela odlišnými úkoly, funkcemi a postavením. Určit, co je posvátným, Bohem zjeveným textem pro hinduisty, je velmi složité. Vychází to i z popisovaných skutečností. Výchozím textem jsou Védy, což jsou spisy, které vznikaly zhruba mezi lety 2000 až 500 před naším letopočtem. Od toho naše věda. V původním hinduismu se jednalo o znalost, jak uctívat bohy a jak je přimět, aby člověku pomáhali. Jedním z řady komentářů k Védám jsou Upanišády. Někdy jsou označovány jako konec Véd. Slovo Upanišády obsahuje určitou ideu skrytého učení. Toto učení se týká především určité vědomosti o tom, jak dosáhnout vysvobození z pozemské existence. Tedy jedná se především o rozpracování učení o převtělování. Asi nejznámějším a zároveň nejposvátnějším textem pro hinduisty je Bhagavad Gita. Jedná se o epos, který obsahuje dialog mezi Kršnou a bojovníkem Arjunou. V tomto spisu je poprvé v hinduismu pojem osobního boha, kdy tímto bohem Bhagavad Gita je Višnu či jeho inkarnace Kršna. Tento směr byl otevřený pro všechny kasty. Důležitým poselstvím starších Upanišád bylo, že individuální duše zvaná Atman je totožná s univerzálním vědomím Brahma, prapůvodním jediným. Ještě trochu jinak řečeno. Atman, podstata duše každého člověka, je Brahma, podstata duše celého vesmíru. Což je něco, co se vymyká našemu chápání, co si jako všeho míro. Ono ztotožnění bychom mohli přirovnat k dešťovému mraku, Brahma, z něhož spadne na zem dešťová kapka, která se stává na chvíli samostatnou entitou, Atmanem. Ztotožnění Atmanu a Brahma, nebo jinak řečeno lidské duše s Bohem, vyjádřené slavnou Upanišádovou větou "To jsi ty", je, jak říká básník Thakur, hledáním božského v člověku. A nejen v člověku. Skrývá v sobě bytostné pojetí jednoty všeho živého ve světě. Cílem Atmanu, tedy lidského jedince, je, aby se jeho duše navrátila ke svému původnímu zdroji, k Brahma. Pokud se toto nestane, je Atman odsouzen k tomu, aby po smrti pokračoval v jiných tělech v koloběhu stále nových reinkarnací. Nicméně cílem je vysvobození duše z tohoto koloběhu. Toto se děje skrze poznání vlastní jednoty a totožnosti s Brahma, skrze důkladnou průpravu a spolupráci s duchovním učitelem. Důležitým učením hinduismu je zákon karmanu, tedy učení o odplatě. Jde o to, že celková kvalita skutků, které člověk během své pozemské existence dělal, je v okamžiku fyzické smrti rozhodující pro to, v jaké podobě se znovu narodí, do jakého tvora se převtěluje jeho átman. Karmanový zákon je pojímán jako neúprosný řád, který trestá každé zlo a odměňuje každé dobro. Čím lepší skutky člověk v životě konal, tím hodnotnější a radostnější bude jeho znovuzrození, neboť každý čin přináší své ovoce odpovídající jeho kvalitě. Nicméně uvnitř hinduismu je velmi mnoho navzájem se lišících směrů. Mladším směrem v hinduismu je směr bhakti, který se liší od dosud popisovaného učení. Poprvé se vyskytuje učení o osobním bohu, kterým je, jak již bylo řečeno, Višnu či jeho inkarnace Kršna. Tento směr se ujal i proto, že nerozlišoval mezi kastami, i proto, že byl uznáván velkými hinduistickými náboženskými postavami. Přední religionista Eliade považuje až bhaktickou formu hinduismu za náboženství v pravém slova smyslu. Později se do čela bohů dostávají Šiva a Višnu. Dasgupt v dějinách indické filozofie shrnuje, že v hinduismu v pohledu na Brahma existují tři základní směry. Je to jediná realita a vše kromě Brahma je neskutečné. Druhým myšlenkovým proudem, který najdeme v mnoha textech, je panteistická víra, jež stotožňuje veškerenstvo s Brahma či Atmanem. Třetí je proud teismus, který pohlíží na Brahma jako na pána ovládajícího svět. Hinduismus zná pojem posmrtného života. Po smrti a před další pozemskou existencí duše přichází před soud boha smrti Yami, který na základě skutků rozhoduje, zda duše půjde do pekla nebo do nebe. Po určité době potom duše pokračuje v pozemské existenci. K hinduismu patří i jeho filozofické školy, které rozpracovávají učení o reinkarnaci a karmanovém zákonu a uznávají možnost vysvobození átmana z koloběhu životů. Nejznámější z nich je potom jóga. Podle univerzálního slovníku švýcarské knihovny se jedná o jeden ze šesti ortodoxních indických filozofických systémů, který pomocí systematického soustředění, ponoření se do sebe, meditace, askeze a extáze, dechových cvičení, držení těla ovládajícího nervy a svaly, chce probudit mimořádné stavy vědomí a síly a přivodit sjednocení pomíjivého člověka s univerzálním, božským. Definicí jógy je mnoho se zřetelem na její různá odvětví. Nicméně zůstaňme doma a podívejme se na její definici od člověka nejpovolanějšího, předního českého mystika Květoslava Mynaříka. Jóga je podle něj spojení, soubor prostředků, jimiž lze dosáhnout poslední reality a osvobození. Spojení člověka jako psychické bytosti s Bohem a lidského vědomí s vědomím kosmickým. Jóga se však dělí v mnoho větví, které vždy znamenají cestu nebo postup související s mystickým zpracováním bytosti, buď pomocí citu nebo rozumu, nebo nazírání, nebo naslouchání. Též vývojem dobrých duševních stavů a pocitů i regulaci fyziologických funkcí. Vždy se jedná o tuhou kázeň, jejímž účelem je přepodstatnění člověka v Boha nebo absolutno zaživa a ve stavu evidentního zjišťování procesů proměny.

0: Buddhismus. Na rozdíl od hinduismu můžeme v buddhismu identifikovat konkrétní počátek. Jejím působení Gotami, zvaného Buddha, tedy probuzený. Přesné časové údaje nejsou ustáleny, ale Buddhův život se nejčastěji klade do druhé poloviny 6. století před Kristem. Podle ustálené legendy s historickými kořeny se měl narodit na dvoře lokálního knížete ve městě Kapilavastu na severu indického poloostrova. Když jednou, již jako mladý dospělý člověk, opustil palác, poznal za jeho hranicemi různé formy utrpení, jehož byl do té doby ušetřen, a rozhodl hledat pro sebe i pro jiné bytosti cestu z koloběhu životů, který je zároveň koloběhem strasti. Cesta, již mu ukázali hinduističtí asketové, ho nedovedla k cíli. Postupoval pak vlastní cestou, jež bývá označována za umírněnou či střední, a dospěl k probuzení, bodhy. Tato událost bývá někdy také nepřesně interpretována jako osvícení. Poznání, k němuž došel, sděloval pak všem, kteří byli ochotni poslouchat. Tak vytvořil kolem sebe okruh žáků, kteří se vzdali všeho, aby dospěli k cíli. Mnichů, respektive lidí, kteří na sebe vzali v té či oné míře mnišské závazky. Toto společenství se jmenuje Sangha. Nauka a praxe, již Buddha lidstvu přinesl, se v buddhistickém světě označují výrazem dharma, respektive dhamma, což znamená zákon, řád. Buddhovo učení je zaznamenáno v takzvaných tipitakách, tedy třech koších. Základy buddhistického učení formulují čtyři posvátné pravdy, které vyložil Buddha. První z těchto pravd zní: všechno je strast. Proč? Protože všechny složky světa jsou pomíjivé. Jsou podrobeny zákonu neustálé proměny, neuniknutelnému koloběhu vznikání a zanikání. Tak jako se neustále vytváří a zaniká pěna vzniklá z vodních bublin, kterou vidíme na rychle tekoucí vodě a nemá trvalou substanci, chovají se podobně také všechny složky naší osobnosti. Jedině z nevědomosti a zaslepenosti hledáme v existenci pořád znovu něco trvalého a nezanikajícího. Buddha nám říká, že naše bytí není ničím víc než procesem, průběhem neustálých vzniků a zániků. Jistotu, že ve své osobě nemůžeme nalézt žádnou věčnou substanci nebo duši, získáme rozborem osobnosti, která se skládá z pěti pomíjivých skupin bytí: tělesné formy, vnímání, cítění, psychického utváření a vědomí. Protože všechny tyto složky osobnosti podléhají vznikání a zanikání, je nesmyslné hledat v nich nějakou nehynoucí duši. Tento poznatek je nejpodstatnějším znakem buddhismu. Je formulován v poučce o třech znacích. Všechno je strastné, všechno je pomíjivé a všechno je ne-já. Je-li tomu tak, musíme si přirozeně položit otázku, jak je potom možné převtělování, jak je potom možná existence vůbec. Odpověď nám dává druhá ze čtyř posvátných pravd. Toto, mnichové, praví Buddha, je pravda o vzniku strasti, že je to touha, která vede od znovuzrození ke znovuzrození a která tu a tam nachází i radost. Toužení po rozkoši, pobytí a pozničení. Buddha použil pro toto toužení obrazného označení žízeň. Je to hnací síla, která udržuje v chodu koloběh bytí. Tento koloběh nelze jednoduše zastavit, třeba sebevraždou, která musí vést jen k dalšímu znovuzrození. Touha po zániku a zničení je právě tak formou této žízně jako kterákoliv jiná. Všechny formy žízně vedou k setrvání v sansáře, koloběhu bytí. Způsob znovuzrození určuje karmanový zákon, jak jsme o něm mluvili už u hinduismu. Dobrými skutky získá člověk nový zrod v dobrých existenčních podmínkách, špatnými pak ve špatných. Nejstarší texty znají pět míst znovuzrození. Peklo, zvířecí svět, oblast duchů, lidský svět a božský svět. Bohové nejsou nic jiného než bytosti v koloběhu existencí, které vystoupily po dobré karmě na omezenou dobu do obzvláště příjemných forem existence. Můžeme vůbec někdy z tohoto koloběhu strastiplné existence uniknout? Buddha odpovídá na tuto otázku třetí ze čtyř posvátných pravd. Toto je pravda o zrušení strasti. Je to neúnavné odvracení se od touhy, uhašení, odvržení, vzdání se touhy. Tohoto neúnavného odmítání touhy je schopen jenom ten, kdo pozná všechno na světě, i příjemné a zdánlivě trvalé, jako pomíjející, jako podrobené strasti a jako něco, co nemá žádné já. A v důsledku tohoto poznání dokáže přijímat všechno lhostejně. Konec toužení je definitivní osvobození, konec všech základů bytí, vyhasnutí, nirvána. Nyní je třeba se zeptat, jak lze dosáhnout tohoto osvobození. Odpověď nám dává čtvrtá pravda, pojednávající o cestě ke zrušení strasti. Touto cestou je ušlechtilá osmidílná stezka, jak ji hlásal Buddha. Vede ke zrušení nevědomosti a tím k vysvobození z koloběhu existencí. První článek této osmidílné stezky, pravý názor, spočívá v poznání čtyř posvátných pravd a v poznatku, že osobnost nepředstavuje žádné věčně existující já. Konečný cíl buddhismu je potom nirvána, tedy vyhasnutí. Je definována v podstatě negativními výpověďmi. Je to ustání strasti, potlačení chtivosti, nenávisti a klamu. Hermann Oldenburg zhrnul výpověď textů týkajících se nirvány slovy: v nepodstatné dálce leží strach i naděje, chtění, lpění na iluzi. Jáství je překonáno, jako když člověk odhazuje pošetilá přání dětství. Co na tom, jestliže pomíjivé bytí, jehož kořeny jsou už zničeny, dosud pokračuje po několik okamžiků nebo po celý věk ve svém lhostejném, zdánlivém životě? Pokud by chtěl světec skoncovat už nyní s tímto bytím, může to udělat, ale většina vytrvává, dokud příroda nedosáhne svého cíle. A o nich platí slova vkládaná do úst Sáriputovi. Netoužím po smrti, netoužím po životě. Čekám, až přijde ta hodina uvědomělý a bdělého ducha. Na otázku o další existenci vysvobozeného v nirváně Buddha neodpověděl.
1: Posloucháte Večer pod lampou. Čas pro čtení dobrých knih.
0: Judaismus. Většina judaistických skupin se hlásí k 13 článkům vyznání víry, tak jak je ve 12. století sformuloval slavný židovský filozof a teolog Maimonides, zvaný Rambam. V této podobě byly také zahrnuty do Siduru, sbírky každodenních modliteb. Smutně nejznámějším se stal článek 12. od holokaustu spojovaný se zpěvem těch, kdo odcházeli na smrt do plynových komor. Za prvé, věřím celým srdcem, že Stvořitel, pochváleno buď jeho jméno, stvořil a řídí všechno, a že on sám je ten, kdo činil a činí a bude činit všechno. Za druhé, věřím celým srdcem, že Stvořitel, pochváleno buď jeho jméno, je jediný a v jeho jedinečnosti se mu nikdo nevyrovná a on sám náš Bůh byl, je a bude. Za třetí, věřím celým srdcem, že Stvořitel, pochváleno buď jeho jméno, nemá tělo a tělesné smysly ho nemohou pochopit a nelze ho nijak spodobnit. Za čtvrté, věřím celým

0: přišli po něm.
1: Za osmé, věřím celým srdcem, že ta Tóra, která se nyní nachází v našich rukou, je totožná s tou, jež byla dána našemu učiteli Mojžíšovi, pokoji jemu. Za deváté, věřím celým srdcem, že tato Tóra nikdy nebude změněna a nikdy nepřijde jiná Tóra od Stvořitele, pochváleno buď jeho jméno. Za desáté, věřím celým srdcem, že Stvořitel, pochváleno buď jeho jméno, zná všechny skutky a všechny myšlenky lidí tak, jak je psáno. Ten, jenž stvořil srdce všech, rozumí všem skutkům jejich. Žalm 33, verš 15. Za jedenácté, věřím celým srdcem, že Stvořitel, pochváleno buď jeho jméno, odplácí dobrem těm, kteří zachovávají jeho přikázání a trestá ty, kdo jeho přikázání porušují. Za dvanácté, věřím celým srdcem, že Mesiáš přijde, a přestože se svým příchodem otálí, budu ho čekat každý den. Za třinácté, věřím celým srdcem, že přijde z mrtvých vstání v době, kterou určí Stvořitel, pochváleno buď jeho jméno, a on bude oslavován stále a na věčné časy. Nejdůležitější knihou pro judaismus je Tanach, neboli Bible. Jedná se o zkratku tří částí, na které se Bible dělí. Jsou to Tóra, zákon, Nevím, proroci, a Uchtuvím, spisy. Za nejdůležitější je považována Tóra. Někdy se tak označuje pět knih Mojžíšových, někdy se slovo Tóra používá pro celou hebrejskou Bibli. Tanach je totožný s křesťanským starým zákonem, skládá se ze 39 knih. Na Tanach navazuje myšlenkově i časově Mišna, což je písemné zapsání rabínské ústní tradice, které rozvíjí učení Tanachu. Mišna byla uzavřena kolem roku 200. Poté začali židovští učenci rozvíjet komentáře k Mišně. Tak vznikla takzvaná Gemara, dokončení. Dohromady se Mišna a Gemara nazývají Talmud. Existuje takzvaný jeruzalémský Talmud a zhruba třikrát obsažnější Talmud babylonský. Judaismus zdůrazňuje, že Bůh ukáže svou milost Izraeli, pokud bude zachovávat Boží zákon. Spasení ale není jen na základě dobrých skutků vyplývajících ze zákona, ale též na základě pokání, tedy lítosti nad svými hříchy. Tradiční systém oběti byl v judaismu později pozměněn na koncept utrpení. Místo krve zvířat, která se vylévá za hříchy Izraele, tak jak o tom čteme v Bibli, to je samo utrpení Izraele, které je důvodem Božího požehnání. V ortodoxním judaismu však dominuje systém příkazů a zákazů, jejichž dodržování má vliv na Boží přijetí či nepřijetí. Přesto je třeba dodat, že judaismus zná pojem Boží milosti, jak jinak, když vychází ze Starého zákona, bez níž člověk nemůže být spasen. Tolik jen velmi stručně k základní orientaci v hlavních světových náboženstvích. Nyní je před námi nejdůležitější otázka, čím se křesťanství liší od jiných náboženství. A pokud se liší, potom je zde další otázka, stojí ona odlišnost za to stát se křesťanem? Pojďme se podívat na samé jádro učení jednotlivých náboženství a zkusme si odmyslet, co v historii ti či oni ve jménu svého boha či víry provedli. Zaposlouchejme se do následující příhody. Během konference na téma podobnosti a rozdíly náboženství odborníci z celého světa debatovali o tom, co, pokud vůbec něco, je na křesťanské víře jedinečné. Začali vylučováním možností. Inkarnace? Jiná náboženství obsahují různá vyprávění o bozích, kteří se zjevili v lidské podobě. Vzkříšení? I v tomto případě mají jiná náboženství.

její záznamy o návratu ze smrti. Diskuze nějakou dobu pokračovala až do chvíle, kdy do místnosti zabloudil S.C. Lewis. O čem je všechen ten humbuk? Zeptal se. A od svých kolegů se dozvěděl, že probíhá debata o tom, zda křesťanství přispělo do světových náboženství něčím jedinečným. Lewis odpověděl. Tak to je jednoduché, je to milost. Po krátké diskuzi museli všichni souhlasit. Představa boží lásky, která je nám nabízena zcela zadarmo, bez cenovek, se příčí všem lidským instinktům. Osminásobná cesta buddhistů, učení hinduistů o karmě, židovský zákon a muslimský kodex, ty všechny popisují, jak si můžeme získat uznání a přijetí. Pouze křesťanství se odvážilo učinit boží lásku bezpodmínečnou. Každé popisované náboženství má určitou etiku. Mám za to, že v tomto je klíčový moment. V judaismu je to zachovávání zákona, v islámu pět pilířů víry. V hinduismu to jsou skutky určující lidský osud podle zákona karmy. V buddhismu se jedná o devět pravd, které se týkají výhradně etiky. I křesťanství má svoji etiku, například v horském kázání nebo v desateru. Je třeba dodat, že v mnohém je tato etika podobná etice uvedených náboženství. Jádro není v tom, že by křesťanská etika byla propracovanější, lepší, to nechám na posouzení religionistům. Jádro je v její funkci. V ostatních náboženstvích má vliv na lidskou spásu, na to, jak je či není člověk od Boha přijat. Tedy jinak řečeno, lidský výkon je určitým klíčem k přijetí Bohem. Jak se na tento problém dívá Bible? Nepoznávám se ve svých skutcích, vždyť nedělám to, co chci, nýbrž to, co nenávidím. Kdo mne z toho vysvobodí? Jedině Bůh skrze Ježíše Krista. Epištola Římanům 7. kapitola. Tedy cesta ke spáse, k Bohu, není skrze etiku, skrze dobré chování. Určitý etický kodex nemá na moje přijetí Bohem vliv. Zákon byl dán pouze jako teploměr, jako zrcadlo. Vždyť bych nepoznal žádlivost, kdyby zákon neřekl nepožádáš. Také Římanům 7. kapitola. Jinými slovy, skrze psaná pravidla, etiku, si v křesťanství pouze uvědomuji, že nemám šanci se dostat k Bohu. Jejich zachovávání mi samo o sobě přístup k Bohu neumožní. Jiná náboženství nabízejí cestu k Bohu skrze nalezení toho, co je ve mně dobrého. Na tomto základě pak dosahuji vysvobození nebo předstupuji před Boha s nadějí, že to snad bude stačit, aby mne přijal. Křesťanství hovoří o tom, že to nejhorší ve mně, můj hřích, který mám odvahu Bohu vyznat, je cesta k němu. Toto je naprosto diametrální rozdíl mezi křesťanstvím a dalšími náboženstvími. V jiných náboženstvích dělá první krok člověk. V křesťanství udělal první krok Bůh skrze oběť Krista a člověk dělá, nebo taky nedělá, druhý krok. Tento krok je v tom, že člověk Kristovu oběť skrze pokání a lítost nad svým hříchem přijímá nebo nepřijímá. Mimo přijetí Boží milosti, ale pro své spasení a přijetí Bohem, člověk nemůže udělat nic. Další obrovský rozdíl je v zakladatelích světových náboženství. Jak známo, Ježíš nic nenapsal, žil pouhých 33 let, v Bibli jsou potom mimo jeho narození popsány pouze 3 roky jeho života. Narodil se ve zcela bezvýznamné provinční vesnici ještě bezvýznamnějším rodičům. Po 3 letech veřejného působení končí se 2 lotry na kříži a jak se zpívá v muzikálu Jesus Christ Superstar, budí dojem, že se mu vše vymklo z rukou.
Nikdy se nedostal dál než do okolí Palestiny. Nikdy kolem sebe nezhromáždil armádu, maximálně 12 lidiček z nejchudších vrstev, kteří byli po jeho smrti jeden po druhém popraveni. Tehdejší intelektuální svět ani nezaznamenal, že by kdy žil. Možná, že ze společenského hlediska takovým nic není nikdo z vás. Určitě však takovýchto nic lidí žilo miliony. Rodili se, umírali a nikdo o nich dnes neví. Přes všechna tato fakta se kvůli tomuto člověku změnil letopočet, vzniká hnutí, které obrací římský svět vzhůru nohama, vzniká jeden z fundamentů evropské západní civilizace. Toto není samo sebou. Asi přece jenom byl něčím významný a něčím se musel naprosto lišit od jiných zakladatelů světových náboženství nebo i velkých lidí našich dějin. Protože se k osobě Krista ještě dostaneme podrobněji, uvedu jen několik momentů. První rozdíl byl v jeho bezhříšnosti. Pilát, který Krista odsoudil, nakonec vyznává, že na něm nenalézá žádnou vinu. V Janově evangeliu se Kristus ptal následující otázkou: kdo z vás mne usvědčí z hříchu? Protože nikdo neměl nic, čím by Krista usvědčil, byl nařčen, že je posedlý ďáblem. Přestože byl Kristus nenáviděn mnoha náboženskými vůdci a tudíž velmi pozorně sledován, nikdo ho nebyl schopen nařknout z hříchu. Další jedinečnou věcí na Kristu jsou proroctví o jeho příchodu, životě a smrti, kterými se budeme zabývat podrobněji. Nikdy nikdo nebyl tak přesně předpovězen jako Kristus. Další věcí je Kristovo vzkříšení, o kterém ještě budeme mluvit. Snad zatím tolik, že jiní náboženští vůdcové zemřeli, protože to byli jen smrtelní lidé. Někteří po své smrti byli zbožštěni svými následovníky. S tím souvisí poslední bod – Kristovo božství. Žádné jiné náboženství neučí, že by se Bůh stal člověkem. Spíše naopak, je od lidí vzdálen nebo na zem posílá některou ze svých emanací, odnoží, jakousi nižší bytost. V křesťanství však Bůh na sebe bere lidskou podobu a sestupuje k lidem, aby po 33 letech byl od nich ukřižován. Proč? Protože Kristus obětoval svou krev, máme otevřenou cestu k Bohu. Židům 10:19. Kristovo božství je jak pro judaismus, tak islám naprosto nepřijatelné. Kristus to, že je Bůh, tvrdil sám o sobě a dokazoval to například tím, že odpouštěl hříchy, že se stavěl Bohu na roveň, například tak můžeme číst v Janovi 5. kapitole verších 8 až 18. Pochopitelně to, co řekl Kristus, může člověk vyřknout také, ale v jeho kultuře a době to bylo jako časovaná bomba. Právě proto, že Kristus tvrdil, že je Bůh, ho Židé nechali ukřižovat. Velmi dobře pochopili, co o sobě tvrdí, čímž si u nich vysloužil rozsudek smrti. Nakonec je třeba uvést skutečnost vlivu, který má Kristus na životy mnoha lidí dnes, právě proto, že nezemřel a žije dál. Jeho vliv na národy se potom prolíná s vlivem, které má křesťanství, tak jak je zachycené v Bibli, že nejen dnes často zcela zvrácené a zneužívané, jehož je Kristus středobodem. Pochopitelně můžeme říci, že vše, co je v Bibli napsáno, je dobře udělaný podvod, nebo že Kristus byl lhář, možná blázen, možná podvodník, možná od každého kousek. Možná to, co jsem popisoval, byla všechno náhoda. Nebo je to pravda a potom je snad jasnější, proč křesťanství nemůže být zajedno s jinými náboženstvími. Ono by snad nakonec mohlo, ale bez Krista. Jenže bez Krista by to už zase nebylo křesťanství, ale možná tak maximálně morálka, takže spíš nemohlo.

Proč zrovna křesťanství, když je tolik jiných náboženství? To byla další důležitá otázka z knihy Davida Nováka Víra ve vírech otazníků, kterou postupně procházíme ve večerech pod lampou na Rádiu 7. V další premiéře otevřeme tuto knihu už po čtvrté, a to v pátek v 21 hodin. Teď už máme po páté hodině úterní noci, nebo chcete-li úterního rána 13. října. Vysíláním Rádia 7 vás provází Daniel Zeman a před námi je teď rozhlasová lekce angličtiny Life Plus s lektorkou Elzou Rendl a tématem Names, tedy jména. A od 17:30 se pak Petr Hůšť v pořadu Klika bude zamýšlet nad tím, jak to vlastně je s chválením. Chválit nebo ne?

Tématem zítřejší, tedy úterní rozhlasové lekce angličtiny v pořadu Life Plus o 9:30 dopoledne bude digitální bezpečnost.

Za chvilku po písničce o 17:30 bude na Rádiu 7 připraven další díl pořadu Klika s Petrem Hůštěm a tématem chválení. Jak to vlastně je? Chválit nebo ne?

Dobrý den, vítejte v pořadu Kliká, místo, kde uchopíme a otevřeme. Milí posluchači Kliky, je pro mě výsada, že s vámi můžu sdílet svůj život a svou cestu víry za Pánem Bohem. Že s vámi můžu přemýšlet nad aktuálními tématy doby a také nad biblickými myšlenkami. Nad tím, jak právě oni náš život mohou formovat. Ne, nejsem biblista ani teolog. Už víte, že ode mě nemůžete čekat hluboké biblické výklady. Na druhou stranu jsem možná jako většina z vás, kteří čtou Bibli a pak si položí otázku, co tahle myšlenka znamená pro mě, pro můj život, pro můj dnešní den. Také si uvědomuju, že s vámi sdílím kulisy svého života. Tím je moje rodina, chov ovcí, společenství v církvi nebo také má humanitární práce na Ukrajině. Někdy se bojím, že vás tou Ukrajinou už můžu prudit nebo obtěžovat. To bych nerad. Jen je to součástí mého života, kde mi právě spoustu pro mě aktuálních témat vyvstává a které si i s přemýšlením o biblických principech řeším. Pokud vám to nevadí, tak super. A pokud vadí, tak díky za trpělivost. Nedávno jsem právě při večeři na Ukrajině říkal svému kolegovi Jurimu. Juri, co mi to děláš? V poslední době tady byly 4 české týmy a prý slyšeli, tohle máme díky Petrovi, tohle nám pomohl Petr, toto s Petrem. No a Juri říká, tak to je, co je na tom špatné? Já říkám, no tak to přijdu do nebe s holým zadkem, promiňte, bez jakékoliv odměny. Matouš, 6. kapitola, 1. až 2. verš. Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv. Jinak nemáte odměnu u svého Otce v nebesích. Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost, jak činí pokrytci v synagogách a na ulicích, aby došli slávy u lidí. Amen pravím vám, už mají svou odměnu. Vítejte v pořadu Kliká dnes na téma chválit nebo ne. V dětství mě trochu až prudilo, když mi rodiče říkali, nebudu tě chválit, ať nespichneš. Když jsem nastoupil do práce s mládeží v církvi, tak mi jeden starší člověk řekl, když by bylo něco špatně, tak já ti to řeknu. Říkám díky, ale můžeš říci, i když by bylo něco dobře. Mám pocit, že taková byla doba. Věci se děly, protože byly potřeba. Když někdo něco dosáhl, tak super, ale nevěnovala se tomu velká pozornost. Říká se, že dnes je problém opačný. Například u dětí je za všechno chválíme. Když udělají jakoukoliv maličkost, tak řekneme, ty jsi šikovný, ty jsi chytrý, ty jsi krásná, ty jsi hodná. Na tom asi nemusí být nic špatného, ale hrozí, že děti budou mít hlavně vnější motivaci. Začnou dělat věci, protože jsme je naučili, že za vše mají ocenění. Do budoucna jim může chybět vnitřní motivace. To, že věci prostě sami chtějí, že se jim to líbí, že jsou o tom přesvědčení. Otcové, neponižujte své děti, aby nemalomyslněli. Tento text mluví o opaku, že přílišná tvrdost, neustálá kritika nebo dokonce ponižování vede u dětí k tomu, že malomyslní ztrácí odvahu, chuť a také naději dál nebo něco nového odvážného dělat. Chybí jim zdravé sebevědomí. Je však zajímavé, že to samé může způsobit i neustálá hodnotící a přehnaná pochvala. Najednou sebevědomí dítěte a později i dospělého člověka může být závislé na potvrzování druhými a hodnocení okolím. Jedná se pak o podmíněné sebevědomí. Takový člověk pak špatně snáší kritiku a i když vypadá sebevědomě, tak se často těžko rozhoduje. Židům 10.24. Mějte zájem jeden o druhého a povzbuzujte se k lásce a k dobrým skutkům. Zdravé povzbuzení může vést k vnější motivaci a radosti z toho, co dobrého dělám, k činnosti, která nezávisí na potvrzování a hodnocení druhými. Jak tedy třeba u dětí správně chválit? No, možná ne stále,
za každou maličkost a také bez toho ty jsi. Možná více se můžeme zaměřit na to, co dítě udělalo, a také se ho můžeme zeptat, jak to vnímáš ty, jaký ty máš pocit z toho, co jsi udělal, co jsi udělala. Pochvala je jako mince o dvou stranách. Na jednu stranu je klíčovou a formující hodnotou. V dnešní době skepse, kritiky, obviňování, ponižování a až hulváctví má vděčnost, úcta, respekt a také zdravá pochvala tvořivou moc. Tak jako Pán Bůh tvořil svým slovem, i řekl Bůh a stalo se, tak i my máme v rukou obrovský zdroj pro tvoření krásného a hodnotného života. Druhá strana mince je, že se můžeme stát na hodnocení druhých závislí. Vnímaný úspěch, reakce, potlesk nebo ocenění se může stát vnitřní drogou. Jsem člověk, který věci zakládá a rozvíjí. Miluju, když věci vznikají a ještě se o nich moc neví. Nemají pozornost okolí. Mám pocit, že moje motivace je v této etapě nejzdravější nebo minimálně nezatížená hodnocením okolí. Když se věci podaří, jsou přínosné, tak mají od lidí také nějaké ocenění. Člověk, aby našel na činnost peníze, tak musí o věcech komunikovat. A tady už se nepozorovaně dostávám do kolotoče závislosti na vnímání a hodnocení druhými. Znovu se potřebuji vracet ke své vnitřní motivaci, k povolání Pánem Bohem, k hodnotám, které mě naučil, ke snům, které jsem měl na začátku, nebo jen k vnímání, co je potřeba a jak to můžu naplnit. Matouš, 6. kapitola, 1. až 2. verš. Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv. Jinak nemáte odměnu u svého Otce v nebesích. Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost, jako činí pokrytci v synagogách a na ulicích, aby došly slávy u lidí. Amen pravím vám, už mají svou odměnu. Člověk může v životě dělat věci proto, aby si zasloužil respekt od lidí, ale respekt u Pána Boha má to, co člověk dělá ze své vnitřní motivace, bez potřeby to ukazovat druhým. Jedno české pravidlo říká, samochvála smrdí. Nebo se také říká, že největší pochvala je před nastoupenou jednotkou. Smrdět v mém životě může to, když dělám věci kvůli druhým. A pochvala před nastoupenou jednotkou může být před tou nebeskou jednotkou. Pán Bůh jednou ocení a odmění věci, které jsme vykonali třeba jen s tím, že o nich viděl jen on sám. Když začala válka na Ukrajině, pracoval jsem v měsíčním projektu, který pak skončil. V rámci toho projektu jsme také vysílali kamion s humanitární pomocí. Po pár dnech mi došla v noci fotka z Buči, z místa největšího masakru. Na té fotce byla babička, za ní prostřelený panelák a babička držela chleba a masové konzervy. Ty, které jsme nakoupili týden a půl předtím ve Zlíně. Tahle fotka se mi stala vnitřním povoláním. Povoláním dál v pomoci na Ukrajině pokračovat. Během války jsem navázal také spolupráci s několika výjimečnými lidmi. Jedním z nich je profesor teologie Feder Federovič. Když jsem Buču navštívil podruhé, asi ve třetím roce války, byl jsem tam právě s profesorem. Povídal mi, jaké hrůzy se tady staly, jak tohle místo ukrajinská armáda osvobodila a jak museli počkat, aby první sem vstoupil prezident a média a pak hned mohli přijít oni s humanitární pomocí. Profesor říká, byli jsme tady první a rozdávali jsme potraviny. Já na to, no mám z těchto dnů fotku babičky s chleby a konzervami. On říká, to jsem fotil já. A povídal mi všechny detaily. Najednou jsem mohl nahlédnout do toho, jaký měla naše pomoc.

Podtitul dalšího dílu ze série Jak to vlastně je v pořadu Klika, který na Rádiu 7 vysíláme zítra o 8:30 dopoledne, zní Sucho, včetně duchovního.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

Před 6 hodinou raní se s vámi od mikrofonu Rádia 7 loučí Daniel Zeman, který vás provázel nočním blokem pořadů. Přeju vám dobré vykročení do dnešního dne, úterý 13. října, a těším se zase na slyšenou.

0: Je krátce po 6. hodině úterý 13. října a od mikrofonu Rádia 7 vás zdraví a hezký den přeje Kateřina Hodecová. Vítám vás tady u toho ranního bloku vysílání Rádia 7. Doufám, že přineseme něco, co vás potěší a také, co vás bude inspirovat v tom dnešním ránu. Tady je stručný přehled pořadu, které jsme pro vás připravili. Ještě dnes bude den plný aktivit až po okraj. Zastavme se aspoň krátce nad textem Bible a v modlitbě. Tichý čas je tu v 6 hodin a 15 minut. Jeho počáteční předsudky mu nezabránili prozkoumat, jaká je pravda. Poctivého hledače Natanaela představí farář Josef Hurta ve 6:45. Hodinku mezi 7 a 8 budeme opět věnovat publicistice. V 7 je tu pravidelný magazín a v 7:30 ranní telefonát. Brno totiž rozezní gospel. O novém pěveckém projektu si budeme povídat s Janou Vránovou. Pořadu Bible Guide v 8 hodin otevíráme knihu proroka Amose, který byl aktivní za vlády judského krále Uziáše. První kapitola přichází s poselstvím, že Bůh jedná s celými národy, ale zároveň mluví k srdci jednotlivého člověka. Naše tělo nám celkem jasně dokáže dát najevo, když jsme přetížení. Jaké další teploměry je vhodné mít, abychom dokázali včas zastavit a nabrat síly? Další rozhovor o vedení sama sebe otevírá 3D Talk s Lucí Mesároš a Vojtou Baratem od 8:30. Marek Šuba viděl v dětství film s dramatickou scénou, ve které lidé prchali před smrtelným nebezpečím a volali spaste své duše. Právě na tuto scénu si pak s kamarády hráli, běhali po venku a na všechny strany volali stejná slova. V dnešním díle Základů nebude Marek Šuba volat, ale přemýšlet, co vlastně spasení znamená a proč je pro člověka důležité. Poslouchejte po 9:30. Kvas 80. let minulého století, tedy dobu těsně předrevoluční, mapuje další část životního vyprávění evangelického faráře Miloše Reicherta, kterého do pořadu Řeka života pozval Petr Vaďura. Poutavé vyprávění uslyšíte po 10. hodině. Tak to je stručně, co vás čeká v nejbližších hodinách v programu Rádia 7. Dobrý poslech i hezké ráno od mikrofonu ještě jednou přeje Kateřina Hodecová.
1: Posloucháte Rádio 7.

Sima Magušinová otevřela hudební nabídku dnešního rána, za kterou stojí Kristýna Exnerová, naše hudební redaktorka. Teď je to skupina Effort.

Posloucháte ranní vysílání Rádia 7, kterým vás dnes v úterý 13. října provází Kateřina Hodecová. Je 7:15, čas pro biblické stišení, pro chvilku nad Biblí a v modlitbě, v takzvaném tichém čase. Chcete-li, vezměte do ruky svoji Bibli a pojďte si spolu se mnou přečíst úryvek z Lukášova evangelia, budu číst od 3. verše. Část, která je věnovaná Janu Křtiteli, ke kterému se dostalo slovo Boží. I začal Jan procházet celé okolí Jordánu a kázal: čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů, jak je psáno v knize slov proroka Izajáše. Hlas volajícího na poušti: připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky. Každá propast bude zasypána, hory i pahorky budou srovnány. Co je křivé, bude přímé, hrbolaté cesty budou rovné. A každý tvor uzří spasení Boží. Zástupům, které vycházeli, aby se od něho, Jana, dali k pokřtít, Jan říkal: plemeno zmíjí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nastávajícím hněvem? Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání, a nezačínejte si říkat: náš otec je Abraham. Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení. Sekera už je na koření stromu a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. Zástupy se Jana ptali: co jen máme dělat? On jim odpověděl: kdo má dvoje oblečení, dej tomu, kdo nemá žádné. A kdo má co k jídlu, udělej také tak. Přišli i celníci, aby se dali pokřtít, a ptali se: mistře, co máme dělat? On jim řekl: nevymáhejte víc, než máte nařízeno. Tázali se ho i vojáci: a co máme dělat my? Řekl jim: nikomu nečiňte násilí, nikoho nevydírejte, spokojte se svým žoldem. Lidé byli plní očekávání a všichni ve svých myslích uvažovali o Janovi, není-li snad on Mesiáš. Na to Jan všem řekl: já vás křtím vodou. Přichází však někdo silnější, než jsem já. Nejsem ani hoden, abych rozvázal řemínek jeho obuvi. On vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm. Lopata je v jeho ruce, aby pročistil svůj mlad a pšenici zhromáždil do své sýpky. Ale plevy spálí ohněm neuhasitelným. Jan Křtitel za svoji misi zaplatil životem, jak se dozvídáme z pozdějších dějů. Ale věrně sloužil Ježíši až do své smrti, tak, jak byl povolaný. Čteme tady, že se slovo Páně stalo k Janovi, když byl na poušti, a on opravdu vychází a vyzývá lidi ve svém okolí: čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů. A lidé tomu rozuměli. Lidé věděli, že mají co vyznávat, že potřebují Boží odpuštění, a tak skutečně přicházeli a ptali se, co mají dělat. A Jan jednoduše odpovídá: dělejte to, co ukazuje, že jste spasení, že jste zachránění. A tak radí zástupům, radí všem hříšníkům kolem sebe, dokonce celníkům, to byla speciální kategorie hříšníků. Ptali se ho vojáci, kteří často měli na rukou krev, protože prostě sloužili v armádě. Jan každému odpovídá, aby na tom místě, kde je, v tom ranku, ve kterém se pohybuje, aby byl ten člověk poctivý, dělal, co dělat má, a zároveň se neprohřešoval proti tomu svému povolání a místu. Je to vlastně velmi jednoduché. Naše skutky nás prozradí, naše slova nás prozradí.
Dříve nebo později, nějakou chvíli si můžeme hrát na svatoušky, ale ono časem a hlavně v krizích nebo stresových situacích vždycky vyjde najevo, co je uvnitř nás. A právě na to tady Jan upozorňuje. Z toho, kým jsme a co jsme přijali, má vyrůstat ovoce, které zůstává. Samozřejmě, že si chvilku lze hrát na ty, kteří jsou na tom dobře, ale dlouho to nevydrží. Opravdu přicházejí situace, které nás odhalí a nikomu už nic nezastřeme. A tak je důležité i pro nás samotné, kvůli nám, mířit k podstatě. Nenechat sami sebe ošálit tím, že přece stačí, když se budeme chvilku snažit. Není to pravda. A hlavně to, co ukryjeme před lidmi, neukryjeme před Bohem samotným. Bůh ví, vidí a nikdo ho neošálí. A tak skutečně jde o tu vnitřní poctivost, o soulad našeho vnitřního člověka s tím vnějším projevem. Samozřejmě, že toho nejsme schopni sami, ale je to Bůh, který dává sílu k proměně, protože on sám se dotýká našeho srdce. A to je úžasná a vlastně jediná šance. Pane Bože, děkujeme za to, že opravdu přicházíš do našeho života, do té naší malosti. Děkujeme za to, že se nás dotýkáš a očišťuješ nás od veškerého hříchu a nepravosti. Děkujeme za to, Ježíši, že ses pro nás a za nás obětoval v čase, kdy jsme ještě byli hříšní. Děkujeme za to, že jsi nečekal, až budeme čistí, správně, až budeme dokonalí. My sami dobře víme, že by ses nedočkal. Děkujeme za tvou spásu, záchranu, za tvé přijetí, za tvé odpuštění. Děkujeme za to, že nás přijímáš do své milující náruče. Amen.

mluvím o velkém bohu. Když se objeví potíže, jediným lékem na velké překážky je velký bůh. Bude znít v následující písni, kterou vám zaspívá Terjen.

0: Tady je na nás převedl přes 6:30, je úterý 13. října, posloucháte Rádio 7. S další skladbou je tu Jana Peštová, přichází se zhudebněným žalmem 77, ve kterém bude řeč o volání k Bohu. Můj hlas k Bohu zněl. Dobré ráno.
1: Když volal jsem, hlas můj Bohu zněl, aby vyslyšel. Hledal jsem Pána v den svého soužení, bez přestání jsem ruce vzpínal po nocích, bez přestání jsem ruce v

Neboj se má v názvu tahle písnička Dany Pechánkové a Karla Řežábka. Pomalinko se blížíme ke 6:45, to je čas biblického zamyšlení Jiřího Hurty, který tentokrát bude přemýšlet o jednom zvědavém učedníkovi, který se nenechával opít rohlíkem, ale jeho ryzost pán Ježíš velmi ocenil.

Víte, kdo to byl Natanael? V seznamu Ježíšových učedníků je jmenován pod svým příjmením syn Tolmajův, Bartoloměj. Pocházel z Kány Galilejské a my se dnes o něm chceme dozvědět něco víc. U pořadu Nejen chlebem vás vítá Josef Hurta. Čtěme Janovo evangelium, první kapitola, 43. až 51. verš. Druhého dne se Ježíš rozhodl vydat na cestu do Galileje. Vyhledal Filipa a řekl mu: následuj mě. Filip byl z Betsaidy, města Ondřejova a Petrova. Filip zase vyhledal Natanaela a řekl mu: nalezli jsme toho, o němž psal Mojžíš v zákoně i proroci, Ježíše, syna Josefova z Nazareta. Natanael mu namítl: z Nazareta? Co odtamtud může vzejít dobrého? Filip mu odpoví: pojď a přesvědč se. Ježíš spatřil Natanaela, jak k němu přichází, a řekl o něm: hle, pravý Izraelita, v němž není lsti. Řekl mu Natanael: odkud mě znáš? Ježíš mu odpověděl: dříve než tě Filip zavolal, viděl jsem tě pod fíkem. Mistře, řekl mu Natanael, ty jsi syn Boží, ty jsi král Izraele.

Ježíš mu odpověděl, ty věříš proto, že jsem ti řekl, viděl jsem tě pod fíkem? Uvidíš věci daleko větší. A dodal, amen, amen, pravím vám, uzříte nebesa otevřená a anděli Boží vystupovat a sestupovat na syna člověka. Jméno Natanael znamená Boží dar. Možná podle své povahy to byl asi pěkný dáreček. Byl to on, kdo zprvu vůbec nezdílel Filipovo nadšení a nad Ježíšem ohrnoval nos. Z Nazareta, co odtamtud může vzejít dobrého? Nazaret skutečně neměl v očích pravověrných Židů valnou pověst. Ležel poblíž obchodní křižovatky a jeho obyvatelé jsou charakterizováni jako pyšní a nezávislí. To se plně projevilo i při Ježíšově vystoupení v nazaretské synagoze, kde místní občané Ježíšem pohrdli a vyhnali ho. Ale ani Natanael, který se na nazaretské dívá skrz prsty, nejedná s Ježíšem o moc lépe. Jeho první reakcí je odmítnutí. Nazaret, odtud Mesiáš nepřijde. Nemůžeme si myslet, že lidé starověku byli nějak důvěřivější než lidé současnosti. I oni byli skeptičtí a pochybovační. Měli za to, že už všechno dávno znají a vědí. Také Natanael byl plný předsudků a myšlenkových stereotypů. Jakmile si Ježíše zaškatulkoval, že to je ten z Nazareta, byl s ním raz dva hotov. Takové lidi známe i my a nejednou tak sami uvažujeme. Už předem si děláme obrázek o lidech podle toho, odkud přicházejí, z jaké země, z jaké kultury či subkultury, z jaké sociologické skupiny, jakého jsou náboženství nebo z jaké přicházejí církve či denominace. Z Nazareta, co odtamtud může vzejít dobrého? Ovšem Filip se nenechal Natanaelovou skepsí odradit. Pojď a přesvědč se. Pojď, půjdeme objevovat Mesiáše spolu. Slouží Filipovi ke cti, že vzal i pochybovačného Natanaele do party. Ale o svém názoru ho nepřesvědčuje, jen ho vybízí, aby se Natanael přesvědčil sám. Natanaelovi pak slouží ke cti, že opravdu jde a chce se přesvědčit. Je to poctivý hledač. Je ochoten své pochybnosti vystavit zkoušce. To je mi na něm velmi sympatické. Takový přístup je u lidí vzácný. Natanael dosud zřejmě sdílel většinový názor pravověrných Izraelců, ale je otevřený i pro zcela nové odpovědi na své otázky. Dnešní většinová společnost v Česku sdílí takzvaný ateismus. Ale těch opravdu přesvědčených zásadových ateistů je jen velmi málo. Ateismus většiny bezvěrců spočívá mnohem častěji v tom, že je jim to jedno. Že jim jejich názorový stereotyp stačí a nic dalšího nepotřebují. Jejich ateismus je spíše formou lhostejnosti vůči otázkám nad tím, co nás přesahuje. Existuje ale ještě jiná skupina ateistů a těch si nesmírně vážím. Jsou to lidé, kteří nevěří v Boha, protože se snaží být ve svém myšlení naprosto poctiví. Nechtějí na své otázky jednoduché a laciné odpovědi. A bojí se, že víra v Boha je takovou lacinou berličkou, zkratkou, obcházející poctivé vypořádání se s realitou. Nechtějí se v životě zklamat nějakými vzdušnými zámky a naivními iluzemi. Tato poctivost je mi velmi sympatická. Tito ateisté ale většinou ani netuší, jak jsou si zároveň velmi blízcí s poctivou křesťanskou vírou. Ateisté a křesťané mají překvapivě mnoho společného. Ani jedni, ani druzí nevěří v Boha, jak si ho lidé představují. Ateisté nevěří v dědečka na obláčku úplně stejně, jako v něho nevěří křesťané. Vlastně je spojuje stejná nevíra. Dalo by se říct, že ateisté nevěří ve stejného Boha, v jakého nevěří ani křesťané.
A tak, jsou-li otevření, mohou klidně ruku v ruce jít spolu a přesvědčit se. Pojď a přesvědč se. A ještě, když byl Natanael daleko, Ježíš si ho už všiml. Už ho vyhlížel. A když Natanael přicházel blíž, Ježíš o něm řekl, hle, pravý Izraelita, v němž není lsti. Ježíš ocenil právě to, o čem jsem před chvílí hovořil. Natanaelovu poctivost. Natanael nesnesl žádnou lest, žádnou nepoctivost, neupřímnost. Nepravým Izraelitou by byl tenkrát, kdyby se spokojil se svou poděděnou vírou. Prostě jsem se narodil do Božího lidu, tak jsem asi holt věřící. A dál o tom nepřemýšlím. Kolik je asi takových nepravých křesťanů, kteří nepřicházejí, aby poctivě hledali pravdu, aby se sami přesvědčili. Řekněte mi, proč se lidé spokojují s pouhým názorem někoho druhého, někoho, kdo jim kdysi řekl, Bůh je, věř, nebo Bůh není, nevěř. Proč nepřijdou učinit vlastní zkušenost? Proč se lidé chovají tak stádovitě? Soused v Boha nevěří, proto nevěřím ani já. To je dost pochybný základ pro ateistický světonázor. Nebo obráceně, proč věřím v Boha, že mě tak vychovali, tedy kvůli rodičům, kvůli přátelům? Skutečná víra se zrodí až tenkrát, když sami jdeme prozkoumat Ježíše a sami se o něm přesvědčíme, když s ním učiníme osobní zkušenost. A jakou zkušenost učinil s Ježíšem ten pochybovačný Natanael? Něco zvláštního zakusit musel, že pak jednoznačně vyznal, mistře, ty jsi syn Boží, ty jsi král Izraele. Čteme, že hned při prvním setkání uslyšel od Ježíše, hle, pravý Izraelita, v němž není lsti. Z Natanaelovy reakce je patrné, že ho to zaskočilo. To od Ježíše nečekal. Ježíš tomu nabručenému, žádným zbožným nadšením nesrčícímu Natanaelovi vysekl poklonu. Zcela překvapivě ho ocenil. Dal mu od počátku poznat, že si ho nesmírně váží. Ocenil jeho upřímnost, bezelstnost, opravdovost. Dal mu nasrozuměnou, že ho přijímá jako pravého Izraelitu. Dřív než Natanael Ježíše poznal a uvěřil v něj, Ježíš už měl pro něj otevřené srdce. Ježíš ještě se ani s Natanaelem osobně nesetkal, ale už v něm viděl hlavně to dobré. Ježíš nemá žádné předsudky, nedívá se skrze prsty. Nedívá se jen na to, co má před očima, na vnější slupku, na to, jak se Natanael tváří navenek, ale dívá se na srdce. Ježíš velmi dobře Natanaela odhadl, jaký je uvnitř. Jsi poctivý člověk, říká Ježíš Natanaelovi. Nesneseš klam, iluzi, podvod. Nemáš v sobě lest. Ježíš si cení i jeho pochybností. My bychom měli tendenci druhého spíše přesvědčovat, vyvracet mu jeho pohled, přijít se s ním o jeho názorech. Ježíš ne, on ocení Natanaelovu upřímnost. Natanael se tomu přirozeně podivil. Jak mě můžeš tak dobře znát? Jak mě můžeš mít tak přečteného? Vždyť si mě ještě nikdy neviděl. Ježíš mu odpověděl, dříve než tě Filip zavolal, viděl jsem tě pod fíkem. My jsme na začátku oceňovali Filipa, jak nadšeně vydává svědectví Natanaelovi, ale teď vidíme, že to nebyl Filip, kdo o něj jako první projevil zájem. Ježíš si ho všiml už dřív. Člověk se skrývá ve stínu fíkovníku, ale ani tak Ježíšovu zraku neunikne. Podobně jako Zacheus, který také neunikl Ježíšovu zájmu, přestože byl skryt v koruně stromu. Ježíš Natanaelovi říká, ty věříš proto, že jsem ti řekl, viděl jsem tě pod fíkem. Uvidíš věci daleko větší. Natanael vlastně žádný zvláštní zázrak s Ježíšem nezažil. Stačila Ježíšova všímavost, zájem, respekt, přátelské gesto, láska. Tedy nic, co bychom nedovedli poskytnout také my. Nic, co by bylo nad síly Kristových svědků.
Nic, s čím by se v církvi nemohli potkat také dnešní pochybovači, hledači nebo i ti, kdo si říkají ateisté. Ale Ježíšovi nejde jen o hezké přátelské vztahy, vzájemnou úctu a lásku. On nám chce zjevit Otce svého i našeho. Chce nám zprostředkovat setkání s Boží láskou. A proto dodává, amen, amen, pravím vám, uzříte nebesa otevřená a anděli Boží vystupovat a sestupovat na Syna člověka. Vy, kdo se orientujete ve Starém zákoně, si jistě hned vybavíte Jákobův zážitek setkání s Bohem. Jákob tenkrát viděl ve snu také nebesa otevřená a žebřík, jehož vrchol dosahoval k nebi, a po něm vystupovali a sestupovali andělé Boží. To byla Jákobova náboženská zkušenost setkání s Bohem. A Ježíš tady jakoby naznačuje, že on je tím, kdo toto setkání může zprostředkovat. Já a Otec jedno jsme. Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne, říká v evangeliu Ježíš. V evangeliu, které se zvěstuje v církvi. V církvi? V kostele? Co si odtamtud může člověk přinést dobrého? Pojď a přesvědč se. Od mikrofonu vás zdraví Josef Hurta.

Poslouchala jsem a chtěla bych mít tenhle postoj k lidem kolem sebe. K lidem, kteří mají různé pochybnosti, různé otázky, různé námitky. Chtěla bych být jako Ježíš. Bez předsudků a bez přetvářky. Ale co je na tom krásné? Bůh nám tuhle moudrost zaslibuje a říká, pojďte, žádejte o ni, protože každému, kdo žádá, tomu bude dána. A tak, Pane Bože, prosíme, dej nám moudrost z hůry, abychom uměli být jeden vedle druhého pozváním k tobě, pozváním k dobrému. Je 7 hodin, posloucháte vysílání Rádia 7, končí biblické zamyšlení Josefa Hurty, které vám dnes nabídneme ještě jednou 15 minut po 15. hodině odpolední. Už to tu zaznělo, bylo 7 hodin, je úterý 13. října a vy posloucháte Rádio 7.

0: Společně se v magazínu dnes podíváme do nedaleké historie, která se ovšem prolíná do současnosti. Vítejte u poslechu magazínu. Ve středu 7. října zemřel ve věku 99 let evangelický farář, teolog a někdejší děkan Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy Jakub Schwarz Trojan. V lednu 1969 vedl na žádost rodiny pohřeb Jana Palacha, což se stalo tichou manifestací proti okupaci Československa. Jako představitel hnutí Nová orientace přišel v roce 1974 o státní souhlas k výkonu duchovenské služby. Navzdory tomu pořádal bytové semináře a stal se jedním z prvních signatářů Charty 77. Po roce 1989 se vrátil k veřejnému akademickému působení a za své zásluhy o demokracii a lidská práva obdržel v roce 1998 řád Tomáše Garrigua Masaryka. Dejme teď prostor jeho vzpomínání. Jak vypadalo první setkání s Janem Palachem?
1: Oni se několikrát objevili předtím na bohoslužbách. Mě zaujala jeho tvář, to byla taková soustředěná tvář mladého muže, který poslouchal kázání, jak si bylo vidět, jak je soustředěn. No a to bylo několik měsíců předtím, než se to stalo. Měl jsem s ním několik krátkých rozhovorů, ale úplně krátkých při vycházení z kostela, kdy farář podává ruku, že těm, kdo tam jsou, a tak pár věcí jsme spolu prohodili. Potom
2: on byl ještě na pohřbu svého strýce, který se jmenoval Kostomlacký. To bylo snad den předtím, než ten svůj čin vykonal.
1: Já jsem kázal na blahoslavenství, blahoslavení, kteří trpí pro spravedlnost, tu neděli předtím, než se to stalo. A to pak jsem si říkal, jestli pak tohle toho jaksi neposílilo v tom jeho rozhodnutí, které asi zřejmě měl už dřív, že měl to všechno promyšleno, neprozradil nic, a že stalo se to, myslím, v úterý nebo ve středu a v neděli byl ještě na bohoslužbách.
0: Bezprostředně po činu Jana Palacha, tedy ve čtvrtek 16. ledna 1969, začíná Jakub Trojan formulovat základní myšlenky týkající se jeho činu. Závěrečnou podobu svým úvahám dává ve spolupráci s manželkou v předvečer pohřbu v pátek 24. ledna.
1: Vzpomenu si na to dobře, protože jsem samozřejmě musel uvažovat, jestli to byla sebevražda, jaksi ze zoufalství, anebo jestli to byl čin, takový demonstrující čin, jímž chtěl oslovit celou společnost. A zodpověděl jsem si tu otázku, jaksi odpovědí tohohle druhého typu. Prostě to, jak to provedl, že jak se na to připravil, že to bylo na Václavském náměstí nahoře, teda u muzea, to mě přivedlo k tomu, že to prostě bylo samozřejmě z jeho strany úmyslem sebeoběť a rozlišil jsem teda sebevraždu od sebeoběti. Jo? A to mě pomohlo, toto rozlišení mě pomohlo k tomu, že jsem o tom mohl jaksi kázat v tom smyslu, že nejde o toho napodobovat v tom činu, ale přiblížit se aspoň trochu k intenzitě toho činu. Že? To znamená svými postoji ve společnosti, svou odpovědností ve společnosti, abychom ho napodobovali krůček za krůčkem a nikdy nesáhli jaksi k tomu poslednímu sebevražednému úkonu, ale abychom na sebe vzali to břemeno, které vlastně je rozloženo do těch jednotlivých činů, drobných činů následování Krista, které vlastně jsou také malinkými sebeoběťmi. Když si vzpomenu na ten průvod těmi pražskými ulicemi, ty obrovské zástupy lidí, že stály mlčky soustředěně, když jsme šli z Karolína, jsme šli na Václavské náměstí a odtamtud teprve ho odvezli na hřbitov, To prostě bylo něco monumentálního. To jsem ještě nikdy nezažil v životě. Jedině jsem si vzpomínal analogicky, když teda zemřel Tomáš Garrigue Masaryk. Taky to byl veřejný pohřeb pražskými ulicemi. Tak to bylo jedině srovnatelné, to obrovské množství lidí a ten dopad to té Masarykové smrti na lidi. A teď, když jsem pozoroval ty tváře, já jsem šel za rakví Jana Palacha, že, tak jsem se díval na ty lidi. To bylo neuvěřitelná taková soustředěnost, hluboká smutek, jaksi, který vyzařoval z těch zástupů. A ta otázka, tak mladý člověk, a on tohle to udělal, že sáhl si na život, ne ze zoufalství, nýbrž aby nás vyzval k tomu, abychom nějak analogicky v drobných dávkách vlastní sebeoběti dostáli té velikosti toho činu. A to mě, takhle jsem to pochopil, takhle jsem kázal, že a dodnes vždycky, jak si v takových rozhodujících chvílích si na něho vzpomenu, řeknu si, tak když on položil život, jo, tak já musím také být ochoten nějakou oběť přinášet.
0: Evangelický farář Jakub Trojan svou vzpomínkou vlastně nevědomně odpověděl na otázku, kterou si klademe od počátku. Čím oběť Jana Palacha promlouvá až dodnes? Když on, mohu i já nějakou oběť přinést? Zaznělo tu. A toto konstatování platí i dnes. Poslední rozloučení s Jakubem Trojanem se uskuteční v pátek 23. října tohoto roku od 15 hodin v pražském evangelickém kostele u Salvátora. Na Rádiu 7 posloucháte magazín. Předrevolučnímu období se bude věnovat i následující příspěvek. Život pod dohledem Božím a STB je totiž název nové knihy Dana Drápala, ve které vypráví o své zkušenosti vikáře v době komunistického režimu. Má spočítáno, kolik knih dosud napsal?
3: Úplně ne, protože já jsem napsal některé knihy, které byly opravdu hodně tlusté, ale také brožurky, které byly třeba jenom 25-30 stránek. Kdybych to všechno spočítal, tak je to ke 40 knížkám a brožurkám. Možná je ještě zajímavější to, že jsem přeložil 150 knih do češtiny. Naprosto většině z angličtiny a jedno také z němčiny a jedno také z francouzštiny.
4: Co bylo důvodem k sepsání té knihy, o které chceme hovořit dnes?
3: Tak kromě psaní knížek já píšu také články, které několik let se objevovaly vždycky ve čtvrtek na Cestě do dnes a na mém webu. A na ty články lidé různým způsobem reagují a někde jsem se dotkl právě otázky spolupráce duchovních s STB a to vlastně po pronásledování s STB. A tak jsem o tom napsal článek a někdo mě řekl, to je moc stručný, musíš to napsat víc. Tak jsem napsal sérii 5 článků, jako měli dost dobrý ohlas a víc lidí mě řeklo, hele, měl bys tomu dát knižní podobu. A tak jsem se do toho pustil, takže v podstatě se jedná o rozšířené těch 5 článků o tom životu duchovních v dobách komunismu.
4: Něco málo už jsme tedy prozradili i o obsahu knihy. Je nějak členěna, nebo to skutečně bylo postaveno na těch článcích, které si sepsal a pak si to rozšířil o další příběhy?
3: Tak z té knížky to není nepatrné, že to bylo vždycky jako, že to vycházelo z nějakých článků. V podstatě to členění není úplně jednoduchý, protože pro nás hodně znamenalo, když jsme se z těch svazků STB dozvěděli spoustu věcí, které nám nebyly jasné, nebo které nás zarážely v době, kdy se dály. A tak základní kostra by měla být normálně chronologická, ale do toho právě zasahuje tady tohleto. Bych uvedl takový příklad. Někdy myslím, v 83. roce uvěřila jedna mladá rodina, kteří bydleli přímo v ulici na Maninách, o kus dál. Začali chodit do sboru, byli nesmírně nadšení a se brocně modlili a tak dál. A potom najednou ochladli poměrně rychle, což samo o sobě jako nebylo nic nezvyklého, že lidi třeba se jako přišli do sboru, nějakou dobu tam pobyli a potom, jak říkáme, odpadli. Ale tady nás to opravdu hodně mrzelo, protože to byly takový jako krásný mladí lidé, velice vrůzně se modlící. A potom, když jsme se dostali do těch archivů, tak jsme zjistili, že je navštívila STB a že je prostě zpracovávali a řekli jim samozřejmě nesmíte říct ve sboru, že jsme s váma mluvili, jo, a tak dále. A takže to vysvětlovalo jejich odpadnutí, ale teda nám to vůbec nebylo jasný. Takže v podstatě ta chronologie je trošku narušena, že tam uvádím, jak se něco vyvíjelo. A potom v záběru té knihy, řekl bych, tak poslední pětina nebo čtvrtina je věnovaná takovým etickým otázkám. Jako, co to znamenalo, když jako někdo udával své bratry a sestry a jak se asi pán Bůh dívá na tu církev, kdy někteří lidé, kteří měli jiné teologické názory, se rozhodli jako s pomocí STB nás jako zastavit nebo nějak nás umlčet.
4: Děkuji, že jsi to zmínil. Vím, že by to bylo nadlouho, ale dá se nějak stručně shrnout, jak období komunistického režimu ovlivnilo tvoji osobní víru?
3: No, to je jediná z těch otázek, kde mě to není úplně jasný, protože já jsem se přece narodil v 49. roce a já jsem jako kromě pár týdnů či měsíců v 68. nepoznal, co je ta svoboda. Takže pro mě ta skutečnost pádu komunistické vlády byla skutečně jedinečná. Samozřejmě, že mě to nesmírně těšilo, že člověk mohl volně vydechnout a tak. Jako kdybych uvěřil prostě někde v nějaké svobodě demokratické zemi, tak nevím, jak by to tam vypadalo, v čem by se to lišilo od toho, co jsem zakusil já.
4: Vím, že když člověk se třeba vrací k některým myšlenkám nebo když stojí před ním ta výzva nějakým způsobem to sepsat, tak při tom pohledu dozadu může některé věci objevit nově nebo staronově, některé možná pozapomněl. Objevoval jsi ty něco takového, když ses zamýšlel nad svým životem za minulého režimu?
3: Jestli tvoji otázku můžu tak jako zjednodušit na otázku, co bych dělal jinak, jo? Tak nevím, jo. Byla jedna věc, která mě trápila tehda a kde si nejsem jistý, že jsem se správně rozhodl a to byla účast na volbách, jo. Já jsem byl poprvé na volbách, potom co mě bylo 18. volba v uvozovkách, samozřejmě to žádné volby nebyly. Ale to byly první volby za druhé normalizace a já jsem se cítil tak znečištěna, tak ponížen, že jsem si řekl, už v životě těm volbám nepůjdu. A skutečně jsem k volbám nechodil až do těch posledních, teďka nevím, jestli to bylo v roce 1988 nebo rok předtím, nebo a myslím nějak tak, prostě poslední volby pod komunistickou vládou a tam jsem šel, protože jsem uvažoval, že kdybych tam nešel, takže mě vezmou ten státní souhlas, jo. A jako vlastně nedělal jsem to kvůli sobě, abych já měl nějaké výhody, ale abych mohl zůstat na tom sboru. Ale už tehda to pro mě bylo těžké rozhodování, protože konec konců Bůh má poslední slovo a třeba bych ten souhlas jako opravdu ztratil, nemohl bych dělat jako oficiálně vikáře. No ale to neznamená, že by ty lidé všichni ztratili víru, kteří k tomu sboru uvěřili. Takže to teďka nevím a je mně jasný, že v té církvi byly různé názory, to napětí mezi těmi duchovními, kteří ztratili souhlas a kteří se nějak jako angažovali mezi disidenty a na druhé straně to napětí synodní rada, která se snažila tu církev provést tady tímto obdobím za cenu určitých kompromisů. Prostě to je něco, co je pro mě ještě pořád otevřené a tak jsem rád, že možná ta kniha vyvolá určitou diskuzi. Výbornou předmluvu k ní napsal Miloš Šerichet, který byl jedním z těch, kteří ten souhlas ztratili. Tak jak o tom píše něco Daniel Proupad, bývalý senátor, takže vlastně se k té otázce možná ještě rozproudí určitá diskuze.
4: Už zaznělo, že jsi napsal několik desítek knih a mnoho si jich také přeložil. Proč jsi se rozhodl pro veřejné představení této knihy a jak bude ono setkání probíhat, jak je koncipováno?
3: Já bych to ještě doplnil, ten tvůj úvod, ale ta setkání budou vlastně dvě. Jedna bude ve čtvrtek od 4 hodin a bude to Považ, to je takový vtípek, bude to v Bartolomějské, ale ne v té místnosti, kam jsme chodívali na výslechy, ale bude to v kryptě kostela svatého Bartoloměje, který je kus dál v téže ulici. A tam jsme pozvali především jako politiky a novináře, ale může tam přijít jako kdokoliv jiný, nevyhodíme ho. A v pátek v 6 hodin večer bude setkání ve sboru v KS na Palmovce a tam to bude takové setkání s veřejností, tam může přijít jako taky kde kdo a na obou těch setkáních se lidé mohou ptát. A jako proč jsme to udělali? No já lituju, že jsme to neudělali z nějakou z těch předchozích knížek, to nebyl můj nápad, tohle to teďka nápad Jana Talafanta, což je pozoruhodný člověk, který hluboce zasáhl do mého života. My jsme spolu pracovali na generaci 21, abychom se dostali nějaké ty pronásledované irácké křesťany. A Honza Talafant je perfektní organizátor, nesmírně spolehlivý člověk, vynalezavý. Víš to, já jako nejsem moc dobrý organizátor. Já, co se týče psaní, tak si o sobě nemyslím málo, ale co se týče organizace, tak jako je lepší, když to dělá někdo jiný. A tak jsem zvědavý, jaký to bude mít vliv. Myslím si, jako, že to má smysl prostě taková zhromaždění dělat.
4: Mám pro tebe ještě závěrečnou otázku. Čím bys byl rád, aby kniha oslovila ty, kteří ji budou číst?
3: No, vlastně na začátku ty se ptal, jak ta kniha vznikla. Já jsem nezmínil jednu věc, která asi je důležitá. A sice, že jsem ji psal hodně, řekl bych, jako pro své děti. Nebo začnu pro generaci svých dětí. Já mám celkem 6 dětí a to politické nebo duchovní směřování je u každého úplně jiné. Jo? To je pozorovatelné. Já jsem rád, že spolu vydržíme, že se nehádáme, když slavíme společně Vánoce nebo nějaké oslavy, nebo že se navštěvujeme, přestože víme, že máme jako na některé věci odlišné názory. Teďka vlastně nejvíc styku mám se synem Benem, který myslí velice socialisticky, a třeba spolu dáváme otázky, na které společnost jako nenachází odpověď, tak jsem to psal jako pro něj a pro jiné lidi, který zajímá, jaká byla tehdejší atmosféra. Je mi jasně, že se to nedá předat, jo? To je prostě nepřenosné, to se nedá vysvětlit, ale přesto se o to musíme alespoň pokusit. Vždycky mě dějiny bavily, zajímaly mě životopisy různých lidí a jako detaily prostě to, jak se dřív žilo. A tak snad ta knížka do jistý míry přispěje k tomu, aby ta generace mých dětí a potom ty následující generace si alespoň trošku, pokud to je vůbec možné, udělali obrázek o tom, jak žili jejich rodiče a prarodiče.
0: Uzavírá Dan Drápal, autor knihy Život pod dohledem božím a STB, která bude mít svá dvě představení ve čtvrtek 15. a v pátek 16. října v Praze. Vybrané pasáže z knihy přečte v rámci pátečního setkání v ústředí Církve křesťanská společenství herec Ladislav Matějček. Slavkovská iniciativa Smíření chystá na 17. října v Heršpicích u Slavkova své 31. setkání. Tuto ekumenickou akci představuje dr. Karol Friedrich.
5: Slavkovská iniciativa Smíření je mezikulturní a mezináboženský projekt, který de facto vznikl v roce 1996 ve Slavkově u Brna s cílem podporovat dialog, vzájemné porozumění a smíření mezi národy, církvemi a kulturami. Ekumenická iniciativa vznikla z přesvědčení, že smíření není jednorázový akt, ale de facto dlouhodobá cesta, na které se učíme překonávat předsudky, hledat společný jazyk a budovat dobré vztahy. Z vlastní empirie bych rád připomněl, že každoroční setkání není de facto jen připomínkou minulosti, ale především živým prostorem pro setkání lidí, a to napříč obcemi, církvemi i generacemi. Letos se uskuteční již 31. ročník, což samo o sobě svědčí o tom, že myšlenka smíření a společného dobra má stále co nabídnout.
4: Jde tedy už o tradiční setkání, které nese hlavní myšlenku smíření a na kterém se podílí celá řada partnerů. Jsou to za ta léta pořád ti stejní nebo se v průběhu času mění?
5: Řekl bych, že někteří partneři jsou s iniciativou spojeni dlouhodobě a tvoří její stabilní základ. To je například zapsaný spolek Slavkovská iniciativa smíření nebo vojenský a špitální řád svatého Lázara Jeruzalémského Malsko-Pařížské obedience či dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Politaví. Za zmínku určitě stojí, že iniciativa se koná v různých obcích mikroregionu Slavkovska. Letos se bude konat, jak jste správně v úvodu zmínil, ve Hřpicích u Slavkova. Proto se na pořádání bude podílet obec Hřpice a místní evangelíci. Současně se ale iniciativa průběžně proměňuje a otevírá novým lidem i organizacím. Každá obec, která de facto hostí setkání, přináší vlastní zkušenost a vlastní pohled na to, jak rozvíjet dobré vztahy a službu veřejnosti. A právě tato otevřenost je jedním z důvodů, proč vlastně iniciativa zůstává živá i po více než těch 30 letech.
4: Letošní ročník nese název Den pokoje a společného dobra v Hřpicích. Proč zrovna tento název?
5: Název velmi přesně vystihuje poslání letošního setkání. Co je to pokoj? To je de facto filozofická otázka na samostatný pořad. Pokoj na iniciativě není chápán pouze jako absence konfliktu, ale jako aktivní úsilí o dobré vztahy mezi lidmi, různými generacemi, církvemi a celou společností. A společné dobro připomíná, že každý z nás nese odpovědnost za prostředí, ve kterém žije. V době, kdy se často setkáváme s polarizací, nedůvěrou, napětím, chceme společně hledat cesty, jak dobro, respekt a porozumění uvádět do každodenního života.
4: Pojďme teď k programu samotnému. Co návštěvníky v Hřpicích čeká?
5: Program začne ve 13 hodin v kostele Českobratrské církve evangelické, a to přednáškou Davida Rafaela, předsedy spolku Moravští bratři. Tématem bude osobnost Jana Amose Komenského, respektive akcentace jeho neúnavného hledání pokoje a nápravy lidských vztahů. Ve 14.30 bude následovat ekumenická bohoslužba, kterou povede brněnský reverend Jaroslav Kratka. Poté jsou všichni účastníci vzváni na společné agapé na faře místního evangelického sboru. Od 16.30 vyvrcholí program koncertem souboru Dionea Ludens pod vedením Tamary Bláhové. Malá poznámka, Tamara vystudovala klavír na hudební fakultě JAMU a nyní je doktorantkou Ústavu hudební vědy v Olomouci. Ansámbl přednese hudbu z historických kodexů, renesanční skladby i předbělohorské bratrské písně, které vlastně vhodně doplní duchovní i kulturní rozměr celého dne. Na koncertu tedy zazní zupsové flétny, zpěv šalmaj, což je de facto předchůdce hoboje a anglického rohu, dále fagot, perkuse, psaltérium, což je staroblý drngací nástroj a varhany.
4: Věřím, že pro Hřpice to bude speciální den. Jaké máte zkušenosti z minulých let? Zmínili jsme, že je to 31. setkání, takže svou tradici to má. Jakým způsobem vy vnímáte zájem o tuto ekumenickou akci? Ať už třeba z toho místa, kde je akce pořádána, nebo z prostředí mezicírkevního?
5: Zájem o setkání bývá dlouhodobě velmi pozbudivý. Řekl bych, že nejde o masovou akci v běžném slova smyslu, ale o událost, která pravidelně oslovuje lidi hledající hlubší zamyšlení, otevřený dialog a inspirativní setkání. Záleží též na atraktivitě protagonistů. Loni nám například přednášela Mariko Rokovácha a zájem byl tak velký, že se návštěvníci nedostali ani dovnitř Rubensova sálu Slavkovského zámku. Z minulých ročníků víme, že návštěvníci oceňují především přátelskou atmosféru, možnost osobních rozhovorů a propojení duchovního, společenského i kulturního rozměru programu. Určitě nezajímavé není, že často zde vznikají nová přátelství a spolupráce, které přesahují samotný den konání akce.
4: V jedné z předchozích odpovědí jste krásně rozvedl to téma pokoje, že je to vlastně filozofická otázka, co to je pokoj a že to není jenom ta absence nějakého konfliktu. Kromě toho, že lidé mohou přemýšlet nad tím, jak třeba téma pokoje uchopit sami pro sebe, co byste byl rád, aby si účastníci setkání sebou odnesli?
5: Určitě bych si přál, aby odjížděli s vědomím, že pokoj a smíření nejsou jen vznešené ideály, ale konkrétní úkol pro každého z nás. A tohle bych opravdu akcentoval. Aby si odnesli povzbuzení k tomu, že i malé skutky dobra mají smysl, že změna společnosti začíná ve vztazích, které vytváříme ve své rodině, obci či společenství. Byl bych rád, kdyby v nich zazněla také inspirace Komenského odkazem nepředstávat hledat cestu porozumění, i když doba kolem nás není jednoduchá. To víme všichni.
4: Slavkovská iniciativa Smíření 2026 se tedy uskuteční v sobotu 17. října. Program startuje ve 13 hodin v kostele Českobraterské církve evangelické v Heršpicích u Slavkova. Mám ještě závěrečnou otázku, kde najdou případní zájemci podrobnější informace o akci.
5: Podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách Dobrovolného svazku obcí Žďánický les a Politaví. Mimochodem pozvání dostali všichni starostové tohoto svazku. Plakáty dále visí na mnoha místech slavkovského mikroregionu. Především bych ale chtěl všechny opravdu srdečně pozvat. Program je určen široké veřejnosti bez ohledu na věk, vyznání či životní zkušenosti. Na závěr bych rád řekl, že každý chce trávit den v atmosféře vzájemné úcty, otevřenosti a hledání společného dobra, bude ve Heršpicích srdečně vítán.
0: Říká doktor Karol Friedrich o 31. ročníku Slavkovské iniciativy smíření, která se uskuteční v sobotu 17. října v jihomoravských Heršpicích u Slavkova.

První magazín nového týdne, respektive jeho repríza, se uzavírá. Ten další na vás čeká v programu Rádia 7 už dnes odpoledne v 16.30.

0: Haló, tady Rádio 7.
1: Ráno s Rádiem 7.
2: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
1: Ranní telefonát Rádia 7. Gospel je hudba plná radosti, emocí a energie ze společného zpívání. Letos se do něj poprvé zapojí také Brno, a to prostřednictvím nového projektu Brno zpívá gospel, který vyvrcholí adventními koncerty. O tom, jak bude celý ročník probíhat, si budeme povídat s Janou Vránovou, která projekt vede. Tak Jano, dobré ráno, vítejte ve vysílání.
3: Dobré ráno, zdravím všechny posluchače.
1: Začneme samotným projektem. Jak tenhle nápad vznikl?
3: Tak on vznikl vlastně na základě zkušeností s projektem Fusion, který naše církev dělala už delší dobu, někdy od roku 2012. A měli jsme s ním velmi dobré zkušenosti, protože na něm tak nějak duševně i duchovně vyrostla naše mládež. A tak jsme se rozhodli, že bychom jim rádi pokračovali, a ta vize už tady byla několik let a loni uzrála k tomu, že jsme opravdu od Ostravy, která vlastně zpívá gospel už od roku 2012 taky, tak jsme načerpali inspiraci a zdroje a chceme se tím nechat inspirovat pro letošek.
1: Na webu píšete, že zapojit se může opravdu každý i bez předchozích pěveckých zkušeností. Co když někdo nemá hudební sluch nebo si ve zpěvu nevěří? Může se přesto přidat?
3: Víte, já tomu tak úplně nevěřím, že lidi nemají hudební sluch. Já myslím, že každý aspoň trošku hudebního sluchu má. Přinejmenším tehdy, když kolem něho jsou lidé, kteří zpívat umí, tak se velmi často prostě doladí. No a pokud někdo hudební sluch nemá, tak o to víc většinou podle mojí zkušenosti má radost z toho, když si to může aspoň zkusit. A tak na tyhle lidi se obzvlášť těším, protože mě dělá radost to, když si to vyzkouší a zjistí, že vlastně aspoň trochu zpívat umí.
1: Opravdu máte zkušenosti s někým, kdo přišel, byl úplně falešně, ale opravdu se vyladil nebo doladil na ty ostatní a rozespíval?
3: Ano, takové zkušenosti mám. A pak mám zkušenosti s lidmi, kteří se možná nevyladili a nedoladili, ale za to se našli v nějakých jiných věcech spojených s tím sborovým zpíváním, jako třeba focení nebo organizace koncertů nebo občerstvení a podobné věci. A tyhle lidé z toho mají většinou obrovskou radost a prožívají to velmi, velmi dobře, takže a to se moc těším.
1: Měli jste nebo máte stanovenou hranici, kolik lidí do projektu přijmete, nebo kolik se může přihlásit, nebo je to neomezené?
3: Tak naše představa byla taková, že začali bychom už i třeba s 30 lidmi. Momentálně jich máme registrovaných 44 podle posledních zpráv a předpokládám, že na první zkoušku přijde ještě o něco víc. A naše taková psychologická hranice je asi 60, abychom se ještě vešli do sálu, kde se bude zkoušet. A takže asi tak zhruba, no. Máme nějakou mezeru, ale uvidíme.
1: A jak bude to společné nacvičování probíhat? Jak se za vlastně poměrně krátkou dobu podaří všichni účastníci naučit celý ten repertoár, aby to obsáhlo koncert?
3: Tak máme naplánovaných 8 běžných zkoušek, čtvrtek vždycky od 18 do 20. Budeme zkoušet na základní škole Svážná v Novém Lískovci. A potom máme naplánované takové dvě delší zkoušky 17. listopadu a 28. listopadu, které budou od 9 do 3 odpoledne, to znamená ve volných dnech. A spoléháme do značné míry na to, že ti lidé budou i v soukromí a sami poslouchat ty písničky a budou poslouchat svoje hlasy, které vlastně na ty písničky budou naspívané jako takový voice over. Takže bude to kombinace prostě jejich vlastního cvičení a našeho cvičení. Jako zvládnout se to dá, na ten repertoár není až tak rozsáhlý, aby se to nestihlo.
1: Jak už to zaznělo, projekt vyvrcholí adventními koncerty. Plánované jsou v Brně tedy dva, v Betlémském kostele a na Zelném trhu. Čím budou tato vystoupení výjimečná?
3: Já věřím, že budou výjimečná hlavně tou svojí atmosférou. Když se podívají posluchači třeba na video na YouTube z koncertu Ostrava zpívá gospel, což je ten mateřský projekt, ze kterého vycházíme, tak uvidíte, že opravdu ta atmosféra, ta radost ze zpěvu, která se tam projevuje, je výjimečná a to je to, co oslovuje ty posluchače. Takže pokud se přijdete podívat třeba na ten Zelený trh, kde to bude úplně otevřené, tak určitě uvidíte a uslyšíte radostný a snad i trochu kvalitní sbor.
1: A proč vlastně gospel?
3: Protože že mám ráda tuhle afroamerickou muziku, jak spirituály, tak gospely. Takže to bylo odjaživa taková moje touha zaspívat si je. No a gospel je dobrá zpráva. To znamená, ty písně sami o sobě v sobě obsahují biblické texty, obsahují v sobě to poselství evangelia. A proto bychom rádi, kdybychom právě skrze ty texty těch písniček mohli lidi nějakým způsobem oslovit a ukázat jim, že Pán Ježíš nabízí radost do života, že nabízí naději, že nabízí lásku. A na to se moc těším.
1: Víte už data těch adventních koncertů?
3: Ano. Ten první, to znamená takový uzavřenější možná, který bude spíš taky bude pro veřejnost, ale spíš předpokládáme, že tam přijdou příbuzní a známí lidi z toho gospelu, tak ten bude na kostele na Perýkové, v Betlémském kostele 6. prosince v 18 hodin, je to neděle. A potom ten druhý bude právě na Zelném trhu, naprosto otevřený v rámci předvánočních trhů. A ten bude 12. prosince v sobotu ve 3 hodiny zhruba odpoledne podle toho programu, jaký tam bude probíhat.
1: První ročník takové akce, to je vždycky krok do neznáma. Na co se osobně vy nejvíc těšíte a také z čeho máte největší respekt?
3: Tak určitě se těším na tu muziku. Jak jsem říkala, je to moje srdcovka. A pak se těším hrozně moc na ty lidi. Měli jsme takovou předzkoušku 10. září, kde jsme si to zkoušeli na nečisto. A už tam byla úplně super atmosféra a lidi byli moc rádi spolu a moc rádi spolu zpívali. No a pak se těším na ten výsledek a těším se na to, že prostě navážeme nové vztahy, nová přátelství a to bude asi ta největší devíza, ta komunita, která kolem toho vznikne. No a ten respekt, jak jste se ptala, tak ten mám úplně ze všeho.
1: Ano, když je toho hodně neznámého před námi, tak z čeho konkrétně, že všechno je neznámé?
3: Ano, je to tak.
1: Tak na závěr prakticky, kde zájemci najdou všechny informace o projektu, jak se mohou přihlásit a také důležitá otázka, jestli je ještě možné se do toho letošního ročníku zapojit. Předpokládám, že ano.
3: Mm-hmm. Tak informace určitě najdete na našich webových stránkách brnozpívagospel.cz a odtud jste asi taky čerpala a potom podobná stránka nebo stránka se stejným názvem je na Facebooku, kde budou nějaké už aktuálnější informace i nějaké fotky ze zkoušek a podobně, abyste viděli, jak to probíhá. A zapojit se, ano, ještě to možné je, jak jsem říkala, máme tam ještě rezervu nějakých 15 lidí, takže pokud byste chtěli, můžete nás přes ten e-mail, který je na webových stránkách, nebo přes Facebook kontaktovat a nějakým způsobem se ještě dá zaregistrovat. Ta registrace bude otevřená vlastně do konce, zhruba do konce října, do nějakého 28.
1: Jo, no a ještě mi řekněte, já jsem to vlastně v otázkách trošku předjímala, že je to první ročník, ale předpokládáte, že to bude pokračovat i v dalších letech, nebo je to akce prostě na letošek?
3: Určitě bychom rádi, kdyby to pokračovalo. Máme tady do budoucna takové zajímavé návrhy na spolupráci s něčím podobným a s podobným projektem, který existuje třeba v Sezimově Ústí. Sezimáci se nabídli, že by s námi rádi něco podnikli do budoucna, tak na to se těším. A dokonce se tady objevil nějaký pastor z jednoho amerického sboru z Pensylvánie, který říká, že by možná s námi chtěl spolupracovat a přijet a pracovat s námi na gospelu. Takže já bych určitě chtěla pokračovat a mám tu vizi do budoucna.
1: Tak vám přeji hodně šikovných zpěváků a také hodně vlastní energie a moudrosti do všeho toho, co je před vámi a co je zatím neznámé. Ať se akce i koncerty podaří. Díky za rozhovor.
3: Děkuji moc.
1: Naším ranním telefonickým hostem byla Jana Vránová, vedoucí projektu Brno zpívá gospel. Radio 7 s nadějí do každého dne.

Utiš se, náš Bůh zachrání, v jeho náruči si v bezpečí, bezpečně v jeho náručí, bude znít v další skladbě Joshua Aarona.

Joe Pace a jeho sbor. Oči si mi dal, tak se jmenuje další skladba skupiny Nenadarmo a s ní už se přiblížíme 8. hodině.

0: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
1: Amos, první kapitola. Prorok Amos byl aktivní za vlády judského krále Uziáše. Právě od tohoto krále začíná první vlna proroků, jejichž knihy máme v Bibli. Byli to Izajáš, Ozeáš, Amos, Micheáš a Jonáš. U Joela si nejsme jistí, ale většinou je považován za proroka, který byl ještě před vládou Uziáše. V době proroka Amose Bůh zvlášť varoval severní království Izrael. Jeho zkáza se blížila a svědkem jeho zničení byl Izajáš a snad i Ozeáš. Ještě před těmito proroky působili Eliáš a Elíša. Bylo to za vlády Jošafata v Judsku a Achaza v Izraeli. Tito proroci byli mimořádní tím, že působili zázraky. To žádní z těch, jejichž knihy máme v Bibli, nedělali. Eliáš s Elíšou se tak stali před obrazem Ježíše, toho nejdůležitějšího posla vyslaného k lidem. Největší prorockou aktivitu ale vidíme v posledních 40 letech existence judského království. Tehdy v Judsku působili proroci Jeremiáš, Abdiáš, Nahum, Abakuk a Sofoniáš. V Babylonu pak Daniel a Ezechiel. Bůh se snažil získat pozornost svého lidu až do poslední chvíle, než přišla předpovídaná zkáza. Když už jeho slova neuposlechla izraelská společnost, tak je mohli přijmout aspoň jednotlivci. A Ezechiel ujišťoval, že zodpovědnost má každý sám za sebe. Bůh jedná s celými národy, ale mluví k srdci jednotlivého člověka. Zatímco předchozí kniha Joel mluví hlavně o událostech posledních časů, tak Amosovo poselství bylo určeno spíše jeho současníkům. O Amosovi víme jen to, že nepatřil ke kněžské rodině, ale byl to pastevec. O něm čteme slova Amose, jednoho z tekoijských pastevců. Říká o sobě, že choval dobytek a pěstoval fíky. Hospodin ho ale vzal od ovcí a řekl mu, jdi, prorokuj mému lidu Izraeli. Prorokoval v době izraelského krále Jeroboáma II., stejně jako Ozeáš. Amos asi mohl jako dítě na vlastní oči vidět proroky Elíšu i Jonáše. Odsuzoval odpadnutí severního království a předpovídal jeho zničení i záchranu. Předpovídal také zkázu severního království nepřátelskými armádami. Důvodem zničení byly hříchy Izraelců, nespravedlnost při soudních sporech, vláda bohatých, utlačování chudých a tím porušování Mojžíšova zákona, který přikazoval spravedlnost pro všechny bez ohledu na osobu. Zákon také ukládal povinnost chránit slabé a pomáhat jim. Bůh jim vyčítal, že se snažil získat jejich pozornost nejen skrze proroky, ale i tím, že působil hlad, sucho, nedostatek úrody, nemoci, násilí a přesto se k němu nevrátili. Prorok předpovídal, že budou vysídleni a odvedeni nepřáteli. Královské město Samaří pak bude zničeno. Amos také předpovídal zkázu okolních království Edomského, Amonského, Aramejského, Filištínského, Fénického, Moábského, ale i Judského. Prorok Amos předpovídá také poslední časy. Izrael nebude zcela vyhlazen, ale budou přesíváni přes všechny národy, a tak všichni hříšníci v mém lidu zahynou. Svůj lid Izrael Bůh přivede zpět do své země a z té už nebudou nikdy vyrváni. A s nimi budou žít i všechny národy mé jméno nesoucí. V první kapitole najdeme předpověď zkázy Týru, což je fénické město, Sýrie, Edomského, Amonského a Filištínského království. Důvodem je jejich nevyprovokované nepřátelství a násilí vůči Izraeli. Toto násilí vyčítá Bůh sousedním národům. Vyháněli všechen lid a prodávali je Edomským. Gileáda, mínění obyvatele severního Izraele, mlátili cepy okovanými. Prodávali vyhnance Edomským a na bratrskou smlouvu si nevzpomněli. Stíhal svého bratra a všechen soucit potlačil. V Gileádu rozpárali těhotné, aby rozšiřovali své hranice. Izraelci ve svých dějinách neustále zažívali a zažívají nepřátelství od svých sousedů. Dříve to byla tato starověká království, v moderní době pak arabské státy. Tato nevelká země poutá po staletí pozornost nepřátel v okolí, ale nejen těch, poutá pozornost samotného Boha. Právě Izrael je totiž místem, kam se vrátí Ježíš Kristus. Na to nesmíme zapomínat. Tak to čteme v proroctví Zachariáše. V onen den stanou jeho nohy na Olivecké hoře, ležící východně před Jeruzalémem. Ježíš z Izraele odešel a do Izraele se zase vrátí.

Končí další část série Bible Guide, kterou připravuje Jiří Zdráhal, pastor církve ICF v Brně. Reprízu dnešní části vám nabídneme už dnes večer v 18 hodin, pokračujeme zase zítra v 8 ráno. No a předchozí části můžete dohledat buď na webu radio7.cz, anebo na stejnojmenném podcastu Bible Guide.

Pod datem 13. října je připsána Renáta. Toto jméno je možné psát s krátkým i dlouhým A, je latinského původu a znamená znovu zrozená či obrozená. Toto jméno si často volili ženy po křtu. Tak tedy Renaty i Renáty přejeme vše dobré. No a dříve měl v našem kalendáři svátek také Bivoj. Toto staročeské jméno souvisí se slovesem býti a vykládá se jako pobíjí vojsko, případně jako souboj. No a konečně jej lze přeneseně přirovnat k válečníkovi. Všichni asi známe slavného Bivoje, který svini divokou za uši lapil. Hodil se ji na záda a přinesl kněžně Libuši. Vznešená vladařka jeho statečnost ocenila zlatým pásem a její sestra Kazi jej pojala za manžela. Méně se však ví, že autorem této báje je pramálo věrohodný český kronikář Václav Hájek z Libočan. No ale uznejte, že pověst je to hezká. A dnes je také Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof.

0: Kalendárium.
1: 13. října roku 1781 byl vydán takzvaný toleranční patent císaře Josefa II. Císař nejprve usiloval zavést toleranci k nekatolickým náboženstvím tichou cestou, tedy zrušit zákony, které nařizovaly pronásledování nekatolíků. 13. října 1781 však posílá dvorské kanceláři list, kterým se rozhodl toleranci veřejně vyhlásit a stanovit základní směrnice upravující postavení nekatolíků. Zcela privilegované postavení si i po jeho vydání uchovala římskokatolická církev. Vedle ní však bylo povoleno vyznání augsburské, luterské, helvetské, tedy kalvínské a řecko-pravoslavné. Bohoslužby těchto církví však mohly mít jen soukromý ráz. Jejich kostely musely stát mimo hlavní ulice, nesměly mít věže, zvony ani jiné zjevné prvky duchovní stavby. Lidé, kteří se k tolerovaným církvím přihlásili v roce 1782, museli své rozhodnutí individuálně obhájit před komisemi zřízenými k tomuto účelu. V roce 1925 se narodila Margaret Thatcherová, bývalá předsedkyně britské vlády. V roce 1941 potom spatřil světlo světa Paul Simon, americký zpěvák, člen dua Simon & Garfunkel. Rok 1605 je rokem úmrtí Theodora Bezy, francouzského teologa a reformátora žijícího ve Švýcarsku. Beza měl velký podíl na vydání řecké a latinské verze Nového zákona. Spolupracoval na vydání biblického kodexu D05, takzvaného Bezova kodexu. Po Kalvínově smrti se stal Beza jeho prvním nástupcem. V roce 1871 umírá Jakub Krištof Rath, švýcarský ředitel dačické rafinérie cukru a vynálezce kostkového cukru. A připomeňme ještě úmrtí českého sochaře a grafika Františka Bílka. Ten zemřel v roce 1941. V roce 1920 se stal členem církve československé, dnešní církev Československá husická, a také jejím, alespoň v uvozovkách, oficiálním umělcem. Často zachycoval pocity zoufalství nad vinami člověka, ale postupně převládala naděje, vděčnost za vykoupení a víra. Kromě biblických námětů vytvořil sochy svých rodinných příslušníků a mnoha postav českých duchovních osobností. Známá je například plastika Ukřižovaný, která vznikla pro chrám svatého Víta na Pražském hradě, nebo sousoší Slepci. Tak tolik dnešní kalendárium s datem 13. října.

0: 21 years, I loved everyone. Thank you, Lord, for my beautiful son.
1: Svíce mým krokům je slovo tvé, svítí mi na cestě.

0: Blížíme se k 8:30. Už jen jedna písnička nás dělí od pořadu 3D Talk, ve které bude Vojta Barot pokračovat v rozhovoru s Lucií Mesároš o vedení vedoucích.
1: Hloubka si dláždí cestu cez ľudské rany, cez ľudské detstva. Skúša a nevie prestať.

0: Najděte rytmus do života. Radio 7. Talk. Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
1: Vítám vás u dalšího pořadu 3D Talk. Dnes tu se mnou opět sedí Lucie Mesároš, která pracuje v Křesťanské akademii mladých, kde má na starosti vzdělávání misionářů. Luci, vítám tě zpátky.
2: Ahoj.
1: A dnes budeme pokračovat v našem rozhovoru o self-leadershipu, o tom, jak vést nás samotné. Ty pracuješ v Křesťanské akademii mladých, zároveň tvůj sbor je City House v Brně, kde sloužíš. Jak se bráníš tomu, aby se služba Bohu, ať už v té práci nebo ve tvém sboru v církvi, nestala takovou náhradou za osobní vztah s Bohem, který je vlastně pro každého vedoucího, věřím, důležitý.
2: Já si myslím, že ta výzva jako pro mě je spíš v tom, aby se Bůh nestal jenom mým šéfem. Nechci, přiznám se, je to každodenní boj a jsou dny, kdy Pán Bůh je opravdu jenom mým šéfem. Jsou týdny, kdy je Pán Bůh jenom mým šéfem a potřebuji jako se vracet k tomu, co pro mě Ježíš udělal a vracet se k tomu, že já jsem pořád jenom Boží dítě. My je nejenom. Je to to hlavní, co jsem, že Pán Bůh si dokáže spoustu věcí udělat bez mě. Jako nepotřebuje mě. A myslím si, že to je jako hrozně těžká věc na naše ego, přiznat si, že nás Pán Bůh jako nepotřebuje k těm věcem. Spasitelský syndrom nepotřebuje prostě, abych já ty lidi zachraňovala, protože Ježíš je ten spasitel. A myslím si, že jako pro mě ta výzva je v tomhle tom nejvíc. Neřešit s Bohem jenom tu agendu a nemít Boha jako šéfa, protože vždycky ty potřeby budou. Vždycky bude nějaký projekt, na kterým pracuji, vždycky bude něco, kde můžu jako lépe sloužit svoji církvi. Takže pro mě ta výzva spíš je jako nepřinášet agendu Pánu Bohu, ale zastavovat se a říct, hele, teď jsem prostě Boží dcera. A to je to první a to poslední, co teď jako můžu nejvíc přinést Pánu Bohu. Myslím si, že největší problém, co jako vedoucí nebo prostě člověk, co má službu jako práci, no, kazatele, vedoucí, misionáři, tak největší problém já vidím z těch rozhovorů, co mám, že máme navázanou hodnotu na tu službu. A to je podle mě největší průsob. Jako v momentě, kdy nám hodnotu určuje to, jak sloužíme, a ne Ježíš, tam je strašně těžký to jako oddělit a vlastně je to samo o sobě ta náhrada. Ta služba je náhrada toho vztahu, protože vnitřně jedeme v nějakým narrativu, jo, je tak Pán Bůh mě má rád, když sloužím. A ono jasně, Pán Bůh je rád, že se podílíme na jeho božím díle, ale to je jako Pán Bůh mě má rád tečka. A ne jako když sloužím, když nehřeším, když, jo, doplň si, co potřebuješ, co jako je ta výzva pro tebe, ale myslím si, že jako my v první řadě jako vedoucí potřebujeme zjistit, kde máme tu hodnotu a co určuje naši identitu. A to spousta vedoucích si neumí anebo nechce přiznat. A potom narážíš na to, že když tu službu nemají, tak buď to vyhoří, anebo odejdou z církve, protože vlastně neví, co jsou bez té služby. A to je potom velký zranění. A myslím si, že jako je to něco, o čem potřebujeme více mluvit v církvi, i s mladýma vedoucíma, protože jsme ve světě, který dává hodnotu na výkon. Jsme ve společnosti, která je výkonová. Čím víc toho zvládneš, tím víc to máš na CVčku, na životopise, prostě tím jsi lepší člověk. Není to tak, Ježíš to říká přesně naopak, jako já jsem tě povolal a to, že já jsem tě povolal, stačí. Jsi moje dítě. A myslím si, že dokud jako nebudeme řešit svoji hodnotu a to, kde máme identitu, tak budeme mít vždycky našlápnuto k tomu, že se služba stane náhradou za osobní vztah s Bohem. Můj tip je, a to, jak já se snažím to dělat, je hlídat si, kde mám hodnotu a pozorovat, jak se chovám, když nesloužím.
1: Jsi vlastně neustále obklopena lidmi. Ať už práci, ať už církvi. Co ti pomáhá zůstat taková vnitřně zdravá, když kolem sebe řešíš problémy jiných lidí?
2: Byla to dlouhá cesta a myslím si, že na té cestě pořád ještě jsem a asi celý život budu. Ale pro mě bylo jako nejdůležitější, když mě Pán Bůh vychoval v tom, že já nejsem ten spasitel. On je ten spasitel. Ne já. Já jako můžu tady pro ty lidi být, můžu se za ní modlit, bolí mě, když prostě se řeší jako něco, co jim ublížilo, nebo co je v životě bolí a pláču za ty lidi před Pánem Bohem, ale já vím, že já nejsem ta, která je zachrání. A tohle uvědomění mě trvalo strašně dlouho. Stálo mě to spoustu těžkých rozhovorů s mýma blízkýma, kdy jsem já měla tendenci jako přebírat kontrolu nad jejich životem, protože já jsem 30 let se zachrání. A díky Pánu Bohu, ty lidi pořád ve svém životě mám. Nějak jsme to ustáli, nějak jsme to zvládli. A mě hrozně osvobodilo to, že já nejsem ten spasitel. To uvědomění toho, že já nenesu tíhu celého světa, tu nesl Ježíš a nese Ježíš. A já jsem jenom ambasador. Já jsem ten, který se přimlouvá za ty lidi před Pánem Bohem, ale Bůh je ten, který to potřebuje jako nést. Pro mě je asi jednodušší, když to mám navázaný na tu práci, kde jako dokážu to oddělit a netahat si ty věci domů. Náročnější to pro mě je, když jsou to lidi, co jsou mi velmi blízcí a je to v té jako víc osobní rovině, tak tam je pro mě jako opravdu těžký si to netahat domů a nebýt tím jako třeba i paralyzovaná a neřešit jako ty věci za ně i v sobě. A tam jsem přišla na to, že jako největší pomoc je to, že na to nejsem sama. A je v pohodě si říct, tohle je můj limit, tady už končím a tady už fakt nemůžu a potřebuju někoho dalšího. A já mám výhodu toho, že mám kolem sebe pastorační pracovníky, takže jim můžu zavolat a říct, hele, nevím, co s tím mám dělat. A oni mě buď to dají pastoraci, anebo mě dají nějaké techniky na to, jak ty věci ze sebe dostat. A mě nejvíc pomáhá se z nich vypsat, nějak je vizualizovat, nakreslit, protože potom to není tíha, kterou si nesu v hlavě a v srdci, ale už je to na papíře, už je to někde napsaný a já to můžu jako předložit Pánu Bohu, můžu to s tím člověkem řešit jako prakticky a už to není jenom ta tíha, která je ve mně. A jako to si myslím, že mě zachránilo několikrát před tím, abych se někde jako odpálila na něčem takovým. Ale prostě pravda je, že pokud sloužíte lidem a sloužíte s lidmi, tak část těch těžkostí si budeme brát domů a je důležitý na to fakt nebýt sám. Mít někoho, komu můžete zavolat, kdo se postará o vás, když vy se staráte o druhý lidi a znát nějaký pastorační techniky, psychohygienické techniky, které jako pomůžou to ze sebe oklepat, jo. Já někdy i fyzicky skáču, oklepu to, tancuju a potřebuju do sebe dostat jako endorfíny a něco jiného, abych neměla tu tíhu jako v sobě, ale by byla venku. Takže to jsou podle mě jako to, že se tomu nevyhneme, to je realita. A mě v pohodě plakat, Ježíš taky plakal, když nesl tíhu světa, zrady a lidí. A je to v pořádku, protože milujeme lidi, takže nás ty věci bolí. Důležité je jako nepřistupovat k tomu, já jsem ten spasitel, já jsem ten, který ty lidi zachrání, protože to není naše role. A ptát se Pána Boha, jaká je ta role v tomhletom stavu, v téhleté situaci. A někdy to jediné, co ty lidi potřebují, je, aby tam někdo seděl s nimi. Ani nepotřebují řešení, ani nepotřebují radu, ale potřebují jenom někoho, kdo je obejme. A to je častokrát to nejtěžší, protože to je bezmoc. Ale věřím tomu, že jako náš Bůh je větší a že náš Bůh je dobrý. Buď to tu situaci vyřeší, anebo toho člověka změní. Vnitřně uzdraví jeho srdce. A věřím tomu, že Bůh jako jedná skrze vztahy a on je ten, který zachraňuje. A my jsme ti, kteří, jo, jak je v Bibli ten příběh, my co přinášíme toho chromého na léhátku tou střechou, to je naše práce, probourat střechu, aby se náš kamarád dostal k Ježíši. Ale Ježíš byl ten, který uzdravoval. Ježíš byl ten, který řekl, hele, a teď si vem to lehátko a odejdi. To nebyli ti kamarádi. Jejich role byla prokopat tu cestu k Ježíši. A to je někdy těžší, protože máme pocit, že potřebujeme dělat víc, ale já se neustále učím v tomhle tom důvěřovat Bohu, že on je ten spasitel, on je ten zachránce, on je ten, co uzdravuje. A já jsem ten, který doprovází moje vedoucí, moje kamaráde k Ježíši.
1: Nejen v církvi, ale i vlastně v práci potřebujeme zpomalit. Zvlášť, že toho máme hodně a co tak o tobě vím, tak ty toho máš hodně. Jaké signály ti tak říkají, že už jsi přetížená, že potřebuješ zpomalit, zastavit, že potřebuješ možná třeba ten klášter?
2: Já mám takový teploměry v uvozovkách, který mě ukazují, že něco už není ok. Jeden teploměr je moje láska k lidem. V momentě, kdy mě začnou lidi víc štvát, víc frustrovat, tak to je jeden teploměr, který ukazuje, hele, už je to přehrát, jo, už asi to táhneš ze svojí vlastní síly a ze své vlastní lásky, která není velká. Já mám moc ráda lidi, ale mám prostě limity jako člověk a vím, že jako když mě víc začnou štvat a nemám pro ně milost tak velkou, tak vím, že jako už jsem vyčerpaná a nemám boží lásku pro ně. Takže to je jeden teploměr. Druhý jsou moje reakce na cokoliv. V momentě, kde jsem víc výbušná, víc frustrovaná, víc odsekávám, tak to je druhý teploměr, který říká, hele, jakoby to není úplně ovoce ducha, jo? To je jako, kde je ta trpělivost, kde je jako to, že si umíš kontrolovat. A tohle se hodně pojí podle mě s mým manželem. To jako, když žijete s někým, tak to je podle mě jako dobrý teploměr, který ukazuje, toto už není jakoby v pohodě. A třetí teploměr je moje chuť tu práci dělat. Pokud mi už ta samotná služba a samotná práce vytáčí, štve, frustruje, nebaví, tak vím, že je něco špatně. Dalším takovým, který podle mě není úplně zdravý, ten teploměr, tak je to, že mi vypne tělo. Já prostě onemocním, chytnu chřipku, nebo něco takového. A jako naše tělo je nastavené tak, že když toho má fakt hodně, tak vypne. A nedoporučuju tenhle ten způsob. Není to podle mě dlouhodobě zdravý a udržitelný, protože nikdy nevíte, jak moc to tělo vám vypne. Ale je dobrý pozorovat tady tyhle ty jako malinký příznaky, které pak jsou jako velký. Jo? Fakt, když vyletíte na svoji nejlepší kamarádku, není to dobrý, není to dobrý. Takže za mě láska k lidem, to, jaký mám reakci, jestli vybuchuju, nevybuchuju a to, jestli mě ta práce baví nebo ne. Protože já vím, že v normálním vztahu, kdy miluju Pána Boha a jsem načerpaná, tak miluju svoji práci, miluju to, co dělám. A jasně, pořád jsou tam oblasti, které mě nebaví tak moc, ale celkově mám pocit, jsem na správném místě a dělám to, co mám. A v momentě, kdy tohle se ztrácí, tak vím, OK, tady něco není dobře. A potřebuji jít za Pánem Bohem a načerpat, jít do ticha, anebo najít někoho, kdo mě s tím pomůže.
1: Co bys poradila člověku, který vede druhé, ale sám vlastně cítí, že začíná ztrácet půdu pod nohama, ať už únavou, nebo vyhořením, nebo něčím jiným?
2: Pokud je to tím, o čem jsem teď mluvila, tak pozoruj tady tyhle ty příznaky, ale jako určitě nejdůležitější je, najdi si někoho, s kým to můžeš řešit. Nemusí to být terapeut. Většina jako tady těchto těch stavů, kde jako máme pocit, že ztrácíme půdu pod nohama, se dá vyřešit tím, že mluvíš s někým velmi otevřeně, nadřeň, řekneš, jak ty věci jsou, pojmenováváš ty problémy a někdy to stačí. Pokud to nestačí a jsi ztracený fakt hodně, tak je úplně v pohodě z té služby na chvíli vystoupit, dát

0: dát si jako pauzu. A tohle to strašně můžu pomoct tomu týmu, těm vedoucím vidět, jo, OK, je to v pohodě. Ježíš to dělal taky. Ježíš prostě šel do ticha, do samoty, protože potřeboval být sám, být se svým tátou a načerpat od něj, protože se celou noc věnoval lidem, uzdravoval je, modlil se za ně, vyháněl z nich démony a potřeboval být sám a je v pořádku vystoupit z té služby, ale je dobrý mít někoho, kdo tě tím provede, tím vystoupením, tím odpočinutím a tím načerpáním.
1: Na závěr se tam, co tě život a služba naučili o tobě samotné, co jsi ještě před 10 lety nevěděla?
0: Já jsem před 10 lety končila své rebelské období, takže tam se toho změnilo opravdu hodně. Asi by mě v té době nenapadlo, že budu na plný úvazek v nějaký křesťanský neziskovce a že budu vzdělávat misionáře, že budu sloužit v církvi. Ale to asi, co nejvíc mě ta služba a ta cesta teďka 10 letá s Bohem naučili, bylo to, že toho unesu víc asi, než jsem čekala. A nemyslím to tím, jako jo, jsem nabušená, jsem strašně silná, jsem hrozně psychicky odolná. To ne, ale že fakt jsem se naučila ty věci dávat Pánu Bohu a opírat se o Pána Boha a hledat tu sílu v něm. A to já jsem předtím nebyla. Já jsem byla docela, bych řekla, egoistická. Chtěla jsem všechno zvládnout sama, byla jsem hodně výkonová. A za ty roky mě Pán Bůh hodně proměnil moji hodnotu ve výkonu. Hodně mě zpomalil. A vlastně si nedokážu představit, že bych držela to životní tempo, který jsem tehdy měla. Podle mě jako už bych byla někde na kapačkách. Já jsem hrozně málo spala a neměla jsem jako dobrý životní balanc. Takže jako to, že mě Pán Bůh zpomalil, to, že mě vedl do nějakých jako zdravých disciplín, do nějakých zdravých rytmů, je asi to, co mě služba naučila nejvíc. A posun té hodnoty, jo, že moje hodnota není to, co dělám a to, co zvládnu a kolik toho zvládnu. Moje hodnota je, že ve mně Ježíš umřel. My to pořád neumíme, podle mě, v naší krásné zemi přijmout, protože to je moc laciný, protože nejsme zvyklí něco dostávat zadarmo, ale je to největší dar, který můžeme mít. A já jsem moc vděčná za to, že mě Pán Bůh před těmi 10 lety jako napomenul a přivolal si mě zpátky, protože to bylo to nejlepší rozhodnutí. Potom rozhodnutí, když jsem se obrátila, tak tohle bylo další nejlepší rozhodnutí. Jako fakt jít tu cestu s ním a naučit se, že to nemusím nést sama.
1: Luci, díky, že jsi dnes přišla a tímto se s vámi loučím. Od mikrofonu já, Vojta.
0: A Lucka.

Končí relace 3D Talk. Poslouchali jste Vojtu Barota a Lucii Mesároš. Reprízu tohoto pořadu nabídneme ve čtvrtek v 19.45 a pořád najdete také na všech známých podcastových platformách anebo na webu Rádia 7.

Bylo 9 hodin, před námi se otevírá půl hodinka pozvánek na Rádio 7. Doufáme, že pro vás vybíráme akce, které vás opravdu zajímají, ale také mají velký potenciál vás obohatit. Tak po následující písničce začneme. Dobrý den, od mikrofonu přeje Kateřina Hodecová.

Už tuto sobotu se v Opavě v tamním sboru církve bratrské Elim na Ratibořské 113 koná konference Pojď za mnou, aneb co se bude dít, když to vezmeš vážně. Hosty konference budou misionáři z chorvatské Rovině Katka a Jiří Dohnalovi a za akcí stojí misijní uspořádání Tělo v pohybu. Tak pokud máte zájem se s Dohnalovými setkat, něco načerpat a nechat se povzbudit, přijeďte 17.10. do Opavy. V CB Elim se tam od 9.30 koná konference Pojď za mnou.

Setkání s teoložkou a spisovatelkou žijící v Jeruzalémě Kristou Gerlofovou vás čeká 18. října v Lošticích v tamní synagoze na Ztracené ulici. Obyčejný život v neobyčejné zemi. Izrael na podzim 2026. To je podtitul celé akce, tak pokud vás zajímá, co se teď děje v Izraeli, jaká je tam situace, chcete se setkat s Kristou Gerlofovou, jste zváni do synagogy v Lošticích, hledejte na webu synagogu Loštice a akci Obyčejný život v neobyčejné zemi.

kéž bys protrhl nebesa a sestoupil dolů. Hory by se před tvou tváří potácely. Jako když oheň spaluje suché roští a uvádí do varu vodu, tak dáš poznat svým protivníkům své jméno. Pro národy se budou před tebou chvět. Od věků se něco takového neslyšelo. K uchu neproniklo, oko nespatřilo, že by jiný Bůh mimo tebe učinil něco pro toho, kdo na něj čeká. Jako nečistí jsme byli všichni. Všechna.

Ještě nie je neskoro. To je název Gadzon Tour 2026. Akce, která zahrnuje koncerty, ale také mluvené slovo, které zve ke Kristu. Chcete-li se zúčastnit nebo chcete-li někoho pozvat, informujte se na stránkách gadzon.sk. Tam najdete mnoho podnětů a také podrobných informací. Prozradím, že koncerty se budou konat v Brně, tam se začíná 19. října, pokračuje Bratislava, Žilina, Poprad, Košice, Banská Bystrica a také Frýdek Místek, kde bude celá tour končit. Vstup je zadarmo, jak jsem říkala, čeká vás hudebně taneční program, taky různé příběhy lidí, videoprodukce a tak dále. Akci pořádá projekt Gadzone a začíná se 19.10. v Brně.

Všichni víme, že základy, dobré základy rozhodují o dobré stavbě. A tak i ty duchovní základy musíme stále stavět a také hlídat, kontrolovat a prověřovat. I proto je to stejnojmenná relace. Cyklus 16 nejdůležitějších témat křesťanství. Teď jsme aktuálně ve čtvrté části. O tom, co je to spasení, bude po následující písničce mluvit Marek Šuba.

0: Pojem spása nebo také spasení je v křesťanském světě velice frekventovaným pojmem. Můžeme tedy na základě této skutečnosti odhadnout jeho důležitost? Myslím, že ano. Ano, opravdu pojem spasení nám označuje jednu z nejdůležitějších věcí pro člověka. Vzpomínám si, že jako malý chlapec jsem sledoval v televizi nějaký film, na jehož název si už nespomínám, ale na co si vzpomínám a co mi utkvělo v paměti je scéna, ve které lidé prchají před jakýmsi nebezpečím a volají spaste své duše. Tehdy jsem vůbec netušil, co to znamená. Ale když jsme si s mými tehdejšími vrstevníky hráli, běhali jsme po dvorku a všichni jsme volali spaste své duše. Nebyl jsem tedy sám, komu tato scéna utkvěla v mysli. Utkvěla nám v mysli proto, že byla extrémně dramatická. Těm lidem šlo o život a v nás to vyvolávalo hrůzu. Prchali před smrtelným nebezpečím. Co má ale společného spasení a smrtelné nebezpečí? V této chvíli bude dobré podívat se na význam tohoto slova. Není to nic záhadného. Spasení znamená záchranu. Ve filmu natočeném v současné době by lidé tedy nejspíše v podobné scéně volali prostě jen zachraňte se, nebo chcete-li zachraň se, kdo můžeš. To už je nám asi bližší. Jedná se tedy o záchranu. O jakou záchranu? Záchranu před čím? A kdo nás má vlastně chránit? Budeme-li se touto věcí zabývat z pohledu Bible, zjistíme, že spasení můžeme rozdělit do dvou skupin. Ta první nám zahrnuje spasení neboli záchranu pro náš časný život. Ta druhá, mnohem důležitější, pak záchranu pro život věčný. V prvním případě se jedná o naplnění lidské potřeby v každodenním životě, například potřeba uzdravení, což byl asi nejčastější případ, ale i v oblasti řešení existenčních záležitostí. Oba tyto případy v Bibli najdeme. Pokud Bibli jen trochu znáte, určitě vám neunikla v Novém zákoně zmínka o tom, že Ježíš uzdravoval nemocné, dokonce křísil mrtvé. Ano, tady se jedná o záchranu a pomoc pro tento náš pozemský život. Tyto Ježíšovy skutky měly ovšem mnohem hlubší smysl. Byly rovněž svědectvím o jeho božském původu. Ve Starém zákoně zase nalezneme zmínku o tom, jak Bůh posílal prorokovi potravu skrze havrany, o tom, jak prorok zachránil vdovu ze Sarepty před smrtí hladem a tak podobně. Tohle všechno jsou praktické příklady záchrany, tedy spásy, seslané Bohem člověku pro tento náš pozemský, tedy časný život. Nyní se ale dostáváme k druhé rovině významu pojmu spasení, a to k té důležitější. Proč důležitější? Vždyť tělesné zdraví a hmotné zabezpečení je přeci tak důležité proto, aby se nám dobře žilo. Ano, to zajisté ano, ale tak, jako nám Bible na konci Nového zákona vypráví o druhé smrti, která je pro člověka mnohem nebezpečnější než ta první, jelikož se netýká pouze pomývého těla, ale týká se lidské duše a spočívá ve věčném odloučení od Boha, je i tato druhá rovina spasení důležitější, jelikož se týká věčného života, tedy záchrany lidské duše před tou druhou smrtí. Tato spása, která je možná pouze díky Kristově oběti na kříži, nám umožňuje zůstávat po celou věčnost v Boží blízkosti, tedy přímo u zdroje života. Co nám z toho všeho tedy plyne? Spasení znamená záchranu, jak pro tělo, tak i pro duši. Z toho spasení duše je to důležitější. Vždy, když lidé chtěli po Ježíši, aby je znovu a znovu sytil, podobně jako to udělal Mojžíš, on se jim snažil otevřít oči a vysvětlit jim, že skutečným pokrmem k životu věčnému je on sám. Oni to ale nepochopili, jelikož uvažovali pouze v té dimenzi pozemské a mnozí ho opustili. Jak to bude s námi? Zanevřeme na Boha v případě, že náš časný život není na úrovni, kterou jsme si vysnili, nebo pochopíme, co nám chce Ježíš opravdu říct?
1: Tohle byla další část základu, které připravuje Marek Šuba. Mluvili jsme o spasení, o tom, co to je. Reprízu tohoto pořadu vám nabídneme ve čtvrtek v 16 hodin.

koho chodí a do klece mě znovu zvát. Za rytěr dráty svými chce ublížit mé duši. Není má klíč od života,

A blížíme se k 10. hodině, to je čas relace Řeka života a v ní vám dnes nabídneme čtvrtou část série vyprávění Miloše Reicherta, známého chartisty, faráře a také hudebníka. Pořadem provází Petr Vaďura a tentokrát dojde na velmi napjatá 80. léta.

Desátá hodina je opravdu na dohled a tak se s vámi od mikrofonu loučí vaše průvodkyně tou ranní částí vysílání Rádia 7 Kateřina Hodecová. Přeji vám krásný a klidný den a těším se někdy příště naslyšenou.

0: tak vyznáváme, že není nikdo jako ty. Že před jménem Ježíš se skloní každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí. A každý jazyk vyzná, že ty jsi Pán. A my jsme ti první.
1: Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě. Nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží. 1. Korinským 1.18.

0: Řeka života. Příběhy lidí, kteří se vydali k pramenům.
1: Milí posluchači, dnes si opět budeme povídat s Milošem Reichertem o jeho životě. Miloši, vítej v našem vysílání. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My jsme se rozloučili posledně někdy v průběhu normalizace. Vzpomínali jsme na tu dobu, kdy si už nevykonával práci faráře, alespoň si nebyl zaměstnán jako farář, ale co si určitě vykonával i nadále, když pracoval jako kotelník. Mluvili jsme také o tvém působení v Chartě, ale nemluvili jsme vůbec o tom, že ty jsi paradoxně v této době vytvořil něco, co tě možná přežije. Možná jako jediné. A to jsou ty písně. Jak se to stalo?
2: Je to jednoduché, prostě byla poptávka a ta poptávka byla nesmírně lákavá. Spočívala v tom, že někteří lidé, mladí lidé, mladí křesťané cítili tu správnou, naprosto pro křesťanství nepostradatelnou potřebu být spolu, scházet se. A k tomu scházení patří také, kromě jiného, společný zpěv, jak jsme tak uvyklí. Takže my jsme si samozřejmě zpívali taky písně, které jsme zdědili po svých předcích a objevovali jsme s požitkem právě takové ty archaické, takové to, kdož by chtěl erbován býti a podobně. Zněli tak velmi mužně, ale zároveň se nám zachtělo trošku si tak rozpustěle zaspívat s kytarou, abychom aspoň trochu se přiblížili něčemu, co myslím celou naši generaci zasáhlo. Prostě černošské duchovní písňové tvorbě neboli spirituálům či gospelům. A tak se stalo, že občas se mě dostala nějaká nahrávka amerického gospelu, třeba jsem dostal Will the Circle Be Unbroken a mně se to zalíbilo a tak jsem to otextoval jakožto píseň Kdo mě z pout mých ven vyvodí, jenom láska vysvobodí a tak. Takže tato chuť, jak si zpívat nějak nejenom to, co jsme zdědili, ale i to, co je v nás, co jsme objevili, na co jsme sami přišli, co jsme si, tak říkajíc, sami uvařili, tak tato touha vedla k tomu napsání těch písní. Dodatečně zjišťuji, že mě některé z těch textů šly dosti snadno, Některé byly takové hodně ukoptěné. Mám ten dojem, že právě ty, co působí dnes, že jsou takové jako plynulé, tak to mě dalo strašně práce. Hrozně jsem se lopotil a koptil a měl jsem dojem, že je to hrozně strojené. Po čase ono se to nějak obrousilo a zpívá se to docela hladce. Ale opakuji, jak si tou pohnutkou byla touha vyjádřit také to, jak my prožíváme ten svět kolem nás, svou víru, své pochybnosti a hlavně svou naději.
1: No to je právě na těch písních zajímavé, když je srovnám se současnými takzvanými worship písněmi, tak ty písničky tvoje jsou mnohem hlubší, jednak odrážejí víc života. Je tam zkušenost, možná je to dané tou dobou, ve které jsi to dělal, ale přijde mi, že i teologicky ty písničky jsou propracovanější, promyšlenější, že přece jenom vycházejí nějak hlouběji z toho prožitku nejenom sentimentu a nějakých emocí, ale z toho prožitku osobního proniknutí do té podstaty. Je to tak?
2: Nepochybně do těch písniček člověk musel vložit kus sebe, a nebo jinak řečeno, něco ze sebe musel dostat, co v něm bylo, a nějak to třeba i překáželo a muselo to ven. Takže je to hodně osobní. Myslím, že jsem nenapsal žádnou píseň, kde bych mohl při lehkém mučení říci, že tomu nevěřím, co jsem tam napsal. Já tomu pořád věřím a bylo to opravdu vždycky neseno takovým tím vědomím. Prostě jsme tady také, abychom vydali počet ze své naděje. Tak ho vydejme písni, ať se to těm husákům nelíbí.
1: Na co vlastně vznikaly ty tvoje texty? Na jaké melodie?
2: Někdy jsem používal těch dodaných materiálů, to jest nahrávek pocházejících téměř výhradně ze Spojených států, tedy z té oblasti buď černého gospelu nebo takového folku. Třeba skupina Peter, Paul and Mary zpívala písničku, kterou jsem pak otextoval jako Zní, zní, zní, hlas temný, tichý.
1: Zní, zní, zní v poušti volání.
2: Ano, ano. Zní, zní, zní, zvažte své hříchy, ještě konec není, je čas pokání.
1: No vidíš, a tohle by dneska třeba vůbec asi nebylo možné, aby vzniklo takováhle píseň.
2: Nevím, mohla by vzniknout, kdyby ten člověk, který to napíše, byl nějak ponořen do nějaké situace, kterou musí nejenom jako přežít, ale musí ji nějak duchovně čelit, musí s tím něco dělat. No a my jsme žili v situaci, kde o nějakém pokání nikde ani slechu, ani vidu, ten oficiální tón byl takový ten spartakiádní, prostě všude radost, mládí a dobře se bavme a mějme spolu takovou dobrou soudružkou, dobrou vůli neboli družbu nebo něco takového. No a přijít s něčím takovým tím temným, s čím přicházel Jan Křtitel, no tak to člověka napadne jednak, když slyší tu písničku, a pak se začte do písma a opravdu k němu ten Jan Křtitel takhle promluví. Člověk si říká, ha, ten hlas Jana Křtitele, to nebyl výkřik do pouště, to byl hlas k lidem, se kterými se mělo něco stát, kteří měli se sebou něco udělat.
1: No ale současně je tam velké varování, že už se zvedá vítr, plevy rozežené. To zase je taková nálada, která počítá s tím, že ten soud opravdu přijde.
2: No ano, ale tak v tomto případě autor, to jest já, jsem nemusel dlouze uvažovat, to je jenom parafráze toho skutečného autentického textu, tedy toho Janova kázání.
1: Díky těm písním řada těch biblických textů vlastně se dostala do mysli, paměti lidí, což znamená, že ty texty vlastně jsou dobře zapamatovatelné, že to jsou dobré písňové texty. Jak člověk může psát dobrý písňový text?
2: Tak já jsem jich zase nenapsal tolik, abych mohl být i zařazen mezi takové převaděče biblických textů do zpívané podoby. Pár takových pokusů jsem učinil, ukázalo se, že byly některé zdařilé, nebyl jsem jediný. Podobně to dělal Sváťa Karásek a také některé z těch jeho písní jsou velmi zdařilé. Ale byli tady i jiní, byla tady tradice, o které jsem věděl, malinko jsem také ne snad jí studoval, ale chvíli ji naslouchal, tradice francouzských dělnických kněží, kteří také s kytarou zpívávali takové jednoduché písničky, a byly to leckdy také takové převyprávění biblických příběhů, třeba Abbé Kokaňák, napsal písničku, kterou pak někdo, myslím, že Miroslav Brož otextoval, třeba Výjdi, výjdi Abrahame, to si pak Výjdi, výjdi Abrahame, a pak už ani nevím, jak to bylo dál, ale tyhle ty pokusy o nějaké zpracování biblických příběhů do zpívatelné podoby, ty se tady děly snad od jak živa. Ty tady byly už, tak my to známe z reformace, víme, jak Komenský hezky převáděl různé děje a písničku o nevděčné vinici, třeba velice dlouhé to je, ale pěkné. Takže v tom 20. století se objevili ti francouzští kněží, ale to bylo takové jako, nakonec mě to neuspokojovalo, až to bylo moc takové šansonovité a scházel k tomu takový ten drive, takový to, co je v těch černošských spirituálech opravdu strhující, že vás to uchvátí svým rytmem, který je synkopovaný a který zásadně vyžaduje tleskat na druhou a ne na první.
1: A to je další věc, která je pozoruhodná. Dnes se překládá spousta těch worship písní z angličtiny a je silně znásilňovaná čeština. Ty texty prostě nepasují do té melodie, je to v rozporu s českou prozodií. Zatímco ty tvoje písničky se tam prostě hodí. Jak je to možné?
2: Nevím, já jsem na to dbal, ale já neměl žádného učitele, který by mě učil textovat. Jednou kdysi na fakultě jsem se pokusil přeložit nějaký text jakého Bachova chorálu a profesorovi Čepovi se to nelíbilo, že tam mám někde na přízvučnou slabiku, mám zkrátka jaksi koncovku, a tak jsem jaksi zpozorněl a řekli si, no jo, to je ono, a pak jsem to nějak pochopil. Jakože tohle to mě stačilo. Jedno vysvětlení, že zkrátka existuje slovní rytmus, taky nějaké to slovní metrum, tedy délka slabik a přízvuky, a pak je tam ta hudební linka, a tyhle ty dvě věci by se měly pokud možno spojit. To znamená, víme to, že úplně nejlepší je, když na dlouhou slabiku je a. To se zpívá zdaleka nejlepší. Proto je tak oblíbené v té křesťanské tvorbě slovo král. Ježíš je král. A taky víme, že to právě je zase takové svůdné, že to člověk pak pasuje i tam, kam by neměl. A když jsme u toho slova král, tak počase nějak jsem zpozorněl i vůči tomu slovu samotnému. Mně se to si přestává líbit a nezdá se mi, že je to úplně výstižné, protože my v češtině to slovo král máme odvozeno od jména vlastního křestního Karolus, král, byl to Karolus Magnus, tedy Karel Veliký, a ten tak uchvátil tady to slovenské obyvatelstvo, že panovníkovi jakémukoliv začali říkat král a jim imponoval tím, že ten, když potkal někde nějaký odpor, no tak ho prostě zdrtil, tak tomu usekal hlavy, a když se setkal třeba s nechutí vůči přijetí křesťanství, tak tomu zase usekal hlavy a ten zbytek už si dal říci. A tenhle ten krutovládce, sjednotitel tedy, nebo zakladatel té obnovené říše římské, korunovaný v roce 800, tak tenhle ten opravdu technolog moci najednou se stal takovým si vysvětlením, kdo to byl Ježíš Kristus, a my říkám, že to byl král. No já si nemůžu pomoct, nebyl. dokonce i katolíci s tím mají problém, jestli ten Karel Veliký je svatý nebo není. Sice má kostel na Karlově, že jo, to je kostel Karla Velikého a celá ta čtvrť se po něm jmenuje, ale vím, že tam je takový spor, jestli teda uznáme to jeho svatořečení nebo neuznáme, protože přece jen, co je moc, to je moc, on to byl krutovládce. No a Ježíš krutovládce nebyl.

0: Ty jsi písně nejenom skládal, ale i zpíval. A vznikla jedna z dnes už legendárních skupin, které provozovaly spirituály vedle klasického spirituál kvintetu. Vy jste byli vlastně asi druhá, ne, skupina, která takto zpívala.
1: Myslím, že ano, ale já jsem k té skupině byl až dodatečně přiložen. Otcem zakladatelem byl František Šilár a takovým jaksi tahounem a opravdu jako jedničkou pěveckou byl Pavel Dvořáček. A tito chlapci z teologické fakulty prostě si založili takovýhle společek a zpívali a já jsem pak jim vydodal nějaké texty, no a po čase, když ta skupina se různě obměňovala, tak v jedné době asi tři, čtyři roky jsem s těmi Berany také i vystupoval.
0: Proč Berani?
1: Berani, to jsem nevymyslel já, to asi vymyslel ten Fanda Šilár, ale z vícero důvodů a asi i přiznání se k tomu, že my jsme takoví ti berani, kam chodíte na raní, do Kravského chlíva svině vám tam zpívá. Byl kdysi takový popěvek té většiny venkovské vůči těm rodinám, tedy tomu menšinovému fenoménu v českých zemích, kteří chodili v počátcích po vydání tolerančního patentu, se opravdu scházeli ve stodolách a leckdy byli rušeni jako zvukovými projevy dobytka, takže začalo se jim říkat berani, protože jednak se jim zdálo, že oslavují Boha v nedůstojných podmínkách někde v maštalích a takovýhle a navíc jsou takhle paličatý ještě jako ty berani, tak asi tohle toho.
0: Se spirituál kvintetem se bylo možno setkat v 70. a 80. letech v klubech nebo na nějakých koncertních pódiích, ale Berany a s podobnými skupinami moc ne. Kde jste hráli a zpívali?
1: Tak přece jen Beranům se podařilo. To byly takové drobné, malinké zázraky té doby. Přece jenom ta komunistická totalita byla drobně děravá a měla všelijaké pukliny. Takže těm Beranům jedna se podařilo v rámci Porty, to bylo, no prostě Porta, všichni vědí, co to je, tak se dostat do ústředního kola a tam to měli dokonce nějak vyhrát, ale to už se organizátoři zděsili, tak to dopadlo aspoň tak, že dostali nějaké zvláštní uznání za cosi, ale pak v Praze byl koncert, potom nějaký takový ozvěny Porty v Lucerně, a vyšel o tom pak článek v Mladém světě, že Berani zrušili přestávku. Prostě taky přišli fanoušci, ono přece jen ty evangelici, když se dají dohromady, tak jich pár je, tak Lucerna byla plná a Berani měli takový potlesk, že to nemohl zatajit ani Mladý svět. No ale pak jako z důvodu jednak praktických, protože studenti studují určitou dobu a pak prostě musí na vojnu. To už se taky zapomíná, že za komunistů se chodilo na 2 roky na vojnu, prosím, a nebyla to jako tak úplně legrace. A taky mohl člověk být na té vojně v Košicích nebo v Mezilaborcích, to bylo takový oblíbený místo, třeba pro studenty bohosloví z Prahy, tak ty skupiny prostě nemohly mít jako nějakou dlouhou životnost, ale když se zase nějak dali dohromady s jinými lidmi a obměnili trochu repertoár, tak leckde zpívali a většinou to bylo zase v církvi, když se našel takový farář, který měl tolik odvahy, že neohlásil církevnímu tajemníkovi, že tam budou Berani, nýbrž mu neohlásil nic, tak se to konalo a většinou to prošlo. Jo, takže já jsem s těmi Berany byl taky leckde. Pamatuju, jak jsme byli v Brně například přímo, když byl farářem Miroslav Herián, brněnském sboru, pak v Hrubé Vrbce, kde byl tehdy farářem ještě před odejmutím souhlasu Petr Brodský, tak tam dokonce to nějak domluvil s člověkem, kterého jsme ani neznali, ale on ho znal. A tento člověk byl katolický kněz v Břeclavi, tak se to nějak domluvilo, ku podivu správně, že jsme přijeli na místo do kostela blízko nádraží, tam pěkně plný kostel na večerní mši a my jsme v rámci té mše zpívali. A tím knězem, který nás tam srdečně uvítal a který to všecko umožnil a dovolil těm opravdu zpěvným ženám moravským, které, když tam zpívají ty zbožné písně táhle, tak je to moc krásné, ale když jsme je pak naučili nějaký refrén třeba, tak to zpívali a bylo to ještě krásnější. Takže úžasný. A to byl František Bublan, pozdější pak senátor a předtím ještě ředitel BIS.
0: Vznikla také nahrávka těch písniček. To je zajímavé, že v Transvolt Rádiu v archivu je nahrávka jednak z té doby komunistické. A potom samozřejmě také to CDčko, které jste vydali v 90. letech. Pamatuješ si na to nahrávání?
1: No tak to CDčko poslední v těch komunistických letech, tak to už je takový jaksi druhák, tak říkajíc, tedy už dodatečně, už takový mírně zestárlý, jsme si tak trochu zaspomínali na to, co bylo a myslím, že to nemá ten tah jako těch autentických nahrávek z doby té normalizace. Tam prostě, tam je cítit, že tam jaksi šlo o něco, tam šlo ještě o život a my jsme chtěli jít až o život. Tak to tam cítit bylo na těch nahrávkách.

0: Povídáme si s Milošem Rejchrtem. Miloši, vzpomínáš si na to, jak ta komunistická éra vlastně pomalu vyhasínala na tu druhou polovinu 80. let?
1: Pamatuji si na ní dobře a že vyhasínala, to jsem si připomněl výrazně na 25. února roku 1988. To bylo výročí takzvaného vítězného února. A soudruzi milicionáři vyfasovali dokonce nové uniformy, měli takové naleštěné samopaly, možná nějaký nový typ, a vůbec to vypadalo, že jdou jaksi do té budoucnosti takový připravenější a chystali tedy oslavy, které se uskutečnily na Staroměstském náměstí, tribuna, a teďka jaksi ty aranže už byly takové jako hodně profesionální, už existovaly všelijaké agentury tehdy, které jaksi profesionálně zvládly tu grafiku, ozvučení výborný, všechno teda jako dokonalý, a já jsem zrovna šel kolem s dcerou, jak jsme šli z piana jejího, a tak jsme se na rohu tam od Mikuláše na to chvíli dívali a bylo to jako takový hrůzostrašný, jako ty soudruzi tak ocelově se tvářili a ty samopaly drželi tak odhodlaně, a teďka tam přišel moment, kdy spustili Internacionálu. A ten aranž dokonalej, no, hrála Ústřední hudba ministerstva vnitra, profici, a zaranžovaný pro tu dechovku velmi, velmi působivě, jako tak, jako ta píseň má takový svůj pathos, tohle. Ale nádherný bylo, že na té tribuně, já jsem se tam díval na ty pusy toho soudruha Bilaka a Kapka a takový tohle, oni už ani nemarkírovali ten zpěv, že by jako aspoň otvírali pusu, ne. Oni už nechali jenom hrát ty profiky. A jsem si říkal, tak hoši, už vám to nespívá. To je vidět, že asi brzy skončíte, protože kde není zpěv, tam není život. Dokud se zpívá, ještě se neumřelo, a když už se nespívá, tak už se asi umřelo. Tak to mě tak jako pozbudil tenhle ten zážitek těch semknutých úst, zatímco my jsme věděli, že prostě, a ono to platí dodnes, všimněte si, když je někde nějaký vošklivý takový hnutí, nějaký nacionalistický a xenofobní a tak dále, tak zároveň to není nijak kreativní. Tam řvou pár nějakých nenávistných hesel, ale že by se něco zaspívali, to ne. Ještě v počátcích 90. let jsem viděl takový pokus komunistický, že šel nějaký průvod, to tady byl ten měnový fond, a tehdy naši komunisté ještě si to vzali za své, že jako s touto revoluční mládeží půjdou v čele, že soudruh Ransdorf tam statečně pochodoval, a pokoušeli se zpívat Internacionálu. Taky jí moc neuměli, a pak tam měli Avanti Popolo takový, jo? Ale neměli nic jinýho než tyhle ty dvě písně, a ty tam jako takhle postupně obměňovali, opakovali, přespívali to asi 6x, a taky si člověk říkal, hoši, vám už jako taky došly zásoby, že už taky nemáte co. Zatímco, když je někde nějaká taková hezká akce, tak tam se asi taky i hezky zpívá. Aspoň já zatím tu zkušenost mám.
0: Konec 80. let znamenal také řadu demonstrací už proti tomu režimu. Ať už to bylo ta jediná povolená na Škroupově náměstí, nebo 89. rok potom Palachův týden, a posléze tedy ty letní a tak dále. Jak ses ty k tomu stavěl? Ty jsi byl v Praze v tenkrát, takže si už vlastně mohl být toho všeho součástí.
1: Ano, tak v roce 88 Lecos začalo, nebyl jsem tedy u toho, když se pochodovalo 21. srpna 88 zcela spontánně a nějak jak si soudruzi spozornili, takže když se blížil 28. říjen 88, což navíc bylo po dlouhé době poprvé, kdy to byl státní svátek. Oni ten 28. říjen překřtili na den znárodnění a to se slavilo prací, takže vzpomínka na založení Republiky Československé ta byla odsunuta, protože navíc dle toho komunistického výkladu to byla republika buržoazní, Masarykova a Masaryk střílel do dělníků, takhle jsme se to ve škole učili, takže není co slavit. Jako takové správné narozeniny jsou Velká říjnová revoluce. 7. listopadu, tak to byl jako velký svátek. Ale tentokrát v roce 88 už soudruzi věděli, že asi by mohlo k něčemu dojít, tak se rozhodli preventivně, co viděli v Praze, měli na seznamu disident a opozice a tak dále, tak to všechno pozavírali, včetně mě. A 4 dny a 4 co jsme trávili v předspané Ruzyni, tam byl skutečně nával. Jo, tam dlouhá předvěznicí, dlouhá fronta, žigul, volha, žigul a tak, jak nás tam táhli takhle a k tomu přebíracímu rituálu, dlouho jim to trvalo, předspaný to bylo, že v celé pro 12 bylo 7, ale jak si tehdy ten komunistický režim, myslím, poznal, že si to sám špatně vykládal. Měli dojem, oni tomu asi opravdu věřili, že ty trable v ulicích a tohle to všecko, to vyvolávají tady ty agenti placený ze západu, ta charta, že jo, ten Havel a jemu podobní, taková ta druhá garnitura třeba, ale ve službách stejného imperialistického zla. A tak měli dojem, že když nás pozavírají, tak bude klid. A oni nás pozavírali a on klid nebyl. Na tom Václaváku byly tisíce lidí a museli tam zase kropit těma dělama a mě se tak ulevilo, když po 2 dnech toho věznění ty soudruzi nás zase vytáhli, protože oni ku podivu dbali jako formalistně na ty zákony, takže oni nás mohli držet jenom 48 hodin a na to, aby mohli díl, tak museli provést nový úkon zadržení. Takže jako mě odvezli někam do Libně, zase krásně v klepetech, já jsem tak jako po ulici, bač tam nebylo místo na parkování, tak mě tak jako vedli a já měl ruce v poutech a tak jako zvedám ty ruce a volám, ať žije 28. říjen, co tady máte toho, tady máte divadlo a takový. Tak mě moralizovali soudruzi, abych neoslavoval 28. říjen, no nic, tak zase nás vezli zpátky. Ale vylezlo z nich, že teda jako něco se zřejmě nepovedlo, neboť řekl, no to jste tomu dali. Vy jste tam matky s kočárkama jste na ten Václavák nahnali. Jo. No já tady odsaď, nebo jak jako tohle. Oni tomu skutečně věřili, že to je všecko řízený tím si, a nechtěli si připustit, že by tady v této společnosti, v této zemi mohl vzniknout nějaký jako spontánní odpor nebo nějaká jako veřejně projevená nechuť. Prostě oni žili už jaksi ve svých iluzích, jako že to opravdu bude trvat věčně a tohle to nějak bylo nad jejich chápání. Tak bych řekl, že ten 28. říjen byla významná událost pro ně, že si začali říkat lidi tady asi, bylo to asi tak úplně, tak to zkusíme po dobrým, tak to zkusili po dobrým a na den lidských práv 10. prosince povolili na Škrupově náměstí demonstraci ke dní lidských práv a to svolalo nezávislé mírové sdružení a nevím, jestli tam charta byla oficiálně uvedená, jakože to organizuje, to myslím, že ani ne. No ale fakt je, že tam promluvil Václav Havel, Ladislav Lis a správně Václav Havel říkal, no kdyby mě někdo vykládal ještě před nevím kolika dny, kdy jsem byl ještě v celé v Ruzyni, že budu mluvit na veřejném shromáždění povoleném, tak bych si připadal jako v pohádce a tak to hezky tak vystihl, ale zapomněl poděkovat straně a vládě, že nám dovolili jako se takhle sejít, takže soudrzy to pak zhodnotili, že tohoto bylo této dobré vůle zneužito těmi opozičními silami a tak dále, takže zase špatně, tak si řekli, že musí přitvrdit a když pak byl Palachův týden v lednu, tak zase opravdu přitvrdili a přešli zase na ty vodní děla a na to mlácení lidí pendrekama a na hodně surový násilí. Teda já vím, že náš takovej skvělý rodilý přítel, hudebník, pianista, výtečný Tomáš Tvaroch, tak toho si tam odtáhli do dvora a tam ho teda důkladně zmasili. A zmasili ho natolik, že ho nemohli pustit ven, protože no tak museli zavřít, aby aspoň 10 dní seděl někde v celé a trošku jako ten v obličej se zbavil jako těch nejhorších modřin a ran a tak. Takže ty soudruzi jako byli, nevím do jaký míry, měli ústřední pokyn k tomu být razantní a tvrdí a do jaký to byla taková spíš místní iniciativa některých těch skupin uvnitř toho STB, no asi oboje. No. Řekl bych, že ten leden 89, Palachův týden, to bylo dobré vykročení už do toho roku, tak říkajíc, osvobození, jo, protože se ukázalo opět, i když to zkusíme tvrdě, stejně tam ty lidi jdou. A zase se ukazuje, že to není tak, jak si někteří soudruzi myslí, že to organizuje nějaká malá skupinka, prostě, že je to takový jako hnutí, je to lavina, která už se nějak spustila a už se to dá těžko zastavit. No. A mě při této příležitosti napadá právě to, že bychom se neměli dopouštět toho, čeho se dopouštěli právě ti soudruzi, že oni měli dojem tohodle jako spiknutí tady těchhletěch revizionistických, imperialistických sil. Prostě nebylo to tak. Bylo to tak, že oni sami se zhroutili, oni se prostě sesypali, ta kobyla chcípla. A jak chcípala, tak ještě vyhazovala kopytama a bušila kolem sebe. Ale na tom komunismu, myslím, dodnes je třeba si všimnout toho konce, že on nebyl poražen. On se furt chystal na válku. Celou tu dobu se chystal na válku a měl taky ty 2 roky povinné vojenské služby a kde byla výchova k třídní nenávisti a tohle to všecko. A na válku se pořád připravovali a ejhle, bez jakéhokoliv válečného konfliktu a bez nějakého boje, nějakých občanských válek, prostě ten režim se sesunul, my jsme se tím bavili, to je přece jednou, opět se ukázalo, že Bible má pravdu. A to prostě bylo z knihy Daniel, ten pajdulák, co byl z té hlíny a ze železa, jak měl ty nohy takový ze železa a z hlíny, tak najednou z nebe se utrh kámen, z vejšky někde tohle, kutálí se a toho vobra porazí. Prostě přiletěl kámen, nikdo neví odkaď, balvan, a ten vobr na hliněných nohou se zhroutil. A to je ta málo doceněná stránka toho komunismu, že on nebyl poražen, on prostě chcípnul.

šel do neznáma, jo. Tak jsem se to o něm v první Mojžíšově dočel. V týhle věci on byl na tom stejně s náma. I když to byl tehdy jinej letopočet, ač se nezdál, byl v balíku tedle nomá. A s ním všechny jeho děti vnuci, pa i prapravnuci. On měl totiž mnohem víc než stádovat. Takže s

0: Dneska historici říkají, že klíčovou postavou v tomto procesu byl Michail Gorbačov v Rusku, který vzešel vlastně z té nomenklatury a že to bylo vlastně to jediné možné řešení, že ta destrukce právě vznikla odtud. A mě zajímá, jestli ty jsi to taky tak vnímal, jestli jsi věděl, že ve chvíli, kdy Gorbačov přišel s tou perestrojkou a posléze tedy s těmi svými klasickými větami je to vaše dělo, tak jestli ti bylo jasné, že už ten komunismus vlastně má na mále. A bylo to vidět kolem sebe, že jo? Tak viděli jsme to v Polsku, viděli jsme to v NDR a v dalších zemích.
1: No ale zároveň jsme viděli, že se může stát něco jako v Číně na náměstí nebeského klidu, kde to vypadá, že prostě už je to nezadržitelné, ta revoluce zvláště mladých lidí jdou do toho a postaví se proti tankům. A ten tank jaksi nemá to srdce, aby toho člověka přejel, to je ten slavný záběr, že jo, takový ten, jenže ono to netrvalo dlouho a ten tank si pak jako přestal mít tyhle ty ohledy a v těch vedlejších ulicích tam opravdu ty lidi rozjezdili. A to jsme mohli vědět, tak je věděli, když jsme poslouchali zahraniční rozhlasy, co se tam děje, tak taky byla tato představa možná, že dojde k takovému zakrustování. Prostě oni ty tanky mají. A ty tanky ty lidi rozjezdějí. A prostě na bodácích se nedá sedět, ale na tancích ano. A oni prostě si to takhle pojistějí v té poslední fázi jako tou úplnou krutostí. Pak to třeba za 50 let jako zase nějak pustějí nebo něco bude, ale nebylo jasný, že to musí skončit tou liberalizací. Ono to mohlo prostě dopadnout.

0: to člen politbyra v té době, to ano. A já jsem si jednou troufnul na výslechu, pokud šlo o takovýhle povídání o světě a o politice, tak jako, co bych s nima nemluvil. Já jsem neměl ten dojem, že by jim člověk měl říct jenom, hele, máte to v občance, jako, jak se jmenuju a konec. Oni se mě ptali třeba, tak co tomu říkáte teďka těm změnám? To bylo, když nastoupil Andropov, no a já jsem tak rozšafně řekl, no vítám, myslím, to je jenom chvilková vycpávka, víte, můj kůň je Gorbačov. A oni se to tak jako zapisovali. A pak se stalo jednoho dne, po době jakéhosi takového klidu, zbraňového, jak si najednou zjišťuju, že jsem zase sledován, prostě je ten žigul s těma třema chlapama tamhle a zajede tam a najednou z té ulice náhodou vyjede úplně jiný auto s jinýma třema chlapama, že a takový. Tak bylo to jasný, jsem sledován, byl jsem sledován velmi, jsem říkal, co se to jako děje celý den a večer teprv. Ve zprávách bylo, že tajemníkem ústředního výboru se stal Gorbačov. To byla zpráva pozdržená, on se stal už ráno, to bylo embargo, ale oni už to věděli, tyhle ty jako soudruzi od STB a od jinut. A zřejmě nějak, někdo to měl v paměti, jo, on říkal, že ten Gorbačov je jeho. Tak zřejmě jako byla taková kontrola, pak toho nechali, jako pak večer, když jsem dojel domů, tak už nikdo za mnou nic a druhý den už klídek, tak asi měli dojem, že já jsem napojen na nějaké ještě tajnější služby, než jsou ty jejich. Tak chtěli vědět v ten den, nominace Gorbačova, ke komu pojedu, s kým to budeme slavit, nebo nějak tak, no. Ale tak já jsem to neslavil s někým, prostě nějak jsem si od toho moc nesliboval a pak, když Gorbačov byl v Praze, to bylo 87, myslím nějak, že jo, tak to bylo všeobecné zklamání, protože on poděkoval soudruhovi Husákovi, jak to hezky řídí a vzpomínal na to, jak v 68. tady byl zmatek a takovýhle lidi spontánně se na něj vrhali jako na takového asi potenciálního spasitele, ale mně se teda jako spasitel nejevil ani trochu. A taky jim nebyl. Jeho zásluha, která tady obrovská je, není v tom, že by něco udělal, ale že neudělal. Že prostě to pustil. A odmítl dál se v tom jaksi mocensky angažovat a tak to bylo od něj hezký a rozumný. To bylo vlastně státnické řešení, ale on nic pozitivního nepřines. Já jsem naopak v kotelně jsem měl na to čas, tak jsem si čítával Rudé právo a tam vždycky, když měl Gorbačov projev, tak to tam bylo v plném znění. Žádný z těch sovětských politiků tolik necitoval Lenina jako Gorbačov. To bylo furt jenom návrat k autentickému leninismu a úplně těm byl oslněný jako takovej, jak takový, jak někdy čerstvě obrácení křesťané jsou takový zase jako hltaví milovníci písem svatých a furt to musí někde citovat a tak tohle dělal Gorbačov s Leninem, jo, pořád a otravoval tím a tak nakonec ten Lenin taky nezvítězil, no.
1: Tak on čelil veliké opozici, že jo, ze strany těch svých soudruhů. Ale kdy tobě začalo docházet, že už to končí? Bylo to až na podzim, nebo po listopadu, nebo už v době, kdy tady Praha byla zaplavená německými trabanty?
0: Když Praha byla zaplavená německými trabanty, tak jsem si říkal, opravdu už se to už se něco děje. Já jsem tam trávil ne teda celou noc, ale byl jsem se večer podívat u té ambasády a pak ráno jsem tam zase nesl dvě bandasky s horkým čajem a tak. A nebylo třeba, oni už byli Červený kříž německý, už to profesionálně zvládal, jo, tam ty tisíce kempujících na ulici, ale tak jsem se zapojoval do debat takových uličních, byly moc pěkný.

0: který lidem říkali jako, no dělej tady svinčík a někdo řekl, prosím vás, to by mohly být naše děti a tohle jsme jim připravili my. Krásná prostě už debata uliční, přitom v naprosté většině to obyvatelstvo malé strany se chovalo velmi přátelsky a nechávali svítit, tam ještě byly pavlačové domy, že jo, na těch pavlačích, aby mohli taky chodit na záchod, eventuálně pro vodu a tak. A stalo se mi, když jsem tam ráno zašel a už teda o můj čaj ani nebyl zájem, oni měli lepší, tak jsem tam ten čaj pak nabízel dvěma prokřehlým soudruhům SNB v uniformách, takhle tam stáli jako už na cestě na Petřín, tak no a to nechtěli bys to, no to já bych si teda s dovolením vzal, jo, tak nalejvám a pojďám, tak co tomu tady říkáte? A tu povídá zelený soudruh, no, kdyby bylo na mě, tak já bych je nechal jít, ne? Přeci ať si každý jde, kam chce. A to jsem si říkal teda, něco se změnilo. Ještě den předtím, když lezli přes plot, takhle to zkoušeli některé, jak oni je tahali z plotu dolů, někdy z pilnosti jim ještě vrazili jednu pendrekem. A jele, stačila tato noc toho exodu, aby oni změkli a přišli na to, že vlastně by si každý mohl jít tam, kam chce. Tak to bylo úžasné, tohle slyšet od zeleného policajta. No a ještě jsem tam nějak statoval takhle, viděl jsem tam pak zábrany, že tam dělali takový ve Vlašské ulici, ale ty zábrany nebyly proto, aby jako tam nikdo nemohl, ale aby nechodili lidi ven, necourali se jim. Protože už se chystalo, že už to Genčer domlouval, ty vlaky mimořádný a takový, tak oni už měli rozkaz, ať se jim nerozptilujou moc po Praze. No a teďka tam jsem svědkem, matka s dítětem jde a že by potřebovala jako někde nějak jako přebalil, to nemůžete tady, teďka už se nemůžete ven tady a tam nějaký obyvatel říkal, ale to může jít ke mně, já mám koupelnu s teplou, a já tady bydlím, tak no tak teda dobře, já jsem tam dělal tlumočníka, povídá zelený, ale do 20 minut, ať jste zpátky, to tady ještě budu já. Tak už najednou úplně jako jiný rozměr toho úřadu, najednou se tam objevilo nějaké lidství a nejdojemnější bylo, autobusy přijeli a tyhle ty zelenáči, který ještě říkám, den předtím je stahovali z plotu a chovali se surově, jim nosili kufry a nakládali jim je do autobusu. A to bylo, to jsem si říkal teda, to se něco změnilo. No a já jsem nějak toužil potom, abych se mohl kvalifikovaně vrátit jaksi do života, že jo, tak jsem si podal žádost o vycestování na rok na studijní pobyt do Ženevy, to já jsem měl už v šupleti několik let, stále trvalé pozvání na nějaké hostování, něco mezi studiem a asistenturou, něco takového v Ženevě na teologické fakultě, no a zamítli mi to, ale zajímavé, že jednoho dne zvoní Fiesel nikoli v 5 ráno, ale nějak tak jako odpoledne a byl sám, což bylo takový. Pane, já mám pro vás takovou jako novinu. Nakonec tomu odvolání bylo vyhověno nebo bylo zrušeno rozhodnutí a vězní doložka vám bude udělená, tak jako si toto běžte. Ale podmínka byla opustit republiku do 3 dnů, to jsem zase nechápal, ale to mě nevadilo, já proč bych neopustil. Jo? No a takže jsem dostal výjezdní doložku na roční pobyt a vyjel jsem a to bylo, si pamatuju dodnes, to bylo 17. října až, v září ještě zamítnuto, jo, ale v říjnu už oni pouštěli, ono taky Aneška Česká a tohleto do toho, v té době už jsem nebyl jako takovej výjimečnej, takových lidí, který byli venku, myslím, že i Vašek Malý, Václav Malý se taky dostal ven na podzim 89. No ale já teda na rozdíl od jiných jsem tam nejel na 14 dní, ale na rok, takže dobrý. Vyjel jsem a ještě pak jsem si říkal, že asi při tom výjezdu z toho nic nebude, neboť najednou tam v tom prostoru, už jsem prošel tou kontrolou, najednou tam můj soudruh referent, který si říkal Pokorný, on se jmenoval jinak samozřejmě. A si říkal Ježko Juči, tak to bude zase ještě nějaký poslední nabídka nějaká, která nebude splnitelná, nejedu nikam, že jo. A čekám, co bude, a on, já jsem si přišel tak jako rozloučit, když tak jako jedete, že jo, no. Manechet, víte. A ještě jsme si sedli, a já už neměl peníze, takže pivo platil on. Taky důležité vědět, to člověk nikdy nemá dělat, nechat si zaplatit, jo. Ale nejen to, nemá nikdy s nima sedět a něco pít, protože pak jsem našel ve sledovací kartě po letech, jako když se ty archivy otevřely, tak je tam, že dostal se do nuceného styku s orgánem a byla z toho sezení pořízena fotodokumentace, ale pro špatné světelné podmínky nebylo možné ji zpracovat. Tak teďka nevím, jestli on mě posadil na schvál tak, aby se ta fotka jako nedala udělat, anebo jim to opravdu nevyšlo, ale vím, že by to nemuselo být pro mě příjemný, aby vylezli po 2 letech fotka, jak Rejchrt si připíjí s Estébákem. Naštěstí tato fotka není, neboť světelné podmínky nedovolily, ale soudruh Esteban byl takový něžný a říká mi, pane Richard, až se budete za rok vracet, tak v té kotelně možná budu já. A já ho utěšoval a říkám, vidíte, můžu vás ujistit, že se to dá přežít. Navíc vy asi máte nějakou kvalifikaci, kterou já jsem neměl. No to jo, já mám 6. třídu a byl frézař, jo, a takovýhle. Takže to už bylo jasný, že když už soudruzi věděli o tom, že by mohli skončit v kotelně, dokonce byli asi připraveni i na něco horšího, než co je pak čekalo. Žádný z těch kotelně neskončil.
1: Miloši, musíme skončit, takže to, jak jsi prožil ve Švýcarsku sametovou revoluci, to si řekneme zase příště. Děkuji ti za tvé vyprávění. Naším hostem byl Miloš Rejchrt. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Mám všeho dost.
3: Všeho dost.
2: Už nechci dát.

Za týden bude Miloš Rejchrt ve svém vyprávění pokračovat. Pořád Řeka života připravil Petr Vaďura. A tento díl si můžete naladit například taky ve čtvrtek ve 13 hodin. Přeju vám krásné dopoledne. Máme 11 hodin, úterý 13. října a na Rádiu 7, které právě ladíte, startuje další část vysílání. To vás bude provázet Aneta Lofítková. Děkuji, že jste s námi i dnes, i v tomto čase a moc bych si přála, aby i ty následující hodiny byly požehnáním pro nás, pro všechny. Než k vám pošlu první písničku, tak nahlédneme do přehledu pořadu. Duchovní dary nebo projevy? Je v tom nějaký rozdíl? Jak je to v písmu? Na to a ještě na jiné se ptala Lucie Endlicherová biskupa apoštolské církve Martina Moldana. Ještě před tímto rozhovorem se Jiřina Gina Čunková podívá zpátky do 90. let, kdy se poprvé potkala s projevy Ducha Svatého. A že všechno se nedělo tak, jak by se dít mělo. Ostatně i v Korintu s tím měli trochu problém. Poslouchejte dary z rukou u mistra v 11.15. Včera se ve čtení na pokračování uzavřel první díl dvoudílného románu manželů Dolejších Plavčík Žán. Dnes otevřeme poprvé druhý díl, ve kterém příběh Plavčíka Žána pokračuje. Kolikrát člověka zaškatulkujeme jen podle toho, co zrovna zvládá nebo nezvládá? Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování dokazuje, že rozvíjet myšlení lze v každém věku. O lidském potenciálu, boření nálepek a reálné možnosti změny se v jednu hodinu v pořadu Rozmarína bude ptát Andrea Audová Venduly Jaškové, ředitelky pracoviště Otevř mysl a mezinárodní trenérky metody FIE. A od 14 hodin otevíráme vaše přijaté SMSky a e-maily a až do 15 hodin hrajeme písničky na přání. S takovými pořady se můžete potkat dnes až do 14. hodiny. Teď už k vám posílám zpěvačku Lídiu Ryšovou.

Název písně v překladu Jednou odletím je píseň plná radosti o nebi, o věčném životě a naději, že smrt není konec našeho příběhu tady na zemi. Autor písně si v ní představuje okamžik, kdy se všemi svými blízkými, kteří už jsou u Pána, znovu setká a budou společně uctívat Boha. Jednoho dne odletím, vyměním tyhle kosti za hojnost milosti a ten pocit v duši prostě nedokážu setřást. Nebe je můj domov. Tenhle svět je jen dočasné místo. Jednoho dne ho opustím, až vstanu z hrobu a odletím. Krátký úsek z této písně, tak dokud jsme tady na zemi, chvalme Boha a očekávajme ho s radostí a nadějí, že se s ním jednou setkáme.

0: Je s vámi Rádio 7.
1: Dary z rukou mistra. Jsou různé dary, ale tentýž duch.
2: Jsou různé služby, ale tentýž pán.
3: Jsou různá působení, ale všechno ve všech působí tentýž Bůh.

Dobrý poslech na Rádiu 7 přeje Jiřina Džinačunková. Je to něco kolem 30 let, co jsem uvěřila, že Ježíš Kristus je Boží syn a že je mu dána veškerá moc i sláva. Nechala jsem se pokřtít ve vodě, prošla jsem základy, které mi pomohly se orientovat na té duchovní cestě. A protože jsem chtěla Pánu sloužit a vždycky mě přitahovala hudba, naučila jsem se trochu těch základních akordů na kytaru a následně jsem začala sama skládat. Bylo to nádherné a plodné období. Tak jak to bývá, když do života přijde čerstvost a něco nového. Přála jsem se sloužit tak, jako sloužil Pán Ježíš. Poslouchal svého otce, tam, kde ho nebeský otec chtěl mít, tam byl, vyzařovala z něho pokora a vůbec ničeho se nebál. A tohle mi dávalo odvahu mluvit s lidmi venku, v autobuse, na pískovišti a bylo to vážně dobrodružné období. Hltala jsem biblické příběhy a trochu ve mně bylo, když to budu dělat tak, jako tehdy Ježíš, tak se to stane. Byla jsem malé dítě, které má víru a zvlášť v začátcích mi Bůh i dával zakoušet své mocné působení. Například, když náš tehdy tříletý syn si začal stěžovat na bolesti zad. Měl vystouplé plotýnky a když jsme mu oblékli těsnější tričko, vypadalo to, jako by měl na zádech dva hrby. Trápili jsme se tím, protože lékaři mluvili také o operaci. Začali jsme s ním cvičit, ale bylo to pro něj bolestivé. Pak nás napadlo, že bychom mohli požádat Pána, aby zasáhl. A on to udělal. Na operaci nemusel a mohl hrát i fotbal, který byl jeho snem. Moje důvěra v Boží zásah rostla a uvědomila jsem si, jak je úžasné, že něco takového můžeme prožívat i my tady, v České republice. V jistém období jsem však pozapomněla, že je to Boží milost a že zázraky Bůh dělá proto, aby v nich lidé poznali, jak je Bůh dobrý, milosrdný a že člověka nade všechno miluje. Toto období je mi dneska výstražným signálem a modlím se, aby moje srdce bylo pokornější a stále si uvědomovalo, že ne silou, ne mocí, ale duchem. Písmo říká, kdo stojí, ať si dá pozor, aby nepadl. A já jsem si pozor nedala a nevšimla jsem si, že jinými dveřmi vstupuje Satan, aby zničil moji rodinu, moje manželství. Ono něco umět, něco znamenat, mít úspěch, že se věci hýbou, jak chci a přitom si nedat pozor na varovné signály, znamená smrt. V našem případě smrt manželství. Velice talentovaný byl jeden anděl v nebi. Zřejmě byl krásný, chytrý, no zářil jako velká hvězda. Jednou si řekl, že se Bohu vyrovná, až usedne na trůn. Až budete mít čas, tak si přečtěte o tom, jak Satan byl svržen na zem. Je to popsáno v Izajášovi 14. kapitole. Dneska dělá tu nejošklivější službu. Brání Božímu působení, žaluje na křesťany, je nazván jako žalobce bratří, lhář a zloděj. Protože ví, že už brzy přijde jeho konec, tím víc se snaží. A přichází v nejrůznějších podobách a používá lsti, aby Boží sláva nebyla zjevena. Láska, pokora, víra a odvaha se vzepřít jsou účinnými zbraněmi. Například nadšení z toho, že něco v mém životě funguje líp než druhým, to je podobné, jako když učedníci přišli z nějaké misie, kde se jim i duchové poddávali a byli tak nadšení, že je Ježíš musel usadit. Řekl, a on to dělá tak krásným způsobem. Ano, viděl jsem Satana, jak padá k zemi, ale vy se radujte, že je vaše jméno zapsané v nebesích. Ale teď už k dnešnímu tématu. Dary nebo projevy? Jak se budeme postupně dozvídat z úst jiných, dojdeme možná k tomu, že teologický rozdíl je, ale to nechám na jiných. Už po písničce uslyšíte rozhovor Lucie Endlicherové s biskupem apoštolské církve Martinem Moldanem.

0: Martina, církev, jejímž si biskupem se jmenuje apoštolská, vychází z letničního proudu. Jsou duchovní dary nebo projevy ve vašich sborech aktivní, například při bohoslužbě, na skupinkách?
1: Ano, jsou, ale nejprve si položme otázku, co jsou to duchovní dary? Pod tím pojmem můžeme mít různé a často i zkreslené představy. Například v listu do Korintu, v prvním listu ve 12. kapitole čteme: pokud jde o duchovní dary, bratři, nechtěl bych vás nechat v nevědomosti. Kdežto jiný překlad říká, co se týká duchovních projevů. To znamená, že to slovo dary je do textu přidáno pro lepší srozumitelnost, ale původní řecký text tam vůbec to slovo dary neobsahuje a je tam pouze slovo duchovní. Jo, takže hovoříme o duchovních, jo, a možná projevech, jo, jak si to nazveme. Musíme tedy vědět, že ten řecký originál slovo dary neobsahuje. Slovo dary, případně projevy, dodali tedy překladatelé pro lepší srozumitelnost. Ale osobně si myslím, že slovo dar může být také i lehce zavádějící, protože nám tak trochu navodí myšlenku, že něco vlastním, ale dary já přece vlastnit nemůžu. Můžu se nechat Bohem použít, ale jde o svrchovanou Boží vůli. Když potom čteme v Biblii dál, tak můžeme sledovat ten výčet takzvaných darů. Pokud zůstaneme ve 12. kapitole 1. listu do Korintu, tak tam následuje seznam hned 12 darů, jako je slovo moudrosti, slovo poznání, víra, uzdravování, působení mocných činů, proroctví, rozlišování duchů, jazyky, výklad jazyků. Tím já nevládnu. Jo, to záleží, jak Pán Bůh si mě v danou chvíli chce použít. Pak jsou tam ještě dodány další dary, jako je třeba apoštolská služba, proroctví, učitelé, mocné činy, uzdravování, služba potřebným, řízení církve a znovu jazyky. Vidíme tedy, že ty dary se částečně i překrývají v těch jednotlivých seznamech. A do třetice máme ještě seznam duchovních darů v listu Římanům ve 12. kapitole, kde je symbolicky zastoupeno 7 darů: prorokování, služba, vyučování, povzbuzování, rozdávání a vedení. A ještě tam potom ten 7. dar, a to je péče o trpící. A určitě nejde o nějaký celkový vyčerpávající výčet darů, spíše je to taková ukázka toho, co se v první církvi dělo a co je potřeba v církvi do jisté míry po celou dobu její existence. Můžeme tady vidět dary takzvaně nadpřirozené, jako třeba uzdravování nebo proroctví, stejně jako takzvaně přirozené, jako jsou různé ty dary služby. I když osobně si myslím, že rozlišování na nadpřirozené a přirozené je trochu zavádějící, apoštol Pavel a lidé jeho doby tak to neuvažovali. Bůh byl zdrojem působení, ať už šlo o pomoc pacientovi na lůžku nebo nějaký zázrak. Obojí má původ v Bohu a obojí buduje církev v její rozmanitosti. Ale nyní zpět k původní otázce. V církvi se dnes projevují všechny tyto dary. V současné apoštolské církvi rovněž, snad s výjimkou mocných činů, o tom jsem v poslední době mnoho neslyšel, i když ale asi záleží na tom, jakou definici bychom mocným činům dali, pak by se třeba i něco takového našlo. Z těch takzvaně přirozených darů se vyskytují všechny. Vyučování, povzbuzování, vedení a zejména služba. A z těch nadpřirozených asi nejčastěji dar jazyků. I za nemocné se modlíme pravidelně a to však chápeme spíše jako povinnost, jak je napsáno u Jakuba 5.14.
0: Dnešní bohoslužba většiny církví trvá na nejvýš hodinu a půl. Bývá dán u vás prostor pro výklad jazyků či proroctví, tak jak tomu bylo před 20-30 lety. Ostatně, jak k tomu vybízí Bible?
1: Samozřejmě nemám zmapovanou situaci, jak je to v tom, kterém sboru. Před několika lety jsem si dělal takový malý průzkum a tehdy byla skutečně řada sborů, ve kterých se tyto dary projevovaly i v neděli, respektive byl jim dáván prostor a věřící se povzbuzovali k jejich používání. Současně se ale jeví jako určitý trend tyto dary, a teď mluvím o jazycích a prorokování, používat více na skupinkách nebo modlitebních shromážděních než v neděli. V některých sborech je nedělní shromáždění chápáno něco jako taková výkladní skříně sboru a bohoslužby jsou zaměřovány více na nevěřící návštěvníky a Pak se klade důraz na zcela jiné věci, například srozumitelné vyučování, pohostinnost, povzbuzování. Mimochodem, tady jde určitý spor i mezi letničními, nakolik bychom měli být srozumitelní pro nevěřící a hledající a pak vypouštět z nedělních bohoslužeb charismatické projevy. Proti tomu stojí názor, že srozumitelná a uhlazená bohoslužba sama o sobě nikoho nepřesvědčí a neměli bychom se tedy bát duchovních projevů i v neděli, kam zveme nové lidi. Každý přístup má své zastánce i odpůrce a nelze jednoznačně říci, co je správnější.
0: A podle tebe každý křesťan nějaký duchovní dar, nebo měl by každý křesťan mít nějaký duchovní dar? A teď nemyslím nějakou přirozenou schopnost nebo talent. A pokud ano, tak proč?
1: A tady jsme zase u toho rozdělování na přirozené a nadpřirozené schopnosti. Kam například patří povzbuzování? To je taková schopnost mluvit pozitivně do života druhých lidí. A nebo je to citlivost na Ducha Svatého, abych přinesl správné slovo ve správný čas správnému člověku. Jo? Já myslím, že tamto přirozené a nadpřirozené, ono se překrývá. Někdy si nás Bůh používá, ani o tom nevíme. Před nějakou dobou jsem čelil takovým trochu složitým rozhodováním a stalo se, že jeden bratr, se kterým nejsem až tak často v kontaktu, mi poslal prorocký verš, který údajně pro mě obdržel ve snu, zdálo se mu o mě a cítil takové nutkání mi napsat určitý verš z Bible a nikdy dřív mi nic takového nenapsal. Ještě se omlouval za troufalost a co se nestalo? Za několik dní úplně jiný člověk mi poslal ten samý verš, že cítil prostě vedení mi ho poslat a mě to pozbudilo, protože já jsem to opravdu potřeboval a nevím, jestli ti lidé si uvědomovali, že prorokují, ale Pán Bůh si použil. Evidentně tady šlo o boží působení. Kde však je hranice přirozeného a nadpřirozeného? Tady jde spíš o to, abychom byli citliví na Ducha Svatého a nechali se jim použít ve správnou chvíli. Ale pokud tedy přijmu ono umělé rozlišování, pokusím se odpovědět asi takto. Nemyslím, že by každý nutně musel mít nadpřirozený dár, ale je obvyklé, prospěšné a žádoucí, například, aby se lidé modlili v jazycích. Ne všichni se tak modlí, ale určitě větší procento, možná většina. A pak je tady důvod, proč bychom měli mít zkušenosti s nadpřirozenými dary. Pavel v listu do Korintu 2.5 píše, že naše víra se nemá zakládat na lidské moudrosti, ale na boží moci. Podobně píše i Petr ve svém druhém listu 1.3. Všechno, čeho je potřeba ke zbožnému životu, nám darovala jeho božská moc, když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy. A tak jsem si všiml, že božská moc, zkušenost s boží mocí, s nadpřirozeným je něčím, co je charakteristické pro člověka, zejména v čase počátku. Křesťan, který se obrátí, tak zpravidla mívá mnohem větší procento zkušeností s vyslyšenými modlitbami. Nový sbor, který zakládáme, tak děje se tam mnohem více takových různých nadpřirozených senzačních věcí než ve starých dobrých zavedených sborech. Probuzení v národě, mnozí pamětníci vzpomenou počátek 90. let, kolik se dělo úžasných věcí, anebo začátek křesťanství, který skutečně začal s mocí, slávou, mocnými činy, pouhý stín apoštola Petra, který spočinu na lidech uzdravoval. Takže taková moje soukromá teorie je, že boží působení je po celou éru křesťanství, ale zvlášť důležité je, když něco nového začíná. Takže asi tolik. A abych to shrnul, věřím, že potřebujeme osobně zažívat boží působení. Je to důležité nejenom pro nás, ale je to důležité pro církev. Tak je dobré, když lidé prorokují, je dobré, když se modlí v jazycích, ale podmínka spásy to určitě není.
0: Ty hodně říkáš v danou chvíli, je potřeba vnímat to boží vedení, být citlivý na Ducha Svatého. Jsou tedy dary spíše než něco, co by bylo na pořád, něco, co souvisí s tím daným okamžikem?
1: Tak já věřím tomu, že každá doba potřebuje určité dary více než jindy. Jo, věřím tomu, že dar, třeba dar povzbuzení je potřeba stále, ale určitě jako lidé procházíme třeba obdobíme, kdy se ocitáme v nějakých životních krizích a potřebujeme více. Dar evangelizace, také potřeba po celou dobu, co křesťané jsou na zemi, ale jsou období, kdy se zdá, že dveře evangeliu jsou otevřeny a potřebujeme zase více evangelistů než jindy, a tak by se to možná dalo říci o každém nebo o většině darů.
0: V jakém obdarování sloužíš ty osobně?
1: Já věřím, že mám dár vedení. A tady bych zdůraznil to slovo dár, protože se necítím být přirozeným vůdcem, byť jsem třeba o vůdcovství přečetl mnoho knih a dokonce jsem to i studoval. Přesto si myslím, že nejde o univerzální schopnost. Nemůžu říct, když vedu církev, tak bych mohl třeba vést politickou stranu nebo firmu. Jo. Zažívám, že Pán Bůh mě zmocňuje pro vedení naší církve v této době, a kdybych řekl, budu dělat něco jiného, nejsem si jistý, nakolik bych třeba uspěl. Věřím tedy, že to je dár, že Pán Bůh mi řekl, budeš dělat to a dám ti k tomu všechno, co potřebuješ. Příležitostně mývám prorocké slovo, rád kážu, vyučuji. Asi je více darů, které se příležitostně projevují, ale tyto považuji za hlavní a samozřejmě také se modlím v jazycích. Chtěl bych zdůraznit, že za základní dár osobně považuji dar služby, protože kdo není ochoten sloužit, tak ten nemůže ani vést, ani dělat nic jiného. A služba je v podtextu každého daru. Dokonce i když se modlíme za nemocné, tak musíme mít postoj služebníka. Protože představte si člověka, který se modlí za nemocné a není služebník. Pokud jeho modlitba není korunována úspěchem, tak asi bude hledat příčiny. Malá víra, skrytý hřích a já nevím, co ještě. Když to služebník bude tomu nemocnému sloužit dál, třeba povzbuzením, zájmem o toho člověka. Takže mějme postoj služebníků a pak teprve hledejme dary.

S Martinem Moldanem, biskupem apoštolské církve, si povídala Lucie Endlicherová. Zaujalo vás něco, co bylo řečeno? Já se zastavila u dvou věcí. Tou první je srozumitelnost církve, hlavně když jde o neděli. Celkem často to v posledních letech slyším. Musíme být srozumitelní, lidé, kteří přijdou jako hosté, by měli rozumět a tak se musíme naučit mluvit jejich jazykem. A moje zatím nezodpovězená otázka je, jak a kam tedy až zajít, abychom neznehodnotili Boží slovo, ale aby ono, Boží slovo, mělo stále stejnou moc, jako má. Na sociální zdi, kde sdílíme stránku používání duchovních darů, jsem položila dotaz. Jak tomu být srozumitelní, rozumí moji přátelé? Jedna žena napsala. Na závěrečné párty jednoho křesťanského příměstského tábora, kam byli pozváni i rodiče, včetně nevěřících, tam jeden vedoucí říkal. Tady ti lidé, ukazoval na ostatní vedoucí, tady celý týden sloužili vašim dětem. To mi připadalo jako křesťanské ptidebe. Co si asi běžný nevěřící pod tím má představit? Přece stačí normálně říct, věnovali se vašim dětem. Myslím, že tohle je dost jasná ukázka, jak se před nevěřícími vyjadřovat. Ale ne všichni jsme tak šikovní, že jo? A já si myslím, že lidé reagují i na přirozenost. Takže dle mého názoru si na tom táboře určitě všichni srovnali, o čem je řeč. Ale jak řekl Martin Moldan, zastánce najdeš na každé straně. Tou druhou věcí je, že potřebujeme prožívat Boží působení jak v osobním životě, tak v životě církve. Ale podmínka spásy to není. Myslím si, že tohle je dobré si připomínat. Ono, jak si být ve víru zázraků a přitom nepodat žíznivému vodu, je trošku od věci. Teď mám trochu dojem, že se zase snažím něco vyvažovat, takže s tím raději skončím. Budu se těšit na další setkání s vámi a nezapomeňte mi napsat, jestli vás něco z dnešní relace oslovilo. Můžete psát na adresu studio@radio7.cz a do předmětu napište Dary z rukou mistra. Loučí se Jiřina Džina Čunková.

Tento díl si můžete poslechnout také například ve čtvrtek v 18.30 nebo v sobotu v 10.15. Další téma tady bude za týden s Jarkem Plevou o úřadech.

vykonáno a všechno se opět v prach obrátí. Víra, naděje, láska, tyto tři věci zůstávají. Obrať svůj zrak k Ježíši, pohleď na jeho nádhernou tvář a vše, co je pozemské, zvláštním způsobem blednout bude ve světle jeho slávy a milosti. Tahle chvála nás má vést k takovému zamyšlení a otázce, na čem vlastně stavíme svůj život. Jednou totiž všechno pomine a zůstanou právě víra, láska a naděje. Tak stavíme i dnes na tom pevném základu, kterým je Ježíš.

Pojďme společně nahlédnout do kalendáře. Dneska má svátek Renata. Toto jméno je možné psát s krátkým i dlouhým a. Je latinského původu a znamená znovu zrozená či obrozená. Toto jméno si často volili ženy po křtu. Dříve měl v našem kalendáři svátek také Bivoj. Toto staročeské jméno souvisí se slovesem býti a vykládá se jako pobý vojsko, po případě jako souboj a konečně je lze přeneseně přirovnat k válečníkovi. 13. října si také připomínáme poměrně dost svátků, například dnes je to Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof, nebo den anglického jazyka, nebo také například den Krištofa Kolumba. Každopádně všem Renatám i případně Bivojům poputuje i ta následující písnička a přejeme krásný den.

Polovina dne je za námi, bylo 12 hodin a úterní dopoledne trávíte u poslechu Rádia 7. Od mikrofonu se vám hlásí Aneta Lofítková. V této hodině nás čeká čtení na pokračování, a to ve 12.15. Budeme opět otevírat knihu manželů Dolejších, Plavčík Žán. Teď ale k tomu aktuálnímu, co je na řadě. A to je modlitba, která už je nedílnou součástí našeho vysílání, ale také samozřejmě života křesťana. Tak vás teďkon k ní zvu. I v dnešní den k tobě pozvedáme svůj hlas, Pane Ježíši, protože nemáme nikoho, kdo by mohl utišit naše srdce, naši mysl natolik než ty. Tak si uvědomuju, jak často se v poslední době setkávám se situacemi i třeba s lidmi, kteří neprožívají pokoj, ale chaos ve svém životě. S lidmi, kteří nemají žádnou naději na život. Cítí se sami, bez lásky, bez pochopení. Tak tě chci poprosit, abychom mohli být těmto lidem dobrým, jasným světlem v jejich temnotě. Abychom jim ukazovali na tebe, na tvoji lásku, to, jak přijímáš každého bez rozdílu a to, že máš o ně zájem. Vidíme denně satanovy útoky i na naše blízké, i na nás, jak se snaží strhnout z té tvé cesty. A mnohdy se mu to i opravdu daří. A tak tě prosím o sílu postavit se proti ďáblu a odvahu postavit se na tvoji stranu vždycky. Není to vždy lehké a často selháváme, ale u tebe, Pane, můžeme najít milost odpuštění. A tak jsem ti za to moc vděčná, že i mě konkrétně v mých pádech pozvedáš, že jsi Bohem, který dává druhé šance. Tak jsem ti, Pane, vděčná za to, jak jsi milostivý, soucitný, neměnný, že jsi stálý a že nikdy neopustíš. Tak se i dnes modlím za posluchače rádia, aby i teď v tuhle chvíli cítili tvůj dotek, tvoji blízkost. Každého nejlíp znáš, víš, čím si kdo prochází, co prožívá, tak buď středem jejich trápení i jejich radosti. Obnov jejich duši a naplň pokojem a ujištěním, že jsi s nimi. Děkuji ti, Pane, že tě máme. Amen.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na to jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

Bůh nás zve, abychom k němu přišli takoví, jací jsme, přiznali si své chyby a dovolili mu, aby nás proměňoval. Naše minulost nás nemusí definovat, protože v Ježíši můžeme najít odpuštění, svobodu a nový začátek. Takové poselství mu mohla přinést i tahle chvála, píseň. Nás čeká ještě jedna a po ní už tady bude čtení na pokračování, ve které budeme otevírat knížku Plavčík Jean 2.

První díl dvoudílného historického románu manželů Dolejších s názvem Plavčík Jean končí s troskotáním lodi Jitřenka, na které se také plavil plavčík Jean. Loď byla sice zničena, ale také osvobozena od pirátů a před Jeanem se otevírá další životní etapa. Druhý díl nás přenese zpět do Paříže, kde byly osudy lodi bedlivě sledovány. Píše se rok 1680 a je krutá zima.

Eva a Pavel Dolejší, Plavčík Žán. Část druhá, Sůl země.

0: První kapitola. Únor, léta páně, 1680, Paříž. Pan Delarigny, prefekt královské policie v Paříži, natáhl své dlouhé nohy směrem ke krbu, z něhož sálalo příjemné teplo. Letošní zima byla výjimečně tuhá, zásobování vázlo, stovky lidí mrzly a trpěli hladem ve svých kamenných domech či za drahé peníze pronajatých bytech. Zubožení Pařížané pořádali procesí k nejrůznějším svatým, aby na nich vyprosili oblevu, ale prozatím nic nenasvědčovalo tomu, že by za ně svědci hodlali ztratit slovíčko. Pan prefekt tohle všechno věděl a bylo mu to srdečně jedno. On sám měl ve svém velkém domě v ulici Mar dostatečnou zásobu dřeva a i v jeho kanceláři se službu konající policista staral, aby jej nezábly nohy. Není na škodu, když pařížská lůza trochu vymrzne, liboval si, když se díval z okna na sněhem zasypané ulice. Alespoň bude po zbytek roku méně práce. Nebylo se panu Delarigny co divit. Pařížské podsvětí bylo totiž tenkrát jedno z nejlépe organizovaných v Evropě a takzvaný dvůr zázraků způsoboval policii nemalé problémy. Silná borová polena v krbu příjemně praskala a navozovala zdání atmosféry klidného domova. Delarigny potlačil neodolatelnou chuť hlasitě zívnout a otráveně se obrátil na muže, nejistě přešlapujícího před jeho pracovním stolem. Pranic se mu nelíbil, nejenom proto, že byl špinavý a silně páchl potem a tabákem, ale byl zrzavý a on neměl tuhle barvu rád. Dokonce ani hraběnka de Mon, která u dvora platila za vyhlášenou krasavici, jej nijak neuchvacovala, právě proto, že její vlasy měly tuto liščí barvu. Jeho antipatie šla v tomto směru tak daleko, že byl ochoten považovat každého člověka se zrzavou kšticí za potenciálního lumpa. Znechuceně se zastavil u ohnivého porostu mužovy hlavy a uvažoval, zda má toho chlapa nechat stát nebo mu nabídnout židli. Nakonec usoudil, že trocha vlídnosti alespoň pro začátek neuškodí. Posaďte se, prosím, ukázal nabitelnou dubovou stoličku bez opěradla. Muž viditelně rád poslechl a policejní prefekt zabodl svůj pohled do jeho těkavých očí. Jmenujete se? Rád bych konečně věděl, proč, vyskočil muž ze svého místa. Na něco jsem se vás ptal. Pan Delarigny byl pověstný svým klidným, uhlazeným jednáním. Vaše jméno? Opakoval monotónně otázku. Cartier, Jakub Cartier. Dobrá, povězte mi, Cartiere, proč jste byl zadržen?
1: Tohle vy víte přece líp než já.
0: Vyskočil znovu zrzek.
2: No?
0: Trval na svém prefekt a ukázal přitom nesmlouvavým gestem na židli.
1: Popíjeli jsme s chlapama v krčmě, to snad ještě není zakázaný.
2: Jistě, že ne, usmál se téměř otcovsky šéf policie.
1: Vidíte, a ten dlouhán ke mně z ničeho nic přiskočil, chytil za límec a křik do ucha, že s ním půjdu.
2: Víc už mi neřeknete, Cartiere?
1: Nemám zdání, co by vás mohlo zajímat, pane.
2: Opravdu? Pan de Grés musí mít vážný důvod pro to, aby sebralo člověka popíjejícího s přáteli a pak se s ním ještě táhl z Marseille až do Paříže. O čem jste například s těmi vašimi přáteli vedli hovor?
1: Všichni jsme byli námořníci a tak každý z nás vyprávěl nějaký ty historky ze života.
2: To vaše vyprávění muselo být opravdu zajímavé, když se s vámi obtěžoval nejschopnější policista Francie.
1: Nevím, jestli je nejschopnější, ale sílu má jako medvěd,
0: prohlásil Cartier uznale.
1: Snad jste se mu nebránil, podivil se prefekt. Co je na tom zvláštního? Vlastně nic.

Ale vraťme se k vašemu vyprávění. Líčil jsem kolegům zážitky z jedné své cesty do Ameriky. Jak se jmenovala loď, na které jste se tam tenkrát plavil? Jitřenka. Delareni se odmlčel. Když mu včera unavený de Grasse mezi dveřmi ohlásil, že nechal zavřít do policejního vězení chlapa, co se údajně plavil na lodi, po níž se slehla zem a jejíž celé 3 roky nezvěstná, nechtěl tomu věřit. Vždyť všichni měli za to, že se potopila v bezedném Atlantiku. Bylo kvůli tomu plno všelijakého rámusu a nejvíce zuřil král, jemuž guvernér Ile de la Tortue dal na vědomí, že když nedošla slíbená pomoc ve formě zbraní, nebude ani španělské zlato. Navíc je prý docela možné, že déle neudrží výhodné pozice pro francouzskou korunu, protože na strategicky cenný ostrov si dělají zálusk i jiní, zvláště ti nabubřelí Angličané. Tímto guvernér Ludvíkovi XIV. Srozumitelně naznačil, že mu je bližší vlastní kapsa než státní pokladna. Nebylo žádným tajemstvím, že na Tortuze je pirátem každý, zástupce francouzského království nevyjímaje. Král dokonce pojal podezření, že celá loď se vším všudy, včetně posádky, přešla do rukou flibustýrů a bukanýrů, kteří teď na něho z druhé strany světa společně dělají dlouhý nos. Nějakou dobu dokonce uvažoval, že pošle do Karibského moře válečné lodě, ale pak si nechal tento pošetilý nápad znamenající další nezanedbatelné výdaje rozmluvit. Avšak ztracená investice, na jejíž více než nejistou návratnost jej mnozí upozorňovali již předem, se pro něho stala hořkou pilulkou, kterou musel chtě nechtě spolknout. No a teď, když se o celé záležitosti přestane mluvit, se z ničeho nic objeví člověk, který o sobě tvrdí, že je jedním z pohřešovaných námořníků. Poslyšte, Cartiere, začal se znovu vyptávat prefekt. Doplula ta loď k cíli? Myslíte na Tortugu? Tak to teda ne. Proč? To je moc dlouhý vyprávění, pane. Semlelo se tam plno věcí, ale řekl bych, že největší vinu na tom, že celá plavba skončila tak, jak skončila, nese ten kluk, co ho Flaubert najal jako plavčíka. Jenom se nenechte rušit, pokynul prefekt námořníkovi. No, život je, jak víte, plnej zatracených náhod. Von toho plavčíka. Nakonec se z něho vyklubal jeden mladý harabě, co měl právě s Flaubertem nevyřízený účty. Začíná mě to opravdu zajímat. Přitáhl si Delareni židli ke stolu a podepřel si bradu. Sebral Flaubert v La Rochelle, kde dělal hospodskýmu poskoka. Samozřejmě, že v té chvíli neměl ani tucha o tom, že právě tomuhle mladíkovi zapálil barák nad hlavou a povraždil rodinu. Prostě ho vzal kliďánku na palubu a tenhle hrabě, Jean de Conti se jmenoval, dělal jakoby nic. Conti, říkáte Conti? Bručel si prefekt, jemuž bylo jméno povědomé. Jasně, že Conti, přivřel víčka Cartier. A řeknu vám, kdyby Flaubert tušil, jakou si nasadí na loď štěnici, nechal by ho dál zametat podlahu v té špinavý putice. Byl to totiž jeden z těch náboženských fanatiků, který považují svoji víru za jedinou správnou a taky to umějí lidem vtlouct do hlavy. Hned na začátku se mu podařilo přesvědčit několik chlapů a ostatní pak už šlo ráz na ráz. Prostě bláznivá plavba, na který si člověk chvílema připadal sám tak trochu jako cvok.

Cartier zmlkl, protože do kanceláře vešel policista, nesoucí v náručí nový příděl suchých polen na přiložení. De la Reni pozoroval, jak se po nich rozlézají lačné ohnivé jazyky a přitom si v duchu vybavoval dlouhé a bezvýsledné pátrání po muži stejného jména, které před chvílí uvedl zadržený námořník. Pokračujte, vyzval Cartiera, když muž u krbu skončil svou práci a odešel stejně tiše, jako přišel. Teda, abych to řekl zkrátka, hledal, kde navázat niť zrzek. Jak už jsem pověděl, všechno šlo od 10 k 5, až se nakonec ti dva chytili za pačesy. Kdo? Conti a Flaubert přece. Proč? Ale tomu hraběti se nelíbilo, že Flaubert nechal vybrat jednu kocápku. Počkejte, Cartiere, jestli si dobře vzpomínám, kapitán lodi se přece jmenoval jinak než Flaubert. Bikarát, přisvědčil zrzek. Flaubert byl ale velitelem ozbrojeného doprovodu, takže když na nás ta loď vycenila zuby, dal pokyn k podívání se jí do žaludku. Mám tomu rozumět tak, že se strhla bitva? No, pár nás zařvalo, to teda jo, shrnul Cartier. Komu ta loď patřila? Později jsme se dověděli, že byla holandská, ale zprvu jsme o tom neměli žádný tušení, protože jak si zapomněla vytáhnout vlajku. Rozumím, ale co potom tedy vadilo Contimu, když jste se, jak tvrdíte, zmocnili lodi v čestném boji? V tomhle bodě je to právě, kapánek, složitější, bruslil na tenkém ledě Cartier. Ono by mu snad ani tak nešlo o těch pár svazků kožešin, co jsme našli v podpalubí, ale na té lodi se plavila jedna bohatá anglická rodina. Tuď se ví, Flaubert s nima chtěl po právu udělat krátkej proces. Stačilo mu podívat se na tu řádku mrzáků a zraněných a už ho chytal vztek. Jenomže, jak už jsem řekl, ten Conti byl zásadně proti. Počkejte, docela obyčejný plavčík, nevěřil Reni. Zapomněl jste, že v té době měl už na své straně plno chlapů, co mu fandili ohledně té jeho víry, připomněl mu námořník. Na ruku mu šel dokonce i Bikarat, který, popravdě řečeno, nemohl z kdo ví jakých důvodů zase ani cítit Flaubera. Čím dál, tím líp. Byla to prostě bláznivá plavba. A já, abych se přiznal, jsem zase tak moc do všeho neviděl. To víte, prostej námořník, který si musí hledět svých povinností, a těch je, řeknu vám, na lodi spousta. Teď mi ještě povězte, jaký to všechno vzalo konec. Když Conti zjistil Flauberovi úmysly s těmi Angličany, vyzval ho na souboj. Předtím mu ovšem prozradil, co je vlastně zač. Nakonec z toho byla docela slušná podívaná, při který ku podivu ten mladíček nasadil Flauberovi kort na krk. Mohl ho kliďánko podříznout jak holoubě, ale on namísto toho prohlásil, že mu takovej gauner nestojí za to, aby si jeho krví zmazal ruce. On vraha své rodiny nezabil. Věděl, co dělá. Bylo to gesto, který mu vyneslo takovou popularitu, že se na něho půl posádky dívalo jako na pána boha. Flaubert tím byl samozřejmě úplně odkecanej. No a od té doby byla loď plná řečí o křesťanský lásce k blížnímu. Netrvalo dlouho a Bikarat jmenoval bývalýho plavčíka druhým důstojníkem. To jsou mi věci, povzbuzoval prefekt námořníka ke sdílnosti. Jenomže to nejlepší teprve přijde, sliboval Cartier. Nedlouho potom, co se z Contiho stál druhej důstojník, změnila loď kurz. Místo na Tortugu se plulo do anglického Salemu v Severní Americe.

Kdo o tom rozhodl? Bikarát. Ale prsty v tom měl určitě ten bejvalej plavčík. Už si všechno dobře nepamatuju, ale mezi posádkou se začalo šuškat, že mladej hrabě a Bikarát kujou nějaký pikle s tím Angličanem. V jakém směru? Jednak měl ten urozený lord moc pěknou dceru, do který byl Conti celý divej. A pak Jitřenka vezla přece ve svým podpalubí celý zbrojní arzenál, chápete? Přiznám se, že prozatím ne. Podívejte, jednou se spolu ti tři, Bikarát, Conti a Gosnold, bavili o tom, jak moc špatně jsou vyzbrojený anglický kolonie v Novém světě a jak velký nebezpečí jim hrozí právě od Francouzů, který jsou na tom v tomhle směru o moc líp. Chcete snad tvrdit? Já netvrdím nic. Vím svoje, že jo? Jenomže Hošánkové měli smůlu a tenhle kšeft vzal za svý. Jitřenka se do Sejlemu nikdy nedostala. Z jakého důvodu? Předně nás chytla příšerná bouřka. A to ostatní už vím jenom z doslechu. Podařilo se mi totiž ještě s jedním kámošem vzít včas roha. Podívejme, vy jste tedy vlastně námořní zběh, Cartiere. Já? Píchl se prstem do hrudi Zrzek. Dovedete si vůbec představit, jak vypadá loď plná igenotských pánbičkářů, co chtějí vést v obchody s anglickýma puritánama? Odrazil uraženě obvinění Cartier. Nedovedu, přiznal prefekt. Tak vidíte, můžete si být jistý, že to bylo strašný. Na tyhle oči jsem viděl, jak ti igenotský blázni dovedou člověka očarovat. Chlapi, co měli už ledaco za sebou, se váleli po palubě, klepali se jako vosiky nebo brečeli a skučeli hůř než večerní vítr, když je fest napnutý lanový. Klidňánko bych přísahal na to, že ten Conti je čaroděj. Ještě jste mi zatím neřekl, jak loď skončila. Doneslo se mi, že ztroskotala. Musela to být pořádná mela, protože se prej zachránilo jenom pár lidí. Znáte jejich jména? Všema sloužit nemůžu, ale určitě z toho vy vás Conti, pak de la Salle. De la Salle, kdo je to? První důstojník a jedinej rozumnej chlap na palubě, který se do ničeho zbytečně moc neplet. A další? Už nevím, i když několik bejvalejch námořníků zůstalo docela určitě s Contim a tou krásnou Angličankou v Sejlemu. A některý můžou cestovat s de la Sallem po Kanadě, což ovšem není tak docela jistý. Přibrzdil námořník, který si uvědomil, že by se mu přílišná sdílnost nemusela vyplatit. Docela rád by sice tomu hraběcímu klukovi zavařil, ale musí si dávat pozor na jazyk, aby, nedej bože, sám nenapomohl tomu, že by někdy v budoucnu bylo jeho svědectví konfrontováno s výpovědí nějakého dalšího účastníka plavby na Jitřence. Všiml si, že se policejní prefekt spokojeně usmál. Co pak se stalo s vaším přítelem, Cartiere? Myslím toho, s nímž se vám podařilo dle vašich slov opustit včas loď. Skončil s šípem v zádech, indiánským. Trochu jsme se toulali po lesích a jednou nás přepadla tlupa delavarů. Vy máte prostě v životě štěstí, že? Na někoho se snad usmát musí. Jak dlouho mě tady vlastně hodláte držet? Jak uznáme za vhodné? Nejméně však do té doby, než kápnete božskou. Ale vždyť jsem právě... Myslíte si, že jste první lump, co se mě pokouší obelhat? Přísahám, že jsem... Vaše přísahy jsou to poslední, na co jsem zvědavý. Policejní prefekt vstal ze židle, přešel ke dveřím a houkl do chodby na strážníka, aby vyslíchaného odvedl z příjemně vytopené kanceláře do ledové kopky vězení.

Knihu Plavčík Žán napsali Eva a Pavel Dolejší. Vydalo nakladatelství Daniel knihy roku 2024. Četl Pavel Hromádka a jako hudební doprovod Tomáš Najbrt. Ještě dneska ve 22.15 budeme tuto část, tento díl opakovat a zítra ve 12.15 budeme pokračovat ve čtení z této knížky.

Stíny mé minulosti zatemnily mou víru a modlitby, ale ty si je všechny rozptýlil. Hlasy se mě snažily stáhnout dolů a pohřbít mě pod zemí, ale tvůj hlas zazněl silněji než všechny ostatní. A teď slyším, jak mě voláš. Tvůj hlas je jako rozbouřené moře. Tohle je tvůj záměr pro můj život.

0: was Gott dir im Licht gezeigt hat.
1: Německá píseň v překladu Kde jsi? Už svým názvem naznačuje hledání někoho, kdo člověku chybí, nebo touhu po odpovědi a blízkosti. Dnes tu sedím a ptám se sám sebe, proč jsem o tobě pochyboval? Protože to, co je jednou pravdivé, zůstává pravdou navždy. Nepochybuj v temnotě o tom, co ti Bůh ukázal ve světle.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Máme 13 hodin, úterý 13. října a vy posloucháte Rádio 7. Opět se vám od mikrofonu hlásí Aneta Lofítková. Před námi je rozmarína, která vyplní téměř celou tuto hodinku a ponese téma, když věříme v možnost změny, síla Feuersteinovy metody. Přeju vám příjemný poslech.
1: Rozmarína. Život jsou

0: Známá znělka ohlásila Rozmarínu, pořad o rodině a o vztazích. Myslím, že ve vztazích máme mnozí z nás tendenci sklouznout k takovému rychlému soudu. Podíváme se na druhého člověka a máme jasno. Izraelský psycholog Rowan Fornstein, psycholog 20. a přelomu 21. století, se celý život věnoval tomu, jak člověk poznává, jak přemýšlí, jak si osvojuje nové poznatky a rozhodně odmítal škatulkování a nálepkování a takové předčasné uzavírání. No a na jeho myšlenkách vznikla metoda nazvaná Fornsteinovo instrumentální obohacování, která dnes pomáhá dětem i dospělým po celém světě. Já už teď vítám ve studiu mezinárodní trenérku metody FIE a také spoluzakladatelku a ředitelku školy Otevř mysl Vendulu Jaškovou. Od mikrofonu Rádia 7 vám dobrý poslech také přeje Andrea Audová. Vendulo, vítej.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Vendulo, já jsem přemýšlela, jak tě posluchačům nějak stručně představit a napadla mě jedna jediná věta a to, že jsi žena činu. Zvládáš neskutečné množství aktivit, výzev, rolí, funkcí a nevím čeho všeho ještě a zvládáš to s takovou lehkostí, s nadhledem, s takovým pro mě až nakažlivým nadšením. Myslíš si, že se na tomto tvém životním nadšení nebo životním postoji FIE nějak podepisuje?
1: Domnívám se říct, že ano, protože já vlastně s metodou pracuji už víc než 20 let a než jsem se s metodou potkala, tak jsem byla taková rychlejší, než jsem teď, což většinu lidí zaráží, ale co mi FIE dalo, je to, že jsem se jako vnitřně uklidnila a ta metoda mi dala základ, takový ten filozofický, takový ty základní kameny, o který se můžu opřít jak ve svém životě, tak v životě školy, tak ve školení, tak v tom, co vlastně dělá, mi to dává jako smysl. A to, že jsi říkala, že dělám hodně věcí, ono to tak je, ale všechno je to tak navzájem propojené, protože žádná z těch oblastí neexistuje sama a jak je život propojený, tak i to, co dělám, se navzájem propojuje.
0: Říkáš 20 let, že se té metodě věnuješ. Vzpomeneš si na úplně první setkání s ní, co tě tenkrát oslovilo, co tě chytlo?
1: Ano, pamatuju si, že když jsem začínala jako učitelka na základní škole, tak jsem měla ve třídě chlapce, který měl těžké poruchy učení a u nás v poradně v Třebíči dvě speciální pedagožky s metodou pracovaly a jako paní učitelku mě pozvali se jdu podívat, jak se s dítětem dá pracovat a oni měli skupinovou práci, kde vlastně kladli dětem otázky a přemýšleli nad danými úkoly a dělali uspořádání bodu a já už po čtvrt hodině jsem věděla, že to je metoda, které se chci věnovat, protože mi to dávalo obrovský smysl. Takže to bylo moje první setkání s metodou a pak už jsem jenom čekala, kdy budu moct jít na kurz, protože v té době školila pouze paní docentka Pokorná, která metodu do tady našich končin České republiky donesla, přeložila a vlastně adaptovala to tady na naše podmínky a vlastně všechny kurzy, co já mám, ty základní, tak jsem dělala pod jejím vedením. Takže to byla žena, která tady zanechala velký odkaz, co se týče práce s dětmi s nějakým handicapem. No a mě ta metoda dala opravdu smysl a říkala jsem si, to je vlastně něco, co já celý život hledám. Přestože jsem byla jako mladá začínající pedagožka, tak mi to dalo opravdu ten základ v tom, že ty jednotlivé kroky a to, jak pracuju s dětmi, s dospělými, tak vím, proč to dělám. A v momentě, kdy jedinec ví, proč dělá ve svém životě určité věci, tak potom to jeho působení je takový za mě lepší, jo? Protože hodně věcí děláme intuitivně, ale úplně nevíme, proč to děláme. A v momentě, kdy to máme o něco jako opřeno, tak je to pro nás hmatatelnější a uvěřitelnější, takhle bych to řekla. A člověk je potom mnohem víc autentický, protože to na něčem stojí, asi takhle.
0: Pojďme teď ještě na chvíli k muži, který za tou metodou stojí. Už jsme zmínili, že Rowan Fornstein byl významný vývojový a kognitivní psycholog. Věnoval se tedy tomu, jak člověk přemýšlí, jak se učí, jak rozvíjí své schopnosti. Kdo to byl ale jako člověk?
1: Tak za mě pan profesor Feuerstein byl člověk, který měl velký životní optimismus, byl to workoholik a byl to člověk na svém místě, protože byl výborným diagnostikem. Za celou svou životní praxi, když pracoval s lidmi, ať už to byly děti, dospělí, seniori, tak vlastně když diagnostikoval a nastavoval potom tu práci, tak nebyl nikdo, komu by řekl, že je to ztracený případ. Vždycky hledal cestu a vlastně tím žil. To, že tím žil, tak a vlastně dělal to dobro pro ty ostatní lidi, tak za to může ten jeho život, protože on, když byl jako dítě, tak slíbil u smrtelné postele jednoho svého blízkého člověka, který mu vlastně říkal, aby v tom životě pomáhal lidem, tak on to vlastně ve své podstatě naplnil. On už v 8 letech vykazoval velmi velké pedagogické schopnosti, protože v té vesnici, ve které bydleli, tak jednoho pána, který byl analfabet, vlastně naučil číst, psát a pak za ním chodili i další děti a dospělí, kteří měli problém. Takže on už od útlého věku byl vlastně rozený pedagog a později se z něj stal i psycholog a byl to člověk, který vycházel z životních zkušeností. Ten program, ta metoda FIE nám tady nevznikla jenom tak, ta metoda vznikla, protože vznikla z potřeby.
0: On se tedy věnoval dětem, mladistvým, lidem, kteří přežili holokaust. Myslíš, že se to nějak propsalo potom teda do té jeho práce?
1: Domnívám se, že do jeho práce se propsalo hodně. On, jak říká, tak vlastně tvrdí, že konstrukt zkušenosti zprostředkovaného učení, což je to, jak my s jedinci pracujeme, to je vlastně možnost i pro rodiče, pedagogy, sourozence, babičky, dědečky a jak předávat a rozvíjet vlastně jejich potomky nebo ty lidi, který mají kolem sebe, tak tvrdil, že to nevymyslel, že to vlastně převzal od své maminky a jenom to jakoby popsal. Takže to si myslím, že mělo na něj jako velký, jak bych to řekla, velký ne dopad, ale byla to vlastně příčina toho, že on se tomu začal věnovat.
0: Tak představme si dítě, které přijde po válce z úplně jiného kulturního prostředí do nové země, nezná jazyky, nezná způsoby, nezná metody, jak pracují v té škole a dostane klasický nějaký inteligenční nebo nějaký jiný test. Co v něm dopadne špatně a co nám vlastně ten výsledek vlastně říká?
1: Co se týče toho testování, tak Feuerstein část svého života strávil ve Švýcarsku na začátku pod taktovkou Piageta a oni vlastně dělali statické testování dětí právě sirotků a přeživších po holokaustu. A v tom statickém testování, to je takové to klasické, kdy jako člověk, který testuje, tak máme dány otázky, přesně postup, přesně čas, který mu můžeme věnovat. Vůbec to nereflektuje individuální rozdíly u těch jedinců, se kterými pracujeme. A vlastně vyjde nám z toho nějaké číslo, nějaká suma, která zjišťuje teď ten aktuální stav. A tyto děti, které měly velkou sociální deprivaci, tak vlastně většina z nich, téměř 95-90%, dopadlo v těch inteligenčních testech a tady v té statické diagnostice velice špatně. To znamená, že kdybychom si to jako měli nějak představit, tak většina těch dětí by byla vhodná, aby se vzdělávali v nějakých v té době pomocných školách a nebo školách speciálních, protože vůbec nevykazovali nějaké jako rozumové schopnosti. Ale na druhou stranu, když za nimi Feuerstein jezdil, tak si, jak on říkal, vozil kufr plný různých věcí, které ty děti vymysleli, nakreslili, měl tam poznámky. A vlastně to, co on s nimi dělal, jak ty děti fungovaly, tak se vůbec nepropisovalo do těch testů. Čímž pádem on si položil otázku, kdo za to může. A on vždycky hledal chybu na jeho straně, to znamená, že si říkal, že za to může on sám. A on potom přestal spolupracovat s Piagetem a začal spolupracovat s Rejem a společně vlastně modifikovali ty klasické testy do té dynamické podoby, kde nám z toho vychází schopnost jedince se učit. V kontextu Feuersteina to má zkrátku LPAD a výsledkem toho není číslo, ale výsledkem toho je v podstatě návod, jakým můžeme s jedincem pracovat a díky tomu potom vznikly i instrumenty, co jsou pracovní listy FIE, tak, aby právě opravovali tu část, která není funkční.
0: Feuerstein se tedy nechtěl smířit s tím výsledkem testu a on vlastně celé to zatím je, on se ptal, neptal se na to, co umíš, ale ptal se na to, co se stane, když tě budu učit, když tebou budu pracovat.
1: Ano, on tam šlo vlastně hlavně o tu fázi toho učení se, která je tam vlastně na rozdíl od toho statického testování, to znamená, že my sledujeme schopnost jedince měnit vlastně ten potenciál. Jo, to znamená, že sledujeme jeho schopnost učit se.
0: Feuerstein byl Žid a také silně věřící člověk, člověk plný naděje, člověk zároveň velmi proaktivní a činorodý. Vnímáš, že se jeho víra nějak propsala i do toho, jak se díval na člověka a na jeho možnosti?
1: Já se domnívám, že to celé stojí vlastně na židovské víře ve smyslu i toho, jak vlastně funguje předávání vědomostí v rámci té víry, protože společné diskuze jsou nedílnou součástí vlastně výchovy především židovských chlapců. A sama jsem zažila, kdy vlastně syn pana profesora Rafi Feuerstein, který v současné době vede institut, tak s jeho kolegou měli vášnivou diskuzi, kdy jsme něco potřebovali řešit a oni na 15 minut začali mluvit hebrejsky a říkali mi, vůbec si toho nevšímej, my potřebujeme něco jako si spolu vyříkat a bylo to jako hlasitý rozhovor a tak. A takže jsem si říkala, sedí jsme v restauraci, teďka někteří lidé se na nás otáčeli, já jsem vůbec nerozuměla. A oni se pak jako sklidnili ten hlas a říkali, jo, takže to uděláme tak, tak, tak. Takže si myslím, že určité věci právě ta zásadní věc jedna, z které my vycházíme, a to je to, že se sdílíme a nahlas diskutujeme a přemýšlíme nad tím, jak vlastně myslíme, tak to si myslím, že je i z toho způsobu výchovy v té židovské kultuře.
0: Já tam trošku vnímám takové napětí, protože my vlastně chceme na jednu stranu přijmout člověka takového, jaký je. Nechceme vlastně ztotožňovat ten jeho výkon s tím, s tou jeho hodnotou, ale zároveň nerezignujeme na jeho růst a očekáváme vlastně změnu. Dá se to nějak vybalancovat?
1: Dá se to vybalancovat, protože Feuerstein vlastně celé to jeho učení nebo filozofie právě vychází nebo stojí na té víře, na té víře v tu změnu. On už v roce 1953 řekl myšlenku, že mozek je modifikovatelný. On nám tady zanechal pojem strukturálně kognitivní modifikovatelnost, což je schopnost mozku měnit se. A v současné době my jedem jako společnost hodně na neuroplasticitě mozku, na neuropsychologii, kognitivní psychologii a všechno už máme opřeno o vlastně zobrazovací metody, které vidí, když to řeknu laicky, do mozku. A naštěstí se pan profesor Feuerstein dožil té doby, kdy to jeho tvrzení, ta jeho víra byla potvrzená, protože on zemřel až v 21. století, takže se setkal s tím, že opravdu lidé, kteří prošli jeho rukama, byli nástrojem zkoumání právě v té neuropsychologii.
0: Vendolo, měla bys nějaký příběh člověka, kterého okolí odepsalo, ale Feuerstein ne?
1: A na jedné konferenci jsem se setkala s mladým mužem, který tam chodil hulce, mluvil anglicky a my jsme se s ním bavili. A z něj pak vyšlo, že to je jeden z chlapců, o kterým Feuerstein vykládá ve své knize If you love me, don't accept me as I am. Pokud mě máš rád, pokud mě miluješ, neber mě takového, jaký seš, ve smyslu tom, že si tam nenastavujeme ten limit. A tento chlapec, když byl malý, tak měl těžkou epilepsii a musel dojít k tomu, že mu odoperovali polovinu mozku. což operace se podařila a maminka pak seděla s neuroložkou a říkala, no dobře, takže mám dítě, které přežilo, ale vlastně neumí chodit, neumí mluvit, co s ním mám dělat. A neuroložka řekla, no tak jeden zázrak jste zažila, tak to už je teďka na vás. A ta maminka, žili v Anglii, ale shodou okolností byla Češka. A našla vlastně Feuersteinův institut v Izraeli a s chlapcem tam odjeli. A v rámci kognitivní rehabilitace ho, když bych tak řekla, nastartovali. Znovu udělali mu nové spoje mezi neurony v mozku a jediná hmatatelná věc, kterou vidíme, je, že ten člověk napadá mírně na jednu nohu, chodí s hůlkou, ale on tam vykládal o svém životním příběhu, jak Feuersteinovo instrumentální obohacování je vlastně jeho životní cesta, která mu zachránila ten jeho život. A on v současné době v Anglii vlastně pomocí této metody pomáhá dalším lidem, je vlastně terapeut této metody a pomáhá rozvíjet ten potenciál těch ostatních lidí.
0: Já myslím, že můžeme teď tuto naději nechat v sobě doznít a po písničce se podíváme už konkrétněji na to, jak metoda FIE funguje a co se při ní vlastně děje.

0: Posloucháte Rozmarinu. Dnes s Vendulou Jaškovou, mezinárodní trenérkou metody FIE a ředitelkou školy Otevř mysl. Od mikrofonu vás zdraví také Andrea Audová. Před písničkou jsme se zastavili u Rovena Fornsteina, významného izraelského psychologa, který se celý život zabýval tím, jak se člověk učí, jak přemýšlí a jak se mohou jeho schopnosti dále rozvíjet. Člověka, který vyvinul metodu Fornsteinova instrumentálního obohacování. Pojďme si teď představit metodu FIE, už konkrétněji. Když máme říct někomu, kdo o FIE nikdy neslyšel, co to tedy vlastně je?
1: No, to je vždycky taková náročná otázka a pro mě ještě náročnější odpověď, protože kurzy, které vedeme v našem centru Cogito, tak jsou vlastně sebezkušenostní. To znamená, že zprostředkovatel, který potom poskytuje podporu dětem, dospělým, seniorům, lidem vlastně na celém spektru, tak tu metodu vlastně pochopí tím, že si ji prožije sám. Zvenčí ta metoda vypadá tak, že my máme vlastně k té práci takovou podporu a to jsou instrumenty, což jsou pracovní listy, které Raven Feuerstein udělal tak, aby rozvíjeli právě dílčí oblasti, které v tom mozku nejsou úplně vyvinuté u toho jedince natolik, aby se o ně mohl opřít. Takže ta metoda funguje buď jako oprava mozku, který má nějaký deficit, nebo ta metoda funguje jako akcelerace, to znamená, že čím dřívěji my začneme s jedincem pracovat, tak tím ten mozek bude plastičtější a flexibilnější. S metodou se totiž dá začít už s dětmi v předškolním věku, dá se pracovat s dětmi klidně od 3 let. A v podstatě ta metoda funguje tak, že my buď pracujeme individuálně nebo ve skupinkách, ty skupinky můžou být menší, větší, záleží podle toho, jaká je potřeba. Mohou být homogenní, heterogenní, to znamená, může být skupinka, i kde budou rodiče děti, prarodiče děti, nebo jenom děti, nebo jenom seniori. A my máme vlastně téma dané, nebo takové to ukotvení pomocí pracovního listu. Ten pracovní list si představte jako opravdu stránku, kdybyste si vzali jakýkoliv pracovní sešit, když to přeženu, ale pro nás není cíl tu stránku vyplnit, ale pro nás v rámci té metody je důležitý ten myšlenkový proces. To znamená, že my jdeme s dětmi, s dospělými, seniory, krok po kroku, a vlastně na té stránce pracujeme. Pokud bych to měla nějak ještě blíže přiblížit, tak když dáte dítěti pracovní list někde, nebo dítě má sluníčko, mateřidoušku, to je jedno, nějaký časopis, předškoláčka nějakého, nebo dospělý, cokoliv, tak my vlastně, než ten jedinec začne ten dílčí úkol dělat, tak se vůbec bavíme o tom, co na té stránce je, co je vlastně vůbec ten náš úkol, co budeme dělat, jak na tom budeme pracovat. Prostě přemýšlíme o tom, jak přemýšlíme, jak myslíme. Proč je to pro nás jako lidi důležité? Protože když rozumíme tomu, jak ten myšlenkový proces funguje, jaká je naše schopnost se učit, tak teprve potom zase je ten rozvoj toho mozku efektivnější.
0: Vendulo, jak se to pozná, že se tedy nemění jen výkon, ale že se mění ten samotný princip nebo postup přemýšlení?
1: Už to samotné jednání toho jedince, hodně máme zkušenosti s dětmi, který mají poruchu pozornosti a těch lidí bude díky digitálním technologiím neustále přibývat, protože naše mozky jsou přehlcené, obzvláště na tom zrakovém kanálu. A my tady u té metody pozorujeme celkové sklidnění těch jedinců. Když se s nimi pravidelně pracuje, tak vlastně děti, které mají překotné myšlení nebo překotnou řeč, to znamená, že dělají dřív, než si to promyslí, se nám začnou postupně jako sklidňovat a než něco udělají, tak je to takové, kdyby se si představili, že vždycky říká napočítej do 3, tak ti naši klienti si napočítají do 15-20, to znamená, že si dají tu chvilku. Protože základním motem celého konstruktu FIE je moto nechte mě chvilku, já si to rozmyslím, která pracuje právě s časem. To znamená, že ten jedinec je zodpovědný za to, že když mu dám chvíli na přemýšlení, tak on bude tu chvíli přemýšlet. Na začátku úplně ten jedinec nemusí vědět, co to je to přemýšlet, jak to může udělat. A od toho je tam právě ten zprostředkovatel, který mu pomáhá, aby našel tu cestu, aby přemýšlel tím správným směrem.
0: Je to tedy tak, že ten mediátor nebo zprostředkovatel vlastně udělá z toho pracovního listu tu metodu, to, co tam zatím chceme?
1: Ano, tak jak já říkám vždycky na kurzech, tak ten pracovní list, když to řekneme obrazně a nadneseně, tak je v podstatě jenom nástroj. To znamená, je to, kdybychom to řekli, kladivo, pila, vařečka, prostě cokoliv. A ožívá to v rukou právě toho zprostředkovatele. Proto s instrumenty jako zprostředkovatel nemůže pracovat nikdo, kdo není proškolený, protože pak by ten dopad na toho jedince neměl tu efektivitu, jakou my potřebujeme.
0: Zkusme si představit nějaký instrument.
1: Tak my máme nejradši instrument uspořádání bodů a ten je takový, jak bych řekla, transformační pro všechny zúčastněné. Instrument uspořádání bodů je vlastně plná stránka bodů, které jsou tam nějak rozsypány v jednotlivých rámečcích a my v podstatě děláme s lidmi to, že spojeme čtverce, trojúhelníky nebo složité geometrické tvary. Když se na to podívá někdo zvenčí nebo někdo, kdo má dobrou prostorovou představivost, tak to může mít hotový za 2 minuty, tu stránku. Ale pro nás není cíl ta strana, pro nás je důležité ten proces, který nad ní proběhne. To znamená, pro nás je důležité, abychom chápali, co je čtverec, co je trojúhelník a pomocí těchto geometrických tvarů si vlastně zprostředkováváme svět. To znamená, že se bavíme třeba o tom, když bychom vzali čtverec, kde ve společnosti by pro nás bylo třeba výhodnější, aby někteří lidé nebo některé věci spolu měli rovnoběžný vztah, to znamená, že se to nepotká. Když to vezmeme v chemii, tak víme, že z některých látek může být velký výbuch, ale když bychom dali v zoologické 2 zvířata, která spolu nepatří do jedné klace, tak by asi jedno z nich taky nepřežilo. Ale je to i v těch lidských vztazích, že někdy možná, kdyby se ti 2 lidé nepotkali, tak by nedošlo k tomu konfliktu. Nebo zas na druhou stranu, tím, že vedlejší strany v čtverci mají spolu kolmici, to znamená, že se někde potkají, tak se můžeme bavit o tom, jak vlastně to, že se setkáme s někým nebo s něčím, nás může obohatit, v čem nás to může posunout dál a v čem je to pro nás výhodné. A jeden z principů je i vyhledávání optimistických alternativ, to znamená, že vedeme ty lidi k tomu, aby se zaměřovali v tom svém životě hlavně na ty dobré věci.
0: Takže jestli to dobře chápu, tak zásadní je právě přenášet tedy tu zkušenost z toho pracovního listu do běžného života a bez tohoto přenosu vlastně by to byl jenom obyčejný pracovní list.
1: Přesně tak. V momentě, kdy my uděláme ten přenos, kterému Feuerstein říká přemostění neboli anglicky bridging, tak se nám vlastně vytváří v hlavě pomocí synapsí, to jsou vlastně nejdřív elektronické výboje, pak jsou hmatatelné mezi neurony, tak se nám tam začnou vytvářet nové cesty, o které my se potom můžeme opřít. V momentě, kdy my ten jedinec, se kterým pracujeme, začne dávat příklady z dalších a z dalších oblastí, tak my si vlastně můžeme být jistý tím, že on pochopil ten princip toho, jak to funguje.
0: Vendulo, pojďme z druhé strany. Co FIE určitě není? Co od FIE čekat nemůžeme?
1: Od FIE nemůžeme čekat to, že to bude rychlé a že to bude hned teď. To znamená, že když si rodiče vyberou, seženou si odborníka, který je proškolen v metodě, tak nemůžou čekat zázraky na počkání, jelikož je to vlastně práce se strukturou mozku, která není z hodiny na hodinu, ale je to systematická práce, která potřebuje čas.
0: Čím víc mluvíme o metodě FIE, tím stále víc mám pocit, že tady nejde jenom o metodu práce s úlohami a nějak dobře to nastavit, ale jde o celkové nastavení a celkový pohled na člověka, že věříme, že ten jeho způsob myšlení se může měnit a musíme být hodně opatrný v tom, než si uděláme tedy definitivní obrázek.
1: No, Feuerstein totiž říká jednu věc, že gen nebo chromozom nemá poslední slovo. To znamená, že my to můžeme chápat tak, že každý jedinec má nějakou výchozí pozici, ale je to jenom ta výchozí pozice. Feuerstein nikdy nikomu neřekl, že bude mít někde strop. Feuerstein vždycky se dívá tam, že máme krok, kam můžeme jít dál. A já když školím pedagogy, tak jim vždycky říkám, že dobrý pedagog je ten, který vlastně nikdy není spokojený s tím, kde ten jedinec, na kterého působí je, protože víme, že v momentě, kdy dosáhneme nějakého pomyslného cíle, tak se pro nás cíl zase stává dalším odrazovým můstkem a je to vlastně pro nás znova startovní pozice a takhle to vlastně v tom rozvoji by mělo být. V momentě, kdy my předáme jedinci tu víru v tu změnu v něj samotného, tak vlastně zapálíme tu vnitřní motivaci a ten jedinec bude chtít zažívat to, že se posouvá, že už mu teďka jde něco víc, než mu šlo předtím. A k tomu je častokrát potřeba energie od toho zprostředkovatele, protože se nám dostávají do rukou lidé, kteří si tolik nevěří, protože prostě žili v nějakém prostředí, který nebylo tolik zprostředkující. A my jako zprostředkovatelé častokrát jak kdyby zažehneme tu jiskru, protože, a to je vždycky, já se nad tím zamýšlím ještě v širším kontextu a to vlastně příjmení Feuerstein znamená křesadlo a pro mě je to jako obrazně to, že nám tady Feuerstein zanechal nějakou metodu, která způsobuje to, že my zažehneme naději u těch lidí, se kterými pracujeme.
0: Vendulo, vzpomeneš si na nějaký příklad člověka, u kterého si zažehla naději, kdy okolí už říkalo, tady je strop, už to dál nepůjde.
1: No, já vždycky vzpomínám na jedno z dětí, se kterými jsem pracovala na začátku své praxe, kdy nejenom jako učitelka, ale věnuju FIE i mimo učení v rámci soukromých lekcí, tak jsem měla jedno dítě, kdy mi volala maminka, že dítě má těžkou poruchu pozornosti, že ve školce nevydrží sedět a že je prostě nezvladatelné. A tak jsem si říkala, no tak musím věřit v tu metodu, bylo to fakt na začátku. A chlapec začal teda chodit do skupinky, kde byly další děti. První 2-3 hodiny to bylo tak, že on říkal, že neví, neumí, nebude, bude chodit na záchod a tak. Postupně se ten čas jeho prodlužoval, maminka vždycky chodila s ním a jenom tam seděla a četla si knihu. A to bylo ještě v době, kdy nebyly ty chytré telefony, kdy se můžou natáčet videa, protože říkala, to by mi paní učitelky ve školce nevěřily, že on tady 60 minut sedí a pracuje. A pak s ním máme jednu takovou příhodu, kdy po roce a půl práce jednou týdně tak seděl takhle s dětmi a ty ostatní děti byly takové roztěkané ten den, nebyly schopné zaměřit pozornost a dítě s poruchou, s těžkou poruchou pozornosti řeklo těm ostatním dětem, seďte a soustřiďte se na detaily. Takže to jsou takové ty okamžiky, kdy si člověk řekne, ano, má to smysl a modifikovatelnost neboli měnitelnost toho mozku tady opravdu je.

0: Posloucháte Rozmarínu, dnes si s Vendulou Jaškovou povídáme o metodě FIE. Teď bychom se rádi přesunuli od metody jako takové k tomu, jak ty její principy vypadají v každodenní praxi. Vendulo, tentokrát tě představím jako ředitelku a spoluzakladatelku základní školy Otevř mysl v Třebíči. Od mikrofonu zdraví také Andrea Audová. Pojďme teďka tedy přímo do vaší školy. Jak Otevř mysl funguje a v čem se liší od běžné školy?
1: Tak Otevř mysl funguje klasicky od 8 do 4 jako běžná škola, ale jiné je to v tom, že u nás vlastně všichni, kdo pracují ve škole, tak jsou proškoleny minimálně v jednom kurzu FIE a je to kvůli tomu, aby ti lidé, kteří již to tam pracují s dětmi, aby měli zvnitřněnou filozofii té metody, protože my vycházíme z 12 principů Feuersteinova instrumentálního obohacování a díky tomu, že jsou vlastně všichni proškolení, tak já potom nemusím jim už vysvětlovat, co bych si představovala, jak bych si to představovala, ale už je tam nějaké povědomí. Samozřejmě, že každý pedagog to dělá trošku jinak, což je v pořádku, protože jsme každý jinačí, ale ten základ vychází právě z té víry ve změnu, v to, že dítě je náš partner, my si s dětmi tykáme ve škole, je pro nás vlastně primární bezpečí těch dětí, to znamená, že nám jde hlavně o vztahy v momentě, kdy cítíme, že je tam nějaký problém nebo se účastníme toho, že tam je nějaká potyčka nebo cokoliv, nebo za náma přijde dítě, že se něco stalo, tak to vlastně ošetřujeme. Jakože děláme prevenci už tu sekundární, ale děláme i to, že předcházíme právě tomu negativnímu klimatu ve třídě a k tomu používáme právě Feuersteinovo instrumentální obohacování, protože v každém ročníku mají děti minimálně dvakrát týdně práci s instrumenty. Tu práci s instrumenty my na to nemáme speciální předmět, protože vlastně pokaždé to učí učitel s jinou aprobací, vlastně to potřebujeme dát jim do těch hodin tak, jak je potřeba. Takže my to FIE vlastně používáme, nebo jsme schopni v tom přesahu dát do jakéhokoliv předmětu.
0: Tady nemáte běžný předmět FIE, jako je na jiných základních školách. Když se podíváme na to, třeba v obyčejné češtině nebo v matematice, jak to vypadá, že to tam promítáte?
1: U nás vlastně vycházíme z toho principu nebo z toho konstruktu, z metody zkušenost zprostředkovaného učení, což je způsob práce takový, že nedáváme dětem hotové informace a pracujeme takzvaně kognitivním neboli poznávacím způsobem. To znamená, že pomocí otázek a odpovědí těch dětí docházíme k tomu jádru, které potřebujeme. Takže to není tak, že bychom přišli do třídy a řekli dětem, tak dneska budeme dělat tohle, tohle, tohle a děti takhle, takhle to je, takhle si to zapište, uděláme na to cvičení a jedeme dál. Ale s těmi dětmi to společně vyvozujeme, vycházíme vlastně z toho, co mají v té hlavě. Já třeba v současné době učím už jenom angličtinu, ale i v té angličtině vím, že ty děti se s tou angličtinou někde setkají, vím, že mají nějaké zkušenosti a když otevíráme nové téma, tak to nejsem já, kdo říká ta slova, ale nechávám ty děti říct, co oni vědí, abych vlastně věděla, jak na tom jsou a k tomu potom přidáváme to další, co tam není. Ale to hledáme společně, používáme slovníky, používáme písničky, básničky tak, aby si to ty děti vlastně z toho prostředí uměli vytahovat sami.
0: Učitelé tedy by měli být proškolení. Jak je to se speciálními potřebami? Jak s tím pracujete?
1: Tím, že my máme vlastně ve škole děti, jak bych řekla, z celé Gaussovy křivky, to znamená, máme děti ve škole běžné, pak máme děti nadané, pak máme děti s nějakými poruchami učení, poruchami pozornosti, máme tam i děti s mentálním postižením, s Downovým syndromem. Nejsme speciální škola, jsme běžná základní škola, která je otevřená inkluzi. To znamená, že v každé třídě Je někdo, kdo potřebuje nějaký speciální přístup, zase kdybych to řekla obráceně, co je to normální, takže kdybychom si my všichni na celém světě udělali diagnostiku, tak budeme mít každý nějaký deficit. A my ke každému dítěti, a je to úplně jedno, jestli má nějaké potřeby speciální, přistupujeme opravdu individualizovaně, takže se snažíme o každém dítěti vědět, co jsou jeho zájmy, co jsou jeho silné a co jsou jeho slabé stránky, hlavně v tom kontextu, aby to vědělo to dítě samo. A my mu potom vlastně jako zprostředkovatelé jsme schopní nabídnout ten růst.
0: A pracujete tedy nějak s tou diagnózou nebo s tou nálepkou, řekněme i?
1: No, když k nám přichází dítě, protože v současné době už to máme tak, že vlastně kapacita v těch ročnících není, že by nám někdo přišel a rodiče mi volají, že chtějí k nám do školy, ale bohužel kapacitu máme naplněnou, jak já říkám, postropidně, že by děti seděly v druhém patře někde ve třídě, ale nemáme prostor. Takže pro nás ta diagnoza jako taková není nějaký limit. Je to spíš to uvědomit si, že dobře, tak mám dítě, který má řečovou obtíž, takže mu budu muset dát ještě větší čas, budu mu muset víc vystavovat tu slovní zásobu. Ale vlastně tím, že ho vystavuju tomu dítěti, tak tím můžu obohacovat i ty ostatní děti. Co se týče těch ostatních dětí a toho, že tam máme děti v celém spektru, tak je to strašně přínosné, protože ty naše děti netrpí takzvanou sociální lhostejností. Oni to berou jako součást společnosti, jsou otevření v tom nabízet pomoc někomu a nežijí s těmi předsudky.
0: Jaké jsou ty vaše děti?
1: No, naše děti jsou takové otevřené. To znamená, že pokud je něco, co potřebují řešit, tak si stojí za sebou, ale nejsou drzé. To znamená, že umí argumentovat tak, že to člověku nepřijde, jako že jsou drzí a že neví, jak mají s člověkem komunikovat. Mají to, jak bych řekla, v hlavách srovnané v tom, že vidí častokrát ty souvislosti ještě někde úplně jinde, než my dospělí. Takže v podstatě každá hodina u nás ve škole je vzájemným obohacováním, protože Feuerstein hovoří v tom svém konstruktu o vzájemnosti a hovoří o tom, že my obohacujeme někoho a on obohacuje nás. Takže máme každý den jsme obohaceni a ty děti nám vlastně rostou před očima. A náš cíl není za těch 9 let z nich udělat z holčiček Mařenky a z chlapců Pepíčky, ale náš cíl je držet ten jejich potenciál, hledat, kde mohou růst a nechat je tím, kým oni byli, když tam přicházeli. Takže se snažíme opravdu o velkou individualizaci těch žáků. A co se týče středoškolského vzdělávání, tak děti nesměřujeme vůbec k maturitním oborům, pokud oni mají zájem v tom, že chtějí dělat něco úplně jinačího, ale jde nám o to, aby hlavně šli dělat něco, co jim bude dávat smysl.

0: co těšit a vy slyšíte šustění rukou ještě později v tom smyslu, že oni jsou rádi, že se jich zbavili. Ale jeden rok se nám stalo to, že přicházeli do té třídy dva chlapci. A my jsme potom já jsem až potom zjistila, že oni jsou z té samé třídy, oni o sobě nevěděli. A jeden odcházel kvůli tomu druhému a druhý kvůli tomu prvnímu. A my jsme se to jako dozvěděli, mě to rodiče řekli, ty těch dětí, co už byli ve třídě, říkali mi, koho jsi to tam zase vzala do té školy, to bude prostě, to jsou děti nezvládatelné a my máme známý v té třídě a co to jako bude. A to byli opravdu chlapci, kteří spolu na předchozí škole měli konflikty a řešilo se to tam od rána až do večera. A u nás samozřejmě ke konfliktu došlo. Já jsem si je pak oba dva vzala, a protože jsem byla v té době jejich třídní, a tak jsme spolu seděli a rozebírali jsme to a bavili jsme se o tom. A ti chlapci mi řekli, že poprvé za 5 let, řeknám, přestoupili do 5. třídy, tak poprvé za 4 nebo za 5 let zažili to, že je někdo poslouchá, že řeší to, co udělali, jak to udělali, proč to udělali. A ti to dva chlapci, potom, když jsme dělali nějaký výzdoby na okna, tak byli spolu 2 hodiny v jedné místnosti, malé, stísněné, mohli tam být jenom oni, protože to okno bylo v takovém kumbálu a oni ty 2 hodiny normálně přežili a bavili se spolu. Takže to, co nás všichni strašili v tom, že to bude hrozné, tak potom v průběhu následujících 5 let se z nich stali, nechci říct úplně kamarádi, ale byli schopni vedle sebe žít v tom respektu.
1: Vendolo, kdyby nás teď poslouchal učitel z nějaké úplně běžné školy, který nemá výcvik FIE, mohl by se něčím inspirovat? Mohl by už zítra něco dělat jinak?
0: No, za mě jedna z hlavních věcí je opravdu práce s tím časem. Obecně máme z výzkumu to, že běžný pedagog v běžné škole dává možnost na přemýšlení 3 sekundy. My víme, že reakční doba mozku je mnohem delší a vlastně nepřeklápíme ty poznatky z neuropsychologie do běžné školy nebo do škol. To znamená za mě, když dá učitel otázku, tak ať si napočítá aspoň do 20 a nechá ty děti přemýšlet. Další, co si může učitel vzít, je to, že každá odpověď toho žáka, protože ji nějak vymyslel, je nebo si zaslouží, aby jsme nad ní přemýšleli. Takže nezatracovat, byť na první pohled jako špatné odpovědi, protože my to vlastně vůbec nevíme, proč nám ten žák to vymyslel. A potom nedávat si jako očekávání v tom, že já se jich něco ptám a očekávám od těch dětí nějakou odpověď. Protože tím si vlastně já sám v sobě nastavím to, že ty děti musí myslet jak já a to jako úplně není potřeba. A další věc je to, že my naším působením jako pedagogové máme obrovskou moc ty děti buď vést k tomu pozitivnímu, anebo k tomu negativnímu. A vždycky je lepší to zaměřit do toho dobrýho. A i když mám pocit, že to dítě je strašný a nedá se s ním pracovat, tak bychom si měli opravdu vzít nějakou jednu malinkatou věc, která v ten den byla dobrá a tu si sami zvědomit a tu posilovat, protože když začneme mít s tím dítětem nějaký pozitivní zkušenosti, tak se to vlastně začne přetavovat do toho, že to půjde.
1: Náš čas se pomalu blíží k závěru. Mám už jen závěrečnou otázku a to, když se podíváš na děti, které Otevř myslí prošly nebo ji právě procházejí, tak podle čeho ty sama poznáš, že to celé má smysl?
0: Já vidím, že jsou spokojeny. Vrací se k nám, když teďka máme už 2 roky vlastně absolventů, protože my jedeme 11. rok a ty děcka se k nám chodí k nám na náštěvu, nejsou v rámci střední školy, napíšou si omluvenku rodinné důvody a jdou nás navštívit do školy a vlastně uvědomují si sami, že jsme jim něco zanechali. A když já pak mluvím s těma dětma, který prošli tou školou, jsou na střední škole, setkávají se tam s různě nastavenýma učitelama, s různě nastavenými spolužáky, tak ale na nich vidím, že oni mají jasno, že ví, proč tam jsou, co si odsud odnesou, takže asi takhle.
1: Vendolo, moc děkuji za rozhovor a těmito slovy se loučíme. Končí Rozmarína, od mikrofonu se

kéž bys protrhl nebesa a sestoupil dolů. Hory by se před tvou tváří potácely. Jako když oheň spaluje suché roští a uvádí do varu vodu, tak dáš poznat svým protivníkům své jméno. Pro národy se budou před tebou chvět. Od věků se něco takového neslyšelo. K uchu neproniklo, oko nespatřilo, že by jiný Bůh mimo tebe

Posloucháte Rádio 7 a to i po 14. hodině. Přesunuli jsme se do odpolední části vysílání a i u té je a bude s vámi Aneta Lofítková. Mnozí z vás asi tuší, co následující hodina přinese, budou to písničky na přání, které už za chvíli odstartují, ale já teď ještě prozradím další pořady, které tady až do 18. hodiny s vámi budou.

Jeho počáteční předsudky mu nezabránily prozkoumat, jaká je pravda. Poctivého hledače Natanaela představí farář Josef Hurta v 15 hodin 15 minut. Bohatství a vytrvalosti se věnuje pátá kapitola Jakubova listu, kterou otevíráme v 15 hodin 45 minut. Boží láska, to byl skutečný motor a důvod mnoha rozhodnutí muže, kterého známe jako Františka z Assisi. Jeho odkaz budeme i dnes zkoumat s církevním historikem Františkem Holečkem v 16 hodin. Magazín se v 16.30 bude věnovat tématu podpory rodinných vztahů a hudebnímu gospelovému projektu v Brně. Pohádky jsou jako barevné korálky. V rozhlasovém světě je Broňa s láskou navlékne do oušek malým i velkým posluchačům pro radost od 17 hodin. A protože má každý korálek své číslo, budeme u toho společně i počítat. Bible Guide po 6. hodině otevíráme knihu proroka Amose, který byl aktivní za vlády judského krále Uziáše. První kapitola přichází s poselstvím, že Bůh jedná s celými národy, ale zároveň mluví k srdci jednotlivého člověka. Taková je nabídka pro odpolední vysílání a hned po písničce už slíbené písničky na přání.

0: startují písničky na přání, ve kterých, jak už název napovídá, budeme hrát podle vašich přání. Stačí se nám jenom ozvat. Tady jsou možnosti, jak se s námi můžete spojit.
1: Volejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. E-mailem se k nám dopíšete na adresu studio@radio7.cz a na Facebooku nás najdete jako Radio7.cz.
0: Na naše telefonní číslo se jako první k nám dovolala posluchačka Iva a přeje si zahrát písničku Náš Bůh a Pán od Jaromíra Bílého. Tuhle písničku posílá Milence do Prahy, Radce do Jilemnice a dědečkovi Mílovi do Vizovic, taky nám do rádia i všem, kteří rádio teď poslouchají.

Další přání tady máme ještě ze včerejších písniček na přání. Sylvie posílá písničku Joy od kapely Folk King and Country kamarádce Renatce do Německa.

0: Zavolejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. Naše e-mailová adresa studio@radio7.cz nebo Facebook radio7.cz.
1: Na Rádiu 7 probíhají písničky na přání. Já tady mám hnedka další od posluchače Jiřího, který si přeje písničku Anchor od Hillsong Worship. Posílají nám do rádia a taky všem posluchačům.

Budu v tebe důvěřovat, v příslibu kříže je naděje. Dal si všechno, abys zachránil svět, který miluješ, a tato naděje je kotvou pro mou duši, znělo v téhle chvále v podání kapely Hillsong Worship. Dovolala se k nám taky Maruška z Ostravy a přeje si nechat zahrát písničku Vyuč mne, pane, můj cestě své. Posílají nám všem do rádia, za což děkujeme, a taky všem, kteří poslouchají, konkrétně Renatce do Mariánských hor a taky Renatce do Poruby.

0: Volejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. E-mailem se k nám dopíšete na adresu studio@radio7.cz a na Facebooku nás najdete jako Radio7.cz.
1: Pěkný den do Rádia 7, ahoj Anet. Prosím o zahrání od skupiny Heart of Worship píseň Uprostřed nás. Pro vás do rádia a všechny posluchače. Děkuju a pěkný den všem. Lukáš.

Tohle byla písnička Našel jsem milost, o kterou si zavolala posluchačka Emílie. My tady máme další přání, to je od posluchače Pavla z Vysočiny a ten si přeje písničku, která nás povede k hlubšímu přemýšlení. Pro dnešek vybral písničku od Svatopluka Karáska Ženský jsou fajn.

Na náš e-mail se nám ozvala také Sylvie a posílá písničku He is coming kamarádce Renatce do Německa a k tomu dodává, že i když je mezi námi vzdálenost, tak v něm jsme si blízko.

Písničky na přání jsou u konce. Já děkuju všem, kteří jste se zapojili a další příležitost budete mít opět zítra, a to od 14. hodiny.

0: from you.
1: Je za námi 15 hodin. V úterý 13. října ladíte Rádio 7 a pěkné odpoledne vám přeje Aneta Lovítková. Po živé hodince písniček Na přání se na chvíli stišíme a ponoříme se do modlitby, konkrétně za války na tomto světě. Pojďme společně volat k Bohu. V tebe budou doufat ti, kdo znají tvé jméno, neboť ty, Hospodine, neopustíš ty, kteří tě hledají. Smiluj se nade mnou, Hospodine, pohleď na mé soužení od těch, kdo mě nenávidí. Ty mě vyzdvihuješ z bran smrti. Tak ti, Pane Bože, moc děkuju za to ujištění, že ať už prožíváme jakékoliv těžkosti, ať už jsme třeba uprostřed nějakých bojů a nepokojů, tak víme, že ty nás neopustíš, že jsi s námi. Tak ti i v tuhle chvíli svěřuji země, kde se válčí už dlouhodobě. Modlím se za všechny naše bratry a sestry, kteří jsou uprostřed válek, aby si je pozvedal, aby si je pozbuzoval, dával jim sílu a vytrvalost. Neumíme si představit, jaké to je, ale tak jediné, co můžeme, tak je se za ně modlit a volat k tobě, prosit tě, aby si jim dal sílu, abys nad nima držel svou ochrannou ruku. A je-li to tvá vůle, tak tě prosíme o to, aby i ty války na téhle zemi mohly skončit. Modlím se za jednotu téhle země, za to, aby všichni začali hledat tebe, aby tebe poznali, přijali do svého srdce, poznali, že potřebují tebe. Tak k tobě pozvedám každý kout země, kde se válčí, buď s nimi se všemi, buď se všemi i, co jsou pronásledováni pro tvé jméno. Díky za jejich vytrvalost, za jejich odvahu, tak je prosím tě podpírej i v tuhle chvíli, i v ten dnešní den. Amen.

Člověk se někdy mění jen proto, abychom měli ostatní rádi. Snaží se zapadnout, lidem se zavděčit a být takový, jakého chtějí mít. Tím ale zjišťuje, že se vzdaluje spíše sám sobě. Tak přestává žít podle očekávání druhých a učí se žít opravdově před Bohem. Takové poselství přinesla i tahle písnička, tak ať je nám to připomenutím, že nezáleží na tom, jak nás vidí ostatní, co si o nás druzí myslí, ale že důležitý je a vždycky bude postoj Boha, který se dívá hlavně na srdce člověka. Nás čeká ještě jedna chvála v podání kapely City House Music a potom už je tady biblická úvaha.

Víte, kdo to byl Natanael? V seznamu Ježíšových učedníků je jmenován pod svým příjmením syn Tolmajův, Bartoloměj. Pocházel z Kány Galilejské a my se dnes o něm chceme dozvědět něco víc. U pořadu Nejen chlebem vás vítá Josef Hurta. Čtěme Janovo evangelium, první kapitola, 43. až 51. verš. Druhého dne se Ježíš rozhodl vydat na cestu do Galileje. Vyhledal Filipa a řekl mu, následuj mě. Filip byl z Betsaidy, města Ondřejova a Petrova. Filip zase vyhledal Natanaela a řekl mu, nalezli jsme toho, o němž psal Mojžíš v zákoně i proroci, Ježíše, syna Josefova z Nazareta. Natanael mu namítl, z Nazareta? Co odtamtud může vzejít dobrého? Filip mu odpoví, pojď a přesvědč se. Ježíš spatřil Natanaela, jak k němu přichází a řekl o něm, hle, pravý Izraelita, v němž není lsti. Řekl mu Natanael, odkud mě znáš? Ježíš mu odpověděl, dříve než tě Filip zavolal, viděl jsem tě pod fíkem. Mistře, řekl mu Natanael, ty jsi syn Boží, ty jsi král Izraele. Ježíš mu odpověděl, ty věříš proto, že jsem ti řekl, viděl jsem tě pod fíkem? Uvidíš věci daleko větší. A dodal, amen, amen, pravím vám, uzříte nebesa otevřená a anděli Boží vystupovat a sestupovat na syna člověka. Jméno Natanael znamená Boží dar. Možná podle své povahy to byl asi pěkný dáreček. Byl to on, kdo zprvu vůbec nezdílel Filipovo nadšení a nad Ježíšem ohrnoval nos. Z Nazareta, co odtamtud může vzejít dobrého? Nazaret skutečně neměl v očích pravověrných židů valnou pověst. Ležel poblíž obchodní křižovatky a jeho obyvatelé jsou charakterizováni jako pyšní a nezávislí. To se plně projevilo i při Ježíšově vystoupení v nazaretské synagoze, kde místní občané Ježíšem pohrdli a vyhnali ho. Ale ani Natanael, který se na nazaretské dívá skrz prsty, nejedná s Ježíšem o moc lépe. Jeho první reakcí je odmítnutí. Nazaret, odtud Mesiáš nepřijde. Nemůžeme si myslet, že lidé starověku byli nějak důvěřivější než lidé současnosti. I oni byli skeptičtí a pochybovační. Měli za to, že už všechno dávno znají a vědí. Také Natanael byl plný předsudků a myšlenkových stereotypů. Jakmile si Ježíše zaškatulkoval, že to je ten z Nazareta, byl s ním raz dva hotov. Takové lidi známe i my a nejednou tak sami uvažujeme. Už předem si děláme obrázek o lidech podle toho, odkud přicházejí, z jaké země, z jaké kultury či subkultury, z jaké sociologické skupiny, jakého jsou náboženství nebo z jaké přicházejí církve či denominace. Z Nazareta, co odtamtud může vzejít dobrého? Ovšem Filip se nenechal Natanaelovou skepsí odradit. Pojď a přesvědč se. Pojď, půjdeme objevovat Mesiáše spolu. Slouží Filipovi ke cti, že vzal i pochybovačného Natanaele do party. Ale o svém názoru ho nepřesvědčuje, jen ho vybízí, aby se Natanael přesvědčil sám. Natanaelovi pak slouží ke cti, že opravdu jde a chce se přesvědčit. Je to poctivý hledač. Je ochoten své pochybnosti vystavit zkoušce. To je mi na něm velmi sympatické. Takový přístup je u lidí vzácný. Natanael dosud zřejmě sdílel většinový názor pravověrných Izraelců, ale je otevřený i pro zcela nové odpovědi na své otázky. Dnešní většinová společnost v Česku sdílí takzvaný ateismus. Ale těch opravdu přesvědčených zásadových ateistů je jen velmi málo.
Ateismus většiny bezvěrců spočívá mnohem častěji v tom, že je jim to jedno. Že jim jejich názorový stereotyp stačí a nic dalšího nepotřebují. Jejich ateismus je spíše formou lhostejnosti vůči otázkám nad tím, co nás přesahuje. Existuje ale ještě jiná skupina ateistů a těch si nesmírně vážím. Jsou to lidé, kteří nevěří v Boha, protože se snaží být ve svém myšlení naprosto poctiví. Nechtějí na své otázky jednoduché a laciné odpovědi. A bojí se, že víra v Boha je takovou lacinou berličkou, zkratkou, obcházející poctivé vypořádání se s realitou. Nechtějí se v životě zklamat nějakými vzdušnými zámky a naivními iluzemi. Tato poctivost je mi velmi sympatická. Tito ateisté ale většinou ani netuší, jak jsou si zároveň velmi blízcí s poctivou křesťanskou vírou. Ateisté a křesťané mají překvapivě mnoho společného. Ani jedni, ani druzí nevěří v Boha, jak si ho lidé představují. Ateisté nevěří v dědečka na obláčku úplně stejně, jako v něho nevěří křesťané. Vlastně je spojuje stejná nevíra. Dalo by se říct, že ateisté nevěří ve stejného Boha, v jakého nevěří ani křesťané. A tak, jsou-li otevření, mohou klidně ruku v ruce jít spolu a přesvědčit se. Pojď a přesvědč se. A ještě, když byl Natanael daleko, Ježíš si ho už všiml. Už ho vyhlížel. A když Natanael přicházel blíž, Ježíš o něm řekl, hle, pravý Izraelita, v němž není lsti. Ježíš ocenil právě to, o čem jsem před chvílí hovořil. Natanaelovu poctivost. Natanael nesnesl žádnou lest, žádnou nepoctivost, neupřímnost. Nepravým Izraelitou by byl tenkrát, kdyby se spokojil se svou poděděnou vírou. Prostě jsem se narodil do Božího lidu, tak jsem asi holt věřící. A dál o tom nepřemýšlím. Kolik je asi takových nepravých křesťanů, kteří nepřicházejí, aby poctivě hledali pravdu, aby se sami přesvědčili. Řekněte mi, proč se lidé spokojují s pouhým názorem někoho druhého, někoho, kdo jim kdysi řekl, Bůh je, věř, nebo Bůh není, nevěř. Proč nepřijdou učinit vlastní zkušenost? Proč se lidé chovají tak stádovitě? Soused v Boha nevěří, proto nevěřím ani já. To je dost pochybný základ pro ateistický světonázor. Nebo obráceně, proč věřím v Boha, že mě tak vychovali, tedy kvůli rodičům, kvůli přátelům? Skutečná víra se zrodí až tenkrát, když sami jdeme prozkoumat Ježíše a sami se o něm přesvědčíme. Když s ním učiníme osobní zkušenost. A jakou zkušenost učinil s Ježíšem ten pochybovačný Natanael? Něco zvláštního zakusit musel, že pak jednoznačně vyznal, mistře, ty jsi syn Boží, ty jsi král Izraele. Čteme, že hned při prvním setkání uslyšel od Ježíše, hle, pravý Izraelita, v němž není lsti. Z Natanaelovy reakce je patrné, že ho to zaskočilo. To od Ježíše nečekal. Ježíš tomu nabručenému, žádným zbožným nadšením nesršícímu Natanaelovi vysekl poklonu. Zcela překvapivě ho ocenil. Dal mu od počátku poznat, že si ho nesmírně váží. Ocenil jeho upřímnost, bezelstnost, opravdovost. Dal mu na srozuměnou, že ho přijímá jako pravého Izraelitu. Dřív než Natanael Ježíše poznal a uvěřil v něj, Ježíš už měl pro něj otevřené srdce. Ježíš ještě se ani s Natanaelem osobně nesetkal, ale už v něm viděl hlavně to dobré. Ježíš nemá žádné předsudky. Nedívá se skrze prsty. Nedívá se jen na to, co má před očima, na vnější slupku, na to, jak se Natanael tváří navenek, ale dívá se na srdce. Ježíš velmi dobře Natanaela odhadl, jaký je uvnitř. Jsi poctivý člověk, říká Ježíš Natanaelovi.
Nesneseš klam, iluzi, podvod. Nemáš v sobě lest. Ježíš si cení i jeho pochybností. My bychom měli tendenci druhého spíše přesvědčovat, vyvracet mu jeho pohled, přijít se s ním o jeho názorech. Ježíš ne, on ocení Natanaelovu upřímnost. Natanael se tomu přirozeně podivil. Jak mě můžeš tak dobře znát? Jak mě můžeš mít tak přečteného? Vždyť si mě ještě nikdy neviděl. Ježíš mu odpověděl, dříve než tě Filip zavolal, viděl jsem tě pod fíkem. My jsme na začátku oceňovali Filipa, jak nadšeně vydává svědectví Natanaelovi, ale teď vidíme, že to nebyl Filip, kdo o něj jako první projevil zájem. Ježíš si ho všiml už dřív. Člověk se skrývá ve stínu fíkovníku, ale ani tak Ježíšovu zraku neunikne. Podobně jako Zacheus, který také neunikl Ježíšovu zájmu, přestože byl skryt v koruně stromu. Ježíš Natanaelovi říká, ty věříš proto, že jsem ti řekl, viděl jsem tě pod fíkem. Uvidíš věci daleko větší. Natanael vlastně žádný zvláštní zázrak s Ježíšem nezažil. Stačila Ježíšova všímavost, zájem, respekt, přátelské gesto, láska. Tedy nic, co bychom nedovedli poskytnout také my. Nic, co by bylo nad síly Kristových svědků. Nic, s čím by se v církvi nemohli potkat také dnešní pochybovači, hledači nebo i ti, kdo si říkají ateisté. Ale Ježíšovi nejde jen o hezké přátelské vztahy, vzájemnou úctu a lásku. On nám chce zjevit Otce svého i našeho. Chce nám zprostředkovat setkání s Boží láskou. A proto dodává, amen, amen, pravím vám, uzříte nebesa otevřená a anděli Boží vystupovat a sestupovat na Syna člověka. Vy, kdo se orientujete ve Starém zákoně, si jistě hned vybavíte Jákobův zážitek setkání s Bohem. Jákob tenkrát viděl ve snu také nebesa otevřená a žebřík, jehož vrchol dosahoval k nebi a po něm vystupovali a sestupovali andělé Boží. To byla Jákobova náboženská zkušenost setkání s Bohem. A Ježíš tady jakoby naznačuje, že on je tím, kdo toto setkání může zprostředkovat. Já a Otec jedno jsme. Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne, říká v evangeliu Ježíš. V evangeliu, které se zvěstuje v církvi. V církvi? V kostele? Co si odtamtud může člověk přinést dobrého? Pojď a přesvědč se. Od mikrofonu vás zdraví Josef Hurta.

Teď je před námi písnička, která si nese zajímavý, pěkný příběh, o který se s vámi podělím. Autorka Katie napsala v období pochybností, kdy Bůh připadal vzdálený. Jednoho odpoledne hrála na klavír chvály a znovu silně prožila Boží blízkost. Uvědomila si, že Bůh ji neopustil. Byl s ní i v době, kdy ho tak necítila. Tak toto ujištění a pokoj chtěla zachytit do písně, díky které chce, ať si ji ona i ostatní připomenou ve chvílích, kdy se jim bude zdát, že je Bůh daleko. Bůh je ale blízko všem, i když to ne vždycky vidíme, ne vždy to cítíme, ale je zkrátka s námi neustále. Tak věřím, že i třeba díky této chvále, když ji ještě někdy uslyšíte, prožijete ten Boží dotyk a pocit bezpečí, že Bůh stojí při vás.

A teď vy, boháči, plačte a naříkejte nad hrůzami, jež vás čekají. Vaše bohatství je zhnilé, šaty vám sežrali moly, vaše zlato a stříbro zrezivělo. Ta rez bude svědčit proti vám a stráví vaše těla jako oheň. Nahromadili jste si poklad pro poslední dny. Slyšíte? To křičí mzda, kterou jste odepřeli dělníkům, kteří dřeli na vašich polích. Volání ženců došlo sluchu Hospodina zástupů. Žili jste na zemi v rozkoši a požitcích. Vykrmili jste se ke dni porážky. Odsoudili jste a zavraždili spravedlivého. Nebránil se. Bratři, buďte trpěliví až do Pánova příchodu. Víte, jak rolník očekává drahocenou úrodu země? Trpělivě na ní čeká, dokud nepřijde raný i pozdní déšť. I vy tedy buďte trpěliví a pevní. Pánův příchod je blízko. Nestěžujte si, bratři, jeden na druhého, abyste nebyli odsouzeni. Hle, soudce už stojí ve dveřích. Za příklad odolnosti a trpělivosti si, moji bratři, vezměte proroky, kteří mluvili v Hospodinově jménu. Víte, že říkáme blaze těm, kteří vytrvali. Slyšeli jste o Jobově vytrvalosti a viděli jste, co pro něj nakonec Pán připravil. Vždyť Hospodin je nanejvýš milosrdný a soucitný. Především však, bratři moji, nepřísahejte ani při nebi, ani při zemi, ani žádnou jinou přísahou, ale ať vaše ano znamená ano a ne, ne, abyste nebyli odsouzeni. Má někdo z vás trápení? Ať se modlí. Je někdo šťastný? Ať zpívá chvály. Je někdo z vás nemocný? Ať zavolá starší zboru a ti, ať se za něj modlí.

úrodu. Bratři, může se stát, že někdo z vás zbloudí od pravdy a někdo ho obrátí zpět. Vězte, že ten, kdo odvrátí hříšníka od jeho bludné cesty, zachrání duši před smrtí a přikryje množství hříchů.

S 16. hodinou jsme vstoupili do společné poslední hodinky odpoledního vysílání Rádia 7, které vám dělá teď společnost. Tato hodinka přinese jednak kaleidoskop a také magazín, který tady bude v 16.30. Teď úvod ke kaleidoskopu. Jak smýšlel František z Assisi, jak se jeho moudrost promítla do naučení, která dával svým bratřím, přibližuje církevní historik František Holeček. Dobrý poslech vám přeje Aneta Lofítková.

V minulém pořadu jsme se, drazí přátelé, začali zabývat spiritualitou Františka z Assisi. Rozevřela se před námi jeho cesta nenásilné proměny světa. Já vlastně smýšlel uprostřed všech těch neobyčejně těžkých situacích o tom, co tvoří podstatu pravé a dokonalé radosti. Ti, kdo mu žili na blízku, nám zaznamenali jednu charakteristickou epizodu, která nám odhaluje toto tajemství. Jednoho dne blažený František zavolal bratra Lva a řekl mu: bratře Lve, piš. Ten odpověděl: ano, jsem připraven. Napiš, řekl, co je pravá radost. Teď už jsou všichni posluchači TV jistě napjatí, protože to bychom přesně potřebovali vědět i my. Přijde posel, pokračuje František, a řekne, že všichni pařížští mistři vstoupili do řádu. Napiš, že to není pravá radost. A také, že vstoupili do řádu všichni zaalpští preláti, arcibiskupové a biskupové, a nejen to, dokonce i francouzský král a anglický král. Napiš, že to není pravá radost. A když tě ještě dostihne zpráva, že moji bratři šli mezi nevěřící a všechny je obrátili na víru, anebo že já jsem dostal od Boha takovou milost, že uzdravují nemocné a dělá mnoho zázraků, nuže, říkám ti, ani v tom není pravá radost. Bratr Lev se přirozeně vyděsil, stejně jako my. Protože naše údernické misie, ať už hovoříme o katolických nebo evangelických, přece vidí tu pravou sílu a pravou radost v tisících zástupů, které poslouchají evangelizátory, kazatele, že v plných kostelích. Prostě my máme takovou tu představu založenou na tom masovém efektu. Jak František odpověděl bratru Lvovi na otázku, co je tedy pravá radost? Řekl mu: hleď, vracím se z Perugie o půlnoci, dorazím sem. Je deštivá zima a tak drsná, že se na lemu hábitu dělají ledové rampouchy, které mi neustále vrážejí do nohou, takže mi krvácejí jako z ran. A já v tom blátě, zimě a ledu dojdu k fortně, dlouho klepám a volám, až přijde bratr a zeptá se: kdo jsi? Já odpovím: bratr František. A on řekne: jdi pryč, v tuhle hodinu se nepřichází, nepustím tě. A když prosím dál, on odpoví: jdi pryč, ty jsi nějaký prostáček a nevzdělanec, jaký sem nikdy nesmí přijít. My jsme tu přece nějací a tebe vůbec nepotřebujeme. A já pořád stojím před fortnou a říkám: pro lásku boží, puste mě dovnitř jenom na tuto noc. A on odpoví: to neudělám. Díky křižovníkům a prostam. Doufám, že praští křižovníci v této chvíli také poslouchají pořady TVR. František dodává: nuže, budu-li trpělivý a nerozčílím se, říkám ti, že v tom je pravá radost a v tom je pravá ctnost a spása duše. Ne láteření. Trpělivě a tiše nesený Kristův kříž, ze kterého čerpá sílu lásky, na jehož základě teprve si vlastně může uvědomit její pravý rozměr. Jiné svědectví nám dokládá, jak ho dojímalo právě to, kdykoliv slyšel říci slovo láska boží. Snad přinese užitek, říká jeden z jeho životopisců, když aspoň krátce pojednáme o oblíbených pobožnostech svatého Františka. Ačkoliv byl ve všem Bohu oddán, měl přece pomazání Ducha svatého a zvlášť si oblíbil některé pobožnosti. Když se hovořilo, nemohl slyšet slovo láska boží, aniž by se takřka nedostal do vytržení. Když to slovo zaslechl, byl rázem celý vzrušený, dojatý a zanícený, jako by se úderem zvenčí rozechvěla vnitřní struna. Říkával, že slova takové ceny nabízet za almužnu je šlechetnou štědrostí a že ti, kdo si boží lásky cení méně než peněz, jsou největšími pošetilci. Sám až do smrti dodržel pevné předsevzetí, které si učinil, když byl ještě ve světě, že neodmítne nikdy žádného chudého, který by ho o něco prosil pro lásku boží. Jednou na něm nějaký chudý žebral něco pro lásku boží, protože nic neměl, vzal potají nůžky a honem chtěl rozdělit svůj hábit.
Já bych vám přál, abyste stáli jako já svého času v Asízi v konventu svaté Kláry před relikví jeho hábitu. Já jsem v životě neviděl něco tak strašného. To je prakticky šat, na kterém není větší celistvější kus látky, celý sešitý z různých hadříků, které zůstaly po všech těchto zásazích, tak, aby pokryl to holé tělo. Protože nic neměl, pokračuje životopisec tedy, začal stříhat svůj hábit. A kdyby se bratři rychle o nějakou almužnu nepostarali, byl by to dozajista udělal. Říkával, lásku toho, který nás tak miloval, musíme pokud možno splácet stejnou láskou. A já si kladu tváří v tvář téhle veliké generaci svědků obrovskou otázku. Všimněte si, jak jsou naše srdce i v téhle zemi často chladná a lhostejná. Myslím si a přál bych si, aby náš dnešní pořad probudil tuhle touhu v srdci každého z nás, že bychom měli znovu Boží lásku tiše vpustit do svých srdcí. Možná, že opustíme-li všechny ty velké plány inženýrů lidských duší. My jsme vždycky velkými mistry strategií, jak buď jak na lidi vyzrát, anebo jak svět spasit, zapomínají se na Krista. Ve své povýšenosti si myslíme, že to můžeme vzít do rukou jenom sami. A zahledíme-li se trošku více do hloubky, shledáme s úžasem, že ukřižovaný a zmrtvých stavý spasitel tiše stál celou tu dobu po našem boku a čekal, až ho přijmeme znovu do svého srdce a dovolíme mu, aby nám dal svou lásku pocítit, aby z nás učinil její svědky i pro všechny bratry, které nám posílá jako znamení na cestu našich životů.

V minulém pořadu jsme se dotkli nejhlubší inspirace a vnitřní síly Františka z Assisi, která motivovala celé jeho jednání. To je vlastně rozjímání nad nekonečnou boží láskou, nad láskou stvořitele, která mu otevírá úplně nové obzory. Jak se všechna tahle moudrost promítla do naučení, která dával svým bratřím? Zahleďme se aspoň do některých z nich. Na prvním místě jim kladl na srdce, že nikdo nemá klást svou chloubu do něčeho jiného, než do kříže Pána. Uvažuj, člověče, říká, k jaké důstojnosti tě povznesl Pán Bůh, když tě podle těla stvořil k obrazu svého milovaného syna a podle ducha utvořil k své vlastní podobě. A všichni tvorové pod nebem slouží svému stvořiteli, poznávají ho a poslouchají podle své přirozenosti lépe než ty. A ani zlí duchové ho neukřižovali. Ale ty si ho ve spolčení s nimi ukřižoval a dosud křižuješ, když máš své potěšení v neřestech a hříších. Čím se tedy chceš nebo můžeš chlubit? Kdybys byl tak chytrý a moudrý, že bys měl všechno vědění a uměl překládat všechny jazyky i pronikat věci nebeské, přece se tím vším nemůžeš chlubit. Vždyť jediný zlý duch věděl víc o nebeských věcech a ještě dnes ví o věcech pozemských, než všichni lidé dohromady. Vyjma, kdyby někdo dostal mimořádné poznání nejvyšší moudrosti od Pána. Stejně tak, kdybys byl krásnější a bohatší než všichni ostatní, a kdybys třeba i zázraky dělal a ďábly vyháněl, to vše je proti tvé přirozenosti a nijak ti nepatří a nic se tím nemůžeš chlubit. Ale v jedné věci se můžeme chlubit svými slabostmi. A když denně neseme svatý kříž našeho Pána Ježíše Krista. Taková pavlovská struna. A právě skrze tyhle malé, to je také jméno, které chtěl dát, že všem svým bratřím, menší bratři, často opomenuté, ti, kteří nejsou vidět, kterým lidé nepřikládají vážnost, kteří jsou v očích světa slabí, proměňuje Pán tvář této země. Ale to nebylo jediné naučení. Koho mají tedy bratří poslouchat? Pozorujme všichni dobrého pastýře, bratři, říká, který podstoupil utrpení kříže, aby zachránil své ovce. Ovce ho následovali v utrpení a pronásledování, v hladu a žízni, v nemoci a pokušení a ve všem ostatním a dostali za to všechno od Pána věčný život. Proto je velikou hanbou pro nás, boží služebníky, že svatí vykonali veliké činy a my chceme získat čest a slávu jenom tím, že o nich vypravujeme a kážeme. Já mám vždycky, když se zastavím u tohoto místa Františkových naučení před očima českého Kolára, který říkal, aby nám tak Pán Bůh už jednou to vlastenčení z huby do rukou vraziti ráčil. Tím více, že jsem sám knězem a jsem nucen kázat a platí jistě o mě to, co Ježíš říká o učitelích zákona, že naslouchejte tomu, co říkají, dělejte to, co říkají, že... Ale nehleďte jenom na ty pohoršující příklady, které dávají. V jednotě slova a činu, ve znovu zceleném nitru, které nebude rozděleno hříchem, ve slově, které bude tryskat z čistého, nerozděleného srdce, které bude vlastně prodloužením celého základního směru našeho života, může být účinnost našeho zvěstování. A my jsme skutečně častěji mistry posvátné rétoriky. Divíme se, že lidé nepřijímají naši zvěst o boží lásce a o Kristu, protože nemilujeme a ukazujeme často něco úplně jiného. František proto okamžitě dodává. Apoštol praví, litera zabíjí, ale duch dává život. Literou jsou zabiti, kdo usilují jenom a jenom znát pouhá slova, aby platili za moudřejší než ostatní a mohli získat veliké bohatství, které pak darují svým příbuzným a přátelům. Literou jsou zabiti řeholníci, kteří nechtějí následovat ducha písma svatého, ale touží jenom potom, aby znali slova a vykládali je druhým. A ti naopak jsou oživeni duchem písma svatého, kdo každé písmenko, které znají, se snaží poznat hlouběji
a své vědění nepřipisují sami sobě, ale slovem i příkladem je vracejí Bohu, nejvyššímu pánu, kterému patří všechno dobré. To je nakonec, a tak to také ještě uvidíme, vlastně cesta všech těch, kterým o něco šlo. Mě vyvstává před očima, a možná, že vás to zrovna této stanici překvapí, Ignác z Loyoli po těch velkých zážitcích v Manréze španělské, že kde napsal svá duchovní cvičení, tak vystoupil s jednou velikou zásadou. Vůbec není důležité, abys to věděl mnoho. Ale je důležité, abys to, co víš a pro co ses rozhodl, vnitřně zakusil. Víte, v dnešním světě, tak zaplaveném explozí informací, kde na vás z každé strany doráží nějaká výzva, kde se znepokojeme pro to, co se děje na druhé straně světa, jsme dennodenně drceni katastrofálním zpravodajstvím sdělovacích prostředků. Zapomínáme na to velké heslo Komenského, unum est necessarium, jenom jedno je nutné, že v tomhle světě je třeba znovu slovům a hlavně Božímu slovu vrátit váhu, která mu náleží. V tomhle světě je znovu třeba, aby Boží slovo udeřilo na citlivou strunu našich srdcí. Všichni, kdo se v minulosti obrátili, a vemte si takového Augustína Aurelia a další, nakonec František sám, že se obrátili proto, že v určité chvíli Boží slovo zasáhlo jako šíp samotný střed jejich srdce, jádro jejich úzkosti a neochoty a proměnilo je od základu. František nám i dnes znovu ukázal, o co jde, že třeba vykročit jinou cestou, že třeba abychom se my sami stali živými svědky slova.

Do myšlenek Františka z Assisi dá nahlédnout církevní historik František Holeček i v příštím týdnu. Reprízu tohoto dílu si můžete poslechnout ve čtvrtek v 5 hodin. Premiéra tady potom bude v pátek v 9.30.

Možná to tak máte taky, ale mně se často stává, že mi Bůh posílá nějaký biblický úsek nebo verš, který mi pak opakovaně skrze někoho nebo něco připomíná. A v poslední době to je 23. žalm, vlastně asi jeden z nejznámějších žalmů a úseků Bible vůbec. Sama nevím, co mi tím Bůh chce naznačit a říct, ale pokaždé, když ten žalm čtu, tak je mi obrovským povzbuzením, že Bůh je se mnou, kamkoliv jdu, kamkoliv půjdu a že mi připravuje cestu, kterou jít. Tak i vás chci tímto žalmem povzbudit, ať uléháme a odpočíváme v náruči našeho pastýře, Pána Boha. Shodou okolností jsem měla tu možnost být v sobotu na konferenci křesťanských sborů tady v Brně, kde večer vystoupila kapela Adonai, kterou rádi tady na Rádiu 7 hrajeme. A jedna z chval, kterou hráli a zpívali, tak byl právě zhudebněný žalm 23. Tak ho posílám i teď k vám.

0: Tak jako včera se i dnes magazín hlásí o slovo. Pozornost zaměříme na téma podpory rodinných vztahů a hudební gospelový projekt v Brně. Vítejte u poslechu. Klub Otců pro rodinu, zkráceně KOPR, je spolek pod záštitou Církve bratrské v Ostravě, které propojuje otce a jejich rodiny při společných aktivitách. Fungování tohoto uskupení v praxi přibližuje Stanislav Čepelák. Co je vedlo k tomu spolek založit?
1: To je zajímavá, dobrá otázka, protože my k tomu máme dokonce i prvotní fotku, kdy jsme s kamarádem šli lesem a já si úplně uvědomuju, jak jsme vymýšleli různé akce pro naše děti a pak jsme si řekli, no jo, ale my bychom do toho chtěli zatáhnout i ostatní děti. Bylo by super, kdybychom dělali společné akce s více rodičemi, s více dětmi. Takže to byl přesně ten okamžik, který si dneska připomínám, nebo na který si vzpomínám. A základní takovou myšlenkou bylo budovat vztah s našimi dětmi v rámci nějakých smysluplných aktivit, ale zároveň, abychom u toho nebyli jenom my, ale aby tam byli i jiní rodiče, respektive otcové a jejich děti.
2: Když bychom si chtěli KOPR přiblížit, jak vypadá to jeho fungování v praxi? Jaké třeba aktivity pořádáte nebo jak naplňuje ten čas setkání?
1: Klub Otců pro rodinu dělá zhruba tak 8 až 10 akcí za rok. Jsou to takové jednorázové akce, nemáme žádnou pravidelnou aktivitu, že bychom se třeba co 14 dní scházeli při kytaře nebo něco, to nemáme, ale máme jednorázové akce, z nich, když bych chtěl vypíchnout nějaké ty větší, tak určitě tábor. Ten tábor se snažíme řešit tak, aby to bylo bez mobilu, bez vymoženosti dnešní společnosti, tak skautsky. To je jedna akce, určitě druhá, pořádáme Den pro rodinu ve spolupráci s mládeží z Ostravy, a s různými jinými spolky, tak to je taková větší akce celoodpolední. Také na to srdečně zvu. A potom je to mnoho takových drobnějších aktivit, jako jsou různé výlety, nebo laser game třeba, že jdeme společně si zastřílet. Potom máme také, že si pronajmeme stadion zimní a je to jenom pro nás. Máme tam různé hry u toho, občerstvení a podobně. A jinak to je hodně zaměřené na ty děti a snažíme se zaměřovat i aktivity na rodiny, tak tam děláme Valentína, kde máme takový společný večer vždycky s nějakým zamyšlením, s úvahou a se společnou slavnostní večeří. Tak to je asi průřez těch aktivit.
2: Pro koho jste tady především? Je to jenom pro tatínky, případně děti, anebo se zapojí celé rodiny?
1: Původní ta myšlenka byla především pro tatínky a ty jejich děti, ale postupně, jak nám začaly odrůstat ty naše děti, tak jsme začali více dělat ty aktivity pro celou rodinu. Takže v dnešní době je to možná půl na půl, každý si tam něco vybere a zároveň si uvědomujeme i poslední dobou, že bychom se chtěli znovu vracet k té myšlence, budovat ty vztahy mezi těmi našimi dětmi a námi. Sice moje děti už, ty nejstarší, mají 25 a 20 roku, takže oni jsou jakoby, už jsou staré na to, ale zároveň chceme podporovat tu myšlenku u ostatních otců. Ale když bych to měl shrnout, určitě jsou to pro celé rodiny i pro manželky, samozřejmě.
2: Když zmiňujete, že děti odrůstají, jak dlouho už se takhle jako Klub Otců pro rodinu scházíte nebo pořádáte akce?
1: První ty zárodky akcí byly v roce 2011, takže od toho roku. Ale jako zapsaný spolek, protože aktuálně Klub Otců pro rodinu je zapsaným spolkem, tak zapsaný spolek je to asi 3-4 roky.
2: Když už jste zmínil ty maminky a manželky, tak co třeba pro ně jako aktivity máte?
1: Jako největší aktivitu, nebo my jsme si to tak definovali jako tatínkové nebo tatíci, že největší aktivita pro ty naše manželky by mohlo být to, že nás třeba celý ten víkend nevidí. Jo? Že od nás mají pokoj a ví, že jejich děti jsou v pořádku. Prostě mohou si odpočinout od celé té rodiny, mohou mít nějaký prostor pro své koníčky, pro nějaké své věci, co by chtěli dělat. Tak to jsme vnímali jako ten největší přínos úplně na začátku s tím, že teďka v poslední dobu se snažíme dělat i pro rodinu jako takhle, více těch akcí, takže určitě pro maminky den pro rodinu. Maminky nám také chodí samozřejmě na to bruslení, na výlety s náma jezdí. Takže všechny tyhle ty aktivity.
2: Ten prostor rodinný nebo budování vztahů, to už jsme zmínili, ale jak se možná odráží to setkávání mužů s ostatními muži nebo otci?
1: Pro mě osobně je to určitě obohacující, protože za prvé člověk má možnost vystoupit z té svojí bubliny společenské a vidět i třeba problémy ostatních lidí, nebo co se děje i vedle. Samozřejmě někdy se známe velmi dobře s některými, ale někdy se stane, že přijde na tuto akci i člověk, kterého neznáme, takže to je pro nás určitě obohacující. To je jeden rozměr. Druhý rozměr je ten, že člověk, když třeba jsme na těch výletech, tak tam je prostor i na to nějak reflektovat své osobní životy a možnost to prodiskutovat. Nakonec zjistíme, že častokrát řešíme podobné problémy a třeba někdo má nějakou radu, jak to vyřešil ve svém osobním životě, a to já potom můžu taky vyzkoušet. Takže pro mě je to určitě přínosné a inspirativní z důvodu těch lidí ostatních, kteří tam jsou.
2: Co vás čeká v nejbližší době? Máte nějakou aktivitu nebo setkání, na co byste třeba pozval i posluchače?
1: Určitě mohu pozvat na dvě akce, které teďka máme. Jednu máme společný výlet na celý víkend na Kyčeru. My to nazýváme tyhle ty výlety bez signálu, protože tam opravdu není signál, takže mobily klidně můžou rodiče i děti nechat doma, minimálně teda na té chatě, si to někde schovat, tam jsou nepoužitelné. Nás to zároveň i trošku odlehčí, takže na tuto akci a potom plánujeme v listopadu další akci, a to bychom měli jet pod vedením profesionálního speleologa prozkoumávat části jeskyní, kde standardní návštěvník nemá přístup, tak na to se strašně moc těším. A možná ještě bych pozval na jednu akci, která je ještě úplně v plenkách, ale chtěli bychom udělat takové sportovní odpoledne, kde bude možnost si zahrát různé hry, jako je squash, badminton, ping-pong, hru džengu a podobně. Zalézt si taky na ball bending, na těch chytech. Takže určitě na to. A strávit společné odpoledne. Dále samozřejmě na ten další rok budou naše oblíbené akce, jako je tábor nebo den pro rodinu a podobně.
2: Pokud by se někdo k vám chtěl přidat, co pro to udělat, kde třeba najde více informací?
1: Asi nejlépe je najít si nás na webových stránkách www.cb.cz/ostrava/koper, anebo stačí zadat do vyhledavače Klubocu pro rodinu a tam nás najdete a tam je asi 5 lidí vyjmenovaných, kteří nejvíce pořádají ty akce a jsou tam i telefonní čísla, tak se nám určitě ozvěte, kdo by chtěl třeba přijít na akci určitě, a kdyby někoho zaujmula ta myšlenka, tak určitě budeme rádi, když se k nám přidá a pomůže nám s organizacemi těchto akcí a užije si je spolu s námi.
0: Zve k možné spolupráci Stanislav Čepelák z organizačního týmu KOPRu. O Klubu otců pro rodinu se dozvíte více na zmíněných webových stránkách.

0: Na Rádiu 7 posloucháte magazín. Gospel je hudba plná radosti, emocí a energie ze společného zpívání. Letos se do něj poprvé zapojí také Brno, a to prostřednictvím projektu Brno zpívá gospel, který vyvrcholí adventními koncerty. Vznik projektu popisuje jeho vedoucí Jana Vránová.
1: On vznikl vlastně na základě zkušeností s projektem Fusion, který naše církev dělala už delší dobu, někdy od roku 2012, a měli jsme s ním velmi dobré zkušenosti, protože na něm tak nějak duševně i duchovně vyrostla naše mládež. Tak jsme se rozhodli, že bychom ním rádi pokračovali, a ta vize už tady byla několik let a loni uzrála k tomu, že jsme opravdu od Ostravy, která vlastně zpívá gospel už od roku 2012, tak jsme načerpali inspiraci a zdroje a chceme se tím nechat inspirovat pro letošek.
2: Na webu píšete, že zapojit se může opravdu každý i bez předchozích pěveckých zkušeností. Co když někdo nemá hudební sluch nebo si ve zpěvu nevěří? Může se přesto přidat?
1: Víte, já tomu tak úplně nevěřím, že lidi nemají hudební sluch. Já myslím, že každý aspoň trošku hudebního sluchu má. Přinejmenším tehdy, když kolem něho jsou lidé, kteří zpívat umí, tak se velmi často prostě doladí. No a pokud někdo hudební sluch nemá, tak o to víc většinou podle mojí zkušenosti má radost z toho, když si to může aspoň zkusit. Na tyhle lidi se obzvlášť těším, protože mě dělá radost to, když si to vyzkouší a zjistí, že vlastně aspoň trochu zpívat umí.
2: Opravdu máte zkušenosti s někým, kdo přišel, byl úplně falešně, ale opravdu se vyladil nebo doladil na ty ostatní a rozespíval?
1: Ano, takové zkušenosti mám. A pak mám zkušenosti s lidmi, kteří se možná nevyladili a nedoladili, ale za to se našli v nějakých jiných věcech, jako třeba focení nebo organizace koncertů nebo občerstvení a podobné věci. A tyhle lidé z toho mají většinou obrovskou radost a prožívají to velmi dobře, takže na to se moc těším.
2: Měli jste nebo máte stanovenou hranici, kolik lidí do projektu přijmete nebo kolik se může přihlásit?
1: Naše představa byla taková, že začali bychom už i třeba s 30 lidmi. A momentálně jich máme registrovaných 44 podle posledních zpráv. A předpokládám, že na první zkoušku přijde ještě o něco víc. A naše taková psychologická hranice je asi 60, abychom se ještě vešli do sálu, kde se bude zkoušet. Asi tak zhruba, no. Máme nějakou mezeru, ale uvidíme.
2: A jak bude to společné nacvičování probíhat? Jak se za vlastně poměrně krátkou dobu podaří všichni účastníci naučit celý ten repertoár, aby to obsáhlo koncert?
1: Tak máme naplánovaných 8 běžných zkoušek. Čtvrtek vždycky od 18 do 20. Budeme zkoušet na základní škole Svážná v Novém Lýskovci. A potom máme naplánované takové dvě delší zkoušky 17. listopadu a 28. listopadu, které budou od 9 do 3 odpoledne, to znamená ve volných dnech. A spoléháme do značné míry na to, že ti lidé budou i v soukromí a sami poslouchat ty písničky a budou poslouchat svoje hlasy, které vlastně na ty písničky budou naspívané jako takový voice over. Takže bude to kombinace prostě jejich vlastního cvičení a našeho cvičení. Jako zvládnout se to dá, na ten repertoár není až tak rozsáhlý, aby se to nestihlo.
2: Jak už to zaznělo, projekt vyvrcholí adventními koncerty. Plánované jsou v Brně tedy dva, v Betlémském kostele a na Zelném trhu. Čím budou tato vystoupení výjimečná?
1: Já věřím, že budou výjimečná hlavně tou svojí atmosférou. Když se podívají posluchači třeba na video na YouTube z koncertu Ostrava zpívá gospel, což je ten mateřský projekt, ze kterého vycházíme, tak uvidíte, že opravdu ta atmosféra, ta radost ze zpěvu, která se tam projevuje, je výjimečná a to je to, co oslovuje ty posluchače. Pokud se přijdete podívat třeba na ten Zelený trh, kde to bude úplně otevřené, tak určitě uvidíte a uslyšíte radostný a snad i trochu kvalitní sbor.
2: A proč vlastně gospel?
1: Protože mám ráda tuhle afroamerickou muziku, jak spirituály, tak gospely. Takže to bylo odjaživa taková moje touha zaspívat si je. No a gospel je dobrá zpráva, to znamená, ty písně sami o sobě v sobě obsahují biblické texty, to poselství evangelia. Proto bychom rádi, kdybychom právě skrze ty texty těch písniček mohli lidi nějakým způsobem oslovit a ukázat jim, že Pán Ježíš nabízí radost do života, že nabízí naději, že nabízí lásku. A na to se moc těším.
2: Víte už data těch adventních koncertů?
1: Ano, ten první, to znamená takový uzavřenější možná, předpokládáme, že tam přijdou příbuzní a známí a lidi z toho gospelu, tak ten bude v kostele na Perýkové, v Betlémském kostele 6. prosince v 18 hodin, je to neděle, a potom ten druhý bude právě na Zeleném trhu, a naprosto otevřený v rámci předvánočních trhů, a ten bude 12. prosince v sobotu ve 3 hodiny zhruba odpoledne podle toho programu, jaký tam bude probíhat.
2: První ročník takové akce, to je vždycky krok do neznáma. Na co se osobně vy nejvíc těšíte a také z čeho máte největší respekt?
1: Určitě se těším na tu muziku, jak jsem říkala, je to moje srdcovka. Pak se těším hrozně moc na ty lidi. A měli jsme takovou předzkoušku 10. září, kde jsme si to zkoušeli na nečisto a už tam byla úplně super atmosféra a lidi byli moc rádi spolu a moc rádi spolu zpívali. No a pak se těším na ten výsledek a těším se na to, že prostě navážeme nové vztahy, nová přátelství a to bude asi ta největší devíza, ta komunita, která kolem toho vznikne. A ten respekt, jak jste se ptala, tak ten mám úplně ze všeho.
2: Ano, když je toho hodně neznámého před námi, tak z čeho konkrétně, že všechno je neznámé.
1: Ano, je to tak.
2: Tak na závěr prakticky, kde zájemci najdou všechny informace o projektu, jak se mohou přihlásit a také důležitá otázka, jestli je ještě možné se do toho letošního ročníku zapojit. Předpokládám, že ano.
1: Informace určitě najdete na našich webových

0: trošku předjímala, že je to první ročník, ale předpokládáte, že to bude pokračovat i v dalších letech, nebo je to akce prostě na letošek?
1: Určitě bychom rádi, kdyby to pokračovalo. Máme tady do budoucna takové zajímavé návrhy na spolupráci s něčím podobným projektem, který existuje třeba v Sezimově Ústí. Sezimáci se nabídli, že by s námi rádi něco podnikli do budoucna, tak na to se těším. A dokonce se tady objevil nějaký pastor z jednoho amerického sboru z Pensylvánie, který říká, že by možná s námi chtěl spolupracovat a přijet a pracovat s námi na gospelu. Takže já bych určitě chtěla pokračovat a mám tu vizi do budoucna.
2: Konstatuje vedoucí projektu Brno zpívá gospel Jana Vránová. Podrobnosti hledejte na webu www.brnospívagospel.cz nebo na stejnojmenné facebookové stránce. Aktuální magazín doběhl do pomyslného cíle. V dalším vydání přiblížíme akci Běh pro hospic a zprostředkujeme také aktuální zprávy o pronásledovaných křesťanech. Naslyšenou.

Žijeme v posledních dnech. Dejte své srdce a duši Ježíši. On vám požehná a obnoví vašeho ducha. Znělo v písni v podání se skupení Oslo Gospel Choir. My se pomalu blížíme k 17. hodině, která přinese korálky. Tímto tedy zvu všechny menší posluchače, ať se připojí k poslechu dalšího dnešního dílu. Napovím a prozradím, že dnes budou korálky počítací. No a s vámi ostatními se pro tuto chvíli loučím a budu se těšit zase někdy jindy. Věřím, že brzy. Mějte pokojný zbytek dne prožitý v obětí našeho Pána Boha. Ať vás Hospodin vede a chrání.

Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Nepočítám, kolik mám prstů na ruce. Počítám, kolik mám dnes navléknout rozhlasových korálků. A to mám na to jenom hodinu. Ahoj děti, ahoj všichni, co posloucháte. V pohádkové hodině vás vítá Broňa. Skočme rovnou do pohádek. Stačí vzít první korálek a jsme tam. Korálek je to maličký, ale přepodivný a určitě jste už jeho vyprávění někdy slyšeli.

0: o Paličkovi. Byli jednou dva manželé a ti neměli děti. Jedenkrát, když muž na pole odejel orat, narodil se mu zatím doma synek o nic větší než Paleček. Matka ho také hned Palečkem nazvala. Byl to klučík přepodivný. Sotva se narodil, už ho byly plné kouty, po jizbě, po kuchyni běhal, skákal, zpíval. A když bylo k poledni, volal: "Mámo, mámo, dej mi oběd, ať ho otci na pole donesu." I křižovala se matka nad tím přepodivným synem, ale oběd mu přece svěřit nechtěla, až konečně, když nedal pokoje, se smíchem oběd do koše složila. A hle, div divoucí! Paleček si zdvihl koš na hlavu a pryč s ním na pole utíkal. Nebylo ho pod ním ani vidět, a tak se zdálo, jako by koš sám šel cestou. Bylo také trochu prachu na cestě, jenže Palečkovi až po pás. Ale z toho on si nic nedělal a jen hrdinsky dále kráčel. Tu však přišel k potoku a tam po lávce ani památky. Jak se dostat na druhý břeh? Ale Paleček je chytrý klouček, hned si uměl poradit. Vzal z koše lžíci dřevěnou, spustil ji do vody a sedl do ní jako do lodičky. Koš táhl za sebou a tak se na druhý břeh přepravil. Jak přišel na pole, kde otec oral, zdaleka začal volat: "Otče, otče, tady ti nesu oběd." Ale otec hlásku jeho nedoslechl a mimo to ani nevěděl, že má synka, natož aby věřil, že mu sotva narozený syn už oběd donese. Paleček nepřestal volat, ale až když u samého otce stál, ohlídl se otec, co tu bzučí. A tu uviděl za sebou koš stát, Palečka ale neviděl. I začal podivný koš, který sám na pole přišel, prohlížet, a tu teprve uviděl Palečka, který se mu hned ohlašoval, že je rodný jeho synek ráno narozený.
1: "Ráno narozený a už mi oběd neseš, eh, ty jsi divotvorný synek," zasmál se otec. Potom si sedl a pustil se do jídla.
0: Paleček se nabídl otci, že bude zatím orat, aby mu dal bič na pohánění volů.
1: "I kterak pak bys ty, synku, voli poháněl, když bič ani neuneseš," zasmál se mu otec.
0: "No tedy budu bez biče pohánět," odpověděl Paleček a jedním rázem skočil na vola, do ucha mu vlezl a co hrdla měl, začal volat: "Hoj, hejsa, hej!" Až volům v hlavě hřmělo. I rozběhli se a takovou rychlostí nahoru dolů utíkali, že přes oběd Paleček více zoral než otec za celé půl dne. Okolo pole, na němž Paleček oral, vedla hlavní cesta. Právě v tu dobu šel tamtudy bohatý kupec z města. Vracel se domů z trhu. Když uviděl volky, jak sami orají, velice se tomu podivil a blíže přistoupil, aby si lépe divotvorné ty voly prohlédl, a tu teprv slyší Palečku v hlas, jak je pohání. S podivením poslouchal, odkud hlas ten asi vychází, až tu slyší: "No, tu jsem, ve volovu uchu." Podíval se volu do ucha a Palečka tam našel. I zalíbil se mu nemálo malinký pohoníček a přál si také takového mít, který by rychle pohánět uměl a málo jedl, neboť byl kupec veliký lakomec.
1: "Nechtěl bys ke mně do služby?" ptal se Palečka.
0: "Proč ne, když otec dovolí," odpověděl Paleček. A poté, jako střela z ucha skočí, k otci přiběhne a šeptá mu: "Jen ty mě, otče, prodej, a ne, lacino. Nic se o mě neboj, já se ti záhy vrátím. Jen jdi z povzdálí za námi." Když kupec k otci přišel a otázal se, zdali by toho čiperného klučinu prodal, řekl otec, že prodá za 10 zlatých. Kupec mu zaplatil 10 zlatých, vzal palečka, vstačil si ho do torby a šel domů. Otec poslechl palečka a šel zpovzdálečí za nimi. Nevěděl proč. Až tu po cestě nacházel zlatý za zlatým, které z torby kupcovi padaly. Paleček, když ho kupec do torby stačil, prokousal díru a když byla torba prázdná, proklouzl dírou i on a za otcem domů pospíchal. Kupec došel domů a před vraty křičel na ženu. Ej, ženo, podívíš se, jakého jsem ti koupil oráče. To ti je velikánský chlap. Přitom sáhl do torby, aby vytáhl palička i peníze, ale nastojte, torba jako sklo a kde nic, tu nic. Kupec zůstal omámen nad tím divem a žena, když viděla, že hledá oráče v kapse, ještě se ke všemu na muže rozhněvala.

Jak se vám, děti, líbil tento pohádkový korálek? Pohádku o Palečkovi slýchávali i vaši rodiče, když byli malí, a dokonce i vaši prarodiče a praprarodiče a praprapraprarodiče. Pohádka o malém klučíkovi se vypráví už hodně dlouho. Tak jaký korálek navlékneme vedle něj? Vedle Palečka by to chtělo navléknout nějaký, co by mu pomohl vyrůst. Třeba tento písničkový zelený. Ale jestli mu bude chutnat, to nevím.

0: Děti, víte, kdo je to vegetarián a co jí? Vegetarián je člověk, co nejí maso, jí jenom jídlo z rostlin. A víte, kdo je to naftarián? To slovo jsem si teď vymyslela. Naftarián je ten, kdo baští naftu. Že takový nikdo není? Tak tohle říkejte traktorům.
1: Traktor Johnny. Byl jednou jeden traktor, který se jmenoval Johnny. Johnny byl velký silák a na svou sílu byl náležitě pyšný. Často a rád měřil síly s druhými a většinou vítězil. Nicméně jeho řidič, traktorista Fousek, byl poněkud roztržitý a někdy zapomněl doplnit naftu do nádrže. A tak se občas stalo, že motor udělal brm, brm, brm. A bylo ticho. A Johnny se zastavil, protože bez motoru to moc nejede, pokud to tedy není z kopce. Jednou, když Johnny pomáhal na veliké stavbě, se rozhodl vyzvat ostatní traktory na souboj o to, kdo dříve vyveze těžkou vlečku plnou kamení na kopec. Traktory se seřadili, motory rozduněli. 3, 2, 1, start! Závod začal. Johnny zabral a uháněl do kopce, když byl v půlce a dostal se do vedení o celou délku vlečky, motor najednou zakuckal a vysadil. Ne, ne! Zařval Johnny a pak už jen sledoval, jak ho ostatní traktory předjíždějí a škodolibě mu kynou. Opět došla nafta. Pro Johnnyho zrovna v té nejhorší chvíli. A tak je to, milé děti, i s námi. Potřebujeme dobře jíst, pít a spát, aby nám nedošla energie v půlce dne. Takže dobrou noc.

Žádné dobrou noc. Pohádková hodina nám pěkně začala, tak proč bychom končili? To si raději pustíme další korálek. Veselý, zpívající a pípající.

Na Rádiu 7 posloucháte Korálky, hodinu, ve které navlékáme do vysílání jednu pohádku a písničku za druhou jako korálky na nit. Jenomže se mi ta moje nit nějak zasukovala, nebo co? Děti, zapletla se vám při navlékání korálku někdy šňůrka? Že se vám udělal i uzlík? Je, uzlík tu nechceme. Rozhlasové vysílání musí hladce pokračovat. Co jste s takovou zamotanou nitkou dělali? Podali mámě? Aha, mámu tu nemám. Že mi pomůžeš ty, korálku, takový malý? Ale máš 8 nožek? Tak to ano, ty jsi na pletení nitek mistr nad mistry a děti určitě tuší, o kom budeš vyprávět. Hádanka napoví, plete sítě z nití, ale rybu sotva chytí. Kdo je to?

Ivetka a pavouci. Loudovi mají osmiletou dcerku Ivetku, která nesnášela pavouky. Nešlo o to, že by se jich bála, prostě neměla ráda pavučiny. Jak na zahradě nějakou pavučinu zahlédla, hned vzala košťátko a zničila ji. Takové chování by bylo v pořádku v bytě, ale venku, kde pavouci žijí a nikomu nepřekážejí, je to hloupé. Takhle to chodilo den za dnem. Maminka s tatínkem ji napomínali, ať si venku pavouků nevšímá. Nebylo to ale nic platné, protože Ivetka stejně potají pavučiny ničila. Nebylo proto divu, že jednoho dne došla všem pavoukům na zahradě u Loudů trpělivost. Řekli si, že se odstěhují pryč. Ivetce to bylo nejdřív divné, že pavouci přes noc nevytvořili nové pavučiny a ona tak nemá co ničit. Obcházela všechny kouty v zahradě, ale marně. Nic nenašla. Nakonec se jí podařilo jednu malou pavučinku objevit za králíkárnou. Hned jí s radostí zničila. To však neměla dělat. Pavouka, kterému patřila, znali v okolí všichni. Když mu Ivetka zničila jeho práci, velice ho to rozlobilo. I on odešel pryč a každého jiného pavouka varoval. Od té doby se domů všichni pavouci začali vyhýbat. Loudovi měli králíky, slepice a prasátko. Brzy se rozkřiklo široko daleko, že u Loudů nežije jediný pavouk. Všechny mouchy a hmyz teď chtěli bydlet jenom tam. Začali se k ním hromadně stěhovat. Loudovi umístili do oken i dveří sítě proti hmyzu, ale nepomohlo to. Mouchám to nezabránilo, aby do bytu dveřmi prolétly. Vždy se jich několik dovnitř dostalo. Loudovi už nevěděli, co udělat, aby nějak zmírnili ty nevítané hmyzí návštěvy. Ivetce se začalo po pavoucích stýskat a cítila, že na tom má svůj podíl viny. Marně hledala nějaké pavouky na zahrádce. Žádné nenacházela. Jednou, když byla s maminkou a tatínkem na procházce, našla na louce docela malinkatého pavoučka. Schovala si ho do krabičky od lentilek. Když přišla domů, vypustila pavouka u nich na zahradě. Pavoučkovi se tam moc líbilo a hned se pustil do stavění pavučin. Když pavučinu dostavil, přilepilo se na ní hned několik much. Byl z toho nadšený a hned druhý den pospíchal zpátky na louku, aby to pověděl svým kamarádům. Když pavouci zjistili, že u Loudů je tolik jídla, začali se stěhovat zpátky. Zjistili taky, že už jim žádné nebezpečí nehrozí. Ivetka už jim nikdy žádnou pavučinu nezničila, tedy pokud byla venku na zahradě. Když byla doma, tak pavučinku vymetla a pavouka poslala ven, aby věděl, kde nikomu nevadí.

Tento korálek nám doporučil, abychom pavučiny venku neničili. Spíše si je můžeme zblízka prohlédnout. Pavučina je skvěle vymyšlená a pavoučí nitka je věc, kterou lidé velmi obdivují. Na to, jak je tenounká, je nesmírně pevná. Opravdu, je 4x pevnější než nejpevnější ocel a pokud by pavoučí vlákno bylo tlusté jako tuška, bylo by prý schopné zastavit letící Boeing. Takovéto obrovské letadlo. Není divu, že vědci pavoučí vlákna zkoumají. To by bylo mít v kapse provázek, který se nepřetrhne. Jak by ho šlo využít, už nechám děti na vaší fantazii. Za korálek o pavoucích navlékneme další, ve kterém se také mihne pavouček. Ten přiloží ruku k dílu, teda vlastně nohu. Ruce pavouk nemá, za to noh má habaděj. Pamatujete si kolik?

Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest. Ne, to nepočítám nohy pavoukovi, ten jich má přece 8. Počítám, kolik jsem už navlékla korálků. 7. korálek bude trošku nemotorný a basově bručivý. Vezmu ho do prstů. Nepředbíhej, 8. korálku, pěkně po pořádku, však na tebe taky dojde. A ty, 7. korálku, nemusíš si všechno nechat líbit. Že jsi to už slyšel? A od koho? Povídej.

jednom městečku bydleli samé hudební nástroje. Ve vysokých věžích byste našli příčné flétny. V domech na náměstí bydleli tuby, ve vile za městem harfa. Klavíry si potrpěly na velké zahrady, zatímco housle se spokojily s truhlíky za okny. Po ulicích běhaly nedorostlé nástroje, hráli si spolu a tropili neplechy. Největší ze všech kamarádů byla basa. Byla dvakrát vyšší než všechny housličky a violky a o krk převyšovala violončelo. Nikdo si basu nemohl splést s někým jiným. Kromě své mimořádné výšky byla totiž také velice nemotorná. Neuměla skákat panáka, svým vysokým krkem se často někde zachytila a když s kamarády někam běžela, pokaždé upadla. Ostatní nástroje se při podobných nehodách pochychtávaly a protože basa byla dobrák, tak se pokaždé zvedla, doladila struny, zabručela a usmála se. Nevadilo jí, že z ní mají ostatní legraci. Vždyť si s nimi rozuměla, hráli si spolu a nějaká ta nehoda se občas stane každému. Že je něco v nepořádku, si basa povšimla jednoho slunečného odpoledne. Pinkala si s kamarády míčem a viola mocným odpalem odrazila balón přímo do záhonku paní Tuby. Já pro něj dojdu, zavolala basa a poposkočila k záhonku. V ten okamžik ale z domku vyběhla Tuba. Ty obřisko, co jsi to provedla s mým záhonem, křičela. Basa zaraženě couvla. Rozčílená Tuba mocnými dechy vyrážela. Kazi světe, nemehlo, nemotoro, klič se odtud. To jsem nebyla já, špitla basa, ale nebylo jí to nic platné. Nakonec se sklopenou hlavou odhopkala zpátky ke kamarádům. To přece nic není, Tuba je protivá, říkali jí. Pojďte, půjdeme ke klavíru a podíváme se, jestli už je kalafuna zralá. Všichni se rozběhli po ulici a base nezbylo, než jít za nimi.

0: Udýchané nástroje se zastavily před plotem, přes který visely větve košatého stromu. Mezi tmavými listy vykukoval přímo nad chodníkem nízký váleček jantarové barvy. Kalafuna, vzdychly housle a vyskočili, aby je utrhli. Ale kalafuna visela příliš vysoko. Housle znovu povyskočili, ale ani tentokrát na ni nedosáhli. Baso, natáhni se pro ní, ty jsi nejvyšší, volali nástroje a vzrušeně poskakovali.
1: No, já nevím, váhala Basa, nebude z toho zase průšvih?
0: Ne, trhej, však jenom jednu. A navíc klavír přece kalafunu nepotřebuje. Basa se postavila na špičku bodce a kalafunu utrhla.
2: Je krásná, vydechla. A podržela váleček proti sluníčku, aby vrhal odlesky.
0: A krásně práší, vzala si je Viola. Utrhni ještě jednu.
1: A tak se Basa natáhla pro další. A další, potom se natáhla přes plot, protože na větvi už žádné další kalafuny nebyly.
0: Housle a Violi Basu nadzvedly, aby dosáhla dál a mohla trhat z větví za plotem. Nejmenší nástroje poskakovaly kolem a vzrušeně štěbetaly. Mít každý svoji kalafunu, no to je něco!
1: Nástroje byly tak zaujaté kalafunou, že si ani nevšimli, že z domu vyjel klavír.
0: Uličníci, křičel, co to tam provádíte?
1: Basa se nečekaného křiku lekla tak, že spolu s jedněmi houslemi a jednou violou spadla přes plot. Ostatní nástroje se polekaně rozutekly na všechny strany.
0: Moje kalafuna,
1: objížděl klavír kolem stromu a kontroloval škody.
0: Takhle ji oškubat?
1: Že vám není hamba.
0: No, koho z vás to napadlo?
1: Nástroje rozpačitě přešlapovali a dívali se do země.
0: No, ptal se klavír.
1: Basu, zalhali housle. Basa překvapeně vzhlédla. I když věděla, že housle jsou vychytralé a někdy trošku bezohledné, nikdy by je nenapadlo, že budou takhle lhát a všechnu vinu shodí na ni.
0: Byla tím tak překvapená, že se ani nebránila, když si klavír povzdechl a prohlásil.
1: No, to jsem si mohl myslet. Polovina listí utrhaná, to tu kalafunu nemůžeš aspoň trhat opatrně.
0: A teď zmizte, ať už vás tu nevidím, pohrozil ještě.
1: Houslím ani Viole to nemusel říkat dvakrát. Hned utíkali pryč a zmizeli na ulici.
2: Basa tolik nespěchala. Pomalu vyšla zadní brankou, loudala se ulicí a přemýšlela. Lež houslí se jí velice dotkla.
1: Vzpomněla si, jak na ně tuba křičela, i když za nic nemohla, na to, že klavír nebyl překvapený, že by lumpárnu vymyslela Basa. Vybavila si, kolikrát už někoho slyšela říkat, si nemotorný jako Basa,
2: nebo kolikrát byl smích kamarádů po některé z nehod spíš výsměšný než přátelský.
1: Jsem k ničemu, vzdychla si Basa a posadila se na schodech před domem. Nic mi nejde. Všechno pokazím a ostatní země mají akorát legraci.
2: Tak to já radši nebudu nic dělat, aby se mi už nikdo nemohl posmívat.
1: Od toho dne chodila Basa na ulici málo. Už si nechodila hrát s ostatními a zdálo se jí, že ani nikomu moc nechybí. Nechodila už ani na zkoušky do rosteneckého orchestru, protože se jí zdálo, že skladby akorát kazí. Zůstávala doma, dívala se z okna a trápila se. Když šla mamince do obchodu, kráčela se sklopenou hlavou a dávala si dobrý pozor, aby nezakopla.

0: Dirigent zaklepal taktovkou o pultík. Vzdychl. Zkouška orchestru dnes nestála za nic. Violy nebyly schopné nastoupit včas a celá skladba se mu nějak nezdála, jako by v ní něco chybělo. Tak ještě jednou od 6. taktu. Violy, soustřeďte se, budu vám počítat na hlas. 3., 4. a 1., 2., 3., 4., 1., 2. Ale ne. Kolikrát mám říkat, že máte nastoupit jednu dobu po base? Teď si to zkusíte jenom vy a basa. Znovu od 6. taktu. 3., 4., 1. Stop, zavolal dirigent. Kde je basa? Zkušebnou to zahučelo. Ona nepřišla. Jak to, divil se dirigent. Už chápu, co mi tu dnes chybělo. Nemáme tu ten její hluboký hlas. A není divu, že violy nestíhaly nástup, vždyť se řídili podle basy. Tak pro ní někdo skočte, ať přijde. Nástroje se zavrtěly, ale nikdo se nezvedl. A co pak se děje? Poznal dirigent, že je něco špatně. Co pak jste si zase provedli? Nikdo mi to neřekne? No dobrá, tak běžte dnes domů. Bez basy to nemá smysl. Já se u ní zastavím. Když basa zvala dirigenta dál, divila se, proč přišel. Nabídla mu židli a kalafonový štrůdl, který maminka zrovna upekla. Dirigent si sednul a hned se basy zeptal. Tak co, proč pak si dnes nebyla na zkoušce orchestru?
1: Jenom to tam kazím. Nemá cenu, abych tam chodila.
0: Nesmysl, odporoval dirigent. Violy dnes nedokázali nastoupit, protože se řídí tvým partem. A celá skladba byla hrozně nanicovatá. Chybělo tam to tvoje bručení.
2: Vážně, pousmála se basa. A mně připadalo, že tam nejsem k ničemu.
0: Ale prosím tě, co pak tě to chytlo za náladu, divil se dirigent.
2: Basa chvíli váhala, ale nakonec dirigentovi řekla celý příběh. O tom, jak je hrozně nešikovná, o míči v záhonku, o kalafuně a o zlých kamarádech. Věděla, že dirigent je hodný a dokáže jí poradit.
3: To jsou mi věci, vrtěl dirigent hlavou. Tohle tě trápí?
0: Tak mi řekni, proč si trhala kalafunu zrovna ty? Protože na ní nikdo jiný nedosáhl, odpověděla basa.
3: No, vidíš. A ty?
0: Ano, jako jediná. Protože jsi tak vysoká.
3: A taky máš úžasně hluboký hlas, jaký nemá nikdo jiný. Možná jsi trošku nemotorná, ale to přece vůbec nevadí.
2: Určitě. Pousmála se basa a trošku se narovnala v zádech.
0: No určitě, prohlásil dirigent. Vždyť nikdo jiný neumí hrát jako ty a nikdo jiný není tak vysoký. Takže rozhodně není pravda, že bys nic neuměla, no ne? Musíš si to jenom uvědomit a nebát se za sebe postavit.
3: Jak to myslíte? Nerozuměla tomu stavění basa.
0: No musíš se ozvat, když na tebe něco svádějí, co si neprovedla, nebo říct kamarádům, že ti jejich smích není příjemný.
3: Aha, řekla basa, víte, když ten smích není zrovna škodolibý, tak mě ani tak nevadí, vždyť nějaká ta nehoda se občas stane každému, ne?
0: Tak se mi to líbí, zasmál se dirigent, tak se příště neboj ozvat. A zítra tě čekám na zkoušce. To tvoje bručení nám tam chybí.

Od toho dne byla Basa jako proměněná. Už věděla, že s humorem jde všechno líp a taky, že není dobré na sobě nechat dříví štípat. Hned po obědě šla s kamarády k rybníku. Housle, které měly trošku výčitky svědomí, Basu šťouchly do boku. Hele, promiň nám ten klavír, my to tak nemysleli. Chtěli jsme ti to říct už ten den, ale nebyla si nikde k nalezení. A to nic, usmála se Basa a uvědomila si, že ve své špatné náladě viděla všechno hrozně černě, i svoje kamarády. Pojďte, dáme si závody k rybníku, volali malé fagoty a už se rozběhly. Bacha, ať sebou někde netřískneš, volala Viola na Basu, když se hnali vysokou trávou a rozesmála se. A Basa? Smála se také. Věděla, že to nemyslí špatně. A navíc, hádejte, kdo bude uvazovat na strom houpačku.

0: Jak to říkal pan dirigent, nebát se za sebe postavit, říct kamarádům, co je mi nepříjemné, umět se ozvat a nevidět všechno černě. Tak tato rada se do života hodí. Jako sedmí jsme navlékli korálek bručivě nemotorný a teď můžeš na šňůrku do vysílání ty osmí korálku. Kam si vlastně tak spěchal, že si předbíhal? Do vesmíru? Tak to pojď na korálkovou odpalovací rampu našeho rádia. 5, 4, 3, 2, 1, zážeh a start.
1: Pozor.

0: Další korálek navlečen. A který teď? Tento růžový? Ne, ten nechci. Nebo tento podlouhlý? Ten taky nechci. Nebo tento dřevěný? Nechci. Že pořád něco nechci. No a co je na tom špatného? Možná nic a možná spousta.
1: Je už večer, ale Martínek si ještě hraje s medvídkem. Martínku, pojď se umýt, volá maminka. Martínkovi se nechce. Ví, že bude muset pomytí do postele. Mami, co kdybys umyla dneska místo mě medvídka? Zeptá se maminky. Ale maminka nechce mít medvídka. Maminka chce umýt Martínka. A tak se Martínek přece jen jde mýt. Copak ruce, ty se míjí jako nic. Ale krk a uši, to není jen tak. Martínek začne křičet. Nechci, nechci, to bolí. No, to se tě drží špína a nechce tě pustit, říká dědeček. Jak se mě drží ta špína? Rád by věděl Martínek. Copak má ruce a má špína taky nožičky? Směje se. No podívej, říká dědeček a ukazuje do umyvadla. Špína nemá nožičky a přece utekla před kartáčem do vody a schovala se tam. Ta špína se špatně schovala, povídá Martínek. Já ji tam ve vodě vidím. No však to byla veliká špína, usmívá se dědeček. A ta se nemůže schovat v malém umyvadle. Maminka bere ručník a Martínka osuší. Ještě košilku a už je Martínek v posteli.
2: Já ještě nechci spát, mračí se Martínek.
1: Postýlka pod ním zavrže a dědeček povídá. Tiše, poslouchej, Martínku, mně se zdá, že postýlka něco říká. Martínek je tedy zticha a za chvíli se potichu zeptá. A co ta postýlka povídá, dědečku? No jen poslouchej, poslouchej, řekne dědeček. A Martínek stichne a poslouchá, poslouchá. Teď postýlka něco pověděla. A teď? Zase a hlasitěji. Nechci a nechci, natřásá se postýlka.
2: Jejda, diví se Martínek. Kde pak se s postýlkou naučila říkat nechci?
1: Postýlka zavrže a povídá. Nechci, nechci. Kde pak bych se tomu naučila? Tady jsem se tomu naučila. Ty jsi mě tomu naučil. Pořád jen křičíš nechci. Jak bych se to nenaučila? Martínek se zamračil.
2: Co ho ta postýlka hubuje?
1: A ať si hubuje. Což pak mají postýlky uši? Jako pejsek nebo kočka? Postýlka je postýlka. Na postýlce se spí. Nech mě spát a nemluv. Hněvá se Martínek na postýlku.
2: Nechci,
1: zavrže postýlka.
2: A co nechceš?
1: Rád by věděl Martínek.
2: No tebe nechci, říká postýlka. Nikoho nechci. Tlačíš mě a chci být sama. Nechci, aby na mě někdo spal.
1: Tak, leká se Martínek, to jsem naučil postýlku říkat pěkné věci.
2: Vždyť jsi postýlka, domlouvá Martínek. A postýlky jsou na spaní, musíš chtít, abych na tobě spal.
1: A nechci, vrtí se postýlka pod Martínkem. Nic nemusím chtít, ty se taky nechceš mít a nechceš spát.
2: Ale já už chci spát,
1: zívá Martínek. Tak, směje se postýlka. Ty chceš, ale já nechci a nechci.
2: Tak si nechtěj, řekne Martínek.
1: Já tě nebudu poslouchat a raději usnu. A já tě nenechám spát. Poskočí postýlka a hop začne poskakovat.
2: Neskákej, no postýlko!
1: Domlouvá Martínek postýlce.
2: Vždyť spadnu na zem.
1: Ať si, řekne postýlka. Poskočí si hop a hopla a šup. Martínek sjede i s peřinou na zem. Co pak se tu děje? Přiběhne maminka a zvedá Martínka ze země. To postýlka, žaluje Martínek. Říkala, nechci a zhodila mě na zem. To ne, postýlka, povídá maminka. Ale ty sám si večer křičel, nechci. Pak máš v noci divoké sny. Něco se ti zdálo a spadl si z postele. Martínek si přitáhne peřinu k bradě a poslouchá, poslouchá, řekne-li postýlka ještě něco. Ale postýlka je pěkně sticha.
0: Všeho s mírou i s nechtěním. Postýlka je pěkně sticha a Martínkovi pošleme pro klidné spaní kolíbavou písničku.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ne, to nepočítám ovečky. Počítám, kolik mám na rozhlasové nitce korálků.

0: Zacpává si nos a sklání se nad domečkem králíčka. Pavlíku, vykřikne, podívej se na svého králíčka, je celý hubený. Ty mu nedáváš dostatek jídla a nemá tady žádnou vodu. A podívej se, jak je vyplašený, hubuje mu maminka. No, takhle to dál nejde, rozhodne. Když jsme ti králíčka svěřili, slíbil si, že se o něj budeš dobře starat. Namísto toho si ho pěkně trápil.
1: Já nechtěl,
0: koktá Pavlík. Představ si, že bys musel bydlet v takovém špinavém a smradlavém domečku, bez pořádného jídla a pití. Jak by se ti to líbilo? Pokračuje maminka.
1: Nelíbilo, odpovídá smutně Pavlík. Já jsem mu nechtěl ublížit, mně se jenom nechtělo,
0: vysvětluje. Maminko, já ho hned vyčistím a dojdu mu natrhat čerstvou trávu a taky mu dám vodu a už se o něj budu starat pořádně.
1: Jenom mi ho neber, škemrá Pavlík.
0: Tak dobře, ještě to s tebou zkusím, usměje se maminka. Stejně jako se má Pavlík dobře starat o králíčka, i my se máme dobře starat o boží stvoření, přírodu, zvířátka, květiny. Napadá tě, jak se i ty můžeš starat o boží stvoření?

0: Starat se o boží stvoření a věci kolem nás je dobré a přináší to i radost. Dělání smutky zahání, zpívá se v jedné staré písničce.
1: Když

12. Do pohádkové hodiny jsme na rozhlasovou šňůrku navlékli celkem 12 korálků. Na závěr znělkou uděláme uzlík. Tak. Další korálkové navlékání na vás čeká za týden. Ahoj!

FM, Radio 7.cz, křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Radio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

0: Úterý 13. října otevíráme večerní čas na Rádiu 7 po 18. hodině. Je s vámi Pavel Kol, který vás bude provázet až do dnešní půlnoci. A hned na úvod nás čeká douška Božího slova. Konkrétně zavítáme za prorokem Amosem s Jiřím Zdráhalem. Dobrý poslech.
1: Bible Guide. Váš průvodce Biblí.
2: Amos, první kapitola. Prorok Amos byl aktivní za vlády judského krále Uziáše. Právě od tohoto krále začíná první vlna proroků, jejichž knihy máme v Bibli. Byli to Izajáš, Ozeáš, Amos, Micheáš a Jonáš. U Joela si nejsme jistí, ale většinou je považován za proroka, který byl ještě před vládou Uziáše. V době proroka Amose Bůh zvlášť varoval severní království Izrael. Jeho zkáza se blížila a svědkem jeho zničení byl Izajáš a snad i Ozeáš. Ještě před těmito proroky působili Eliáš a Elíša. Bylo to za vlády Jošafata v Judsku a Achaza v Izraeli. Tito proroci byli mimořádní tím, že působili zázraky. To žádní z těch, jejichž knihy máme v Bibli, nedělali. Eliáš s Elíšou se tak stali před obrazem Ježíše, toho nejdůležitějšího posla vyslaného k lidem. Největší prorockou aktivitu ale vidíme v posledních 40 letech existence judského království. Tehdy v Judsku působili proroci Jeremiáš, Abdiáš, Nahum, Abakuk a Sofoniáš. V Babylonu pak Daniel a Ezechiel. Bůh se snažil získat pozornost svého lidu až do poslední chvíle, než přišla předpovídaná zkáza. Když už jeho slova neuposlechla izraelská společnost, tak je mohli přijmout aspoň jednotlivci. A Ezechiel ujišťoval, že zodpovědnost má každý sám za sebe. Bůh jedná s celými národy, ale mluví k srdci jednotlivého člověka. Zatímco předchozí kniha Joel mluví hlavně o událostech posledních časů, tak Amosovo poselství bylo určeno spíše jeho současníkům. O Amosovi víme jen to, že nepatřil ke kněžské rodině, ale byl to pastevec. O něm čteme slova Amose, jednoho z tekoijských pastevců. Říká o sobě, že choval dobytek a pěstoval fíky. Hospodin ho ale vzal od ovcí a řekl mu, jdi, prorokuj mému lidu Izraeli. Prorokoval v době izraelského krále Jeroboáma II., stejně jako Ozeáš. Amos asi mohl jako dítě na vlastní oči vidět proroky Elíšu i Jonáše. Odsuzoval odpadnutí severního království a předpovídal jeho zničení i záchranu. Předpovídal také zkázu severního království nepřátelskými armádami. Důvodem zničení byly hříchy Izraelců, nespravedlnost při soudních sporech, vláda bohatých, utlačování chudých a tím porušování Mojžíšova zákona, který přikazoval spravedlnost pro všechny bez ohledu na osobu. Zákon také ukládal povinnost chránit slabé a pomáhat jim. Bůh jim vyčítal, že se snažil získat jejich pozornost nejen skrze proroky, ale i tím, že působil hlad, sucho, nedostatek úrody, nemoci, násilí a přesto se k němu nevrátili. Prorok předpovídal, že budou vysídleni a odvedeni nepřáteli. Královské město Samaří pak bude zničeno. Amos také předpovídal zkázu okolních království Edomského, Amonského, Aramejského, Filištínského, Fénického, Moábského, ale i Judského. Prorok Amos předpovídá také poslední časy. Izrael nebude zcela vyhlazen, ale budou přesíváni přes všechny národy, a tak všichni hříšníci v mém lidu zahynou. Svůj lid Izrael Bůh přivede zpět do své země a z té už nebudou nikdy vyrváni. A s nimi budou žít i všechny národy mé jméno nesoucí. V první kapitole najdeme předpověď zkázy Týru, což je fénické město, Sýrie, Edomského, Amonského a Filištínského království. Důvodem je jejich nevyprovokované nepřátelství a násilí vůči Izraeli. Toto násilí vyčítá Bůh sousedním národům. Vyháněli všechen lid a prodávali je Edomským. Gileáda, mínění obyvatele severního Izraele, mlátili cepy okovanými. prodávali vyhnance edomským a na bratrskou smlouvu si nevzpomněli. Stíhal svého bratra a všechen soucit potlačil. V Gileádu rozpárali těhotné, aby rozšiřovali své hranice. Izraelci ve svých dějinách neustále zažívali a zažívají nepřátelství od svých sousedů. Dříve to byla tato starověká království, v moderní době pak arabské státy. Tato nevelká země poutá po staletí pozornost nepřátel v okolí, ale nejen těch, poutá pozornost samotného Boha. Právě Izrael je totiž místem, kam se vrátí Ježíš Kristus. Na to nesmíme zapomínat. Tak to čteme v proroctví Zachariáše. V onen den stanou jeho nohy na Olivecké hoře, ležící východně před Jeruzalémem. Ježíš z Izraele odešel a do Izraele se zase vrátí.

0: S pořadem Bible Guide a Jiřím Zdráhalem, pastorem církve ICF v Brně, můžete poznávat Bibli a její poselství každý všední den v 8 a 18 hodin. V těchto dnech otevíráme proroka Amose. A předchozí části od Genesis až k malým prorokům najdete na podcastových platformách nebo na webu Rádia 7. Stačí hledat Bible Guide.
1: Pod tvým oknem z velkého vozu letíš, toužím sedět a doufat, že chytím tvůj zrak. Jeden pohled

ty mě střežíš, když světa proudy kolem běží. Ve tvých dlaních, na tvém srdci, v ústech smích. To je život.

Na úvod jsme nepředstavili pořady, ze kterých můžete vybírat, tak tady přehled pro večerní vysílání Rádia 7. Sametová revoluce otevřela dveře novým možnostem a směrům. Co to znamenalo pro Evženii Čermákovou s ohledem na její osobní hledání smyslu života, sdílí v pořadu S Bohem od 6:30. Další vyprávění z knížky Dany Navrátilové Pohádky do postýlky je nachystáno na 7:45. Kanafásek zve k poslechu předně všechny děti. Není stres jako stres a pojmenovat si možné zdroje stresu může pomoci na cestě z něj ven. Jaký pomyslný katalog stresu sestaví pořad Uši k duši v 19:45? S psychologem Markem Macákem se dostaneme například i ke stresu duchovnímu. První hřích přinesl člověku vážné následky nejen duchovní i tělesnou smrt, ale také těžký životní zápas. Jak se žilo prvnímu páru po vyhnání z ráje, sledujme v knize Genesis. Do jejich dalších stránek nás v pořadu Světem Bible uvede výklad teologa Johna Vernona McGeeho od 20:15. Místo, ve kterém žijeme, můžeme nechat tak, jak je, případně ve správě druhých lidí. Nebo se můžeme do chodu obce zapojit. Nejen volebně, ale jsou i zákonné způsoby, kterými můžeme do místní politiky promlouvat. A to i jako občané Božího království. Na možnosti, jak ovlivnit své okolí, se zaměří Michal Malý v Akademii po 21:00. Včera se ve čtení na pokračování uzavřel první díl dvoudílného románu manželů Dolejších Plavčík Žán. Dnes otevřeme poprvé druhý díl, ve kterém příběh Plavčíka Žána pokračuje. Poklady z archivu. To je každotýdenní pozvánka k poslechu starších nahrávek, které by neměly zapadnout. Po 11:00 večerní se tedy nechte pozvat k poslechu pořadu s podtitulkem Ježíš.

po koho chodí a do klece mě znovu zvát. Za rytěr dráte svými, chce ublížit mé duši. Nyní má klíč od života.

0: Někdo důvěřuje zlatu, penězům, moci a někdo zase Bohu. Skupina Land of Color bude čekat na Hospodina. A my můžeme otevřít kalendář a kalendárium s dnešním datem 13. října. Dnes mají svátek Renáty. Toto jméno je možné psát s krátkým i dlouhým A. Je latinského původu a znamená znovuzrozená či obrozená. Toto jméno si často volili ženy po křtu. Renaty a Renáty, vše dobře vám přejeme. Dříve měl v našem kalendáři svátek také Bivoj. Toto staročeské jméno souvisí se slovem býti a vykládá se jako pobíj, vojsko, případně jako souboj a konečně je lze přeneseně vyrovnat k válečníkovi. Všichni asi známe slavného Bivoje, který svini divoků za uši lapil, hodil si ji na záda a přinesl kněžně Libuši. Vznešená vladařka jeho statečnost ocenila zlatým pásem a její sestra Kazi jej pojal za manžela. Méně se však ví, že autorem této báje je pramálo věrohodný český kronikář Václav Hájek z Libočan, ale uznejme, že pověst je to hezká. A dnešek můžeme připomenout jako Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof. A nahlédneme-li do kalendária, tak před 245 lety byl vydán takzvaný toleranční patent císaře Josefa II. Císař nejprve usiloval zavést toleranci k nekatolickým náboženstvím tichou cestou, tedy zrušit zákony, které nařizovaly pronásledování nekatolíků. 13. října 1781 však posílá dvorské kanceláři list, kterým se rozhodl toleranci veřejně vyhlásit a stanovit základní směrnice upravující postavení nekatolíků. Zcela privilegované postavení si i po vydání uchovala římskokatolická církev. Vedle ní však bylo povoleno vyznání aušburské, tedy luterské, helvécké, neboli kalvínské a řecko-pravoslavné. Bohoslužby těchto církví však mohly mít jen soukromý ráz, jejich kostely musely mít mimo hlavní ulice, nesměly mít věže, zvony ani jiné zjevné prvky duchovní stavby. Lidé, kteří se k tolerančním, tolerovaným církvím přihlásili v roce 1782, museli své rozhodnutí individuálně obhájit před komisemi zřízenými k tomuto účelu. Připomínáme si také narození Margaret Thatcherové, bývalé předsedkyně britské vlády. Ta se narodila roku 1925, zemřela v dubnu 2013. Připomínáme si 85 let Paula Simona, amerického zpěváka a člena dua Simon and Garfunkel. A nahlédneme-li do úmrtních listů, tak můžeme najít například francouzského teologa, reformátora žijícího ve Švýcarsku Teodora Bezu. Po těžké nemoci, kterou Beza prodělal ve svých 25 letech, prožil obrácení a přijal myšlenky reformace. Už v době studií se seznámil s Janem Kalvínem a stal se jeho blízkým spolupracovníkem. Pomáhal mu například se sestavením takzvaného ženevského žaltáře, ve kterém byly žalmy přepsány do veršů tak, aby se mohly zpívat při liturgii. Od roku 1564 je Beza Kalvínovým nástupcem ve funkci profesora teologie Ženevské univerzity. Beza měl velký podíl na vydání řecké a latinské verze Nového zákona, spolupracoval na vydání biblického kodexu D05, takzvaného Bezova kodexu. Po Kalvínově smrti se stal Beza jeho prvním nástupcem. Zemřel 13. října 1605. 155 let uplyne od úmrtí Jakuba Krištofa Rada, švýcarského ředitele dačické rafinérie cukru, vynálezce koskového cukru. A 85 let uplyne od úmrtí českého suchaře, grafika Františka Bílka. Roku 1920 se stal členem církve československé, dnešní církev Československá husická, a jejím oficiálním umělcem. Často zachycoval pocity zoufalství nad vinami člověka, ale postupně převládala naděje, vděčnost za vykoupení a víra. Kromě biblických námětů vytvořil sochy svých rodinných příslušníků a mnoha postav českých duchovních osobností. Známá je například plastika Ukřižovaný, která vznikla pro chrám svatého Víta na Pražském hradě, nebo sousoší Slepci. Tolik z dnešního kalendáře a kalendária.
1: Na chvíli se rozloučíme, čo skoro se uvidíme. Kroky stichnú, svietiac hasne, srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach, žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní, nič mi ťa však nenahradí.

tam, kde sa už nebudeme lúčiť.

0: Vyznání Pán Bůh se vždycky postaral může znít jako pouhá fráze. O zázraku nového života, ale i o božím zaopatření a jeho věrnosti vypráví v následujících minutách Evženie Čermáková, jejíž příběh natočila pro Rádio 7 Klára Litterová.
1: S Bohem na cestě životem.
2: Dobrý den, jmenuji se Evženie Čermáková, jsem z Pardubic, z církve bratrské a učím na základní křesťanské škole Noé na prvním stupni. Mám rodinu, kde jsou tři už dospělé děti, skvělý manžel, jedno půlroční vnouče. Moje cesta za Bohem byla zdlouhavá, trvala několik let, ale Pán Bůh trpělivě mě vedl a volal k sobě, i když jsem se někdy bála udělat některé kroky. Už na vysoké škole jsem hledala nějaký smysl života a protože to bylo v době po revoluci, kdy se otvíraly různé směry, do kterých jsme dříve nemohli nahlédnout, tak jsem začala číst některé knihy, byla jsem na filmu Ježíš a tušila jsem, že nějaký Bůh asi bude, že to nebude jenom všechno kolem nás, to, na co si můžeme sáhnout, jak nám říkali ve škole, že nějaké duchovno je, ale vůbec jsem se v tom nebyla schopna orientovat. Moje hledání spočívalo v tom, že jsem teda se šla podívat do nějakého kostela, který tam byl nejblíže, ale radši ne na bohoslužbu, protože to jsem se bála, že bych nevěděla, co mám dělat. A tam jsem volala k Bohu, ať se mě nějak dá poznat. A Pán Bůh postupně si mě vedl k sobě, ale už jsem věděla, že když mi je zlé, že k němu můžu volat, že ho můžu o něco prosit. Měla jsem i pocit, že mě opravdu nějaký Bůh slyší a že ty věci v životě se trochu zlepšily. Ale pak jsem najednou zase spadla do toho, že jsem dělala věci, které jsem věděla, že nejsou správné, za které jsem se styděla. A tak jsem se v tom motala vlastně až do konce svých studií. Během studií jsem se už vdala a měla jsem svoje první dítě a pak jsme se přestěhovali zpátky do Pardubic. Nastoupila jsem do svého prvního zaměstnání, kde jsem ale nebyla moc spokojená. Do toho přišla manželská krize, krize vůbec v rodinných vztazích a já jsem nějak klesala dolů a dolů a nevěděla jsem si s tím životem moc rady. Pak jsem se setkala s praktikujícími křesťany v novém zaměstnání ve Svítání, kde jsme pracovali s postiženými dětmi. A to pro mě bylo velkou inspirací, protože jsem konečně viděla někoho, kdo říká, že věří Boha a také žije jinak, než jsem do té doby viděla lidi kolem sebe. A jeden z těch křesťanů mě půjčil i knížku o Ježíši a já jsem si ji doma četla. A na konci té knihy byla modlitba přijetí. A doteďka si pamatuju, že jsem brečela a říkám, Bože, tak já už si s tím svým životem nevím rady. Já i věřím, Pane Ježíši, že jsi žil, že jsi byl skvělý, že jsi uzdravoval a pomáhal lidem, že jsi i zemřel za moje hříchy. Já to všechno dokážu přijmout, ale že jsi živý, že opravdu s tebou můžu mluvit, Ježíši, tak mě v tom pomož, já tomuhle nějak nejsem schopna uvěřit. A v té chvíli jsem najednou cítila, jako když někdo za mnou stojí a ten batoh těch všech problémů a starostí, věcí, které jsem v životě nezvládala a táhnul mě k zemi, jako kdyby mě někdo vzal. A já jsem najednou měla obrovskou radost. Najednou jsem věděla, že to je teda pravda, že Ježíš je živý, že to není jenom tak nějaký výmysl lidí, kteří to napsali do knížky nebo nahráli do filmu, ale že to je skutečnost. Když jsem to pak vyprávila svým věřícím kolegům, tak říkali, no to se znovu zrodila. A já jsem říkala, aha, a co to je? A tak mi to vysvětlovali, dali mi Bibli, pozvali mě na shromáždění, tenkrát do křesťanského společenství, a tam jsem se nechala i pokřtít. Tím začala moje cesta s Bohem, je to už vlastně 30 let, a můžu říct, že Pán Bůh mě nikdy nesklamal, vždycky mě věrně pomáhal, ale i korigoval a napomínal, když bylo potřeba, ale s láskou, a vždycky mě vedl. Ale po mém uvěření se prohloubila trošku naše krize manželská, protože můj manžel byl nevěřící a já jsem najednou přehodnotila svůj život, najednou jsem měla jiné priority, toužila jsem v neděli jít do církve, místo abych třeba trávila čas s rodinou, a to se manželovi samozřejmě nelíbilo a nebyl schopen to moc chápat a vypadalo to až na rozvod. Já jsem se tenkrát hodně modlila za svého manžela a měla jsem pocit, že jsem na rozcestí, že se musím buď vzdát manžela, nebo vzdát Boha. A to pro mě bylo hrozně těžké rozhodnutí, protože já jsem chtěla oba. Když jsem se tak modlila, tak říkám, Bože, ale já bez tebe už nedokážu žít. Já vím, že už bych to nezvládla. Já mám ráda svého manžela, nechci se ho vzdát, ale prostě já musím zvolit tebe, protože bez tebe prostě nemůžu být. A teď zpětně vím, že to bylo velice dobré rozhodnutí, protože můj manžel do půl roku uvěřil a Pán Bůh mi daroval i toho manžela. Takže to bylo pro mě opravdu velká zkušenost, že když člověk dá Boha na první místo, tak Bůh mu pak přidá i to ostatní. Jak se v Bibli píše, hledejte nejdříve Boží království a vše ostatní vám bude přidáno. A s tím i souvisí další věc. My jsme měli první dceru docela brzo a měla jsem zdravotní problémy, takže mi doktoři řekli, že jsem ráda, že jsem měla dceru brzo, že další děti už mít nebudu moc. A když uvěřil můj manžel, tak jsem dostala zaslíbení od Boha, že nám dá syna. A já jsem si říkala, tak Bože, pro tebe není nic nemožného, tak třeba nějak. I jsem přemýšlela, jestli třeba máme adoptovat, nebo jak to bude. No a já jsem opravdu krátce na to otěhotněla, přestože doktoři říkali, že to už nebude možné. A měli jsme nejenom syna, ale za 3 roky na to ještě dceru, takže máme 3 děti.
3: Můžu se jenom zeptat, co to je za slíbení a jak jsi věděla, že ti ho Pán Bůh dal?
2: Při modlitbě ke mně Pán Bůh mluvil. Je to takový vnitřní hlas, kdy člověk ví, že to není z něho, protože jeho rozum mu říká něco úplně jiného a vnímá, že to je něco, co je i v souvislosti s Biblí, protože Pán Bůh i v Bibli dělal zázraky a jsou příběhy, kdy taky dával třeba dítě ženě, která nemohla mít děti. A ke mně Pán Bůh mluvil a mluví a jsem mu za to moc vděčná, někdy i v obrazech. Než můj manžel vlastně uvěřil, tak jsem měla od Pána Boha zaslíbení, že uvěří a dokonce, že bude mu sloužit ve chvalách. A opravdu můj manžel po uvěření vlastně, my jsme pak spolu vstoupili do církve bratrské a tam on zavedl chválící skupinku, protože do té doby tam nebyla a vlastně doteďka slouží Pánu ve chvalách. Tam bylo i jedno velké zaslíbení tenkrát, že budu učit v křesťanské škole v Pardubicích. A tak já jsem měla jedno dítě, druhé dítě, ještě jsem se starala o babičku, takže jsem byla dlouho doma. Pak jsem nastoupila do jednoho zaměstnání, do druhého zaměstnání, jako do školy. A stále jsem čekala, kdy někdo někde teda založí v Pardubicích tu křesťanskou školu, abych tam pak mohla jednou učit. Jednou ke mně přišly kamarádky i z jiných církví a říkali, že mají na srdci, že se máme modlit za křesťanskou školu v Pardubicích. Tak mě úplně zajásalo srdce, že Pán Bůh už něco dělá, takže jsem se ptala, kdy se schází k modlitbám a ptala jsem se trochu s obavama, protože jsem měla 3 děti, musela jsem je vozit na spoustu kroužků, manžel byl hodně pracovně vytížený, někdy i víc dní byl na služebních cestách, takže to bylo hodně na mě a přitom jsem moc toužila, abych na tu modlitevní s nima mohla chodit. A oni řekli, že to je v pátek odpoledne a to bylo jediné odpoledne z celého týdne, kdy děti neměly kroužky a mohla jsem tam jít. Takže jsme se začali scházet na modlitby a stále jsme se modlili za školu. Pán Bůh nám i přidával různé lidi, kteří tam přišli. Já jsem pozvala i kamarádku, která nám tam vnesla takový trošku manažerský způsob, že jsme začali dělat i zápisy toho, co k nám Pán Bůh promlouval. A stále jsme nevěděli, jak to vlastně bude, kdo tu školu založí, až nám jednou Pán Bůh řekl, ale to máte založit vy. A my jsme říkali, Bože, ale my vůbec nevíme, jak. A Pán Bůh říká, nebojte, já vás vším provedu. A opravdu nám pomáhal, když jsme potřebovali poradit s účetnictvím, kterým jsme žádná z nás nerozuměli, protože jsme to většinou byli učitelky, tak nám poslal paní z církve, která čerstvě šla do důchodu, dělala celý život účetnictví a měla pocit, že by ještě něco chtěla dělat, aby byla prospěšná. A prostě přišla za náma, že slyšela o té škole, jestli by nám nemohla v tom nějak pomoci. Takže my jsme zajásali. A opravdu jsme viděli, že Pán Bůh nás v tom vedl úžasným způsobem. Že nakonec se nám opravdu podařilo v roce 2011 v září otevřít školu, sice jenom s 9 dětmi, ale s vírou, že ta škola jednou bude opravdu plná základní škola. Pro mě to bylo docela taky těžká zkouška, protože já jsem v té době učila vlastně v nejlepší škole v Pardubicích, kde jsem po 2 letech dostala trvalý pracovní poměr, což tam nebylo jednoduché získat, to se člověk musel osvědčit. A v té době, kdy jsem tu smlouvu tam podepisovala, tak už jsem věděla, že vlastně brzy odejdu do křesťanské školy. Můj manžel tenkrát z toho byl trošku nervózní, protože měnil zrovna zaměstnání. Měli jsme hypotéku, protože jsme opravovali starý domeček po babičce, kde jsme bydleli. Měli jsme 3 děti a manžel říká, no ale jak já to zvládnu s jedním platem, ty ze začátku moc brát asi nebudeš v téhle škole. Ale musím říct, že Pán Bůh se opravdu postaral, že jsme neměli nikdy nouzi, že to bylo až neskutečné, jak jsem zažívala i v maličkostech, třeba jenom to, když jsem si říkala, už bych se asi druhý rok neměla fotit ve stejných šatech, protože ty děti to budou mít na fotce někde v albu a paní učitelka by měla mít nové šaty. Přišla kamarádka, že trochu přibrala a jestli by mě nešly nějaký šaty od ní, jestli by k ní nepřišla s nějaký vyzkoušet a já jsem si tam mohla vybrat několik šaty. A to byly opravdu takové věci, jsem si vždycky říkala, Bože, ty prostě se o nás tak úžasně staráš. A vlastně i manžel tím, že změnil práci, tak se mu o něco zvýšil plat, takže nevadilo, že mě se zase o něco snížil a zvládali jsme to všechno.

Teď už je to vlastně 12 let, co jsme křesťanskou základní školu Noé v Pardubicích založili. Máme už plnohodnotnou základní školu všech 9 tříd. Každý rok jsme vlastně otvírali novou první třídu. Pamatuju si, jak jsme o prázdninách chodili uklízet vlastně třídu po přestavbě, abychom vůbec to tam mohli nastěhovat a mohli od září tam začít učit. Založili jsme i křesťanskou školku, která nám pomohla vlastně k tomu, aby už jsme si trochu ty děti připravovali do první třídy. Vlastně i při schánění prostor to byl boží zázrak, protože když jsme scháněli prostory, město nám řeklo, že teda dobře, povolí křesťanskou školu v Pardubicích, ale ať neočekáváme žádné finance, žádnou pomoc, že si všechno musíme zařídit sami. A my jsme tenkrát zkoumali, kde by naše škola mohla být, modlili jsme se za to a pak jsme šli vlastně k Salesiánům, kteří po restituci získali vlastně budovu bývalé školy. Tenkrát nám správce těch Salesiánů říkal, no my od Boha víme, že tady zase má být škola. A my jsme se i chtěli v tom angažovat a tu školu založit, ale nepodařilo se nám sehnat lidi, kteří by do toho šli. Takže my jsme připraveni vám tady v tom pomoct. A protože my jsme neměli finance, abychom mohli celou budovu si pronajmout, tak oni byli tak hodní, že nám vždycky pronajali tu jednu třídu, kterou jsme potřebovali, jednu kancelář, kterou jsme potřebovali na začátek. A ostatní byly různě pronáté firmy a vždycky dopředu těm firmám dávali výpověď. Každý rok o jednu třídu jsme vlastně zase získali větší prostor, až jsme vlastně nakonec získali celou budovu. Musím říct, že za celých těch 12 let, co funguje naše křesťanská základní škola a mateřská škola Noé v Pardubicích, tak by to bylo asi na celou knihu, kdybychom sepisovali, jak Pán Bůh dělal zázraky, jak nám pomáhal, jak nás držel. Protože víme sami, že z vlastní síly bychom to nikdy nejenom nemohli ani založit, ale ani nemohli zvládnout, provozovat. Opravdu vždycky, když bylo potřeba finance, ať už na opravu něčeho, nebo ze začátku i na platy, tak Pán Bůh nám až zázračně dával různé sponzory, kteří nám pomáhali. Asi úplně největší částka vlastně, kterou nám Pán Bůh pomohl, tak byla v minulém roce, kdy jsme vlastně se dohodli se Salesiánama, že budeme odkupovat od nich tu část budovy, kde je škola a školka a jim zůstane ta třetina, kde mají vlastně svoje prostory. A byli jsme domluvení a sepsaná byla smlouva, že místo pronájmu budeme splácet teda postupně splátky přes 20 let a tím to nějak splatíme. Jenomže tam byla i inflační doložka a nikdo nemohl tenkrát, když jsme to sepisovali před lety, tušit, že bude taková situace, jako se stala teď v minulém roce, že inflace vystoupala do ohromné výšky a najednou my bychom museli ke konci roku platit o několik milionů více, než jsme počítali a my jsme ty peníze neměli. A i nám to přišlo vlastně zbytečné platit tolik peněz. A tak jsme se hodně modlili, hledali jsme u Boha, scháněli jsme u sponzorů, ale vlastně jsme si s tím moc nevěděli rady a Pán Bůh nám opravdu zázračně pomohl, protože jeden zahraniční sponzor, který nám už pomáhal předtím s rekonstrukcí části budovy, tak nám slíbil akci 1+1, kolik vyberete, tolik vám dáme, až do výše celé splátky té budovy. Takže to by bylo 40 milionů. No, my jsme na to měli asi měsíc času. Takže sehnat 20 milionů za měsíc, to není reálné.
To nám všem bylo jasné. Ale přesto jsme udělali modlitevní řetězec, udělali akci 20 plus 20, kterou jsme rozeslali po církvích, po známých, po rodičích, žáků školy, všude, kde jsme mohli. A říkali jsme si, dobře, ne všichni samozřejmě mají možnost darovat peníze, ale můžou nám i peníze půjčit, kterým teď leží na účtu a třeba je nepotřebují a my bychom jim to pak spláceli jenom s úrokem.

0: Ka v Pardubicích archa získala takhle vlastně budovu. Takže Pán Bůh opravdu dělá úžasné zázraky. Těch věcí by bylo hodně, ale na to teď není často vyprávět. Samozřejmě jsou to duchovní boje a my opravdu od začátku vlastně, než školu jsme založili, tak jsme se každý měsíc scházeli na modlitevní setkání a to držíme do dneška, protože jsme měli i od Boha zaslíbení, že když budeme v dobrých i zlých dobách se ho držet, že nás vším provede. A to opravdu dělá.
1: Děkuji moc, Evžo, za tvé svědectví, za všechno, co se nám vyprávila. Nechť vám Pán Bůh žehná.
0: Děkuju.

Skutečnost božího odpuštění člověku může vypadat i tak, že vám někdo obrazně sundá těžký batoh vin z vašich zad. To je skutečnost Evženie Čermákové, ženy, která hledala smysl života a odvážila se k Bohu volat s prosbou, aby se jí dal poznat. Nejenže se jí dal poznat, ale ukázal jí také svou věrnost a moc v různých životních situacích. Je stále stejný i dnes. Volej k němu i ty, dokud máš příležitost.

prosek a sukni znovu nám vystaven jako místo setkání s tebou. Do chvály se znovu odívám a vyznávám, jsi nejvyšší, jsi hoden. Hoden si vzít všechno to, čím jsem já.

0: Hledejte a naleznete. Třeba i s Rádiem 7.
1: Na úbočí kopce

nedám si vzít. Co je člověk, jen prach a hlína, bánek pouhý, co pohladil tvář, myslí si možná,

tom, kdo podoben skále miloval pravdu a hledá nás. Vemte mi hlas a budu psát. Vemte mi pero a budu hrát.

19. hodina na Rádiu 7 v úterý 13. října přinese pohádku pro děti, konkrétně pohádku do postýlky už za 15 minut a také pořad Uši k duši, který je věnovaný stresu a vyhoření. Ten poslouchejte v 19.45. U mikrofonu je s vámi a dobrý poslech přeje Pavel Kohn.

Kdo uvěří naší zprávě? Nad kým se zjeví paže Hospodinova? Vyrostl před ním jako proutek, jak oddenek z vyprahlé země. Neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtěli. Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl. Muž plný bolesti, zkoušený nemocemi, jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář. Tak opovržený, že jsme si ho nevážili. Kniha proroka Izajáše, 53. kapitola, 1. až 3. verš.

Naučme se prožívat každý okamžik, najít lásku i v těch nejmenších věcech. Nás pobídla skupina Need to Breed. A za chviličku už bude prostor pro malé posluchače. Ještě jedna, dvě písničky.

Ahoj děti, sice máme podzim, ale v Kanafásku to na chvíli zavoní jarním táním. A na procházce přírodou se to rozezní ptačím krákáním. Příběh napsala Dana Navrátilová, čte Lída Matušková.

Blížilo se jaro, venku všechno začínalo krásně vonět jarním táním a někde nad loukou se ozvalo volání krkavců. Anetka s Honzíkem vzhlédli k obloze, aby spočítali, kolik jich dnes uvidí. Byli tam 4. Rozpustilí, zvědaví, upovídaní, jako vždycky. Jenom dostat se k ním trochu blíž, to se Honzíkovi zatím ještě nikdy nepovedlo. Přesto je měl ze všech zvířat nejraději. Ten důvod byl legrační. Honzík měl totiž rád Bibli a ze všech starozákonních postav si nejvíc zamiloval Eliáše. A tak, když poprvé spatřil krkavce, představoval si, jaké to muselo pro Eliáše být, když ho zrovna tito ptáci létali zásobovat jídlem. Vrtalo mu hlavou, proč si Pán Bůh vybral právě krkavce. Tatínek měl pohotovou odpověď, protože ti, když se starají o svá mláďata, jsou nejvzornější rodiče, jaké si umíš představit. Takže když dostali za úkol postarat se o Eliáše, byl přímo v královské péči. Anetka se smála a opáčila. Teď jsem přišla na to, jak vzniklo rčení o krkavčí matce. Tak se přece označuje ta nejhorší matka, která se o děti nestará. Eliáše krmila paní Krkavcová a nosila mu, jak Bible dokládá, jenom chleba a maso. Žádný zákuseček po obědě. Tak, to je přece jasný doklad toho, že to byla krkavčí matka. Anetka, prostě, abyste tomu rozuměli, si dělala legrácky ze všeho vždy a všude. Honzík ale nebyl spokojený s Laciným výkladem Anetčiným a tak se obrátil na tatínka s dotazem, jak to rčení tedy vlastně vzniklo. Tatínek se podrbal na bradě. To dělal vždycky, když věděl, že bude těžké něco vysvětlit. A taky, že ano, po chvíli přemýšlení odpověděl. To mi nebudeš věřit, ale za to rčení asi taky může Bible. Tedy přesněji muž, který si hodně špatně vyložil to, co Bible říká. Možná tak nějak, jako to udělala Anetka. V knize Job se píše, kdo opatří úlovek krkavci, když jeho mláďata volají k Bohu a bloudí bez potravy? No a jeden věhlasný znalec Bible tento veršík jenom tak vytrhl z celé Bible a podstrčil lidem myšlenku, že krkavci jsou špatní rodiče. Nekoukal ani na to, co se píše před tímto veršíkem, ani na to, co je po něm. A takhle se z Biblí prostě zacházet nemůže. Jenomže přesně takhle to udělal v době, kdy všude kolem zuřily války, lidi se zabíjeli a popravovali a do těch míst se slétali krkavci, krom jiného jsou totiž mrchožrouti, to znamená, že se živí mrtvolami. A tak když se krkavci někde objevili, lidi začali říkat, že nosí neštěstí a začali je nenávidět, pronásledovat a zabíjet. No ale pamatujete si, že jsem říkal, že krkavci jsou příkladní rodiče? Nejenom to. Oni jsou také věrní a příkladní jako manželé. Když se tedy stalo, že lidi zabili jednoho z páru, ten druhý většinou už zůstal sám. To ale přispělo k tomu, že postupně začali v naší zemi krkavci vymírat, až tu nezbyl skoro žádný. Naštěstí pak přišel jeden rozumný člověk s tím, že by se měli chránit, že jsou obětí lidské hlouposti. Od té doby se jim u nás už zase začíná dobře dařit. Když tatínek dovyprávěl tento krkavčí příběh, byli už skoro na místě, kam měli toho dne namířeno. Stáli nedaleko stromu, na kterém si jeden krkavčí pár postavil hnízdo. Honzík se totiž rozhodl, že to jaro tam bude chodit pravidelně a bude sledovat, jak se krkavci o mláďata starají, jak je učí létat a jak dlouho s dospělými jejich krkavčí děti zůstávají. Taky už teď se dohodoval s Anetkou, kolik mláďat se letos ve hnízdě narodí. Strašně moc ho to bavilo. Anetka, ta byla jiná. Bavily ji jiné věci, ale na procházku do lesa chodila ráda. Teď se na Honzíka a na tatínka otočila a v očích jí zase hrály takové ty rošťácké jiskřičky. A hned spustila. Co by teprv udělal někdo takový, kdo dokáže překroutit biblický verš v pravý opak pravdy s veršíkem hledej blaho v Hospodinu a dá ti vše, oč požádá tvé srdce. To se píše v Žalmu 37. 4. verš.
A co by s tím měl dělat? Nechápal Honzík. Tak si představ, že si tenhle veršík a dá ti vše, oč požádá tvé srdce, spokojeně mumlá lev, když se blíží k lovci, který si právě naivně odložil pušku. Všichni se rozesmáli. Potom ale tatínek zvážnil a pověděl Anetce, vidím, že tě budu muset naučit lépe zacházet s Biblí. Tvůj výklad veršíků se mi zdá má poněkud trhlinky.

Bible je jako knihovna plná moudrých příběhů a vzkazů od Boha. Dodává nám odvahu a radost do každého dne. Se slovy Bible musíme skutečně zacházet moudře. Z knížky Dany Navrátilové Pohádky do postýlky četla Lída Matušková. Zítra v tomto čase budeme zase pokračovat dalším příběhem.

0: Se vším, co jsem, bez ničeho, co bych držela, vydávám svůj život k následování tebe. Znělo od Lucy Grimble, křesťanské zpěvačky a vedoucí chval ve Velké Británii.
1: Někdy se slunce skrývá, někdy je za mrakem, někdy je noc a ptáš se, kdy už přijde den. Někdy je bouře všude, kam můžeš dohlédnout,

Za chviličku nás čeká pořad Uši k duši s Markem Macákem a Lucí Endlicherovou. Vyhoření. Dnes projdeme druhy stresu.

0: Vyznávám, že toto je o tebe, Pane. Túžime po tvojej prítomnosti a potom, aby celý náš život, nielen táto chvíľa, bola uctievanie tvojho mena, život pre teba. Ale zároveň potrebujeme tvoje uzdravenie a ďakujeme, že ty si, Pane, prišiel kvôli nám a že si nás zmenil. A preto môžeme tu spievať. Ďakujeme za tvoju lásku, Pane.
1: Uši k duši. Psychologie a Bible v rozhovoru Marka Macáka a Lucie Endlicherové.
2: O vyhoření je v současné době řeč v programu Uši k duši, u kterého vás i dnes vítá Lucie Endlicherová. Pravda, to minulé vydání jsme vlastně celé věnovali stresu a ještě u něj dnes zůstaneme. Teď mi úplně napadlo, že moje typická reakce na stres je, že mě rozbolí žaludek, tak doufám, že nemáte teď nějaké psychosomatické potíže při poslechu tohoto pořadu, to bychom neradi, tak snad se vám bude i tak poslouchat dobře a klidně. Zdraví tedy Lucie Endlicherová a vítám Marka Macáka, svého tradičního hosta. Marku, ahoj.
3: Ahoj.
2: Vidíš, když jsem tady zmínila tu bolest žaludku, tak jsem si říkala, on asi stres se projevuje různým způsobem a taky jsou asi různé druhy stresu. Tak možná bychom mohli dnes začít někde tady, jaké druhy stresu jsou.
3: To je vlastně zajímavá myšlenka, co říkáš, protože já tady koukám na ty různé druhy stresu a vlastně to jsou taky ty různé oblasti, ve kterých se stres může projevit, jeho následky. Takže jsou to na jedné straně ty oblasti, ve které jsou zdrojem a které jsou taky vlastně tam, kde to někde poznáme, že něco se děje. Jo. Které to teda jsou. Ten stres, o kterém mluvíme nejvíc běžně, tak je psychologický stres. Jo. To je stres toho, že cítíme, že je někde na nás něčeho moc, jsme dlouho, řešíme třeba negativní emoce druhých lidí, když pracujeme s druhýma lidma, že jo, pomáhající profese, tak jsou třeba velmi častým kandidátem na vyhoření, nejrůznější lékaři a tak dále, protože čelí právě psychologické zátěži tomu, že vidí hodně negativna a hodně smutného, hodně složitého a podobně. Takže psychologický stres, když od někud je hodně věcí, které vlastně vyžadují energii zvýšenou na toto zpracovat, to, co se na nás valí na psychologické rovině, tak to je jedna oblast ve stresu. Duchovní častokrát, zvlášť když jsou angažovaní, takový běžný kazatel v nějakém křesťanském sboru, tak pokud je důvěryhodný, že, tak se na něj obrací spousta lidí a on vlastně musí řešit složitý situace, kterýma se musí zabývat a je to psychologický stres, výrazný. To jsou taky dobrý kandidáti na vyhoření, že jo. Takže psychologický stres je jedna rovina a když to vezmu z druhé strany, psychologické fungování je to, kde se stres projevuje. Jedna z těch rovin. Mm-hmm. Takže právě, už jsem to zmiňoval minule, potíže se soustředěním. A nebo problém cítit běžnou míru nadšení. Často lidi začnou vnímat, že aha, tohle by mi dělalo radost, ale nějak čím dál tím víc vám přestává dělat radost věci, které by vám normálně radost dělaly. A nebo nejste jako motivovaní k tomu. Baví vás, když je volno, tak si vzít nějakou knížku, něco si přečíst a většinou se na to těšíte a najednou zjistíte, že se vám nechce. Máte volno, nevíte, co byste dělali, protože máte fakt jako ten kus volna, který normálně máte, ale nejde vám jako dělat to, co byste normálně udělali, protože se nedostanete k těm pozitivním emocím, které byste tam čekali. Jo. Tak to je taková červená kontrolka, která pak bliká. Ale emoce, soustředění a takovéhle věci, to, jak se člověk projevuje v komunikaci, najednou říkáte věci, co byste normálně neříkali, jo? A nebo je pro vás problém neříct něco, co byste, jo, prostě ovládnout se v nějaké takové komunikační oblasti. Druhá rovina je fyziologický stres, to je tehdy, když prostě čistě fyzicky zažíváme zátěž, která pro organismus je náročná a tam se můžeme bavit o dostatku jídla, dostatku živin, těch, co tak běžně potřebujeme, o kvalitě a dostatečnosti spánku, no takovýchhle věci. Zda tělo dostává to, co potřebuje. Tohle snadno přehledneme v křesťanském kontextu někdy, protože máme tendenci pečovat o duši a myslíme si, že duše není tělo. A oni Židé v tomhle byli moudřejší, oni věděli, že když se použilo slovo nefesh, jo, a různá slova pro duši ve staré smlouvě, tak to znamenalo celého člověka, včetně těla. Člověk byl živá duše a to znamenalo živá duše z masa a kostí, ale my jsme trošku gnostičtí v tomhle a máme dojem, že jde hlavně o ty duchovní zážitky a tudíž netělesný stavy a věci, takže řada lidí v nasazení pro službu tak ignoruje, že mají tělo. A potom na to dojedou, protože právě si nepohlídají dostatečně kvalitní péči o tyhle aspekty, spánek, jídlo a tak dále. Pohyb,
2: Teď jsem chtěla říct, chci přidat cvičení, protože ano, to si myslím, že je velice důležité.
3: Ano, ano. A v rámci i potom, když se člověk snaží dostat z vyhoření třeba, nebo i z deprese, tak vlastně fyzický pohyb je jedna z podstatných věcí. Mám kamarádku, terapeutku v Maďarsku, která klientům velmi často řekne, že s nima vlastně ani nebude pracovat, dokud nezačnou cvičit. Proč bychom se pokusili stavět něco na půdě, která je celá rozbořená, je třeba nejdřív dát do pořádku organismus a potom budete mít energii a základ pro to, aby jsme mohli řešit jako vaše vztahy a další věci, ale prostě jít proti proudu tím, že jako nebudete mít režim, rytmus a pohyb a u toho se snažit dát do pořádku jako duševní a vztahový věci, tak je jako nesmysl. Takže psychologický stres, fyziologický stres, potom organizační stres. Stres, který vychází z toho, že mám třeba chaos v tom životě. A nebo v tom, že se snažím stihnout něco, co nejde stihnout. Prostě, že něco na rovině organizace je přehnané, buď v tom, že je to příliš sešněrovaný a je toho příliš moc a nedá se z toho uniknout, nevyváženost na stranu toho přesycení organizačního v životě, takže když tam chybí ty nádechy, které můžou být různě časté. Člověk je pořád ve vleku, musí něco. A nebo má ten dojem, jo, tohle je často předmětem těch diskuzí. Opravdu něco musím, anebo jsem něco přijal, že musím. Kdo to vlastně chce? To je často důležitý vyjasňování. Lidi často si naběhnou do šíleného způsobu života, protože věří něčemu, co nakonec zjistí po letech, že vlastně to mohlo být úplně tak jinak. Ale z druhé strany, organizační stres vychází někdy z toho, že prostě si neumíme zorganizovat věci. Že neumíme tomu dát řád, že neumíme rozlišit, co je podstatné pro nás dělat, co není podstatné pro nás dělat a necháme se vláčet tím, co tak jako přijde. Tohle bývá teď velmi složitý pro mladý lidi, tím, že jsme zahlcení podněty na internetu,

0: To by je potom stres, protože vy třeba, pokud jdete až moc v přítomnosti, tak třeba někdo vám zavolá, vy řeknete, aha, jo, mám čas, jdete s ním mluvit a pak zjistíte, že nemáte čas jako na nějakou jinou věc, kterou jste měl v kalendáři, nebo kterou máte dělat do hodinu potom, nebo ani nevíte, že tam byla. Najednou zjistíte, že máte tři věci najednou a že jo, a už to je samotný jako zatěžující. Přesunete to a vlastně neustále řešíte to, co zrovna se vynoří a nemá to žádný jako hlavu a patu a v tu chvíli vlastně neustále jste buď pod tím, že něco budete ignorovat a vědět, že někde to tam jako hnije, což je stres, protože prostě víte, že to tam je, a nebo se budete snažit to všechno stihnout a to někdy jako z hlediska časoprostoru prostě není možný. Takže to je organizační stres, který dnes hodně vnímám u mladých lidí zvlášť a který udělá hodně, protože vede potom k takové nevyváženosti. Oni někdy se hrozně snaží, postaví se do aktivity, jsou hyperaktivní chvilku a potom úplně padnou ve vyčerpání a dlouho se nedá nic, hromadí se jim mezi tím věci k řešení, pak se zase zmobilizují, když se začnou jako si přímo, že realita existuje a musí ji řešit, zase se posnaží chvilku, ale je v tom chaos a potom zase padnou. Jo, a je to prostě takový jako nahoru a dolů, ale je to hasení jako ohňu neustálý.
1: Tohle všechno, o čem jsme mluvili, Marku, tak jsou projevy stresu, které asi můžeme běžně vidět kolem sebe. Zajímalo by mě, jestli se o stresu dá mluvit i v duchovní oblasti. Víš, když se budeme bavit o životě člověka, který má vztah s Bohem, tak jestli i do téhleté oblasti, do téhleté sféry života může vstoupit stres.
0: Samozřejmě, velmi snadno. Já nerad rozlišuju život na duchovní a v ostatní, takže pro mě všechny tyhle oblasti, o kterých jsem mluvil, jsou duchovní. To, jak zacházím s emocema svýma a s emocema druhých, tak není pro mě neduchovní věc. To, jak když prostě pracuju s lidma, kteří hodně trpí, tak to pro mě duchovní otázka. Je to otázka toho, jak vidím utrpení ve vztahu k Bohu třeba a svoji roli ve vztahu k utrpení lidí kolem mě a tak dále. To, jak mám organizovaný den a nakolik ho mám nebo nemám a nakolik mám řád v životě, je duchovní záležitost. To, jak zacházím se svým tělem a jak ho vážně beru a respektuju to, že má svoje limity, to je taky duchovní záležitost. Takže vlastně všechno, o čem jsme mluvili, pro mě z nějakého hlediska je vlastně duchovní téma, ale potom jsou tam ještě specificky duchovní otázky, které můžou mít dopad na to, zda a jak prožíváme stres. To je otázka vyváženosti a nevyváženosti v duchovním vnímání věcí. Pokud například vnímám Boha jako někoho, kdo hlavně chce, abych podával výkon a abych držel hubu a krok, tak tu chvíli je to duchovní otázka a můžu si z Boha udělat otrokáře, který vlastně mě nevnímá, který mě má jako jednoho z mnoha, chce po mně nějaký výstupy a nastavím si život tak, jako kdyby nemohl odpočívat třeba, nebo nemohl brát vážně to, že někdy na něco nemám, nebo jsem prostě vyčerpaný, nebo není důležité, jak se cítím a podobně. A vytvořím si díky duchovně nevyváženému vnímání Hospodina, tak si vytvořím velmi stresovou situaci. Jo? To se propojuje třeba s otázkou toho, zda jsem opravdu schopen vnímat to, že Bůh mě miluje. A zda mám dojem třeba, že mě miluje tehdy, když budu velmi šikovný anebo neustále aktivní a podobně. To jsou duchovní otázky. Takže snaha zasloužit si boží lásku a boží přízeň, tak je někdy velkým zdrojem stresu. Snaha ukecat Boha nebo donutit ho k něčemu prostřednictvím toho, že budu nejvýkonnější ze všech, anebo nejvíc mít všechno uspořádaný, anebo jo, prostě my si často obsadíme duchovní hodnotou nějakou věc, která na to první místo nepatří a to vždy sebou nese nevyváženost a vždy to sebou nese zátěž. Možná by nás napadly další oblasti, které souvisí specificky s duchovním životem. Ještě možná řeknu, to zda vnímáme duchovní život jako něco, a to je zase téma nevyváženosti. Já můžu mít dojem, že duchovní život znamená, že jsem pořád s druhýma lidma a věnuju se jim. V tu chvíli je to organizační stres, který má zdroj v tom, že si špatně vykládám to, co znamená být duchovní člověk. A nebo naopak, můžu mít dojem, že duchovní život je o tom být sám a trávit čas s Bohem, jako by druhých nebylo, a všechno si jako vymodlit a vyprodukovat duchovně sám jenom já a Pán Ježíš a v tu chvíli se odříznu od sociální podpory a od druhých lidí, které mi Pán Bůh dává a vytvořím si duchovní stres, který vychází z toho, že se snažím být dobrý křesťan špatným způsobem. To je další aspekt. Jo, ale vždy jsou tyhle čtyři stránky propojené.
1: Určitě o tom ještě budeme mluvit, ale ráda bych, aby to zaznělo i tady, byť zkratkovitě. Jak s tím pracovat tak, aby člověk rozpoznal, že je pod tlakem, stojí ve stresu a může hledat, má hledat cestu ven?
0: Asi základ je Mít v životě nějaký kontext nebo prostor, který je pravidelný, ve kterým se podívám na to, jak funguje.

0: Funguju.
1: To znamená pravidelně se zastavovat a reflektovat svůj
0: Ano,
1: život?
0: to zní hrozně banálně, jo, ale to je taková jako maličkost, ale my na tohle prostě zapomeneme, protože máme dojem, že to, co vidíme za toho běhu běžného, takže že tak věci nutně jsou. A my někdy, když se zastavíme a rozhlédneme, tak vidíme věci jako jiný. Běžný den, zvlášť když žijete vystresovaně, tak vám zúží pozornost a jakoby vy vidíte jenom velmi úzký výsek své reality. Je třeba se umět na ten život podívat trošku jako z vrchu. Já proto rád chodím na vysoká místa, když se dívám do velkého údolí, tak mám trošku podobný dojem, že se dívám takhle do svého života. Tak jo. A my potřebujeme si tohle umět udělat, ať už jednou týdně mám nějaký čas, kde se prostě zastavím a s někým, já to mám třeba v rámci své skupinky, s přáteli, kde se prostě podíváme na to, jak jsem žil poslední týden. Co jsem dělal, jaký to bylo, jak to bylo smysluplný, kde tam byl Bůh, kde jsem tam byl já, kam to směřuje. Takový to, že rozložím ten život před pár lidma, o kterých vím, že jim na mě záleží a že jsou rozumní a spolu se na to podíváme. A já se podívám jako na to, jak to mají oni. Tak to je sdílený zastavení, ale právě pak to nemůžou být ti lidi, před kterýma potřebuji ukázat, že toho dělám hodně. A nebo že jsem opravdu jako zorganizovaný, a nebo že jsem opravdu duchovní a podobně. Musí to být lidi, kterým jsem schopen ukázat, jak to je. Proto já u toho často, nebo máme dobrou praxi, že u toho vytáhneme kalendář a prostě si fakt jako řekneme, co bylo. Protože jinak bych měl tendenci udělat nějakou vyfiltrovanou verzi mě, kterou jim předložím, aby oni měli dojem, že jsem jako opravdu výkonný, nebo že jsem opravdu duchovní. Potom myslím, že podobné zastavení úplně ideální je, když umíme si udělat sami také navíc, ideálně každý den a ono by stačilo 5 minut. Stačí 5 minut se zastavit a uvědomit si, jak se teď cítím, co se teď se mnou děje, kde se vlastně vnitřně nacházím, čeho se bojím, co mi teď dělá radost, po čem jdu, jak to mám teď s Bohem, jak to mám teď s druhými, co je teď pro mě důležitý, čemu teď sloužím. Jo, takovýhle jako šťouravý jednoduchý otázky, podívat se na to, kde vlastně jsem duševně, duchovně, vnitřně, fyzicky a tak. Tohle, kdyby člověk udělal aspoň jednou denně, a ideálně dvakrát, jo, třeba ráno a večer, nebo uprostřed dne a večer, nebo tak, tak si daleko víc uvědomíme, co se děje a máme zpětnou vazbu. A nic moc by nás to nestalo. A těch 5 minut není hodně, to je většinou ten čas, co stejně strávíme snahou utéct od stresu tím, že brouzdáme po Facebooku nebo po Instagramu, anebo si šťouráme v nose, jo. Jo, tak je to o tom tomu prostě dát ten čas.
1: Jenom se člověk nesmí pak vystresovat tím, co zjistí.
0: Myslím, že lidi se tomuhle vyhýbají a mají tendenci znehodnotit takovýhle jednoduchý doporučení právě proto, že se bojí, že by pak museli něco změnit. My se bojíme být opravdu v kontaktu se sebou, dokud to nezačneme dělat. Když už se z toho stane běžná praxe, tak to vlastně může proto hodně posunout život, ale je tam taková ta mezifáze, kde začnete vnímat věci, které prostě vnímat nechcete, a než začnete je brát v potaz a započítávat do své rovnice, tak je tam nějaká mezifáze nepříjemná.
1: Děkuji, Marku. Tady dneska skončíme. Příště se dostaneme k vyhoření. Jsem na to zvědavá. Děkuji za dnešní povídání. Uši k duši se tedy uzavírají a i příště se těší naslyšenou Lucie Endlicherová.
0: A Marek Macák.

Pořad Uši k duši naladíte v premiéře v pátek v 8 hodin 30 minut, kdy budeme tématem vyhoření pokračovat. Jaké jsou strategie na zvládání stresu jako prevence? To bude znít právě v pátečním vysílání. Předchozí díly najdete na podcastových platformách nebo na webu Rádia 7. Překročili jsme 8. hodinu večerní, v ní budeme studovat knihu Genesis s poznámkami a výkladem doktora Johna Vernona McGeeho. Pořad Světem Bible je připraven za 15 minut. U mikrofonu je s vámi Pavel Kohl.

V tebe doufám, v tebe věřím. Skupina Ovce na Rádiu 7 a za chviličku otevíráme třetí kapitolu knihy Genesis. Můžete si ji nalistovat, za chvíli je tu pořad Světem Bible.

0: Do objevování zlomu v historii lidstva vstoupíme v následujícím pořadu Světem Bible. Ve výkladu teologa Johna Vernona McGeeho ke 3. a 4. kapitole knize Genesis nahlédneme pod povrch lidského vzdoru a hledání cesty zpět ke Stvořiteli. Poodhalíme podstatu duchovní naděje, příčiny prvních obětí i dávného sporu mezi Kainem a Abelem. Slovem provází Pavel Vopalecký.
1: Milí posluchači, závěrem našeho minulého setkání byl pohled na Hospodinova slova zlořečenství, která vyřkl na adresu hada, ženy a muže. Je to situace, která je zaznamenaná v první knize Mojžíšově ve 3. kapitole. Připomenu vám podle kralického překladu kousek od 17. verše. Adamovi také řekl, že si uposlechl hlasu ženy své a jedl si z stromu toho, kterýž jsem zapověděl, řka, nebudeš jíst z něho, zlořečená země pro tebe, z bolestí jísti budeš z ní po všecky dny života svého. Trní a bodláčí tobě ploditi bude, i budeš jísti byliny polní. V potu tváři své chléb jísti budeš, dokavač se nenavrátíš do země, poněvadž si s ní vzat, nebo prach si a v prach se navrátíš. Takový byl tedy Hospodinův rozsudek pro muže. Tohle je doprovodný jev toho, co Hospodin ve svém varování nazval smrtí umřeš. Toto je tedy doprovodný jev toho, když se člověk svým hříchem oddělil od Boha. Už jsme si naznačili, co je to smrt. Fyzická smrt znamená rozdělení osobnosti, odloučení ducha a duše od těla. Kazatel praví, a prach se vrátí do země, kde byl, a duch se vrátí k Bohu, který jej dal. Kazatel 12, 7. verš. Člověk se nakonec bude Bohu zodpovídat ze svého života. Ať je spasen či zatracen, bude se muset před Bohem postavit. Adam toho dne, kdy jedl, fyzicky nezemřel. Žil ještě víc než 900 let. Celá věc je jednoduše v tom, že Adam v okamžiku své neposlušnosti umřel duchovně, byl oddělen od Boha. A smrt, jak jsme si řekli, je prostě oddělení. Když apoštol Pavel psal Efeským, že byli mrtvi ve vinách a hříších, neměl tím na mysli, že byli fyzicky mrtví, ale že byli duchovně mrtví. Mrtví ve vinách a hříších byli odloučeni od Boha. V onom podivuhodném podobenství o marnotratném synu vyprávěl pán Ježíš o mladém muži, který odešel od svého otce, a když se potom úplně bez ničeho, otrhaný, vrátil, řekl otec svému staršímu synovi, tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen. Lukáš 15:32. Ten bratr byl mrtev? Ano, mrtev. Nikoli fyzicky, ale pro otce byl mrtev, byl oddělen od svého otce. To je prostě biblické chápání smrti jako obecného pojmu. Mrtvý v našem textu tedy znamená duchovní smrt, odpadnutí od Boha. Člověk duchovně umřel ve chvíli, kdy neposlechl Boha, tedy kdy pojedl z toho zakázaného stromu.

Slova soudu tedy z Hospodinových úst zazněla. A náš smutný příběh z ráje pak 20. veršem pokračuje dále takto. Člověk svou ženu pojmenoval Eva, to je živa, protože se stala matkou všech živých. Doktor McGee dodává, že tím není řečeno, že by se Kain a Abel narodili v zahradě Eden. Naopak, z dalšího příběhu uvidíme, že přišli na svět až po tomto pádu Adama a Evy. Navíc zde vidíme boží řešení problému, který tady vznikl. Problému nahoty, která se u Adama a Evy stala důvodem, proč se skrývali. Nejen před Bohem, ale patrně i před sebou navzájem. Verš 21. ve 3. kapitole 1. knihy Mojžíšovi. Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožené suknice a přioděl je. Zase se zde přirozeně může vynořit otázka, kde se vzaly ty kožené suknice. Aby se získala zvířecí kůže, musí být zvíře zabito. Jsem přesvědčen, že zde má svůj počátek oběť a že to Bůh dal lidem jasně najevo, vysvětluje náš biblista. Bůh zavrhl jejich fíkové listy a udělal jim kožený oděv. A když pak Adam s Evou opustili zahradu Eden, jak zakrátko uvidíme, vracel se jejich pohled zpět k oběti zvířete. Při tom ohlížení viděli přesně totéž, co Bůh Mojžíšovi přikázal umístit na slitovnici ve svatyni svatých. Dva cheruby zhlížející na vylitou krev. To byla cesta k Bohu. Z toho, co jsme viděli kolem vadnoucího fíkového listí a pak ze skutečnosti, že Bůh přioděl lidi kůží, pro nás vyplývá několikero obrazné ponaučení. Za prvé, člověk musí mít vhodný oděv, přistupuje-li k Bohu. K Bohu nemůžeme přijít, ku příkladu, na základě svých vlastních dobrých skutků, jak jsme si to řekli už mnohokrát. Za druhé, ty dobré skutky, nebo cokoliv lidského, to je jen fíkové listí, které je nepřijatelné. Podobácku vyrobený oděv Bůh neuznává. Bůh sám zaopatří oděv nahému člověku, který se propadl do stavu hanby svým hříchem. A to dostatečné oblečení je dosažitelné jen skrze oběť. Přeneseně tedy jen skrze oběť Pána Ježíše. Musíte přijít právě takový, jací jste, jako hříšníci, a chopit se vírou díla spásy, které Pán Ježíš vykonal. Hříšný člověk prohrál svou šanci na pobyt v bezprostřední blízkosti Boha, a tak potřebuje mít zástupce, prostředníka mezi sebou a Bohem, Božím hněvem. Je důležité, aby o tom uvažovali lidé i dnes. Co bývá pro člověka na světě nejtěžší? To je poznat a zaujmout správný postoj ke svému hříchu před Bohem a také k oběti Pána Ježíše. Následující báseň o modlitebníkovi od neznámého autora vyjadřuje určitou naléhavost toho, abychom správný postoj zaujali i my ve svých srdcích. Je tu volný překlad. Prosil o sílu, aby dosáhl cíle. Byl však učiněn slabým, aby se naučil poslušnosti. Prosil o zdraví, aby mohl vykonat větší věci. Dostal však neduživé tělo, aby byl schopen dělat lepší věci. Prosil o bohatství, aby byl šťastný. Byla mu však udělena chudoba, aby se stal moudrým. Prosil o moc, aby byl od lidí ctěn, a místo toho na něj byla dopuštěna slabost, aby více pocítil potřebu Boha. Prosil o všechny věci, aby si mohl spokojeně užívat života. Byl mu dán
život, v němž se může ze všeho radovat. Nedostal nic, oč žádal, nic z toho več doufal. Přesto byla jeho modlitba vyslyšena. Byl nanejvýš šťastný.

I řekl Hospodin Bůh, teď je člověk jako jeden z nás, zná dobré i zlé. Nepřipustím, aby vztáhl ruku po stromu života, jedl a byl živ na věky. Proto jej Hospodin Bůh vyhnal ze zahrady v Edenu, aby obdělával zemi, z níž byl vzat. To je citát z 3. kapitoly knihy Genesis, verše 22 a 23. Vše, co k tomu mohu dodat, je vděčnost Bohu, že nedovolil, aby člověk žil a hřešil věčně. A že ani nás v této situaci nenechá, v té situaci, do níž člověk svou neposlušností vstoupil. To je v skutku požehnání, že člověka vyhnal. 24. verš. Tak člověka zapudil, východně od zahrady v Edenu usadil cheruby smíhajícím se plamenným mečem, aby střežili cestu ke stromu života. To neznamená, že by Bůh postavil nějakou závoru pro přístup k životu jako takovému. Cesta, po níž může člověk přijít k Bohu, po níž může přijít k věčnému životu, je otevřená, ale od této chvíle nevede kolem toho stromu života v ráji. Protože došlo ke hříchu, musí být tento hřích odstraněn, potrestán. Buď může být potrestán na samotném člověku, který jej spáchal, to pak znamená prostě jeho věčnou záhubu před Bohem, oddělení od Boha, a nebo tu může být zprostředkováno spasení skrze zástupnou oběť. Každý si může vybrat, ale vybírejme, dokud je čas, protože časovým limitem je život každého z nás, nebo tedy okamžik smrti. Kdo vejde do smrti, tělesné smrti, nesmířen s Bohem, ten prohrál svou šanci, ten zemře dvakrát. Jednou byl mrtev duchovně, protože se s Bohem nesmířil, a pak umře i tělesně. To je věčné oddělení od Boha. Není to konec života, ale život pokračující dál bez Boha. Než opustíme naši 3. kapitolu 1. knihy Mojžíšovi a přikročíme k následující 4. kapitole, dovolte ještě jednu malou poznámku. Bratr Petr Zeman, který nyní v rámci probírání 1. knihy Mojžíšovi pořizuje překlady komentářů našeho amerického předchůdce doktora McGee, sem přidává ještě malé zamyšlení. V Bibli čteme nejrůznější události, ve kterých byl použit meč. Pozoruhodné je, že Bůh použil meč jako první, v tomto našem příběhu k ostraze přístupu ke stromu života, ale i jako poslední. Zjevení 19.15. Jinak třeba na příkladu Baláma a ve spoustě dalších jiných příležitostí vidíme, jak člověk používá meč jako nástroj své zlosti. 4. Mojžíšova 22.29. Kdybych měl meč v rukou, jistě bych tě již zabil. Kdežto Bůh používá meč k závažné výstraze a k uplatnění spravedlnosti. I v tom příběhu o Balámovi vystupuje anděl, který měl v ruce meč. Přátelé, Bůh je láska a otevírá i trpělivě nabízí cestu k životu. Na druhé straně je ovšem nesmlouvavý ke hříchu a nejsou na místě žádné žerty a žádné lehkovážnosti ve věci jeho svatosti a spravedlnosti. Navíc ještě jeho slovo je charakterizováno jako živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč, které rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Židům 4.12 podle ekumenického překladu. Pochopíš, že se to týká i tebe? Bůh každému nabízí ospravedlnění.

člověk neutrpěl jen nějakou otravu ze snězeného ovoce stromu vědění dobrého a zlého. Čtvrtá kapitola odhaluje, co dalšího se s člověkem přihodilo. Svojí nevěrou a neposlušností se odvrátil od Boha a svým hříchem i se všemi jeho projevy přivolal na sebe Boží soud. To se týká celého lidského pokolení, protože máme tutéž přirozenost. To nám ukazuje příběh Adama a Evy i jejich synů. Měli jistě více dětí, ale o třech je nám podána jmenovitá zpráva, která začíná docela prostince. I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla, získala jsem muže a tím Hospodina. Ukazuje se, že Adam a Eva nepředpokládali, že zápolení s hadem bude trvat tak dlouho. Když se narodil Kain, Eva si asi pomyslela, obdržela jsem muže od Boha. Bůh přece řekl, že símě ženy, že moje símě rozdrtí hadovi hlavu a podívejme se, už je to tady. Ale Kain brzy prokázal, že není tím zaslíbeným vítězem nad hadem. Naopak z Kaina se stal vrah a nikoli zachránce. Ještě dlouho to trvalo, než přišel spasitel. Nejméně na 6000 let se roztáhl zápas mezi semenem ženy a semenem hada. Ve druhém verši a ve třetím, ve čtvrté kapitole si pak čteme, dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí, ale Kain se stal zemědělcem. Po jisté době přinesl Kain Hospodinu obětní dar z plodin země. Tolik druhý a třetí verš. Kain přinesl Hospodinu obětní dar. Přátelé, tady se před námi otevírá pohled na první snahu člověka něco přinést Bohu, Boha uctívat. Jaké asi měli tehdy rozeznání Boží vůle? O Abelovi je o mnoho staletí později napsáno, věrou lepší oběť obětoval Abel nežli Kain, skrze kterouž svědectví obdržel, že jest spravedlivý, jakž sám Bůh darům jeho svědectví vydal. To je z epištoly Židům 11. kapitoly 4. verš. Zeptáme se, jak mohl Abel obětovat vírou? A odpovídáme zase Božím slovem, Římanům 10.17. Tedy víra je ze slyšení, slyšení pak skrze slovo Boží. To je kralický překlad. Jsem přesvědčen, že Bůh o tom, co chce a co se mu líbí, hovořil dostatečně jasně. Jinak by mladý Abel nemohl přijít k Hospodinu na základě víry. Kain však touto cestou nešel. Četli jsme si, že obětoval z úrody zemské. Na té úrodě nebylo nic špatného. Nemysleme si, že donesl nějaké zbytky, jako když se třeba pro misii sbírá mezi věřícími obnošené šatstvo. Myslím, že ty plodiny, které Kain přinesl, by získaly zlatou cenu na výstavě, kdyby se tehdy nějaká pořádala. Věřím, že přinesl to nejkrásnější ze svého nejlepšího. Výtečné ovoce.

0: Ábel přinesl oběť ze svých prvorozených ovcí a z jejich tuku. I zhlédl Hospodin na Ábela a na jeho obětní dar. Na Kaina však a na jeho obětní dar nezhlédl. Proto Kain vzplanul velikým hněvem a zesinal v tváři. Verše 4. a 5. ve 4. kapitole knihy Genesis. Někdo může říci, já na tom nevidím nic špatného, co udělal Kain. V skutku na tomto momentu Kainova počínání zřejmě nebylo nic špatného, ale jeho následující počínání ukazuje trochu hlouběji na obsah jeho srdce. V 11. verši své epištoly Juda píše o odpadnutí posledních dnů a dodává tam, že Kainovou cestou odešli. Která to byla cesta Kainova? Když Kain obětoval Bohu, nedělal to vírou, nedělal to v poslušnosti Božího slova. Jednal svým vlastním způsobem. Bůh požadoval oběť, jejíž krev by ukazovala ke spasiteli, který měl přijít na svět. A to je nutno vzít v úvahu, že ani my v naší době nemůžeme k Bohu přijít jinak, než skrze oběť, která prolila krev. Aby bylo jasno, můžeme k Bohu přijít jedině skrze oběť Pána Ježíše Krista. Před Bohem nemůžeme obstát s ničím jiným, byť by to po lidsku bylo to nejlepší, nejkvalitnější, nejdražší, nebo nevím jak jinak, lidsky nej. Tahle Kainova oběť vlastně popírá, že by člověk byl oddělen od Boha. Tváří se a jedná, jako by všecko bylo v pořádku. A to je dnešní praxe liberalismu, který hovoří o všeobecném božím otcovství, tedy, že Bůh je prý otcem všech lidí. A v důsledku toho se pak hovoří také o všeobecném lidském bratrství. Podle božího slova to však není pravda. Nenarodili jsme se jako boží děti, tak přirozeně. Každý, na kom spočívá hřích, je prostě odloučen od Boha, je pro Boha mrtvý. Je třeba se nejprve znovu zrodit. Z ducha, z vody, abychom se stali božími dětmi. Kain odmítl uznat, že je od Boha oddělen. A zástupy lidí to i dnes neuznávají. Kainova oběť dále popírá bezmocnost člověka v přinášení svých dobrých skutků, které by uspokojily Boha. Kain si myslel, že tak to stačí. Písmo nám praví, Titovi 3:5. On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování zachránil nás. Rozdíl mezi Kainem a Abelem, o kterém hovoří Bible, byl v obětech, které přinášeli, ale zatím stálo jejich srdce, jejich poslušnost. Oba mladíci pocházeli ze stejného prostředí. Podmínky pro zděděné vlastnosti pocházely od týchž rodičů. Oba dva měli stejné výchozí podmínky. Rozdíl byl v jejich přístupu k Bohu, který vyjádřili svými obětmi. Rozdílnost tohoto přístupu je charakteristická i pro člověka našich dnů. Nikdo z pravých biblických křesťanů si nemyslí, že by byl lepší než kdokoliv jiný. To, co ho činí křesťanem, je vědomí, že je hříšník a že potřebuje oběť, že potřebuje někoho, kdo by zaujal jeho místo a zemřel místo něho. Apoštol Pavel vyznává o Pánu Ježíši Kristu, jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří. Římanům 3:25. A nebo kralicky, jehož Bůh vydal za smírce skrze víru v krev jeho. Proto mohl Pavel také dále psát, nevědí, že spravedlnost je od Boha a chtějí uplatnit svou vlastní. Proto se spravedlnosti Boží nepodřídili. Římanům 10, 3. verš. Takový je žel, obraz celých zástupů lidí dnes. Pomocí náboženství, zapojeným do různých církví a ještě mnohým jiným snažením, se chtějí stát přijatelnými Bohu. Avšak jaký omyl? Bible jasně učí, že mimo důvěřivé přijetí Pána Ježíše prostě k Bohu nevede jiná cesta. Uvěříme tomu, poddáme tomu svůj život.
1: Uzavíráme dnešní pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Tento pořad a jiné napříč celou Biblií v různých jazycích hledejte na stránkách ttb.bible a nebo můžete počkat do zítra do 20. hodiny 15. minuty, kdy budeme pokračovat další částí, konkrétně 4. kapitolou knihy Genesis.

V další písni skupina Not an Idol zpívá Bůh odpoví na všechny odpovědi, na všechny otázky, všechno odpustí a s láskou nás obejme.

Kdo uvěří naší zprávě? Nad kým se zjeví paže Hospodinova? Vyrostl před ním jako proutek, jak oddenek z vyprahlé země. Neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtěli. Byl v opovržení, kde kdo se ho zřekl. Muž plný bolesti, zkoušený nemocemi, jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář. Tak opovržený, že jsme si ho nevážili. Kniha proroka Izajáše, 53. kapitola, 1. až 3. verš.

poslední písni této hodinky uslyšíme od Phila Wighama o tom, že uvidíme změněné životy, zachráněné duše, nová zlomená srdce, když král přichází do místnosti.

0: Večerní pohoda na Rádiu 7. Po 9. hodině večerní můžete na Rádiu 7 zakusit přednášku z nejrůznějších míst. Dnes konkrétně se vypravíme na festival United, kde zazněla přednáška Michala Malého o tom, jak ovlivnit své okolí. Konkrétně směřuje do politického dění. Máme za sebou volby a tak můžeme přemýšlet i nejen volebně, ale i o tom, co se dá dělat v našem okolí, v našem městě. Jak si všímat toho, co se děje. U mikrofonu je s vámi Pavel Kol, který vám přeje dobrý poslech.
1: Akademie. Rozhlasové vzdělávání pro život.
2: Děkuju, že i přesto, že to tady není jediná přednáška o politice, že jste dorazili a slibuju vám, že bude jiná. Jak vidíte, nejsem tady poprvý. Přesně na den před rokem jsem tady přednášel o tom, jak je všechno špatně, jak je politika v krizi, ale trošku jsem nechal otevřený konec v tom, co bychom s tím měli dělat. A dostal jsem možnost reparátu, tak se v následujících, doufám, že tak 35-40 minutách, budeme bavit o tom, co můžeme změnit, i když si myslíme, že vlastně je to ztráta času. A tady ještě vidíte, že jsem z Univerzity Karlovy, že jsem na United a kdyby vás můj slovní projev zaujal, tak sem tam kážu v Safe Pointu. Než se přesuneme dál, abyste věděli, že mám na to patent mluvit o politice, tak jsem byl v televizi, což mě legitimizuje. A jsem jeden z 10 milionů politologů v téhle zemi a myslím si, že kdyby Ježíš působil dneska, tak krom zlodějů, prostitutek a vrahů, tak bude oslovovat i politologii. Protože za každé takovéto vystoupení dostávám řadu skvělých komentářů. Velmi povzbudivých. A učím na FSVUK a na Husické teologické fakultě a jsem moc rád, že je vás tady tolik. Nikdy jsem to nezažil, i když jsem dal povinnou docházku, tak to nikdy nevypadalo takhle. Takže pro mě je to něco nového a předpokládám, že mě nikdo z vás nezná, ale kdyby náhodou, tak moje přechodné bydliště je na novinkách.cz, kde pravidelně komentuju důležité věci, jako že se Miloš Zeman nudí, jezdí ve člunu a trolí ostatní. Chci se vás jenom zeptat, byl tady někdo minulý rok na mojí přednášce? Tak to je víc, než jsem čekal, tak doufám, že si nic nepamatujete. Já se normálně zabývám technologiemi, AI a tak podobně, ale poslední 3 roky jsem se vnořil do tématu politiky a křesťanství. A na politice a křesťanství je strašně zábavné, že ta debata nikdy neskončí, i když trvá 2000 let. A oproti jiným politologickým tématům je zajímavý, že vždycky má stejný základ, a to je Bible. A je fascinující, že můžete normálně v politologii se snažíte odhadnout budoucnost nebo vysvětlit, proč se něco stalo. Já se momentálně vracím o 1000 let dozadu, abych pochopil, jak někdo přemýšlel. A můžu vám říct, že jednoduchá odpověď na křesťanství a politiku neexistuje. Tady jsem vám vypsal pár příkladů, čím se kdo zabýval, kdybych to shrnul, jaké je rozdělení pravomocí mezi církví a státem, jak má vypadat ideální křesťanský vladař, jak má vypadat dobrá vláda, jak se dělí duchovní a světská moc, ale nic tohodle dneska probírat nebudem, protože byste mi tady asi usnuli, ty sedačky vypadají pohodlně. My se dneska budeme zabývat tím, co můžete dělat, když jste obyčejní občani, nemáte čas kandidovat, politika vás moc nezajímá, ale chcete něco udělat pro svoje okolí. Minule jsem byl trošku depresivní, probírali jsme, že politika je v krizi a vždycky v krizi bude, to se od toho roku nezměnilo. Jak ta krize vypadá, bavili jsme se o polarizaci, populismu a vlivu technologií a skončili jsme tím, že politika je někdy až moc abstraktní, že v té společnosti, kde žijeme, tak se nezabýváme tím, co je okolo nás a nějakým způsobem řešíme spíš zbrojní politiku, zahraniční politiku, no a ve finále ji vůbec nerozumíme. A takhle otevřeně jsem skončil a dneska bych se s vámi chtěl pobavit o tom, co my jako křesťané, kteří nechceme investovat moc času do politiky, můžeme v sekulární společnosti dělat, být nějakým svědectvím naší víry a tak podobně. Takže zastavme se ale nejdřív u toho názvu, protože je důmyslnější, než si myslíte. Aspoň doufám. Ovlivňujme dění okolo sebe, ale jak ovlivnit své okolí? Ale dříve, než si zodpovíme otázku jak, měli bychom podle mě vědět proč. Proč bych jako křesťan se měl vůbec o věci veřejné zajímat? Není to ztráta času, neměl bych ten čas investovat do práce ve sboru nebo do něčeho takového? A pak taková ještě záludnější otázka, co to vlastně ta politika je? Kdybych se vás tady zeptal, já se vždycky ptám svých husitek na první hodině, odpovědi jsou různé, víceméně každá z nich je pravda, často tam zaznívá svinstvo, špína a tak podobně, ale pravděpodobně si řeknete, politika je parlament, Andrej Babiš, prezident a tak, ale já vám ukážu, že to vůbec není pravda. Tím začneme. Co je politika? Představte si, že teď, že jsme ve scéně ze Scooby-Doo, kdy sundáváte masku tomu zloduchovi a zjistíte, kdo to je, tak si představte, že takhle teď demaskuju politiku. Čeština, ačkoliv je to jazyk velmi krásný a barvitý, tak v oblasti definice politiky je velmi nedostatečný. My říkáme politika prakticky všemu. Aristoteles, který první ten pojem použil, ho směřoval na obec, jako prostor, kde lidé žili spolu a jak se o ty věci veřejné, o ty záležitosti obce starat. A angličtina nám k tomu dává takový tří rozměrový rámec, polity, politics a policy. My Češi tomu všemu říkáme politika, takže to je trošku zjednodušující. Ale myslím si, že všichni, co tady sedíme, nebo většina, bere, že politika je jenom to politics. Jak se uspořádává a vykonává moc, jak vypadají kampaně, volby a tak podobně. Ale okolo nás běží i policy. Bezpečnostní politika, rodinná politika, sociální politika a tak podobně. A zkrátka, když hodně využijeme Aristotela, tak zjistíme, že politika je všude kolem nás. Správa místa, kde žijeme, starání se o něj a tak podobně. Takže politika není něco, co je na malé straně nebo tady na městském úřadě. Je to všude kolem nás. Tak, Scooby-Doo moment končí. Proč se politikou vůbec zabývat? Je to asi dobrá otázka předtím, než se přesuneme k tomu, proč. A teď budu trošku kontroverzní, protože Bible nedává nějaký návod o tom, jaký politický systém lidský je ideální, koho volit, koho nevolit a tak podobně, ale přesto jsou v ní obsaženy termíny, které běžně v politice používáme. Třeba Boží království. Království je termín politický. Ukazuje nějaký systém, kde je nějaký král, který vládne. No a když přejdeme k listu Filipským, zjistíme, že naše občanství je v nebesích. Občan většinou ukazuje na něco, že jsme občané nějakého státu nebo nějakého společenství, že máme nějaká práva a nějaké povinnosti. Boží království ale není nějaký stát s hranicema na mapě, ale Boží království je v nás. Bůh kraluje a proměňuje nás. A to je ta naše primární, když to řeknu, afiliace, nebo kdybych použil termín, máte členství v politické straně, to my nemáme, naše hlavní členství, naše občanství je v nebesích a v Božím království. A Boží králování se projevuje skrze nás. No a politika je jenom jednou z mnoha oblastí života, kde můžeme nechat promlouvat naši víru, kde můžeme sloužit bližním a kde můžeme vykonávat dobré skutky. Tady udělám malý product placement. Knížka od Biblionu Ježíš a mocnosti. Vřele doporučuji, pokud vás tohle téma zajímá. Její autoři, Wright a Byrd, přichází s termínem práce pro království. A jako něco, co bychom jako křesťané mohli dělat. Neznamená to, že máme, jako se to děje trošku v Americe, se snažit Boží království vytvořit jako nějaký politický systém, kde budou vládnout křesťané a budou šířit křesťanské hodnoty. To už sklouzává ke křesťanskému nacionalismu. Znamená to, že máme pokračovat v Ježíšově díle, sloužit druhým, konat dobro a svým životem vydávat svědectví o Ježíšově a evangeliu. To, co vlastně jako všichni známe a víme. Nicméně jedním z těch prostorů, kterému se často vyhýbáme, protože si myslíme, že do něj nepatříme, nebo že je toxický, což teda je, kde pro království můžeme pracovat, tak je i ten prostor veřejný a politický. Opět zmíním papeže Františka, protože by tady ten jeho koncept přijde velmi trefný. Papež František ve své encyklice mluví o politické lásce. Lásku všichni známe, ale víte, že láska může být i politická, že když děláme dobré skutky z lásky, můžeme je dělat i ve veřejném prostoru, můžeme zlepšit život druhým a přispívat k budování lepšího světa, tedy pracovat pro království. A teď ještě, když pomocí proroka Jeremiáše, to je jediný verš z Bible, který mluví o komunální politice. Žádný jiný jsem nenašel, ale usilujte o prospěch města, do něhož jsem vás vystěhoval a modlete se za něj k Hospodinu, neboť v jeho prospěchu je i váš prospěch. Tak to už nám hezky navazuje na toho Aristotela a asi tušíte, že směr, kterým vás chci teď posunout, je lokální, ne celostátní, ne globální, ale jak můžeme ovlivnit věci kolem nás, jak zní i název přednášky. Nemusíme kvůli tomu kandidovat, nemusíme vstupovat do politické strany a hlavně nebudeme z politiky dělat hlavní náplň našeho života, ale politiku můžeme využít i jako nástroj pro práci, pro království. Než ale začneme, protože takhle by to všechno znělo hrozně hezky, možná trošku naivně, ale to hlavní je nejdřív začít u sebe. Než se začnu zabývat politikou, měl bych si sám sáhnout do svědomí, jestli miluju i své nepřátele. Politika je strašně toxická. Vidíme různé mobilizační kampaně pro válku, proti válce, proti uprchlíkům, proti Bruselu, pro Brusel a tak různě. A většina z těch věcí není ani podstatná, protože se nestane. Zabýváme se věcmi, které nemůžeme ani ovlivnit, ale jsou mobilizační. Vzbuzují v nás nějaké emoce, skrze které pak jdeme volit to či ono a většinou to není nic pozitivního. Ale jako křesťan bych měl říct, miluju Petra Macinku. Nebo miluju Andreje Babiše, nebo miluju Petra Fialu. Proč, jako když jako křesťané bychom ve svém okolí měli milovat i své nepřátele, proč to neaplikovat i v politice? Neříkám, že máme jet do Prahy a obejmout Petra Macinku, i když by to možná potřeboval. Ale to, že my sami podlehneme tomu, že tenhle politik je idiot, tenhle taky, musíme mobilizovat proti ním, tím se stáváme jenom součástí tady těch bezduchých, někdy kulturních válek a bezduchých mobilizačních kampaní a vytrácí se ten smysl politiky. Ale hlavně, myslím si, že to je první věc, kde my můžeme ovlivnit svoje okolí, když zkrátka nebudeme stejní, když se nenecháme hnát tou všeobjímající nenávistí, které vyhnout se je velmi složité. Věřte mi, že když mi volají Novinky a první otázka je, proč je Petr Macinka hlupák, tak co já mám jako dělat. Je to pro mě taky někdy složité, ale v čem je politika jiná než v běžné součásti našeho života, kde se snažíme tu lásku nějakým způsobem v našem okolí šířit. Takže první věc, nebuďme palivem tady těch prázdných mobilizačních kampaní. A teď si řeknete, ten chlapec je naivní. Co nám to říká? Asi to není nějaká věc, kdyby to přece šlo, tak proč by to někdo neudělal? Asi možná jsem trošku naivní, ale to, o čem mluvím, je vlastně základní pravda evangelia. Žijeme v lásce ke svým bližním i ke svým nepřátelům. A teď si vezměte Ježíše, který tohle z toho učení razil uprostřed římského impéria, v nábožensky ne úplně přívětivém prostředí. Skočíme 2000 let a teď jsme všichni tady. Takže to asi funguje nějakým způsobem a není to nic nemožného. Takže si prosím nemyslete, že jsem naivní. Proměna jednotlivce může vést k proměně jeho okolí. Čímž jsme uzavřeli tu otázku, proč? Pochopili jsme asi, že ta politika není něco, co je někde v Praze nebo tak, ale že je všude kolem nás. A prostě to, že, to vám řeknu za chvíli, to, že existují nějaké nástroje, které lze využít pro šíření dobra a tak, tak vlastně není taková ztráta času a můžeme skutečně něco změnit. Pojďme dál. Přecházíme do té praktičtější části. Slyšeli jste někdy pojem demokratická inovace? Nikdy. Výborně. Aspoň vám můžu říct, co to je. V demokracii žijeme. Je tady nějakým způsobem vymezená moc. Žijeme v zastupitelské demokracii, tudíž volíme nějaké naše zástupce, kteří za nás pak rozhodují v parlamentu. V ideálním případě bychom je měli znát. Znáte svoje volené zástupce? Zvedněte ruku, kdo ví, kdo je jeho poslanec nebo poslankyně. Já vám tleskám. Jste asi čtyři. Demokratická inovace je proces, kdy se občanům daného státu nebo obce dává nějaká větší pravomoc v rozhodování. Neboli když to obrátíme, znamená to, že politikům nebo z toho systému moci, který máme, kousek moci uloupneme a dáme ho občanům v nějakém procesu, aby mohli rozhodnout. Možná některé z těchto nástrojů ve své obci máte a třeba o nich nevíte. Některé jsou zatím čistě experimentální a v Česku se moc zatím nepoužívají. V západní Evropě je to už ale zcela běžný fenomén, v Irsku, ve Francii, v Polsku a tak podobně. I když třeba tady ty nástroje ve svém okolí nemáte, přijde mi vhodné, abyste věděli, že existují. A pak vám řeknu teda proč, ale ve chvíli, kdy nebudete vědět, že něco takového existuje, nemůžete to chtít. Když to budete vědět a bude vám to dávat smysl, tak se možná zamyslíte nad tím, že byste to mohli požadovat i po těch politicích, kterým dáváte svůj hlas nebo kteří o váš hlas bojují. Tak, jak říkám, politická poptávka je potřebná. Proč bychom ale vůbec měli demokratické inovace řešit? Proč nenecháme ten systém, jak funguje teď? Náš politický systém je starší než už je po 30, už se spíš blíží ta 40 pomalu. A mně osobně přijde, že to někdy vypadá, jako když jedete favoritem v roce 2026 po dálnici. Zažili jsme obrovský nárůst sociálních sítí, bez kterých si neumíme představit běžný život. Rozvíjí se masovým způsobem komerční umělá inteligence, kterou umíme asi používat každý. A ten systém je z 90. který vůbec nepočítal s tím, ani nemohl, že se něco takového děje, že se něco takového stane. Zastávám názor, že tím, že občané si mohou už spoustu informací ověřit sami, ať už právě skrze umělou inteligenci nebo další nástroje, nastal čas dát občanům trošku větší rozhodovací pravomoc i mimo volební cyklus. Jednou za 4 roky můžeme něco změnit, pak už ne. Můžete se mnou souhlasit nebo ne? Já doufám, že se mnou souhlasíte. Tak, první, co možná znáte, je participativní rozpočet. Ve světě už naprosto běžné, víceméně funguje v každé evropské zemi. Pravděpodobně, pokud jste z větších měst, ví tady někdo o participativním rozpočtu? Výborně, většina vás to neví. Takže mám tady nějaký smysl ještě. Tak ty, co to neví, existuje velká šance, pokud žijete ve větším městě, že něco takového u vás existuje. Pokud ne, tak to chtějte. Město nebo menší obec nebo městská část vyčlení část rozpočtu na projekty občanů. Občané zpracují konkrétní návrh a odevzdají ho. Není to úplně jednoduchý, potřebujete k tomu třeba výřez z katastru a tak podobně, ale v dobách umělé inteligence podat návrh na rekonstrukci dětského hřiště opravdu není složitá záležitost. Odevzdáte svůj návrh, pakliže splňuje pravidla, tak je postoupen dál. Někdy se stává, že někdo chce zrekonstruovat pozemek, který je shodou okolností jeho. A to úplně nejde. Takže pokud si chcete zrenovovat zahradu, nemělo by to úplně jít. Ve chvíli, kdy odevzdáte svůj projekt, je přijat k hlasování, začne se hlasovat. Většinou jsou tam nějaké volební systémy umožňující více hlasů, rozdáte svoje hlasy, můžete i negativní a čekáte, jestli váš návrh někdo vybral. Pakliže ano, tak je následně realizován. Buďme trošku nohama při zemi, jsme stále v Čechách, takže jeho realizace může trvat několik let. někdy i 10. Minimálně ale, abyste věděli, že něco takového existuje, že to možná ve svém okolí máte, jenom o tom nevíte a reálně podat návrh vám zabere 10, 20, 30 minut, pokud jste dostatečně kreativní a pokud si zkontrolujete, že se nenacházíte na svém nebo na jiném soukromém pozemku. Tak, tady mluvíme o takzvané agregativní demokratické inovaci. Něco podáte a pak se hlasuje bez nějaké větší diskuze většinou. Ja, tady vidíte můj projekt, který jsem podal na revitalizaci fotbalového hřiště. Trvalo mi to asi 10 minut. Bylo to hřiště, kde byly odříznuté branky a skončily ve sběru a bylo tam spoustu kamenů a děti si o to trhali kolena. Zabralo mi to zhruba 15 minut. Na poprvé můj návrh zvolen nebyl, ale dal jsem tam úplně stejný rok poté a vybrali ho. Revitalizace trvala asi 3 měsíce, stálo to 400 tisíc a furt tam nikdo nehraje fotbal, ale začal sloužit místní komunitě, že Perštín je městská část v Liberci a místní komunita tam pořádá čarodějnice, no pálení čarodějnic, dětské dny a podobné akce. Ty branky tam jsou docela zbytečné, ale říkali mi, že teď přihlašou na stejné hřiště závoru, aby tam nejezdili auta. Ale tak vidíte, rozproudil jsem aspoň něco. Tak, to je moje první zkušenost. To, co v Čechách zatím moc nefunguje, ale je to velmi užitečný nástroj, se kterým se experimentuje prakticky všude v západní Evropě, minimálně na komunální úrovni, ale někde i na celostátní úrovni, jsou občanská fóra nebo shromáždění, ten název se liší. Ono v češtině používat občanské fórum je někdy trošku zavádějící a někomu to může připomínat 90. léta. Jedná se o deliberativní formát, což vlastně znamená, že máte nějakou problematiku, nějakým klíčem vyberete občany a ty pak o tom problému diskutují v nějakých časových intervalech. Ta diskuze není jenom, že se Ferda, Franta a Jarda sejdou v hospodě a přeřvávají se. Je to nějaká facilitovaná diskuze. Je tam moderátor, který se snaží docílit toho, aby nezvítězil jenom jeden názor, aby všichni měli možnost se vyjádřit. Samozřejmě jsou tam pauzy na oběd, a aby se ty lidi nezbláznili. Ty účastníci jsou většinou placeni, aby nikdo nebyl diskriminován, protože strávil celý den na nějakém fóru a nebyl třeba v práci nebo tak. A dají se tímhle způsobem diskutovat velmi zajímavé věci. Jakým způsobem se vybírají ty občany, taky super. Buď máte nějaký demografický průřez danou obcí, anebo náhodně losujete. Že se vám třeba někdy může stát, že vám přijde obálka, přijďte sem a budete diskutovat třeba o klimatu ve Francii. Nejde jenom o hlasování, je tam důležitá ta diskuze, která se neustále vyvíjí, pak se nějakým způsobem klastruje, schromažďuje, až je nějaký finální názor. Tak, kde je problém? Proč to tady není? To vám řeknu hned. Ono to není úplně levný. Zatím tady byla 2 pilotní fóra tohodle typu v Čechách. Obě jsem organizoval já. Takže můžu říct, že jsem absolutní expert. V čem je problém? Jedno to fórum vyjde na 500 000 minimálně. Protože těm účastníkům chcete dát nějakou odměnu, bavíme se třeba o 1000, 2000 korunách, musíte zajistit občerstvení, musíte zajistit prostor, na tohle je teda vhodná síť základních škol, musíte zaplatit facilitátory. Kdyby někdo nevěděl, co se životem, dělat facilitátora je velmi výnosné povolání a vaše sazba se může odvíjet až od 10 000 korun za hodinu. Takže nestrácejte čas, staňte se facilitátory. To, co jsme dělali, byly to testovací formáty v rámci evropského projektu. První bylo fórum ideologických občanů. Dali jsme proti sobě na jednu stranu lidi, co jsou pro migraci, na druhou stranu lidi, co jsou proti migraci. Byla to skvělá zábava a čekali byste, že budou lítat židle. Ale nic takového se nestalo. Ty lidé vlastně na obou stranách byli schopni svoje názory zmírnit. Příznivci migrace uznali, že to má nějaká rizika a naprostí odmítači migrace uznali, že jsou případy, kdy migrace z hlediska hospodářství dává smysl. No a to druhé téma v rámci toho fóra bylo sklidňování dopravy v centru Liberce. To se nikdo neshodnul. To bylo trošku divočejší. To bychom potřebovali tak týden, protože debata se rozvířila na počet parkovacích míst a asi sami víte, že tahle debata je velmi, velmi drastická. A druhý formát jsme udělali pro mládež z Libereckého kraje, kdy dva dny diskutovali o tom, co je vlastně na kraji trápí, co by chtěli zlepšit. Sezvali jsme 5 politiků z krajské i komunální politiky, kteří s nimi pak diskutovali, vyvraceli jim, co vlastně už se děje, o čem jenom neví, jak si lépe zjišťovat ty informace. Naopak se s některými spojili, někteří z účastníků toho fóra teď kandidují v komunálních volbách, ale zkrátka dali jsme mladým prostor. Vytvořili jsme strukturu toho dvoudenního formátu a mělo to nějaký smysl. Výhodou a největší přidanou hodnotou tady těch akcí je, že vezmete lidi, kteří normálně diskutují primárně na Facebooku nebo někde takhle, kde nemají oponentní názor a kde se mohou schovat za nějakou facebookovou masku. Měli jsme tam příklady skoro až konspiračních teoretiků, ale byli ve skupině s učitelkami ze základních škol, které jim to velice sofistikovanou cestou vyvrátili. A myslím si, že tohle funguje, by mohlo fungovat v rámci celé společnosti, kdy ty lidi prostě vytáhneme z těch sociálních sítí, posadíme je k jednomu stolu, někoho necháme řídit tu diskuzi, aby se dostali ke slovu všichni a ve finále zjistíme, že ta diskuze ve společnosti stále funguje. Blbý je, že to stojí 600 tisíc. Ale politika sama o sobě je drahá. Příspěvky politických stran jsou ve stovkách milionů, takže možná bychom mohli přemýšlet i nad tímhle. To byly 2 základní demokratické inovace, které se nějakým způsobem v Evropě objevují. Jedna u nás už je velice rozjetá. Za druhou můžete lobovat a já pak budu mít aspoň co zkoumat. A co když nic z tohohle v obci nemám? Mám se na to vykašlat nebo... Ne, určitě nemusíte. Existují i nějaké zákonné možnosti pro vás, co dělat, když vás něco štve. Typicky ve vašem okolí. První věc, můžete se zvednout a pokud máte trvalé bydliště tam, kde skutečně bydlíte, můžete se zvednout a jít na jednání zastupitelstva a říct, tohle se mi nelíbí, tohle se mi líbí, tohle nechci, tamto nechci. Prostě se jako občan vyjádřit. Pokud vás všichni budou ignorovat, což se může stát, máte možnost podat občanský podnět. To už je větší legrace. Potřebujete sesbírat 0,5% podpisů podle počtu občanů v obci, kde žijete a pošlete to na zastupitelstvo. A zastupitelstvo nebo rada obce se k tomu musí vyjádřit, musí k tomu dát nějaké stanovisko. Jinak tohle všechno najdete v zákoně o obcích, který má asi 50 stránek, ale je zajímavý. Tohle to, by the way, když jsme u těch peticí, nevím, jestli je tady někdo expert na petiční právo, ale petiční stánek si můžete plácnout na libovolný veřejný pozemek bez ohlašovací povinnosti. Pokud tam máte petici, takže dělejte petice. Pokud třeba nechcete dělat petice nebo nechcete jít na zastupitelstvo, ale něco vám není jasné, myslíte si, že nějaké hospodaření té či oné obce není úplně v pořádku, máte ze zákona právo nebo možnost zažádat si o informace. Takzvaná 106, to jste možná někdy ve veřejném prostoru slyšeli, můžete posílat 106. Můžete si získávat informace, s tím pak můžete nakládat dál, jak potřebujete, ale je to vaše zákonné právo. Někde možná budete mít osadní výbory a komise. Zní to trošku jak osadníci z Katanu, ale ve větších obcích nebo městech, kde jsou nějaké městské části, které mají nějakou historii, tak existují osadní výbory, což je spolek lidí aktivních, kteří se zkrátka chtějí starat o tu městskou část, fungují jako výbor, takže tudíž mají nějaký poradní hlas i pro zastupitelstvo té dané obce a ta praxe v Čechách je taková, že mají i nějaký rozpočet, skrze který můžou pořádat akce, třeba pálení čarodějnic na fotbalovém hřišti a tak podobně. A pokud nic z tohohle nezafunguje, tak vám držím palce, když budete zakládat občanskou iniciativu. Teď se v posledních měsících jich objevilo hodně kvůli větrným elektrárnám. V Ralsku například. Něco se vám nelíbí, politici vás ignorujou, vytvoříte občanskou iniciativu spojenou s peticí a začnete tvořit veřejné diskuse v kulturáku nebo někde a ono ty politici se o to začnou zajímat, protože ve chvíli, ta petice nemá 10 podpisů, ale má jich třeba 5 000, tak už to je poměrně relevantní počet občanů, kteří můžou znamenat vaše znovuzvolení nebo naopak vaše nezvolení. A to už je taková poslední partizánská možnost. A ty všechny ostatní jsou zákonné. Tak, než skončím a dám vám prostor mě tady grilovat z toho, co vím a nevím, dovolím si ještě přeskočit trošku výš. A proč vlastně podporovat ty demokratické inovace? To už jsem asi trošku odpověděl, ale proč chránit demokracii jako takovou? Proč tohle to všechno dělat? Bible neříká, že demokracie je nejlepší zřízení a tak, to určitě ne, ale demokracie má obrovskou výhodu oproti jiným politickým systémům. Jak byste definovali špatnou vládu? Skorumpovaná, pomstychtivá. Já si myslím, že každá vláda má... Když bychom se vrátili k tradičnímu biblickému tématu hříchu, co třeba politik, který si chce jenom nahrávat peníze, co politik, který se jde mstít, protože 8 let v opozici dostával strašnou bídu a teď to chce všem vrátit, co politik, který ho zradili úředníci a teď jde všechny vyházet. To je nějaká ukázka hříchu. A proč teda obhajovat demokracii? Tam jsem dal schválně ústavní, protože když dneska použijete termín liberální demokracie, koukají na vás trošku skrz prsty, ale moc musí zůstat omezena a vzájemně kontrolována jinými složkami. Protože špatná vláda není nic lepšího, než nahradit špatnou vládu jinou špatnou vládou, ale mít možnost tu špatnou vládu odvolat. Nechat si tu možnost ve volbách nějakým způsobem je ze strakovky vykopat, zvolit tam někoho jiného a tak podobně. Nesmíme to ale zaměňovat s tím, že se nám nelíbí třeba, tady zmiňuji veřejnoprávní média, trošku hořká pilulka, ale to je zcela legitimní politický program. Může se nám to líbit nebo ne, asi to není úplně šťastné téma, ale takhle politika funguje, většina vítězí. Nicméně, ve chvíli, kdy ten politik nebo ta skupina politiků začne měnit ten systém k tomu, aby ta kontrola byla složitější, aby parlament jako těleso, které má ty politiky kontrolovat, nebo z něj vychází ta vláda, jeho kontrolní funkce upadají a i jednání vlády se výrazně centralizuje a například zápisy nebo nahrávky z jednání vlády se otevřou až po 30 letech. Tady bychom měli zbystřit, protože to už se netýká nějaké konkrétní politiky, ale toho systému jako takového, kdy ty brzdy a naše možnost někoho vyměnit se trošku omezují. Takže tady na tohle dávejme bacha a případně jednejme, jak uznáme, za vhodné. Ten proces, který jsem popsal, je centralizace, ten negativní podle mého názoru. To, co jsem vám popisoval v rámci demokratických inovací, je naopak mocenská decentralizace. Jedna věc je koncentrace moci ve svých rukou, věc druhá, rozdělování moci občanům pomocí různých formátů, které jsem vám popsal. Já jsem pro tu druhou cestu, protože představa, že politik je dokonalý a dokáže vyřešit moje problémy, mi přijde naivnější než moje předchozí představa o práci pro Boží království. Co si z toho odnést? Jenom taková krátká roadmapa, čím jsme vlastně prošli. Kristus proměňuje člověka. Proměněný člověk slouží druhým, a může takhle sloužit ve veřejném prostoru, který je daleko širší, než jsme si možná mysleli. Demokracie nám dává nástroje nebo nám umožňuje jednat i nad rámec voleb. Tyto nástroje mají sloužit lidem, nikoli stát se novou modlou. Politika je prostě tady všude kolem nás. Nebojme se tady ty nástroje používat a nepadejme do toho, že stejně nic nezměním a tak podobně. To je to, co chce každý politik slyšet, protože ve chvíli, kdy máte nějaký svůj nezájem, nezajímá vás, co se tam děje, je jednodušší vás krmit nepodstatnými věcmi. Nesmíme ale zapomenout na jednu věc, velice důležitou, že pokud není na prvním místě Kristus, je to jenom bezduchá participace a pravděpodobně naše zájmy formuje nějaká ideologie nebo nějaký jiný zájem. Musíme mít na prvním místě stále to, že je to služba druhým. A měli bychom ten nástroj takhle využívat. Je to furt jenom nástroj, na prvním místě Kristus, naším posláním je ho následovat, šířit evangelium, činit učedníky a pracovat pro Boží království. Děkuji vám za pozornost. A mám prostor pro dotazy. Zajímá někoho něco? Nestyďte se. Nikoho nic nezajímá. Ano?
3: Když se zbavit myšlenky, že demokracie milovaný jediný možný správný systém, možný volební právo i lidem, kteří neznají ani vlastně pravom, rozdíl pravomocí typu, co může parlament, k čemu slouží senát, jaké jsou práce prezidenta. A prostě vidím tady jako velký problém. A když se to zbavit?
2: Tohle, to, co říkáte, není ale problém demokracie, ale je to poměrně velké selhání vzdělávacího systému. My s tím teď taky pracujeme v rámci jednoho projektu ve spolupráci s knihovnama na vzdělávání občankářů, protože v rámci základů občanské nauky a tak podobně se dozvíte, že parlament má 200 poslanců, 81 senátorů a tak podobně, a pak víte, jak jdou za sebou hlavy ústavy. Ale vytrácí se tam přesně tady ty základní znalosti. Nikdo ani neví, jakým způsobem se vlastně volí. Vysvětlovat volební systémy, proto je tolik politologů, protože to se to děje každý volby. Většina lidí ani neví, jak fungují, jak je rozdělená pravomoc, že to, co přikládají prezidentovi, že může nebo nemůže udělat, je vlastně strašná hloupost, protože prezident takový pravomoci nemá. Nemyslím, že to je selhání demokracie, ale bohužel zkrátka selhává v tomhle ohledu ten vzdělávací systém. Naštěstí ale je v naší zemi spoustu ochotných lidí tady ty aktivity financovat, ale samozřejmě projeví se to až s nějakým odstupem třeba 10, 15, 20 let. Ale bohužel nemám na to jednorázový, jednoduchý lék, který by všechno vyřešil zítra nebo pozítří, ale všimlo si toho více lidí a pracuje se na tom.
4: Já vlastně, a myslím si, že drtivá většina lidí, jako tím myslím fakt 99,99% lidí, vlastně úplně těm problémům do hloubky nerozumí a nedokáže vlastně, jakoby, může mít nějaký jako obecný směřování, o čem potom by vlastně ta politika měla být, ale potom nakonec ty jednotlivý policies do těch stran, tak potom už jsou věci, třeba ty jednotlivý řešení, už jsou věci, které lidi o tom rádi diskutují, ale vlastně bych sám za sebe si uvědomil, že vlastně tomu vůbec nerozumím, když o tom taky rád diskutuju. Bych to radši měl nechat někomu, kdo tomu reálně rozumí a kdo vlastně jako to dokáže mít.
2: V tomhle je velký problém nebo selhání politických stran jako takových v Čechách, protože politické strany by měly mít nějaké expertní prostředí, komise, přímo i najímat nebo najímat spolupracovat s experty z veřejného života a tvořit ty policies s nimi. Tohle se ale už v české politice vlastně neděje. Když se koukneme na strukturu politických stran, tak tady to expertní zázemí většina z nich vyměnila za expertní marketingový tým, který vás do toho parlamentu dostane. Někteří z vás si vzpomenou na Topolánkovu vládu. První i druhou, vlastně ta první šla do zdi, ta druhá s minimální většinou prošla. Ale tehdy, když nastupoval Topolánek, já jsem se o tom bavil s jedním z lidí, kteří pak dali náměstka na ministerstvu, tak předtím, než nastoupil na post premiéra, tak zatím byly 3 roky nebo 4 roky práce v opozici a připravování zákonů, návrhů, práce mnoha komisí a tak podobně. Můžeme, nemusíme souhlasit s tím, co udělal, ale ve chvíli, kdy si sedli do té Strakovy akademie, tak měli prostě šanony návrhů vydiskutovaných a tak podobně. Pak jsme viděli naopak vládu Petra Fialy a tam mi přišlo, že nic takového nebylo, že jakoby až po roce a půl se začalo řešit, co ta vláda vlastně bude dělat, a ukázalo to tu slabost těch politických stran tady přesně v tom, co říkáte. Protože my občané něčemu rozumíme, něčemu ne. Drtivý většině věcí nerozumíme. Proto i radím zabývat se těma věcma ve svém okolí. Já často říkám příklad chodníku, nebo žiju v ulici XYZ, vidím, že je tam něco rozbitýho a jsem schopný objektivně zhodnotit, jestli ta oprava má smysl nebo nemá, jestli je to používaná věc nebo ne. S radostí vždycky říkám, chodník není levicový nebo pravicový, chodník je chodník, jde většinou rovně. Ale to, co říkáte, je součástí krize politických stran a bohužel nevím, jakým to mám, jak víc do nich mám kopnout, aby něco začali dělat. Naopak vidíme i třeba při té současné vládě, že někdy si ty zákony spíš napíše nějaká lobbystická skupina. Teď jsme svědky toho, že předkladatelé vlastně nechtějí oznámit, kdo vytvořil ten zákon. Dostali jsme se až do takovýhle rovin, takže my vlastně ani nevíme, kdo ty zákony vytváří. Většinou teda spíš si řeknu, že to je ChatGPT asi vzhledem k jejich kvalitě. Ale ano, bohužel odpověď na to taky nemám. To, co není jednoduché, politika funguje na našich hlasech. Ten politik touží po tom, aby my jsme ho volili. Demokracie je soutěž, takže vždycky o něco soutěží. A to, co my můžeme vlastně jediné udělat, je tady to vyzdvihovat před nimi. Nějakým způsobem se ptát, zvedat to povědomí o tom, že ta politika je vyprázdněná. Já vím, že to zní jako těžce, naivně, ono je to docela náročný, ale jako nevidím nic lepšího. Naopak, ještě věc druhá, ačkoliv v dnešní době už je to trošku těžší, to expertní zázemí těch ministerstev, které máme, tak bylo doposud na poměrně vysoké úrovni a těmi ministerskými kolečky naštěstí ty nejhorší návrhy prostě se rozpustějí někde. Teď už se trošku obávám, že na některých ministerstvech po tom, co tam byly šílený jatka, tak už chodí prostě tak strašný zákony, že i tady ta expertní kapacita je pryč. Nemám na to nějakou pozitivní odpověď, bohužel je to smutný. Pojďme tady ty věci vyzdvihovat víc na povrch.
5: Co si myslíte o tom, že se jakoby politika a politici začaly víc jako angažovat do sociálních sítí? Že třeba, jako aby se přiblížili mladému publiku a mladým lidem, aby se právě zabránilo tomu, že jako mladí lidi nerozumí politice a aby chodili k těm volbám. Takže pak prostě projíždím Instagram, jestli je to dobře, jestli je to dobrý způsob, anebo jestli by si měli zachovat nějakou jako tu úroveň.
2: Já se bojím, že na tohle už je pozdě, že ta úroveň serióznosti už jako je úplně na nule. A jakoby nemyslím si, že to je jenom politika. Politika vždycky kopíruje strategie a trendy z biznisu. Vždycky to tak bylo a vždycky to tak bude. Bavíme se o nějakém trendu, který funguje při prodeji, mě tam furt skáčou influenceři, co prodávají nějaký suplementy a tak podobně. Ta politika je v tom stejná prostě. Ta politika kopíruje procesy, které fungují, jak někoho oslovit nebo neoslovit. Bohužel v té politice to je daleko větší cringe než v tom biznise. Rád podporuju takový ty iniciativy, co třeba dělá Mikýř nebo Kovy nebo další, který vytvářejí videa nebo nějaký ten osvětový content, který těm mladým lidem ukazuje. Ale nenechte si úplně jako takhle vymejvat hlavu prostě, že tady někdo tančí jak hranolka nebo dělají TikTok trendy a tak. Myslím si, že ty lidi dospějou naštěstí a z mým okolí snažím se, že už je skoro taky 30, tak se sem tam ptám někoho, komu 30 není, komu ještě po 20, jestli vůbec jako jim to přijde vtipný nebo ne, a naštěstí ta reakce je, že ne, tak a doufám, že ta mladá generace prostě se tím nenechá takhle uníst. Bohužel už je pozdě a bohužel se to jenom stupňuje, ale víceméně po celou dobu existence stranické politiky to bylo vždycky. Trendy, které fungovaly na tištěných médiích, trendy, které fungovaly v rádiu, vždycky to ta politika kopírovala. My jsme bohužel svědky asi zatím nejvíc trendů a věcí, ale s tím bohužel nic neuděláme. Já jsem říkal, že nebudu úplně moc pozitivní nakonec a jak jsem říkal, 2000 let se tady někdo snaží najít odpověď a já jsem ji teda taky nenašel. Tak se omlouvám, že někdy nemám úplně nějakou přesnou odpověď na vaše otázky nebo něco víc povzbudivého, ale pokud chcete něco povzbudivého, tak já si nechám svůj povzbuzení až na konec úplně. Připomeňte mi, že na konci mám být ještě pozitivnější a zmínit nějaký krásy české demokracie. Schoval jsem si jednu takovou pozitivní věc na konec.
6: Názor váš na volební průkazy?
2: Jako v Čechách, myslíte? Tak nic proti tomu nemám, vzhledem k tomu, že ty volební průkazy se používají jako primárně v parlamentních volbách, kdy prostě jako jasně nemáte čas, přejedete do jiné obce i jasně někde se může... Ano?
6: Myslel jsem takový ten koncept, kdy jakoby se musí prokázat politický minimum na to, aby
2: člověk... Jo, takhle. No, to už otvírá otázky, kdo bude konstruovat to, co je politický minimum. Myslím si, že kdybych vás tady vyzkoušel z komunálního volebního systému, tak propadne 95% z vás. A on je teda dost složitý. No. U tohohle je vždycky prostě ten problém, kdo tvoří to minimum, kdo vytvoří tu hranici, co jo a ne. A tu už bychom se nebavili o demokracii nějakým způsobem. Dostávám tuhle otázku často, vás roustit nebudu, ale většinou toho tazatele roustím nějakými jako základními dotazy na to demokratické fungování a tak. Věřím, že byste uspěl. Ty lidi, kteří často roustím, tak neuspějou. Akorát mi pak bylo řečeno, že to nemám dělat úplně. Ale ne, tohle to určitě není ta cesta. Tohle to určitě není ta cesta. Dobře, řeknu, mám tu pozitivní věc teď. Když na tu demokracii v Česku koukáme optikou lidí, co v ní žijou a vidíme to jenom jako jeden případ, tak si můžeme říct, bylo to lepší, teď je to horší a může to být určitě vždycky lepší. To je výhoda jednopřípadových studií. Ale když se koukneme v tom komparativním globálním měřítku, protože existuje spousta projektů, který porovnávají demokracie po světě nebo politické systémy, míru svobody projevu, svoboda participace a tak podobně. Měří se to asi u 230 zemí. Tak Česká republika i v oblasti bezpečnosti, svobody, správy a tak podobně, tak je 7. nejlepší země na světě k tomu, kde žít, kde fungovat, kde bydlet, kde vychovávat děti a tak podobně. Takže ačkoliv se nám může zdát, že to tady jde taky do zdi, současná vláda je velice rychlá, co se týče některých opatření a tak podobně, tak věřme, že žijeme na jednom z nejlepších míst na téhle planetě a ten strach samozřejmě ze státního bankrotu nebo tak, to vám můžu říct, to se určitě nestane, protože ve chvíli, kdyby ta země směřovala do zdi, tak přijde Evropská unie a nějakým způsobem řekne, dobrý, tady jste si rozvolnili takovým způsobem ty rozpočtové pravidla, to už neodpovídá našemu finančnímu rámci, takže buď to změníte, nebo přestanete jít z kohoutek dotací. A to si jako země, jsem si jistý, že se to nestane. Naštěstí Evropská unie, když jsme členem, má na tohle nějaký nástroj. A věc poslední asi. Ten ústavní systém v Čechách je naštěstí natolik robustní, třeba oproti Slovensku nebo Polsku, že se vám ho nepodaří rozebrat za 4 roky ani náhodou. Za 8 už možná, jo, ale tím vás strašit nebudu. Děkuju za pozornost a chtěl jsem vám říct, že jsme křesťané, kniha Daniel, 2. kapitola, Bůh je pánem dějin, času, všeho a vládne. Nemějme strach, vezměme si, že jsou tady křesťané, kteří teď třeba žijí v Sýrii nebo někde v Číně, nebo tak. Takže ačkoliv ta situace u nás nevypadá tak pozitivně, myslím, že se tady máme furt skvěle. Díky.

Můžeme připomenout některé myšlenky, které zazněly v přednášce Michala Malého na festivalu United o tom, jak ovlivňovat své okolí. Jako občané máme možnost jít na zasedání zastupitelstva, pořádat petice i občanské iniciativy. Některé formy demokratických struktur teprve objevujeme, ale nebojíme se být aktivní a dění kolem nás vnímat a zajímat se o něj. Ještě jednou tuto přednášku uslyšíte v pátek v 17 hodin a další v neděli v 19 hodin nás vezme na Broadfest.

píseň o válce, která zanechává v každém hluboké rány. Zpíval Pavel Helan a skupina Sonja Schnick.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

Po desáté večerní jste zváni na dobrodružnou plavbu. Na Rádiu 7 vydáme se na loď Jitřenka skrze román manželů Dolejších Plavčín Kežán. Loď Jitřenka sice ztroskotala, ale Plavčík Žán žije dál a zároveň přicházejí další těžkosti a starosti, ale více už za čtvrt hodiny.

Joshua Aaron a píseň Avinu, tedy Otče náš, modlitba, která zazněla v Magdale u Galilejského jezera v synagoze, do které vstoupil Ježíš. Na místě, kde uzdravoval, kde povolával rybáře, aby ho následovali. Pokračuje Jan Krištof a po něm už nás čeká plavčík Jean.

První díl dvoudílného historického románu manželů Dolejších s názvem Plavčík Žán končí s troskotáním lodi Jitřenka, na které se také plavil plavčík Žán. Loď byla sice zničena, ale také osvobozena od pirátů a před Žánem se otevírá další životní etapa. Druhý díl nás přenese zpět do Paříže, kde byly osudy lodi bedlivě sledovány. Píše se rok 1680 a je krutá zima.

0: První kapitola. Únor, léta páně, 1680, Paříž. Pan Delarigny, prefekt královské policie v Paříži, natáhl své dlouhé nohy směrem ke krbu, z něhož sálalo příjemné teplo. Letošní zima byla výjimečně tuhá, zásobování vázlo, stovky lidí mrzly a trpěli hladem ve svých kamenných domech či za drahé peníze pronajatých bytech. Zubožení Pařížané pořádali procesí k nejrůznějším svatým, aby na nich vyprosili oblevu, ale prozatím nic nenasvědčovalo tomu, že by za ně svědci hodlali ztratit slovíčko. Pan prefekt tohle všechno věděl a bylo mu to srdečně jedno. On sám měl ve svém velkém domě v ulici Mar dostatečnou zásobu dřeva a i v jeho kanceláři se službu konající policista staral, aby jej nezábly nohy. Není na škodu, když pařížská lůza trochu vymrzne, liboval si, když se díval z okna na sněhem zasypané ulice. Alespoň bude po zbytek roku méně práce. Nebylo se panu Delarigny co divit. Pařížské podsvětí bylo totiž tenkrát jedno z nejlépe organizovaných v Evropě a takzvaný dvůr zázraků způsoboval policii nemalé problémy. Silná borová polena v krbu příjemně praskala a navozovala zdání atmosféry klidného domova. Delarigny potlačil neodolatelnou chuť hlasitě zívnout a otráveně se obrátil na muže, nejistě přešlapujícího před jeho pracovním stolem. Pranic se mu nelíbil, nejenom proto, že byl špinavý a silně páchl potem a tabákem, ale byl zrzavý a on neměl tuhle barvu rád. Dokonce ani hraběnka de Mon, která u dvora platila za vyhlášenou krasavici, jej nijak neuchvacovala, právě proto, že její vlasy měly tuto liščí barvu. Jeho antipatie šla v tomto směru tak daleko, že byl ochoten považovat každého člověka se zrzavou kšticí za potenciálního lumpa. Znechuceně se zastavil u ohnivého porostu mužovy hlavy a uvažoval, zda má toho chlapa nechat stát nebo mu nabídnout židli. Nakonec usoudil, že trocha vlídnosti alespoň pro začátek neuškodí. Posaďte se, prosím, ukázal nabitelnou dubovou stoličku bez opěradla. Muž viditelně rád poslechl a policejní prefekt zabodl svůj pohled do jeho těkavých očí. Jmenujete se? Rád bych konečně věděl, proč, vyskočil muž ze svého místa. Na něco jsem se vás ptal. Pan Delarigny byl pověstný svým klidným, uhlazeným jednáním. Vaše jméno? Opakoval monotónně otázku. Cartier, Jakub Cartier. Dobrá, povězte mi, Cartiere, proč jste byl zadržen?
1: Tohle vy víte přece líp než já.
0: Vyskočil znovu zrzek. No? Trval na svém prefekt a ukázal přitom nesmlouvavým gestem na židli.
1: Popíjeli jsme s chlapama v krčmě, to snad ještě není zakázaný.
0: Jistě, že ne, usmál se téměř otcovsky šéf policie.
1: Vidíte, a ten dlouhán ke mně z ničeho nic přiskočil, chytil za límec a křik do ucha, že s ním půjdu.
0: Víc už mi neřeknete, Cartiere?
1: Nemám zdání, co by vás mohlo zajímat, pane.
0: Opravdu? Pan de Grés musí mít vážný důvod pro to, aby sebralo člověka popíjejícího s přáteli a pak se s ním ještě táhl z Marseille až do Paříže. O čem jste například s těmi vašimi přáteli vedli hovor?
1: Všichni jsme byli námořníci a tak každý z nás vyprávěl nějaký ty historky ze života.
0: To vaše vyprávění muselo být opravdu zajímavé, když se s vámi obtěžoval nejschopnější policista Francie.
1: Nevím, jestli je nejschopnější, ale sílu má jako medvěd, prohlásil Cartier uznale. snad jste se mu nebránil, podivil se prefekt. Co je na tom zvláštního? Vlastně nic.

0: Ale vraťme se k vašemu vyprávění. Líčil jsem kolegům zážitky z jedné své cesty do Ameriky. Jak se jmenovala loď, na které jste se tam tenkrát plavil? Jitřenka. Delareny se odmlčel. Když mu včera unavený Degrés mezi dveřmi ohlásil, že nechal zavřít do policejního vězení chlapa, co se údajně plavil na lodi, po níž se slehla zem a je již celé 3 roky nezvěstná, nechtěl tomu věřit. Vždyť všichni měli za to, že se potopila v bezedném Atlantiku. Bylo kvůli tomu plno všelijakého rámusu a nejvíce zuřil král, jemuž guvernér Ile de la Tortue dal na vědomí, že když nedošla slíbená pomoc ve formě zbraní, nebude ani španělské zlato. Navíc je prý docela možné, že déle neudrží výhodné pozice pro francouzskou korunu, protože na strategicky cenný ostrov si dělají zálusk i jiní, zvláště ti nabubřelí Angličané. Tímto guvernér Ludvíkovi XIV. Srozumitelně naznačil, že mu je bližší vlastní kapsa než státní pokladna. Nebylo žádným tajemstvím, že na Tortuze je pirátem každý, zástupce francouzského království nevyjímaje. Král dokonce pojal podezření, že celá loď se vším všudy, včetně posádky, přešla do rukou flibustýrů a bukanýrů, kteří teď na něho z druhé strany světa společně dělají dlouhý nos. Nějakou dobu dokonce uvažoval, že pošle do Karibského moře válečné lodě, ale pak si nechal tento pošetilý nápad znamenající další nezanedbatelné výdaje rozmluvit. Avšak ztracená investice, na jejíž více než nejistou návratnost jej mnozí upozorňovali již předem, se pro něho stala hořkou pilulkou, kterou musel chtě nechtě spolknout. No a teď, když se o celé záležitosti přestane mluvit, se z ničeho nic objeví člověk, který o sobě tvrdí, že je jedním z pohřešovaných námořníků. Poslyšte, Cartiere, začal se znovu vyptávat prefekt. Doplula ta loď k cíli?
1: Myslíte na Tortugu? Tak to teda ne.
0: Proč? To je moc dlouhý vyprávění, pane. Semlelo se tam plno věcí, ale řekl bych, že největší vinu na tom, že celá plavba skončila tak, jak skončila, nese ten kluk, co ho Flaubert najal jako plavčíka.
2: Jenom se nenechte rušit, pokynul prefekt námořníkovi.
0: No, život je, jak víte, plnej zatracených náhod. Von toho plavčíka, nakonec se z něho vyklubal jeden mladý harabě, co měl právě s Flaubertem nevyřízený účty.
2: Začíná mě to opravdu zajímat. Přitáhl si Delareny židli ke stolu a podepřel si bradu.
0: Sebral Flaubert v La Rochelle, kde dělal hospodskýmu poskoka. Samozřejmě, že v té chvíli neměl ani tucha o tom, že právě tomuhle mladíkovi zapálil barák nad hlavou a povraždil rodinu. Prostě ho vzal kliďánku na palubu. A tenhle hrabě, Jean de Conti se jmenoval, dělal jakoby nic.
2: Conti, říkáte Conti? Bručel si prefekt, jemuž bylo jméno povědomé.
0: Jasně, že Conti, přivřel víčka Cartier. A řeknu vám, kdyby Flaubert tušil, jakou si nasadí na loď štěnici, nechal by ho dál zametat podlahu v té špinavý putice. Byl to totiž jeden z těch náboženských fanatiků, který považujou svoji víru za jedinou správnou a taky to umějí lidem vtlouct do hlavy. Hned na začátku se mu podařilo přesvědčit několik chlapů a ostatní pak už šlo ráz na ráz. Prostě bláznivá plavba, na který si člověk chvílema připadal sám tak trochu jako cvok.

Cartier zmlkl, protože do kanceláře vešel policista, nesoucí v náručí nový příděl suchých polen na přiložení. De la Reni pozoroval, jak se po nich rozlézají lačné ohnivé jazyky a přitom si v duchu vybavoval dlouhé a bezvýsledné pátrání po muži stejného jména, které před chvílí uvedl zadržený námořník. Pokračujte, vyzval Cartiera, když muž u krbu skončil svou práci a odešel stejně tiše, jako přišel. Teda, abych to řekl zkrátka, hledal, kde navázat niť zrzek. Jak už jsem pověděl, všechno šlo od 10 k 5, až se nakonec ti dva chytili za pačesy. Kdo? Conti a Flaubert přece. Proč? Ale tomu hraběti se nelíbilo, že Flaubert nechal vybrat jednu kocápku. Počkejte, Cartiere, jestli si dobře vzpomínám, kapitán lodi se přece jmenoval jinak než Flaubert. Bikarát, přisvědčil zrzek. Flaubert byl ale velitelem ozbrojeného doprovodu. Takže, když na nás ta loď vycenila zuby, dal pokyn k podívání se jí do žaludku. Mám tomu rozumět tak, že se strhla bitva? No, pár nás zařvalo, to teda jo, shrnul Cartier. Komu ta loď patřila? Později jsme se dověděli, že byla holandská, ale zprvu jsme o tom neměli žádný tušení, protože jak si zapomněla vytáhnout vlajku. Rozumím, ale co potom tedy vadilo Contimu, když jste se, jak tvrdíte, zmocnili lodi v čestném boji? V tomhle bodě je to právě, kapánek, složitější, bruslil na tenkém ledě Cartier. Ono by mu snad ani tak nešlo o těch pár svazků kožešin, co jsme našli v podpalubí, ale na té lodi se plavila jedna bohatá anglická rodina. Tuď se ví, Flaubert s nima chtěl po právu udělat krátkej proces. Stačilo mu podívat se na tu řádku mrzáků a zraněných a už ho chytal vztek. Jenomže, jak už jsem řekl, ten Conti byl zásadně proti. Počkejte, docela obyčejný plavčík, nevěřil Reni. Zapomněl jste, že v té době měl už na své straně plno chlapů, co mu fandili ohledně té jeho víry, připomněl mu námořník. Na ruku mu šel dokonce i Bikarat, který, popravdě řečeno, nemohl z kdo ví jakých důvodů zase ani cítit Flaubera. Čím dál, tím líp. Byla to prostě bláznivá plavba. A já, abych se přiznal, jsem zase tak moc do všeho neviděl. To víte, prostej námořník, který si musí hledět svých povinností, a těch je, řeknu vám, na lodi spousta. Teď mi ještě povězte, jaký to všechno vzalo konec. Když Conti zjistil Flauberovi úmysly s těmi Angličany, vyzval ho na souboj. Předtím mu ovšem prozradil, co je vlastně zač. Nakonec z toho byla docela slušná podívaná, při který ku podivu ten mladíček nasadil Flauberovi kort na krk. Mohl ho kliďánko podříznout jak holoubě, ale on namísto toho prohlásil, že mu takovej gauner nestojí za to, aby si jeho krví zmazal ruce. On vraha své rodiny nezabil. Věděl, co dělá. Bylo to gesto, který mu vyneslo takovou popularitu, že se na něho půl posádky dívalo jako na pána boha. Flaubert tím byl samozřejmě úplně odkecanej. No a od té doby byla loď plná řečí o křesťanský lásce k blížnímu. Netrvalo dlouho a Bikarat jmenoval bývalýho plavčíka druhým důstojníkem. To jsou mi věci, povzbuzoval prefekt námořníka ke sdílnosti. Jenomže to nejlepší teprve přijde, sliboval Cartier. Nedlouho potom, co se z Contiho stál druhý důstojník, změnila loď kurz. Místo na Tortugu se plulo do anglického Salemu v Severní Americe.

Kdo o tom rozhodl? Bikarát. Ale prsty v tom měl určitě ten bejvalej plavčík. Už si všechno dobře nepamatuju, ale mezi posádkou se začalo šuškat, že mladej hrabě a Bikarát kujou nějaký pikle s tím Angličanem. V jakém směru? Jednak měl ten urozený lord moc pěknou dceru, do který byl Conti celej divej. A pak Jitřenka vezla přece ve svým podpalubí celý zbrojní arzenál, chápete? Přiznám se, že prozatím ne. Podívejte, jednou se spolu ti tři, Bikarát, Conti a Gosnold, bavili o tom, jak moc špatně jsou vyzbrojený anglický kolonie v Novém světě a jak velký nebezpečí jim hrozí právě od Francouzů, který jsou na tom v tomhle směru o moc líp. Chcete snad tvrdit? Já netvrdím nic. Vím svoje, že jo? Jenomže Hošánkové měli smůlu a tenhle kšeft vzal za svý. Jitřenka se do Sejlemu nikdy nedostala. Z jakého důvodu? Předně nás chytla příšerná bouřka. A to ostatní už vím jenom z doslechu. Podařilo se mi totiž ještě s jedním kámošem vzít včas roha. Podívejme, vy jste tedy vlastně námořní zběh, Cartiere. Já? Píchl se prstem do hrudi Zrzek. Dovedete si vůbec představit, jak vypadá loď plná igenotských pánbičkářů, co chtějí vést v obchody s anglickýma puritánama? Odrazil uraženě obvinění Cartier. Nedovedu, přiznal prefekt. Tak vidíte, můžete si být jistý, že to bylo strašný. Na tyhle oči jsem viděl, jak ti igenotský blázni dovedou člověka očarovat. Chlapi, co měli už ledaco za sebou, se váleli po palubě, klepali se jako vosiky nebo brečeli a skučeli hůř než večerní vítr, když je fest napnutý lanový. Klidňánko bych přísahal na to, že ten Conti je čaroděj. Ještě jste mi zatím neřekl, jak loď skončila. Doneslo se mi, že ztroskotala. Musela to být pořádná mela, protože se prej zachránilo jenom pár lidí. Znáte jejich jména? Všema sloužit nemůžu, ale určitě z toho vyváz Conti, pak de la Salle. De la Salle, kdo je to? První důstojník a jediný rozumný chlap na palubě, který se do ničeho zbytečně moc neplet. A další? Už nevím, i když několik bejvalých námořníků zůstalo docela určitě s Contim a tou krásnou Angličankou v Sejlemu. A některý můžou cestovat s de la Sallem po Kanadě, což ovšem není tak docela jistý. Přibrzdil námořník, který si uvědomil, že by se mu přílišná sdílnost nemusela vyplatit. Docela rád by sice tomu hraběcímu klukovi zavařil, ale musí si dávat pozor na jazyk, aby, nedej bože, sám nenapomohl tomu, že by někdy v budoucnu bylo jeho svědectví konfrontováno s výpovědí nějakého dalšího účastníka plavby na Jitřence. Všiml si, že se policejní prefekt spokojeně usmál. Co pak se stalo s vaším přítelem, Cartiere? Myslím toho, s nímž se vám podařilo dle vašich slov opustit včas loď. Skončil s šípem v zádech, indiánským. Trochu jsme se toulali po lesích a jednou nás přepadla tlupa delavarů. Vy máte prostě v životě štěstí, že? Na někoho se snad usmát musí. Jak dlouho mě tady vlastně hodláte držet? Jak uznáme za vhodné. Nejméně však do té doby, než kápnete božskou. Ale vždyť jsem právě... Myslíte si, že jste první lump, co se mě pokouší obelhat? Přísahám, že jsem... Vaše přísahy jsou to poslední, na co jsem zvědavý. Policejní prefekt vstal ze židle, přešel ke dveřím a houkl do chodby na strážníka, aby vyslíchaného odvedl z příjemně vytopené kanceláře do ledové kopky vězení.

Knihu Plavčík Žán napsali Eva a Pavel Dolejší, vydal nakladatelství Daniel knihy roku 2024. Četl Pavel Hromádka, hudbou doprovodil Tomáš Najbert. Dobrodružství pokračuje zase zítra ve 12.15.

pozor. Kdo mě pozvedne, kdo mi pomůže, kdo mě ochrání? Jesus Cabello, píseň Clamor, volání je o úkrytech, o tom, jak nás Bůh ochraňuje a vede. Pokračují skupina Gedeon, Chilo Ben Hot a další.

Chilo Ben Hod a píseň Naděje, inspirovaná textem izraelské hymny Hatikva, která se překládá jako Naděje.

pokladech z archivu, které začínají po 23. hodině na Rádiu 7 v úterý 13. října, se vydáváme do hlubin našeho zvukového archivu. Dnes nás čeká téma Ježíš v nás. Od mikrofonu vám dobrý poslech přeje Pavel Kohl.

Vítám vás u poslechu dalšího pořadu, ve kterém budeme pátrat v hlubinách našeho zvukového archivu. Skrývá tolik věcí a záznamů, až jsem někdy sama překvapená, na co narážím. A většinou si vzpomenu, jak jsme to či ono natáčeli. Čímž chci vlastně říct, že dost pamatuju. Dnešní spojující téma všech příspěvků je velmi jednoduché. Je to Ježíš sám. Jeho dílo, působení a vliv, jeho záměr s námi. A hned po úvodní písničce vám nabídnu záznam pořadu Zadáno pro dámy, který před 15 lety pro vysílání čerstvě narozeného Rádia 7 připravovala Marie Fridrichová. Klidnou hodinku vám od mikrofonu přeje Kateřina Hodecová.

0: Maminko, to je pět tebe.
1: Krásné dubnové dopoledne přeji všem posluchačům Rádia Proglas. A to nejen dámám, ale i pánům, kteří mají odvahu poslouchat ženské povídání na biblické téma. Má milá, máte na jaře také takový pocit, že musíte strčit ruce do hlíny, něco okopat, něco zasadit a hlavně doma něco změnit? Ano, tohle je naše ženská specialita a když už zrovna nepřesouváme nábytek, tak aspoň gruntujeme a upravujeme zahrádky, truhlíky nebo květináče. A to je moc dobré a já vám přeji, aby se vám při vší té jarní činnosti poslouchalo Boží slovo ještě lépe, než kdykoliv předtím.

0: Sledujete-li naše programy pravidelně, mohla jste vystopovat určitou spojovací linku, kterou je praktický život s Pánem Ježíšem, bydlícím v našem srdci. Aby Ježíš mohl bydlet v našem srdci, aby skrze nás mohl jednat, musil si naše srdce sám nejprve vyčistit a dál ho postupně čistí svou krví, kterou vylil na Golgotském kříži. Vidíte, Ježíš s námi provádí gruntování. Mají všichni lidé automaticky správný vztah k Bohu? Ježíš říká, že ne. Dokonce i Izraelcům, kteří na rozdíl od pohanských národů byli vyvoleným lidem a uznávali jediného Boha, řekl, že podmínkou, aby patřili tomuto Bohu, je jejich vztah s ním, s Ježíšem.
1: Kdyby Bůh byl váš otec, milovali byste mě. Neboť jsem od Boha vyšel a od něho přicházím. Nepřišel jsem sám od sebe, ale on mě poslal. Proč mou řeč nechápete? Proto, že nemůžete snést mé slovo. Váš otec je ďábel a vy chcete dělat to, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestal v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži. Já mluvím pravdu a proto mi nevěříte. Kdo z vás mě usvědčí z hříchu? A mluvím-li pravdu, proč mi nevěříte? Kdo je z Boha, slyší Boží řeč. Vy proto neslyšíte, protože z Boha nejste. Jan 8, 42 až 7.
0: Tohle jsou velmi silná slova, kterými Ježíš sám jakoby rozdělil lidi na dvojí původ. Na ty, kteří milují jeho, Ježíše, a tak také slyší Boží řeč, a když ji slyší, potom ji i poslouchají, a na ty, kdo Ježíše nemilují a proto nemohou snést jeho slovo. O těch pak sám Ježíš říká, že jejich otec není Bůh, ale ďábel. Ježíš nedává žádnou třetí možnost. A tohle je vážná věc. Já věřím, že většina z vás, kteří nás posloucháte, milujete Pána Ježíše, slyšíte jeho slovo, které je zapsané ve Starém i Novém zákoně a následujete ho. Jenže třeba nás dnes poslouchá i někdo, kdo nemá jasný vztah k Ježíši Kristu. Možná jste naladila úplně náhodně a vůbec nejste křesťanka. Možná se hlásíte i k určitému křesťanskému směru, ale jsou vám bližší jiné důrazy než Ježíš. Je mi to moc líto, ale já pro vás opravdu nemám nic, čím bych vás právě nyní mohla ochlácholit. Ježíš své posluchače nechlácholí. Naopak, Ježíš říká velmi jasně, pozor, jde o všechno. Buď budeš žít v mém království, které ti dá věčný život s jediným Bohem, anebo budeš v ďáblově království. Protože naši posluchači jsou většinou věřící, podíváme se, co se stalo, když jsme přijali Pána Ježíše za svého spasitele. A vy, která jste naladila náhodně, přemýšlejte. Když Ježíše pozveme do svého srdce a dáme mu k dispozici svůj život, dostáváme od něho jeho ducha, ducha svatého. Jeho duch začne sídlit v našem duchu a pokud ho my neuhašujeme svými hříchy, začne nás propojovat s těmi, kdo také v Ježíše věří. Tomuto propojení se říká církev. A apoštol Pavel ji definuje jako anatomické tělo.
1: Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů a jako všechny údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem. Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, otroci či svobodní, byli jsme jedním duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž duchem. Tělo není jeden úd, nýbrž mnoho údů. Kdyby řekla noha, protože nejsem ruka, nepatřím k tělu, tím by ještě nepřestala být součástí těla. Ani oko nemůže říci ruce, nepotřebuji tě. Bůh zařídil tělo tak, aby v těle nedošlo k roztržce, ale aby údy zhodně pečovali jeden o druhý. Trpí-li jeden úd, trpí spolu s ním všechny. A dochází-li slávy jeden úd, všechny se radují spolu s ním. Vy jste tělo Kristovo a každý z vás jedním z jeho údů. 1. Korinským 12. kapitola 12-27.
0: Má milá, možná jste si právě odskočila od řezu plného špinavého nádobí. Možná jste na tom okapánek lépe a v kuchyni vám jemně šumí myčka, ale vy se chystáte na okna. A v tuto chvíli si připadáte jako ta nejnepatrnější a nejzbytečnější bytost na světě. A vidíte, jestli máte v srdci Pána Ježíše, pak jste údem jeho celosvětového těla. Vaše potřeby jsou v jeho království stejně důležité jako potřeby královny Alžběty ve Velké Británii. A bez vašich darů se jeho království nemůže obejít. Jediné, co od vás Pán za to žádá, je, abyste ho milovala nade všechno a abyste milovala i ostatní, co se k němu skutečně hlásí.

A jsme u maminy. Vzpomínáte si, že jsem před časem inzerovala iniciativu mladých žen na Slezsku, které se chtějí vzájemně pozbuzovat občasníkem na plný úvazek mamina? Tento nápad dostal již přesnou podobu. Na plný úvazek mamina vychází jako dvouměsíčník křesťanského sdružení Jokebed a mladé ženy v něm řeší to, co je nejvíc pálí. Zajímat se o takovou iniciativu, i když ji nevymyslelo právě moje společenství, je podle mého názoru přesně to, čemu říkáme fungování těla Kristova. Je krásné objevovat, že v Kristu mám přítelkyně a sestry po celé republice. Sestry, které mají stejné problémy jako já a řeší je s Bohem. A to je možná ta správná otázka pro vás, má milá neznámá, která jste naladila jen náhodně a o Ježíši Kristu jste zatím příliš nepřemýšlela. Nechtěla byste mít také přítelkyně a sestry po celé republice?

ať je Pán Ježíš s vaším duchem. Dvouměsíčník sdružení Jochebed na plný úvazek Mamina získáte na adrese Petra Hudzijecová, Bystřice nad Olší, číslo 1119, poštovní směrovací číslo 739-95. Petra Hudzijecová, Bystřice nad Olší, číslo 1119, 739-95.

0: Bůh je v mém životě, v mém dýchání, v mém chození, v mém spánku, v mé práci. Znělo v písni Tima Hughese. Ve vztahu s Bohem skutečně můžeme zažít těžko popsatelné prostoupení. Jehož důsledkem je nejenom krásný pocit, to by bylo zoufale málo, ale skutečná proměna smýšlení, vnímání a také proměna charakteru. Protože když přizpůsobíme svoje cíle a přání těm božím, ne z donucení, ale protože opravdu chceme, musí to mít vliv na to, jak se chováme a mluvíme. Jsme přece jeho dílo, čteme v Bibli. A o tom je také následující zamyšlení Karla Fridricha.
1: Posloucháte Radio 7.
2: Jedním z mých oblíbených veršů je text Efeským 2. kapitoly. Jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši, stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Tento verš mě vždy povzbudí a ukáže, že tu na zemi nejsem náhodou, ale Bůh má se mnou plán. Tato skutečnost má však dvě strany mince. Jednou je to, že si mne Bůh vybral k nějakému úkolu a nejsem tedy zbytečný a nepotřebný. Druhou stranou je, že se ode mě očekává, že budu něco dělat. Kolikrát plánujeme a vymýšlíme, jak být dobrými křesťany. Chceme se Bohu zavděčit a tak hledáme, jak to udělat co nejlépe. Ale tady apoštol Pavel říká, že ty dobré skutky, které máme dělat, jsou již připravené. Na nás je, abychom je objevili a vykonali. Dá se říci, že přijetím Krista jsme se ocitli v takové napínavé bojové hře. Znáte ty táborové hry, kdy jste vyslaní do terénu a hledáte fáborky, u kterých je skryta šifra či úkol? Někdy je třeba najít různé indicie nebo přijdete ke stanovišti, kde je třeba odpovědět na záludné otázky. Život s Bohem je vlastně také taková bojovka. Je zde Bůh, který naplánoval trasu a cíl? To je jeho království. Ale jak se tam dostat? Potřebujeme projít trasu, kterou on připravil. Na této trase jsou různá stanoviště, kde se plní úkoly. Ale u těchto stanovišť jsou často odkazy na další směr. Někdy však jdeme a vidíme jen fáborky s jeho znakem. Z toho nám vyplývá, že není možné jít s kratkami, protože bychom mohli minout nějaký kontrolní bod anebo zcela zabloudit. Není na nás vymýšlet svou trasu. Vše je již připraveno. Zní to celkem zajímavě a dobrodružně. Osobně se mi tento koncept líbí, protože mám rád výzvy a řešení těžkých úkolů. Zpočátku jsem měl problém pochopit druhou část verše, kde se hovoří o dobrých skutcích, které mám konat a které jsou pro mě již připravené. Pokud je něco, co musím, anebo co bych měl udělat, pak to není dobrovolné a jaksi se v tom nemůže projevit moje dobrota. Později jsem si uvědomil, že se nejedná o mou dobrotu, ale o to, že ty skutky, které Bůh připravil, jsou dobré ve své podstatě, protože jsou od Boha. Nejlepším příkladem, jak to pochopit, je pro nás Pán Ježíš Kristus. Od něj se můžeme učit, co znamená v praxi naplňovat tento verš. Jeho služba na zemi byla výjimečná a nám dává jasný příklad. On přišel, aby naplnil vůli svého otce. I on objevoval skutky, které pro něho Bůh připravil. To byl důvod, proč trávil tolik času na modlitbách. Při rozhovoru se svým otcem zjistil, co má kdy dělat a kam má jít. V Janově evangeliu říká, musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Zde dokonce hovoří v množném čísle. My musíme konat. Nejen on, ale i my, jeho učedníci, musíme konat vůli toho, kdo Ježíše poslal. A všechno, co Ježíš dělal, bylo potvrzením, že nepřišel sám od sebe, ale je povolaný Bohem. Když se ho jednou farizové ptali na jeho původ, odpověděl. Tyto skutky, které činím, svědčí o tom, že mě otec poslal. Na jiném místě pak říká, Nečiním-li tyto skutky svého otce, nevěřte mi. Pro Ježíše byly skutky, které pro něj Bůh připravil, potvrzením, že přišel od Boha. Důvěryhodnost Ježíšovy služby byla právě v těchto skutcích. Proto i naše důvěryhodnost jako Kristových učedníků je založena na tom, zda konáme to, co Bůh připravil. Nejedná se o naše skutky, které nás napadnou, ale o skutky, které pro nás Bůh již před stvořením světa připravil. V tomto světě je obrovské množství myšlenek a nápadů. Lidé kolem nás jsou ochotni věřit čemukoliv, pokud to zní lákavě a zajímavě, ale hlavně, když z toho mají nějaký zisk. Ale skutečné křesťanství, které má moc zasáhnout, je založeno na Boží moci a ta se zjevuje právě skrze Boží skutky. My se tak stáváme prostředníky Božího působení. Pokud nečiníme jeho skutky, nemůže Bůh skrze nás jednat. Když se vrátím k obrazu bojové hry, tak když jste mimo trasu, nenaleznete další lísteček s informacemi, kam jít a jak pokračovat. Musíte se vrátit k poslednímu bodu a pak opět vykročit. S Božím jednáním je to někdy podobné. Když nevíme, jak dál, je dobré se zastavit a dát si čas k modlitbám a hledání Boží vůle. Možná se budeme muset vrátit zpět k místu, kde k nám Bůh mluvil, abychom dostali další informace a mohli znovu vykročit. Někdy to ale není možné. V takových případech nás Duch Svatý navede nejkratší cestou do Boží vůle. Nebývá to většinou snadné, ale je lepší být tam, kde nás chce Bůh, i když to bolí, než být v klidu mimo jeho vůli. V Žalmu 84 čteme: Den v tvých nádvořích je lepší než tisíce jinde. Raději chci stát před prahem domu svého Boha, než prodlévat ve stanech své volnosti. Budeme-li chodit tak, jak to pro nás Bůh připravil, pak nic neskazíme a nic nepromeškáme. Naopak, naplníme Boží záměr s námi.

0: Na Rádiu 7 posloucháte Poklady z archivu, relaci, ve které pátráme v trochu pozapomenutých nahrávkách, které ale i po letech ještě stojí za slyšení. V následujících minutách se vrátíme k záznamu pořadu Slova naděje, který přinášel překlady úvah amerického kazatele Davida Basta. Roky je věrně načítal Jan Viktorin.
1: Zůstaňte s námi na Rádiu 7.
2: Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů, v němž nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bezposkvrný před jeho tváří. Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny a chválili slávu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém nejmilejším. V něm jsme vykoupeni jeho obětí a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost, kterou nás zahrnul ve vší moudrosti a také prozíravosti, když nám dal poznat tajemství svého záměru, svého milostivého rozhodnutí, jimž si předsevzal, že podle svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu. On je ten, v němž se nám od Boha, jež všechno působí rozhodnutím své vůle, dostalo podílu na předem daném poslání, abychom my, kteří jsme na Krista upnuli svou naději, stali se chválou jeho slávy. V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbení Ducha Svatého jako závdavek našeho dědictví na vykoupení těch, které si Bůh vydobil k chvále své slávy. To bylo slovo z epištoly k Efeským, 1. kapitola, 3. až 14. verš. Někdy se mi určitá biblická pasáž zdá příliš podivuhodná a vznešená na to, abych se o ní osmělil kázat. Je tak dokonalá a slavnostní, že působí až hrozivě. Myslím, že právě tyto pocity v nás vyvolávají slova, která jsme slyšeli. Apoštol Pavel nám v nich nedává učební lekci, tak jak to občas dělal v listu Římanům, ani přednášku z etiky, jako v listu Korinským. Tato pasáž je jako předehra k úžasné hudební skladbě, ve které jsou uvedeny všechny hlavní náměty symfonie. Pavel zde chválí Boha. V řeckém textu to je jenom jedna věta oslavování, které prochází 12 verši. Jak o ní lze kázat? Snažit se ji rozdělit a rozebírat znamená pominout její div a také hloubku. Musíme se pokusit postřehnout záblesk vize zde vyjádřené a vstoupit do její moci. Kázání pak přechází k velebení. Tato pasáž mi také připomíná starozákonní žalm chvály. Když se žalmista ohlíží nazpět na to, co Bůh učinil v historii izraelského lidu a přemýšlí o tom, vede ho to k velebení, ke kterému vyzývá i ostatní. Například v 67. žalmu říká: nechť chválí Hospodina, nechť mluví o jeho podivuhodných skutcích, nechť vyzývají celý svět k velebení, nechť ho chválí lidé, nechť je chválí všichni lidé. Pavel se dívá zpět na Ježíšovu služebnost, na jeho kříž, vzkříšení, na dar Ducha Svatého. Nechť je Bůh pochválen, říká. On je stále Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův, ale my ho teď známe plněji a bohatěji jako Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista. Vyvolil nás v Kristu, v Mesiáši Izraele, abychom byli jeho vyvoleným lidem, jeho vlastní drahé děti. Viděl nás v otroctví a bídě našeho hříchu a přišel k nám dolů v Kristu, aby nás spasil. Svou smrtí Beránek Boží osvobodil nás od soudu tím, že ho vzal na sebe. Ve svém vzkříšení nás převedl ze smrti k životu. V Kristu nám dal dědictví. Ne fyzickou zem s podmínkou obsazení, skázy a poskvrnění, ale nebeské dědictví, duchovní požehnání v nebeských místech. Jsme jeho milované děti, svaté, bezposkvrny, milující. Dal nám nyní svého ducha jako závdavek, předchuť přicházející slávy. Tedy chvalme ho pro jeho udivující lásku, jeho mocné skutky, jeho velikou věrnost, říká Pavel. Požehnaný buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista. Podívejme se nyní na Boží záměr. Těžiště historie a její cíl není v tom, aby byl Izrael národní a etnický, ale aby byl učiněn nový Izrael z Židů a pohanů v Kristu. To je velký Boží záměr pro plnost času. Zhromáždit všechny věci v Ježíše Kristu. Každé koleno bude před ním klekat a každý jazyk vyznávat, že on je Pán. Tak Pavel vidí sám sebe. Věřící v Efezu a všechny ty, kteří přichází ke Kristu, jako ty, kteří jsou určeni k velebení Boha a k tomu, aby žili k chvále jeho slávy. Toto oznámení záměru bylo ve starověku nové a jistým způsobem je to nové i pro nás, neboť mnohým dnešním lidem ušel smysl Božího záměru a jeho určení. Když jsem dospíval, má matka měla o mém budoucím životě zcela jasnou představu. Protože sama byla herečkou a režisérkou her, usilovala o to, abych se i já stal hvězdou jeviště a televize. Dokonce mě brala i do filmových ateliérů na různé konkurzy. Naproti tomu můj strýc chtěl, abych vstoupil do politiky. On se domníval, že právnická škola je tou nejlepší přípravou pro vstup do Bílého domu. Já sám jsem chtěl hrát baseball za New York Giants. V době, kdy jsem poznal Krista, mi můj přítel, který mne vedl k Pánu, dal malou pohlednici s veršem z písma. A ten se stal pravděpodobně prvním veršem, kterému jsem se naučil z paměti. Ježíš řekl svým učedníkům: ne, byste mne vyvolili, ale já vyvolil jsem vás, abyste šli a přinesli ovoce, ovoce, které by zůstalo. Janovo evangelium, 15. kapitola, 16. verš. Pro mne bylo úžasné zjištění, že nejen má matka a strýc, ale i Bůh má svůj plán pro můj život, aby byl užitečným a přínosným. A to uchvátilo moje srdce. Když jsem chodil se svou ženou Helenou a mluvili jsme spolu o této pasáži z listu Efeským, obzvláště pak o 12. verši, v němž se praví, že bychom měli být chvále jeho slávy my, kteří jsme prvně uvěřili v Krista, rozhodli jsme se nechat si tento verš vyrýt na vnitřní stranu našich snubních prstenů. Vnímali jsme to tak, že náš život na tomto světě má svůj účel, a to žít pro Kristovu slávu. Když se nám pak narodil prvorozený syn, velmi jsme stáli o to, aby i náš byl k chvále Kristovy slávy. Když známe Boží záměr, nacházíme i náš vlastní. A přes mnohé bolesti, zápasy a brzkou smrt byl jeho život k chvále Boží slávy. Jeden z úseků písma, který mě v tomto ohledu vždy uchvacuje, je v Janovi 17. kapitole 4. verš, kde Ježíš na konci svého života říká: já jsem oslavil tebe na zemi. Vykonal jsem dílo, které si mi dal, abych je činil. Totéž platí i pro křesťany. Oslavit Boha znamená vykonat to dílo, které nám dal k uskutečnění. Je pro nás důležité rozpoznat, co Bůh ve světě dělá, a potom následovat jeho záměr. Když čteme úvodní slova Pavlova listu Efeským, možná nás udiví, že Božím záměrem je zhromáždit všechny věci v Kristu. A věřící mají žít ke chvále jeho slávy. Když Ježíš učil své učedníky, jak se mají modlit, řekl jim, že první věc, o kterou máme žádat, je posvěcení Božího jména. Jak se to děje prakticky? Částečně se to děje v našich chvalách a díkůčinění a v našem klanění se jako Božího lidu. Děje se to také skrze očištění a obnovení církve. Nejškodlivější věcí pro Boží poctu ve světě je nedůslednost těch, kteří vyznávají, že ho znají, a potom žijí způsobem, který přináší hanobu Božímu jménu. Modlit se, aby bylo Boží jméno posvěceno, znamená, aby církev byla očištěna, obnovena, aby byla lidem pro Boží chválu. A protože jenom ti, kteří znají Boží jméno, mohou je posvětit, je to tedy i misionářská modlitba. Je to modlitba za to, aby Bůh vyslal evangelium všem lidem světa. Aby byla naplněna žalmistova prosba: nechť tě lidé chválí, ó Bože. Nechť všichni lidé tě chválí. Když se obracíme k Bohu s touto první žádostí, chceme Hospodina velebit jako jeho lid. Toužíme být změněni tak, abychom ukázali jeho slávu a prosíme, aby evangelium zasáhlo každou část světa. Pak lidé v každé zemi budou sklánět svá kolena před Kristem a budou ho velebit. Křesťané jsou stvořeni v Kristu ke chválení Boha, k žití pro jeho slávu a skrze evangelium povolání k získání celého světa k jeho slavování. To je naše velké pověření a také určení. V 5. kapitole knihy Zjevení je beránek vyobrazen jako ten, kdo bere svitek Božího odhaleného záměru a odnímá jeho pečeti, protože byl zabit a jeho krev vykoupila pro Boha lidi z každého kmene, jazyka i národa. On způsobil, aby se stali královstvím a kněžími sloužícími našemu Bohu. A potom slyšíme píseň nespočetného zástupu andělů, kteří volají: Hoden jest ten beránek, který byl zabit, přijmout sílu i bohatství a moudrost, i moc a poctu a slávu i požehnání. A potom se všechno stvoření spojilo v této chvále Bohu, tomu, který sedí na trůnu a beránku, budiž požehnání, pocta a sláva i moc od věků až na věky. Když chápeme, jaký je Boží záměr, poznáváme i náš účel a také celoživotní úděl. Pak jsme pochopili, o čem tato pasáž ve skutečnosti je. Můžeme volat s apoštolem Pavlem: požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který požehnal nás v Kristu všelikým požehnáním duchovním v nebeských věcech, tak jako nás vyvolil v Kristu před založením světa, abychom byli svatí a bez poskvrny před ním v lásce. Určil nás pro přijetí za jeho děti skrze Ježíše Krista podle dobré jeho vůle. Se vší moudrostí a mocí oznámil nám tajemství jeho vůle podle jeho dobroty, že podle svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu, abychom byli k chvále jeho slávy. Amen.

0: Boží slovo je velice důležité. Skrze něj v první řadě poznáváme Boží úmysly a zkušenosti těch, kteří šli cestu víry před námi. Právě v jejich interakci s Bohem zjišťujeme, že Bůh je láska a že se nemění. Pár minut, které nám dnes ještě zbývají, dávají možnost pustit vám poslední příspěvek. Tentokrát je pod ním podepsaný můj bývalý redakční kolega Vlastimil Kolegar.
1: Rádio 7, rádio, které míří k srdci.
2: Když mluvíme o našem životě, můžeme ji připodobňovat k různým věcem. Naše přirovnání pak odráží naši náladu a také okamžitý stav, v jakém se v poměru ke svému životu právě nacházíme. Někdy se slyšíme říkat, život je pes, život je boj, život je zelený strom, nebo život je cesta. To poslední přirovnání k životu patří asi nejlépe. Jsme-li milostí Boží skrze Krista spasení k věčnému životu, pak jsme stejnou milostí postaveni na cestu spasení, kterou nám je Pán Ježíš sám. Vždyť on o sobě řekl, že je pravda, život a cesta. Tedy náš život je cesta a tím pádem není něčím, co by se nehýbalo. Pořád se mění, někam jde a chvála Bohu a jenom jeho, Božím přičiněním můžeme vyznávat, že k lepšímu. A cože to na té naší cestě života prožíváme? John Trapp napsal, ten, kdo jede na svou korunovaci, nepřemýšlí o tom, že právě prší. Kdo je v Kristu, jede na svou korunovaci. Deštivé dny a překážky jsou Boží přípravou, abychom rostli a dozráli pro věčné světlo, které zdědíme v budoucnosti. Vše je součástí Božího záměru. Jeho plán nemůže selhat.

Vlastimil Kolegar a po něm také americká zpěvačka Cherry Keggy udělali tečku za dnešními poklady z archivu, které pro vás opět připravovala Kateřina Hodecová. Přeji vám pěkný den a těším se na slyšenou zase za týden.

Další poklady z archivu otevíráme v sobotu v 19 hodin. Kam nás ponese proud, to se dovíme, můžeme přemýšlet v tomto čase. A já se s vámi od mikrofonu loučím, blíží se půlnoc, předávám slovo Kubovi Lofítkovi, který s vámi bude až do 6. hodiny ranní. Příjemný poslech nebo klidnou noc. Naslyšenou.

Na Rádiu 7 vstupujeme do středečního dne s datem 14. října 2026. Začíná noční vysílání Rádia 7 s Kubou Lofítkem za mikrofonem. Vítejte u poslechu. Ze všeho nejdříve představím pořady, které naplní program až do 6. hodiny raní.

První hřích přinesl člověku vážné následky. Nejen duchovní, i tělesnou smrt, ale také těžký životní zápas. Jak se žilo prvnímu páru po vyhnání z ráje, sledujme v knize Genesis. Do jejich dalších stránek nás v pořadu Světem Bible uvede výklad teologa Johna Vernona McGeeho ve 1:15. Legendární nástroj Hammond pod rukama japonské hudebnice Akiko Tsuruga ožije jazzovými standardy i jejími vlastními skladbami. Jazzový klub naladíte v 1 hodinu. V relaci Bible Guide od 2. hodiny otevíráme knihu proroka Amose, který byl aktivní za vlády judského krále Uziáše. První kapitola přichází s poselstvím, že Bůh jedná s celými národy, ale zároveň mluví k srdci jednotlivého člověka. Štafeta přináší pokračování minisérie o zakládání dětského oddílu. Od 14:30 se zaměříme na propagaci, nábor dětí a přípravu první schůzky. Skautský vedoucí a kazatel Církve bratrské Jakub Mrázek sdílí v rozhovoru se Sárou Zončovou praktické tipy, jak oslovit rodiče i děti, vytvořit dlouhodobý plán a udržet oddíl funkční. Včera se ve čtení na pokračování uzavřel první díl dvoudílného románu manželů Dolejších Plavčík Žán. Dnes otevřeme poprvé druhý díl, ve kterém příběh Plavčíka Žána pokračuje. Kolikrát člověka zaškatulkujeme jen podle toho, co zrovna zvládá nebo nezvládá? Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování dokazuje, že rozvíjet myšlení lze v každém věku. O lidském potenciálu, boření nálepek a reálné možnosti změny se od 16:00 v pořadu Rozmarína bude ptát Andrea Audová, Venduly Jaškové, ředitelky pracoviště Otevř mysl a mezinárodní trenérky metody FIE. Svoboda nemá místo na začátku výchovy, ale na jejím konci. Je důležitá, ale v čase, kdy není podpořená zodpovědností, přináší spíše těžkosti a problémy. Více uslyšíme v aktuální glose Tibora Máhryka v 5:00. Intimita, vášeň, oddanost. 3 komponenty lásky. V rámci relace Nejen chlebem se kazatel Jaroslav Pokorný zaměří od 17:30 na prostřední z nich, tedy vášeň. Takový je středeční noční program Rádia 7. Díky, že posloucháte. Úvodních 60 minut nočního vysílání začneme s kapelou Timothy.

Do objevování zlomu v historii lidstva vstoupíme v následujícím pořadu Světem Bible. Ve výkladu teologa Johna Vernona McGeeho ke 3. a 4. kapitole knihy Genesis nahlédneme pod povrch lidského vzdoru a hledání cesty zpět ke Stvořiteli. Poodhalíme podstatu duchovní naděje, příčiny prvních obětí i dávného sporu mezi Kainem a Abelem. Slovem provází Pavel Popalecký.

Milí posluchači, závěrem našeho minulého setkání byl pohled na Hospodinova slova zlořečenství, která vyřkl na adresu hada, ženy a muže. Je to situace, která je zaznamenaná v první knize Mojžíšově ve 3. kapitole. Připomenu vám podle kralického překladu kousek od 17. verše. Adamovi také řekl, že si uposlechl hlasu ženy své a jedl si z stromu toho, kterýž jsem zapověděl, řka, nebudeš jísti z něho, zlořečená země pro tebe, z bolestí jísti budeš z ní po všecky dny života svého. Trní a bodláčí tobě ploditi bude, i budeš jísti byliny polní. V potu tváři své chléb jísti budeš, dokavač se nenavrátíš do země, poněvadž si s ní vzat, nebo prach si a v prach se navrátíš. Takový byl tedy Hospodinův rozsudek pro muže. Tohle je doprovodný jev toho, co Hospodin ve svém varování nazval smrtí umřeš. Toto je tedy doprovodný jev toho, když se člověk svým hříchem oddělil od Boha. Už jsme si naznačili, co je to smrt. Fyzická smrt znamená rozdělení osobnosti, odloučení ducha a duše od těla. Kazatel praví, a prach se vrátí do země, kde byl, a duch se vrátí k Bohu, který jej dal. Kazatel 12, 7. verš. Člověk se nakonec bude Bohu zodpovídat ze svého života. Ať je spasen či zatracen, bude se muset před Bohem postavit. Adam toho dne, kdy jedl, fyzicky nezemřel. Žil ještě víc než 900 let. Celá věc je jednoduše v tom, že Adam v okamžiku své neposlušnosti umřel duchovně, byl oddělen od Boha. A smrt, jak jsme si řekli, je prostě oddělení. Když apoštol Pavel psal Efeským, že byli mrtvi ve vinách a hříších, neměl tím na mysli, že byli fyzicky mrtví, ale že byli duchovně mrtví. Mrtví ve vinách a hříších, byli odloučeni od Boha. V onom podivuhodném podobenství o marnotratném synu vyprávěl Pán Ježíš o mladém muži, který odešel od svého otce, a když se potom úplně bez ničeho, otrhaný, vrátil, řekl otec svému staršímu synovi, tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen. Lukáš 15, 32. Ten bratr byl mrtev? Ano, mrtev. Nikoli fyzicky, ale pro otce byl mrtev, byl oddělen od svého otce. To je prostě biblické chápání smrti jako obecného pojmu. Mrtvý v našem textu tedy znamená duchovní smrt, odpadnutí od Boha. Člověk duchovně umřel ve chvíli, kdy neposlechl Boha, tedy kdy pojedl z toho zakázaného stromu. Slova soudu tedy z Hospodinových úst zazněla. A náš smutný příběh z ráje pak 20. veršem pokračuje dále takto. Člověk svou ženu pojmenoval Eva, to je živa, protože se stala matkou všech živých. Doktor McGee dodává, že tím není řečeno, že by se Kain a Abel narodili v zahradě Eden. Naopak, z dalšího příběhu uvidíme, že přišli na svět až po tomto pádu Adama a Evy. Navíc zde vidíme boží řešení problému, který tady vznikl. Problému nahoty, která se u Adama a Evy stala důvodem, proč se skrývali. Nejen před Bohem, ale patrně i před sebou navzájem. Verš 21. ve 3. kapitole 1. knihy Mojžíšovi. Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě
kožené suknice a přioděl je. Zase se zde přirozeně může vynořit otázka, kde se vzaly ty kožené suknice. Aby se získala zvířecí kůže, musí být zvíře zabito. Jsem přesvědčen, že zde má svůj počátek oběť a že to Bůh dal lidem jasně najevo, vysvětluje náš biblista. Bůh zavrhl jejich fíkové listy a udělal jim kožený oděv. A když pak Adam s Evou opustili zahradu Eden, jak zakrátko uvidíme, vracel se jejich pohled zpět k oběti zvířete. Při tom ohlížení viděli přesně totéž, co Bůh Mojžíšovi přikázal umístit na slitovnici ve svatyni svatých. Dva cheruby zhlížející na vylitou krev. To byla cesta k Bohu. Z toho, co jsme viděli kolem vadnoucího fíkového listí a pak ze skutečnosti, že Bůh přioděl lidi kůží, pro nás vyplývá několikero obrazné ponaučení. Za prvé, člověk musí mít vhodný oděv, přistupuje-li k Bohu. K Bohu nemůžeme přijít, ku příkladu, na základě svých vlastních dobrých skutků, jak jsme si to řekli už mnohokrát. Za druhé, ty dobré skutky, nebo cokoliv lidského, to je jen fíkové listí, které je nepřijatelné. Podobácku vyrobený oděv Bůh neuznává. Bůh sám zaopatří oděv nahému člověku, který se propadl do stavu hanby svým hříchem. A to dostatečné oblečení je dosažitelné jen skrze oběť. Přeneseně tedy jen skrze oběť Pána Ježíše. Musíte přijít právě takový, jací jste, jako hříšníci, a chopit se vírou díla spásy, které Pán Ježíš vykonal. Hříšný člověk prohrál svou šanci na pobyt v bezprostřední blízkosti Boha, a tak potřebuje mít zástupce, prostředníka mezi sebou a Bohem, Božím hněvem. Je důležité, aby o tom uvažovali lidé i dnes. Co bývá pro člověka na světě nejtěžší? To je poznat a zaujmout správný postoj ke svému hříchu před Bohem a také k oběti Pána Ježíše. Následující báseň o modlitebníkovi od neznámého autora vyjadřuje určitou naléhavost toho, abychom správný postoj zaujali i my ve svých srdcích. Je tu volný překlad. Prosil o sílu, aby dosáhl cíle. Byl však učiněn slabým, aby se naučil poslušnosti. Prosil o zdraví, aby mohl vykonat větší věci. Dostal však neduživé tělo, aby byl schopen dělat lepší věci. Prosil o bohatství, aby byl šťastný. Byla mu však udělena chudoba, aby se stal moudrým. Prosil o moc, aby byl od lidí ctěn, a místo toho na něj byla dopuštěna slabost, aby více pocítil potřebu Boha. Prosil o všechny věci, aby si mohl spokojeně užívat života. Byl mu dán život, v němž se může ze všeho radovat. Nedostal nic, oč žádal, nic z toho več doufal. Přesto byla jeho modlitba vyslyšena. Byl nanejvýš šťasten.

I řekl Hospodin Bůh, teď je člověk jako jeden z nás, zná dobré i zlé. Nepřipustím, aby vztáhl ruku po stromu života, jedl a byl živ na věky. Proto jej Hospodin Bůh vyhnal ze zahrady v Edenu, aby obdělával zemi, z níž byl vzat. To je citát z 3. kapitoly knihy Genesis, verše 22 a 23. Vše, co k tomu mohu dodat, je vděčnost Bohu, že nedovolil, aby člověk žil a hřešil věčně. A že ani nás v této situaci nenechá, v té situaci, do níž člověk svou neposlušností vstoupil. To je v skutku požehnání, že člověka vyhnal. 24. verš. Tak člověka zapudil, východně od zahrady v Edenu usadil cheruby smíhajícím se plamenným mečem, aby střežili cestu ke stromu života. To neznamená, že by Bůh postavil nějakou závoru pro přístup k životu jako takovému. Cesta, po níž může člověk přijít k Bohu, po níž může přijít k věčnému životu, je otevřená, ale od této chvíle nevede kolem toho stromu života v ráji. Protože došlo ke hříchu, musí být tento hřích odstraněn, potrestán. Buď může být potrestán na samotném člověku, který jej spáchal, to pak znamená prostě jeho věčnou záhubu před Bohem, oddělení od Boha, a nebo to může být zprostředkováno spasení skrze zástupnou oběť. Každý si může vybrat, ale vybírejme, dokud je čas, protože časovým limitem je život každého z nás, nebo tedy okamžik smrti. Kdo vejde do smrti, tělesné smrti, nesmířen s Bohem, ten prohrál svou šanci, ten zemře dvakrát. Jednou byl mrtev duchovně, protože se s Bohem nesmířil, a pak umře i tělesně. To je věčné oddělení od Boha. Není to konec života, ale život pokračující dál bez Boha. Než opustíme naši 3. kapitolu 1. knihy Mojžíšovi a přikročíme k následující 4. kapitole, dovolte ještě jednu malou poznámku. Bratr Petr Zeman, který nyní v rámci probírání 1. knihy Mojžíšovi pořizuje překlady komentářů našeho amerického předchůdce doktora McGee, sem přidává ještě malé zamyšlení. V Bibli čteme nejrůznější události, ve kterých byl použit meč. Pozoruhodné je, že Bůh použil meč jako první v tomto našem příběhu k ostraze přístupu ke stromu života, ale i jako poslední. Zjevení 19.15. Jinak třeba na příkladu Baláma a ve spoustě dalších jiných příležitostí vidíme, jak člověk používá meč jako nástroj své zlosti. 4. Mojžíšova 22.29. Kdybych měl meč v rukou, jistě bych tě již zabil. Kdežto Bůh používá meč k závažné výstraze a k uplatnění spravedlnosti. I v tom příběhu o Balámovi vystupuje anděl, který měl v ruce meč. Přátelé, Bůh je láska a otevírá i trpělivě nabízí cestu k životu. Na druhé straně je ovšem nesmlouvavý ke hříchu a nejsou na místě žádné žerty a žádné lehkovážnosti ve věci jeho svatosti a spravedlnosti. Navíc ještě jeho slovo je charakterizováno jako živé, mocné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč, které rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Židům 4.12 podle ekumenického překladu. Pochopíš, že se to týká i tebe? Bůh každému nabízí ospravedlnění.

Člověk neutrpěl jen nějakou otravu ze snězeného ovoce, stromu vědění dobrého a zlého. Čtvrtá kapitola odhaluje, co dalšího se s člověkem přihodilo. Svojí nevěrou a neposlušností se odvrátil od Boha a svým hříchem i se všemi jeho projevy přivolal na sebe Boží soud. To se týká celého lidského pokolení, protože máme tutéž přirozenost. To nám ukazuje příběh Adama a Evy i jejich synů. Měli jistě více dětí, ale o třech je nám podána jmenovitá zpráva, která začíná docela prostince. I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla, získala jsem muže a tím Hospodina. Ukazuje se, že Adam a Eva nepředpokládali, že zápolení s hadem bude trvat tak dlouho. Když se narodil Kain, Eva si asi pomyslela, obdržela jsem muže od Boha. Bůh přece řekl, že símě ženy, že moje símě rozdrtí hadovi hlavu a podívejme se, už je to tady. Ale Kain brzy prokázal, že není tím zaslíbeným vítězem nad hadem. Naopak, z Kaina se stal vrah a nikoli zachránce. Ještě dlouho to trvalo, než přišel spasitel. Nejméně na 6000 let se roztáhl zápas mezi semenem ženy a semenem hada. Ve druhém verši a ve třetím, ve čtvrté kapitole si pak čteme, dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí, ale Kain se stal zemědělcem. Po jisté době přinesl Kain Hospodinu obětní dar z plodin země. Tolik druhý a třetí verš. Kain přinesl Hospodinu obětní dar. Přátelé, tady se před námi otevírá pohled na první snahu člověka něco přinést Bohu, Boha uctívat. Jaké asi měli tehdy rozeznání Boží vůle? O Abelovi je o mnoho staletí později napsáno, věrou lepší oběť obětoval Abel nežli Kain, skrze kterouž svědectví obdržel, že jest spravedlivý, jakž sám Bůh darům jeho svědectví vydal. To je z epištoly Židům 11. kapitoly 4. verš. Zeptáme se, jak mohl Abel obětovat vírou? A odpovídáme zase Božím slovem, Římanům 10.17. Tedy víra je ze slyšení, slyšení pak skrze slovo Boží. To je kralický překlad. Jsem přesvědčen, že Bůh o tom, co chce a co se mu líbí, hovořil dostatečně jasně. Jinak by mladý Abel nemohl přijít k Hospodinu na základě víry. Kain však touto cestou nešel. Četli jsme si, že obětoval z úrody zemské. Na té úrodě nebylo nic špatného. Nemysleme si, že donesl nějaké zbytky, jako když se třeba pro misii sbírá mezi věřícími obnošené šatstvo. Myslím, že ty plodiny, které Kain přinesl, by získaly zlatou cenu na výstavě, kdyby se tehdy nějaká pořádala. Věřím, že přinesl to nejkrásnější ze svého nejlepšího. Výtečné ovoce.

Ábel přinesl oběť ze svých prvorozených ovcí a z jejich tuku. I zhlédl Hospodin na Ábela a na jeho obětní dar. Na Kaina však a na jeho obětní dar nezhlédl. Proto Kain vzplanul velikým hněvem a zesinal v tváři. Verše 4. a 5. ve 4. kapitole knihy Genesis. Někdo může říci, já na tom nevidím nic špatného, co udělal Kain. V skutku na tomto momentu Kainova počínání zřejmě nebylo nic špatného, ale jeho následující počínání ukazuje trochu hlouběji na obsah jeho srdce. V 11. verši své epištoly Juda píše o odpadnutí posledních dnů a dodává tam, že Kainovou cestou odešli. Která to byla cesta Kainova? Když Kain obětoval Bohu, nedělal to vírou, nedělal to v poslušnosti Božího slova. Jednal svým vlastním způsobem. Bůh požadoval oběť, jejíž krev by ukazovala ke spasiteli, který měl přijít na svět. A to je nutno vzít v úvahu, že ani my v naší době nemůžeme k Bohu přijít jinak, než skrze oběť, která prolila krev. Aby bylo jasno, můžeme k Bohu přijít jedině skrze oběť Pána Ježíše Krista. Před Bohem nemůžeme obstát s ničím jiným, byť by to po lidsku bylo to nejlepší, nejkvalitnější, nejdražší, nebo nevím jak jinak, lidsky nej. Tahle Kainova oběť vlastně popírá, že by člověk byl oddělen od Boha. Tváří se a jedná, jako by všecko bylo v pořádku. A to je dnešní praxe liberalismu, který hovoří o všeobecném božím otcovství, tedy, že Bůh je prý otcem všech lidí. A v důsledku toho se pak hovoří také o všeobecném lidském bratrství. Podle božího slova to však není pravda. Nenarodili jsme se jako boží děti, tak přirozeně. Každý, na kom spočívá hřích, je prostě odloučen od Boha, je pro Boha mrtvý. Je třeba se nejprve znovu zrodit. Z ducha, z vody, abychom se stali božími dětmi. Kain odmítl uznat, že je od Boha oddělen. A zástup lidí to i dnes neuznávají. Kainova oběť dále popírá bezmocnost člověka v přinášení svých dobrých skutků, které by uspokojily Boha. Kain si myslel, že tak to stačí. Písmo nám praví, Titovi 3:5. On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování zachránil nás. Rozdíl mezi Kainem a Abelem, o kterém hovoří Bible, byl v obětech, které přinášeli, ale zatím stálo jejich srdce. Jejich poslušnost. Oba mladíci pocházeli ze stejného prostředí. Podmínky pro zděděné vlastnosti pocházely od týchž rodičů. Oba dva měli stejné výchozí podmínky. Rozdíl byl v jejich přístupu k Bohu, který vyjádřili svými obětmi. Rozdílnost tohoto přístupu je charakteristická i pro člověka našich dnů. Nikdo z pravých biblických křesťanů si nemyslí, že by byl lepší než kdokoliv jiný. To, co ho činí křesťanem, je vědomí, že je hříšník a že potřebuje oběť, že potřebuje někoho, kdo by zaujal jeho místo a zemřel místo něho. Apoštol Pavel vyznává o Pánu Ježíši Kristu, jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří. Římanům 3:25. A nebo kralicky, jehož Bůh vydal za smírce skrze víru v krev jeho. Proto mohl Pavel také dále psát, nevědí, že spravedlnost je od Boha
a chtějí uplatnit svou vlastní, proto se spravedlnosti Boží nepodřídili. Římanům 10, 3. verš. Takový je žel, obraz celých zástupů lidí dnes. Pomocí náboženství, zapojeným do různých církví a ještě mnohým jiným snažením, se chtějí stát přijatelnými Bohu. Avšak jaký omyl? Bible jasně učí, že mimo důvěřivé přijetí Pána Ježíše prostě k Bohu nevede jiná cesta. Uvěříme tomu, poddáme tomu svůj život.

Pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho končí. Tento a další díly v češtině, ukrajinštině i dalších jazycích můžete najít také na webových stránkách www.ttb.bible. Pokud vás tento pořad oslovuje, budeme vděční za vaše ohlasy a také za finanční podporu, aby i tento pořad mohl být nadále vysílán. Pokračování dnes ve 20.15.

Ze 14. říjnového dne minula jedna hodina. Ladíte noční vysílání Rádia 7, za mikrofonem je Kuba Lofítek. Aktuální 60-minutovka bude patřit jazzu.

0: Jazzový klub na Rádiu 7.
1: Buďte vítáni v našem pravidelném hudebním pořadu Jazzový klub. Ten dnešní díl bude takový černobílý. A může to být klidně i tak, že v hudbě budete cítit vlivy té doby, kdy se fotívalo černobíle. Jestli to přijde, tak se tomu vůbec nebraňme. Ale také to může být ve smyslu bílých a černých klapek poskládaných vedle sebe do dvou řad nad sebou. Přesně tak, jak to mají Hammondky mít. Velmi výraznou a uznávanou hudební osobností, která je s tímto nástrojem spojená, byla japonská umělkyně Akiko Tsuruga. Z její diskografie jsem nám vybral album Equal Time z roku 2019. Pořad pro vás připravil Antonín Strnad a přeji vám příjemný poslech.

Akiko Tsuruga žila v letech 1967 až 2025. Narodila se ve městě Osaka a byla nejstarším ze tří sourozenců. Když jí byly 3 roky, dostala od svých rodičů malé varhany. A třeba to zní hodně šíleně, ale začala se hned učit hrát jazzové standardy. Hudebníci, kteří hráli na hamontky, tě ji doslova uchvátili. A tak v roce 1988 absolvovala na Osaka College of Music a v roce 2001 se pak přestěhovala do New Yorku, kde začala brát lekce u Lonnieho Smitha.

Akiko Tsuruga harmonky, Jeff Hamilton bicí a Graham Dector kytara. To je nástrojové obsazení na album Equal Time. Bubení Jeff Hamilton hrál s umělci, jako byli například Ella Fitzgerald nebo Count Basie. Když byl s Dianou Crow na japonském turné, tak právě tam objevil místní hráčky na harmonky Etsuko Asimoto a Akiko Tsuruga. Oblíbil si jejich hru a s Akiko pak navázal spojení ve studiové i koncertní spolupráci. Mezi jeho spoluhráči v jiných projektech býval právě také kytarista Graham Dector, kterého přivedl i k této nahrávce.

Posloucháte jazzový klub Rádia 7. Album Equal Time je dílem japonské hráčky na hamontky Ekiko Tsuruga. Tento nástroj je vůbec docela důležitým komponentem hudební historii a možná by stálo za to, abychom si o jeho vzniku taky něco málo pověděli. Hamontky vynalezl v roce 1934 Lawrence Hammond a měla to být především taková dostupnější alternativa ke kostelním píšťalovým varhanám. Dostupnější cenově, ale také samozřejmě rozměrově, váhově. Ton se tam netvoří tak, že by do píšťal proudil vzduch jako u kostelních varhan. Uvnitř nástroje tam rotují ozubené kotouče a v bezprostřední blízkosti těch ozubených kol jsou umístěné elektromagnetické snímače, ve kterých se z té rotace generuje zvukový signál. Hráč si pak ještě může pomocí ovládacích táhel vybírat, které harmonické složky zvýrazní anebo které zeslamí. Tím si může měnit výsledné zvukové zabarvení nástroje. No a k tomu, aby elektrický nástroj mohl vůbec znít, je samozřejmě zapotřebí, abyste měli reproduktor. Hammondky jsou neodmyslitelně sepnuté s bednou, kterou sestrojil a vynalezl Donald Leslie. A jeho jméno ta skříň také nese. Tomu pánovi se totiž zvuk Hammondek moc nelíbil. Ve zvuku mu chyběl ten prostorový vrem, které mívají kostelní varhany. A tak k reproduktorům ve svých bednách vymyslel zvukovody, které uvnitř bedny rotují. Zvuk se pak vlní podle toho, jak rychle se zvukovody otáčí. No a to je přesně to, co zvuk Hammondek charakterizuje. A jak už to někdy bývá, tak Lawrence Hammond bedny Leslie zpočátku nejprve odmítal a dokonce svým prodejcům zakazoval, aby je k nástroji přidávali. Jenomže kombinace těchto dvou zařízení byla mezi hudebníky tak oblíbená, že nakonec musel podlehnout a společnost Leslie v 70. letech dokonce sám odkoupil. Ikonické spojení Hammondek s bednami Leslie časem ale vůbec nezmizelo. V tom původním provedení jsou k vidění dodnes. A také současné syntezátory mají ve svých zvukových bankách běžně k dispozici simulaci této nerozlučné dvojice.

Album Equal Time bylo hudební kritikou přijaté velmi kladně. V podstatě shodně byla oceněna poctivá věrnost ke tradici složení jazzového orgán tria. Velmi precizní rytmika a v neposlední řadě také basové linky, které Akiko hraje levou rukou, a velmi lyrické a silné fráze na její druhé ruce.

Děkuji, že jste s námi byli v jazzovém klubu Rádia 7 a já doufám, že čas strávený s japonskou hráčkou na hamonky Akiko Tsuruga jste si mohli v klidu užít. Budu se těšit na naše společné příští hudební setkání. Loučí se s vámi Antonín Strnad, mějte krásné a požehnané dny.

Jazzový klub se o slovo přihlásí znovu v sobotu v 21 hodin. To bude premiérový díl. Broňa Procházková nás provede album Dedicated to You, za kterým stojí Branford Marsalis Quartet a Diane Reeves.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

Je středa 14. října. Krátce po 2. hodině ladíte noční vysílání Rádia 7 s Kubou Lofítkem za mikrofonem. O 14:30 nabídnu reprízu pořadu Štafeta, na kterém Rádio 7 spolupracuje s Dorostovou unií. V úvodních minutách nové hodiny se nechme oslovit příběh.